0: No to je hezký.
1: Jaký švédský?
0: No, že to je hezký.
1: No hezký, no, no. A hned sám si úplně říkám, prostě říkám, co mě to učili? Představte si, no. Říkám, co mě to učili v té škole? Co mě to tam učili v té škole? Sám si to říkám, co mě to tam učili v té škole?
2: Co vás tam učili?
1: No to si právě nikdy nemůžu vzpomenout. No ale jednu věc nemůžu zapomenout, to, co oni mě učili, že když nemůžu najít východ, tak si musím zjistit, kde se mi dělá sever.
2: Ne, kde se vám dělá sever, ale zjistíte si, jako, kde je sever.
1: Kde je sever a sever, oni mě učili, se mi vždycky bude dělat tam, kde mi současně se mi dělá lišej.
2: Kde asi roste lišejník?
1: Kde mě roste lišejník?
2: Vám někde roste lišejník?
1: Na severu, no.
2: Ano.
1: No, tam to mám porostlý na severní straně, jo. Tam je to porostlý, no.
2: No. To by mě zajímalo, co teda na jižní straně.
1: No, to taky mě. No, tam to mám holý, teda. No, ale na severu to mám porostlý, tam je lišejník, tam je sever. A pak už jenom logicky, že ano, se odvodním.
2: Určitě nebudete se odvodňovat.
1: Si odvodím, kde je východ a vypadnu z pralesa ven.
2: Počkejte, logicky, ale jak logicky?
1: No logikou.
2: Ale jakou logikou?
1: No mojí, já jinou nemám, no prostě jde někdo okolo v pralese.
2: No, kdo by chodil v pralese okolo?
1: No.
2: Smysl úplnej, že?
1: Právě. A kdyby šel, tak se ho zeptám, kde je východ a vypadnu z pralesa ven, že jo. Horší, když nevím, kde je záchod. Jo. A trapo, totiž...
2: No dovolte, prosím vás.
1: A propo, kde je tady východ?
2: Tady.
1: Já potřebuji do restaurace mezi Indiány.
2: Tak východ je tamhle, vy jste nám zůstal, pane profesore, ještě něco dlužen.
1: No tak to nejste ani první, ani poslední.
2: Ne, počkejte, já jsem se vás chtěla zeptat, kdy se nám zase vrátíte?
1: No až mě pustěj.
2: A kdo, Indiány?
1: Ne, lékaři.
2: Tak vám děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Slyšno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
4: Ano.
3: No vidíš, teď jsem mi říkal, že tady pošta, že to vyplácej na knížku. Se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
5: Kam?
3: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl. To se nenecháš, kamaráda, sakra, na holičkách. No, co chcem? Co chcem? No.
5: Já nic nechci.
3: A tak si sakra nevzpomenul, když jsme si to říkali. Vybrat jednu libru knížky.
5: Vybrat jednu libru, vybrat jednu libru z jedné knížky, ano.
3: A tak co mě zlobí?
5: Ano.
3: Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář,
5: ne,
3: a ten vyplní. Ale musíš...
5: Já nechci formulář.
3: Dělej se, když nevyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
5: Jasný.
3: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
5: Jasný.
3: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
5: Já si panáka, jasný?
3: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
5: Ty počkej.
3: Ale tak samičku nezlo. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
5: Já chci panáka.
3: Dej pokud, on dělá legraci. Dejde nám formulářík, on ho podepíše.
4: Co byste si přál, pane?
5: A co bys si přál, co?
3: A co bys si přál, co?
4: Dobrý den.
3: Ty se víš, náš
4: dovolím,
3: cíl,
4: prosím. Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
6: O které vybírání schránek vám jde, paní?
4: Říkala jsem přece 1959. Nemýlím-li se.
3: Ale ty chceš to nám ten formulář. Vy tady byli první.
5: Když se sešeří. Světělka
4: brr. Mýlím-li se.
3: Ale ty chceš to nám ten formulář. Vy tady byli první.
5: Když se sešeří.

0: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
1: Moment.
2: Tarararingapatang. Tarararingapatang.
1: Nechte se ti svých tipy. Tarararingapatang se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy.
2: Jde nám ten formulář na tu libru.
0: Malý moment, prosím.
2: Pojď dál. Tarararingapatang. Jak si libru ze své knížky. Tarararingapatang. Jak si libru ze své knížky.
1: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararingapatamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
2: Ringapatam.
0: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
2: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, jeden slečno.
1: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
2: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost a čas úřadu, který má sloužit celé veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
3: Ona chce vyvolat incident a nebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně
1: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
3: No, no.
0: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
1: Tarlingapatam.
0: Bohužel není v seznamu.
2: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
1: Musí tam být.
0: Není v seznamu.
2: Tu babu neodloupneš.
0: A co vy byste si přál, prosím?
3: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
2: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
3: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
2: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
0: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
3: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
2: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
3: Jídelní knížku.
2: Ale pořitelní, dej jí knížku.
3: O, spořitelní knížku, aha. Tam.
0: Který z vás je pan Adams?
2: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno, Adams. Jako když okříkuješ Adama, Adam.
3: Ona nevěděla, že jsem Adams.
2: Ne, ona to teďka čte.
3: A víte teď, že jsem Adams?
2: Už to jistá, že jsem.
3: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams.
1: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
2: No vidíte, najednou to šlo.
0: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
2: Stane se. Pojď, tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
3: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
2: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
3: A jak jsem na něj pak zažidl, jo?
2: Ano, a jak to s ním dopadlo?
3: S kým?
2: No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
3: Ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
2: Ano,
3: úplně. Ještě pořád jeho.
2: Ale já mám takový cizí pocit.
3: No, víš? No, protože to je cizí klobouk.
2: A já mi ale přeci svůj klobouk.
3: A ty pořád máš klobouk.
2: A jak ne?
3: No tady to je tvůj klobouk.
2: Ale to je můj klobouk.
3: No!
2: A proto já myslím, že ho mám, když ho pořád vidím.
3: Tak si ho vem.
2: Ale ne, si ho si. A já ho budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď.
3: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti sluší.
2: A zkusí ho ty.
3: Počkej, jak mě sluší ten tvůj. A je.
2: Taky seš fešák.
3: Taky.
2: Ale necháme to takhle.
3: Taky to necháme.
2: Tak pojď. A teď se hezky. hezky se soustředí.

0: A podepíš.
1: A to je.
0: No, tu je ty kvůli ryb zač.
1: O, to je kvůli. Takže by ten taky
0: to
1: tam nebyl. Ať mě dá to rybu.
0: Ale bázi samičku, teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu libru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ožáli, víš? Jim to ukáž. Je, hochu, ty nepíšeš ti přímo pitvat. No, tak to samé. To pak nemůžeš chvilinku udržet balans. Podívej se na ten formulář, hochu. Když ty máš tvrdá ústa.
2: To je neslýchané, tak do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Taralinga potom. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
0: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
2: Nic není v pořádku. Naopak je to všechno úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
3: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Si snad mám zout botičky, nebo co?
0: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajíčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
3: Halo. A je to opravdu vaše upřímné, toužebné a soukromé přání, abych si zůl botičky?
4: Já vám koupím panáka.
0: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo?
3: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zůl botičky, tak kvůli vám já si zžiju všechny botičky, co mám.
2: Já jsem napsala botičky.
3: Tak to škrtněte.
2: Láskavě přestaňte s tím už,
3: ano,
2: prosím.
3: Ano, já přestanu a musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Místo. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto místo je obsazeno.
0: Samé. Nech paníčku, už to bude.
3: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
2: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
4: A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, vy. Tak já zavolám policii.
0: No tak, slečno. Ten formulářík.
5: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
3: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlaní jasnou jak...
0: Tak co je? Dostanu ten formulář nebo ne?
5: To je poslední, který vám dávám.
0: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady ne kvůli mě, nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži. Ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
5: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
0: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sam? Kam zmizel? Tam se sejchnul. Víte, před chvilinkou byl. Ježišmere. No jak sakra, co pak se na něj nemohla dávat pozor? Jsi přece jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týkat schválně. Samé! Samíčku! Samé!
2: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu ničemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš ničemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
0: Pojď, co se nebojí. všechno, prosím vás, řekla byste tadyhle ty velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičko, hezky tady, v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svoji pacinku, hezky, tak napiš. Samuel, tadyhle spíš, sníž tadyhle. Tak, hezky, S, tohle, S.
3: Počkej, já pořád na to myslím.
0: Co pak?
3: A kdo má ten můj?
0: Kdo má co tvůj?
3: No ten můj klobouk.
0: A jo.
3: No ty máš jeho.
0: No.
3: Toho plešací.
0: Ale ty máš můj, no taky to.
3: A já mám tvůj.
0: No to je to v pořádku. Tak, Samuel.
3: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj, někdo musí mít.
0: Ano, ano.
3: Jestli jsem měl klobouk.
0: Ale ty jsi měl krásnej klobouk, slaměnej, prokousnutej.
3: No ovšem, ne. Ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom.
0: Ano, potom se.
3: Jak se aporzoval.
0: Ale kam si ho mohl odložit?
3: Jaký byl?
0: Přejivej.
3: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
0: Pes byl chlupatý.
3: Ten klobouk, jaký byl.
0: No, přejivej, prokousnutý slamňák.
3: Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
0: Co mám dělat? Probí ho.
3: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
0: Tak, už píšem, už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky Samuel.
3: Já nemůžu.
0: Proč?
3: Já se nemůžu pohnout.
0: A proč bys se nemohl pohnout?
3: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu pohnout.
0: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
5: Co se stalo?
0: Ale, on je strašně zklamaný. On by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, Samíčku, hezky si hačni. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
3: Ale dokouknu.
0: Dokoukneš?
3: Jo.
0: Aha,
3: tak. To víš, že dokouknu. Ne, navoč mi tam, jo?
0: Ano. Tak. Jsem si si vlastně lišáku.
3: Tady je to útulnější.
0: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
3: No.
0: Je, samé. No. Ty máš pleš.
3: No.
0: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
3: Mám?
0: No jo.
3: Vyprávěj mě o nich.
0: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají. Chňátka na záštípcích, víš?
3: Jako ptáčátka,
0: jo. No, takový těploučky je to tady.
3: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
0: No, třeba, ale to někdy dobře, víš? Víš?
3: Já si nebudu moc psát.
0: Proč?
3: Na mě jde klaustrofobie.
0: Ježišmarja, co je to?
3: Klaustrofobie? Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
0: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď odsaď.
3: Pojď, půjdeme mezi lidi.
0: Půjdem.
3: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
5: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
3: A nechtěla, vy byste na chvilku jít do Tararinga Patámu.
0: Nechtěla bys to už jednou s tím hlipáním přestát. Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla, že se do něj rýpala. Vidíte.
5: Ta paní do ničeho nezasahovala.
0: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád, kdybyste musela jasně vidět, že tady dávno chyjí osobnost, vedoucí duch. Prostě autorita. Tak, Samičku, jsem jim to řekl. Tak, Samičku.
5: Tady je pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano. Prosím, i hned.
0: A vy si taky už nechte svoje uštěpační poznám.
2: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
4: Ale, ale, ale. Ona řekla policii.
0: Ano.
4: Vidíš? Máš toho, že vězíme lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
0: Ale nikdy, no. Nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
4: Policii. Mraky policajtů. Hejna policajtů. No jako chlap řekni, platí to na mě.
0: Ale nesmysl, tohle přece přejdi. Důstojný mlčení přece nechaj. No piš. No se.
4: O tom ani muk právě, co mi nebavíme.
0: No právě, říci, ani muk a podepiš to.
4: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme?
0: Jede.
4: Policii.
0: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
4: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě, jo? Napravo ode mě, nalevo celá hromada. A neřekli tarara, linka patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
0: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
4: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady nemají, jako pro štěstíčko, ty...
0: Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto. No,
4: a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přece rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr campr. Tak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
2: Říkáte na cimpr-campr?
4: Na cimpr-campr. A na cimprové a camprové. A na cimpr-fičky a camp-fičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
6: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení a jděte po svých. Ne?
0: Asi no. Po tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
4: My necháme jemu první ránu.
0: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Teď neví, kdo jsme kdo. Napíš Adam, jste bude koukat.
4: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
0: A jo. No. Tak napiš Samuel.
4: Samuel.
0: Samuel napiš.
4: Počkej, Samuel.
0: No, S. S. S.
4: S tam tam. S tam tam. Tararar.
0: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
4: A jo, velký.
0: Ale počkej, co?
4: Ten
0: malý velký, napiš velký S, ale malý.
4: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
0: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký a já chci velký S, ale malý.
4: Velký S, ale malý?
0: Vidíš, u nás jsi úplně
4: co?
0: To... No, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlenej, no, tak napiš... Začáteční.
4: Začáteční.
0: Velký S.
4: Ale malý.
0: A menší než máš to. No.
4: To se dá objednat.
0: Ano.
4: Tady ho máš, kouky. No, ještě není o to jít.
0: Krásný. Už končí.
4: Hezký,
0: ty máš hezký konce, no.
4: Samuel, sám pak přijde
0: Amuel, Amuel, ne, Amuel.
4: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
0: A orientačně.
4: Teď tam dáme Amu, Samuel, no.
0: Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
4: A Adams.
0: Veliký a takový štaflovitý.
4: Tak.
0: Adams.
4: Počkej,
0: výborně. Dams, no. Dams.
4: A mě už to nebaví.
0: No i pokoj, teďka toho necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
4: Dams.
0: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams. No, panečku, hej ti to šlo krásně. Ať ty puntičkáři. No, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Pojď, dáme to tý mladý dámě, ta bude koukat.
2: Chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
0: Tak prosím, slečno, tady je formulářík podepsaný.
5: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
0: Co to tvrdíte? Jak to dovolte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písmo, račte srovnat Adams, Adams.
5: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
0: Víte, někdo někdy takovouhle mrvinu, byste říkal, že pejď nejsi Adams, aby tam měl být, když tohle není Adams. Tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adam.
4: No, čudě.
0: No, co pak on je malo, známe ve svým okrese.
5: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
0: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
4: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, zrovna.
0: Hlavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
5: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
0: Co budem dělat?
5: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
0: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
5: Já mu je nemůžu vyplatit.
0: No ale... Ona říká, že prej ti nemůže nic vyplatit.
3: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho liber, jedno libro.
0: No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu no. Libru, no.
3: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejí.
0: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
3: Na panáka.
0: Dva.
6: Podívejte se. Ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a puste to z hlavy, co?
0: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na svoje peníze, pane inspektor.
3: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
6: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
0: A jak to jediná předběžná procedura do jeho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
3: A jakou mi to dalo práci?
0: Prosím, no nebo se bojíte? To nikdo nedosvědčíte, že se podepsal? Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
6: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
0: No, já na tom nejsem nějak zášlý.
6: No právě, jděte domů.
3: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
0: Ano, já je znám. Z rodiny.
3: Na panáka.
6: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se... Nebo se rozčílí.
0: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vraťte spalitelní knížku.
5: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
3: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
0: Velmi nutně to potřebuji.
3: Ano, na panáka.
6: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
3: A to nedostaneme
4: ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
0: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
7: Jděte domů.
4: Ale za tohle bude někdo pikat.
7: Jo, to se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
4: Co chce?
0: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
4: Já platím celý daně. Já chci mě zatknout celý policajt. Já soudem půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
0: Vás se poslal pro tu druhou.
7: Já bych prosil, ven pobavit.
4: No jo, ale já tu libru potřebuju.
5: Prosila bych doporučeně.
8: Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva.
6: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
8: Vážně?
6: No, vážně.
8: Já si myslela, že někdo jde.
6: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
8: Vážně?
6: Vážně.
0: Běž a hezkým řekni svoje ultimátum. Běž.
4: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
0: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá horškou stížnost ministrovi Poš na to, jak s ním bylo.
4: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
0: Vidíš, tam má legrace a...
4: Která mě odmítla vydat.
0: Libru.
4: Když jsem si ji uspořil.
0: S knížky.
4: A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
0: Ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Za tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
6: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc.
7: Říkám vám naposledy, palte!
0: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.

Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlévá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne. Pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která při pohledu na ty koblihy se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslit na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin totiž takovým člověkem opravdu je. Dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil. Musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn. Události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout. A měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy. A vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s lupičem. V noci na neděli 6. srpna vnikl do vilky historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cenné zlatnické starožitnosti.
Nežli mohl schránku otevřít, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie povolená telefonicky dostavila na místo činu, nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to žemdichem ze sbírek zbraní pana profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snaží vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouli na řetěze. A sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém lupič byl zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak uhnul roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimo to prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Řekl jsem již, že mám ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslit o události popsané v tom výstřižku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáhli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, aby nám ostatní mozkové závity odumřely. Jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonnosti mozku většiny lidí. Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem si žil předtím, než se stal Saturnin mým sluhou. Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jejichž osobité kouzlo na mne vždy velmi působilo. Cítil jsem se tam velice spokojen. Ovzduší těch domů s fasádami plnými štukatelské práce, s vyšlapanými kamennými schody, intimním přítmím na chodbách a vysokými výplňovými dveřmi je mé duši daleko bližší, nežli uniformní prostředí moderních staveb. Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku patří příjemné a uklidňující šelm. Tak jsem tedy žil v malém, tichém bytě, na jehož stěnách byly vybledlé tapety a obrazy v širokých starodávných rámech. Tak tedy do toho klidného prostředí vstoupil jednoho dne Saturnin a považoval za svou povinnost učinit mi život tak pohnutým, jak jen bylo možno. Uvidíte sami, že se mu to podařilo. Aby mi bylo rozuměno, nechci snad tvrdit, že Saturnin nebyl dobrým sluhou. Měl všechny vlastnosti, které dobrý sluha má mít. Byl to hezký, světlovlasý člověk, poctivý, spolehlivý a velmi chytrý. Měl jsem vždycky takový dojem, že by mohl být zrovna tak ředitelem nějakého mezinárodního koncernu jako osobním sluhou. Když mi předložil své doklady, musel jsem konstatovat, že chybí vysvědčení z posledního místa. Později jsem se dověděl, proč nemohl to vysvědčení mít. Opustil místo po výstupu téměř absurdním. Byl totiž zachvácen jakýmsi druhem amoku ve chvíli, kdy se domníval, že jednání své zaměstnavatelky nemůže déle snášet. Svou překvapenou zaměstnavatelku hodil v zámeckém parku do nádrže vodotrysku a pak se teprve uklidnil. Myslím, že znám značný počet lidí, kteří by do toho vodotrysku docela rádi hodili. Ovšem nikdo z nich by nebyl ukončil ten výstup podobným způsobem jako Saturnin. Když se totiž ona dáma vynořila po pás z vody a upřela na pachatele pohled naprosto nechápavý,
Uklonil se Saturnin prkením a prohlásil, že je prostřeno. Pak se vzdálil, aby si zbalil své věci. Teprve mnohem později jsem musel konstatovat, že vytváření takových nesmyslných situací je jeho vášní. Od doby, kdy se stal mým sluhou, nevěděl jsem dne ani hodiny, kdy budu nucen řešit situaci naprosto nevídanou. Začalo to tím, že když o mě mluvil s paní Suchánkovou, dával prý mi nejnemožnější tituly jako sir, jeho milost, sáhyb nebo blahorodí, podle toho, co právě četl. Potom mi nanosil do bytu různé lovecké kožešiny a podobně. Později jsem zjistil, že si tyto věci vypůjčoval od rekvizitáře naší přední scény. V mé nepřítomnosti patrně vyprávěl mým přátelům smyšlené lovecké historky. Jen tak si mohu vysvětlit to, že mě několik známých dam překvapilo v kavárně žádostí, abych jim vykládal, jak jsem zabil žraloka stativem fotografického aparátu. Přirozeně jsem popřel, že bych byl někdy něco takového udělal. A od té doby mám pověst až příliš skromného hrdiny. Marně jsem přemýšlel, proč to Saturnin dělá. Nejdříve jsem se domníval, že má jakousi chorobnou touhu, aby se stal sluhou nějakého dobrodruha gentlemana. Později jsem dospěl k přesvědčení, že se tím prostě baví. Měl vůbec humor nepřijatelného druhu. Jednou mi vykládal velmi zmatené teorie o vtipech, kterým se prý říká kanadské. Pokud jsem tomu rozuměl, poenta vtipu spočívá v tom, že nakonec buď to hoří dům, nebo se někdo těžce zraní. Nemohu říci, že by se mi to příliš líbilo. Asi za půl roku začal Saturnin projevovat názor, že byt, ve kterém jsme až do té doby spokojeně bydleli, není dosti velký. Celkem to byla pravda. Původně sice stačil naprosto, ale jestliže někdo z vás už viděl bůvolí rohy, ale to by byla dlouhá historie. Skončilo to tak, že mne Saturnin vyhledal jednoho dne odpoledne v kruhu mých známých a diskrétně mi oznámil, že jsme se přestěhovali. Dodal, že bydlíme na vodě blízko řetězového mostu. Patrně by mu bylo přišlo vhod, kdybych byl omdlel. Zachoval jsem však naprostý klid a pokračoval jsem v rozehrané partii karet. Teprve večer jsem vypil několik koňaků a šel jsem se podívat do starého bytu. Byl skutečně prázdný. Pak jsem šel k tomu řetězovému mostu. Bylo to sice nesmyslné, ale někam jsem jít musel. Saturnin stál na nábřeží, měl placatou námořnickou čepici a říkal mi kapitáne. Od té doby jsme žili v obývací lodi a nemohu říci, že by to bylo tak zlé. Začal jsem být považován za člověka šíleně odvážného a velmi výstředního. Asi tak jako Harry Peel. Jednou byla v novinách zmínka o naší obývací lodi a v té souvislosti jsem byl označen jako známý náš sportovec. Příštího dne jsem neúmyslně vyslechl debatu mezi Saturninem a naším dodavatelem paliva, v níž se Saturnin rozčiloval, že tam nebylo napsáno lovec šelem, ačkoliv to redaktorovi výslovně zdůraznil. Tato stále rostoucí, nezasloužená a mě osobně velmi nemilá pověst výjimečného muže měla značně nepříjemné důsledky. Tak jsem byl například jednou v noci probuzen mužem v úřední čepici a bylo mi vysvětleno, že je naléhavě třeba mě pomoci. S použitím značné dávky své kombinační logiky jsem z mužova zmateného povídání vyrozuměl, že jakýsi chovanec, domnívající se, že je Marcus Aurelius, utekl z ošetřovací péče a že zpráva ústavu se domnívá, že pro muže mých kvalit je hračkou jmenovaného pána zase chytit. Je těžko zklamat lichotivé mínění, které o vás lidé mají. Vstal jsem a rychle jsem se oblékl. Muž v úřední čepici tvrdil, že mu bylo řečeno, abych byl tak laskav a vzal si sebou pušku. Já žádnou nemám. A tak jsem to zamluvil. Řekl jsem, že ji nebudu potřebovat. A muž v úřední čepici se na mne podíval s výrazem nelíčené úcty. Vydal jsem Saturninovi rozkazy pro případ, že bych se nevrátil a odešel jsem s mužem do deštivé noci. Teprve z rozhovoru, který jsme spolu cestou vedli, vyšlo najevo, že je zřízencem zoologické zahrady a Marcus Aurelius, že je lev.
Jsem rozhodně aspoň průměrně statečný muž, ale dovedete si představit, jak mi bylo. Nakonec to dopadlo dobře. Zřízencům zoologické zahrady se totiž podařilo lva chytit, když usnul unaven marnými útoky na motorový vůz elektrické trati číslo 12. Mého zásahu tedy nebylo potřeba, ale správce zoologické zahrady přesto vřelými slovy ocenil ochotu, s kterou jsem přispěl na pomoc ohroženému obyvatelstvu města Prahy a projevil potěšující mínění, že snad příště mi bude dopřáno uchopit některého z dravců vlastníma rukama. Příštího dne byla v novinách zmínka o tom, že jsem se s nevšední ochotou zúčastnil chytání Marka Aurelia. Dovedete si představit, jaká to byla voda na Saturninův mlýn? Když jsem o té události mluvil s doktorem Vlachem, pronesl překvapující názor, kterým mne téměř urazil. Řekl totiž, že se mu zdá, že legenda, kterou mne Saturnin obestřel, je mi docela vhod. Jinak prý by si nedovedl vysvětlit mou ochotu chodit v noci do Troje na lov lvů. Žijete-li klidně jako normální a střízlivý občan, nemají vaši přátelé a známí příčiny, aby uvažovali o tom, jak byste se zachoval, kdybyste byl napaden rozuřeným buvolem. Já jsem například nikdy netvrdil tupitomost o žraloku a o stativu fotografického aparátu, ale dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby se nejkrásnější dívčí ústa, jaká jste kdy viděl, maličko prohnula k pochybovačnému úšklepku a řekla: vy a žralok. Je ovšem jistě pochopitelné, jestliže některá má rozhodnutí nesla pečet přání, abych jednoho dne mohl říci: ano, slečno Barboro, já a žralok, já a lev, já a jakékoliv nebezpečí na světě. Slečnu Barboru Terebovou jsem poznal na tenisovém dvorci. Byla hvězdou předměstského klubu, jehož jsem byl členem. Vídával jsem jí krásnou a nepřístupnou nastupovat k cvičným zápasům s trenérem nebo některým vynikajícím hráčem. Za to, že naše známost překročila hranici mých zdvořilých pozdravů a jejich zdvořilých, ale chladných odpovědí, mohu děkovat Pepíkovi. Pepík je částí klubového inventáře. Je mu 12 let, sbírá míčky, odložené rakety, kouří a chodí za školu. Přestože je tak mlád, je znám svými znaleckými posudky týkajícími se krásy dámských nohou, jejich tvarů si při výkonu svého povolání bedlivě všímá. Ve svých výrocích je naprosto nesmlouvavý a je známo, že majitelkou jediných nohou, které obstály před jeho kritickým pohledem, je právě slečna Barbora. Mužtí členové klubu se vždycky smáli na celé kolo, když Pepík v jejich kruhu vykládal své rozumy. Považoval jsem tuto zábavu za krajně nevkusnou. I kdyby nebylo pohoršujícího Pepíkova mládí, zůstává nesporným, že slušně vychovaný mladý muž se nedívá dámám po nohách, i kdyby se mu k tomu naskytla příležitost. Půl hodiny předtím, než jsem byl slečně Barboře představen, jsem zrovna takovou příležitost měl. Seděl jsem v lehátku před klubovnou a slečna Barbora stála na vyvýšené verandě. Vyhlížela trenéra a často se dívala na hodinky. Na mém lehátku byla připevněna střížka proti slunci a ta mi zastiňovala slečnu Barboru od pasu nahoru, takže bych si byl mohl její nohy klidně prohlížet, aniž bych se vystavoval nebezpečí, že budu při téhle netaktnosti přistižen. Musel jsem v duchu myslit na to, jak by byli někteří členové klubu vděční za takovou příležitost. Jak by si zálibně prohlíželi ty krásně modelované opálené nohy s útlými kotníky, štíhlé holeně a oblá lítka, kulatá dívčí kolena. Prohlédli by si i malou jizvu na levém koleně a domyslili by si, že je to památka na loňský úraz na lyžích. Jak říkám, byli by za takovou příležitost velmi vděční a ani by je nenapadlo, aby pokračovali ve čtení novin tak, jako jsem to udělal já. Slečna Barbora se trenéra nedočkala a zdálo se, že je tím rozmrzela. Ptala se něco Pepíka, ten pokrčil rameny a pak ukázal směrem ke mně. Potom se přišel zeptat, jestli bych si nechtěl se slečnou zahrát.
Řekl jsem, že mi bude opravdovým potěšením. Ale on to slečně Barboře tlumočil tak, že se podíval směrem k verandě a zavolal: jo! Slečna Barbora se na mě usmála a já vám něco řeknu. Že má hezké nohy, no prosím, to má mnoho žen. Ale taková ústa jsem ještě nikdy neviděl. Všechno její kouzlo je zakleto do těch nádherných úst. I když jsem ji znal již velmi dlouho, nebyl jsem si jist, jaké má oči. Protože kdykoliv jsem s ní byl pohromadě, díval jsem se jí na ústa. Hrál jsem s ní 3 sety a všechny jsem prohrál. Nebylo mi to zrovna příjemné, ale utěšoval jsem se v duchu, že si bude myslit, že to dělám z galantnosti. Ona si to však ku podivu nemyslela a po hře mi řekla, že ještě neviděla, aby někdo forehand tloukl tak nemožně jako já. Ještě odmítavěji se vyjádřila o mém servisu. Pravila, že servíruji jako babička. No, není přece potřeba používat takových periferních obratů. Servírujete jako babička. Jsem rád, jsou-li lidi upřímní, ale to neznamená, že nemají mluvit s taktem. Nevím, jak se Saturnin dověděl, že jsem nebyl slečně Barboře rovnocenným soupeřem. Tvářil se zdrceně a domnívám se, že se ho to opravdu osobně dotklo. Celý příští den dělal na palubě naší obývací lodi podivný dřevěný plot. A já jsem se neodvažoval zeptat, co to bude. Večer na tom namaloval pás ve výši tenisové sítě a prohlásil, že je to tréninková stěna, že by mi doporučoval, abych proti ní denně cvičil údery, hlavně povídal ten forehand. Pak mi předvedl několik driveů tak prudkých, že jsem měl dojem, že by jich stěna mnoho nevydržela. Ptal jsem se ho, kde se tomu naučil, a on pravil, že byl dlouhou dobu tenisovým trenérem v Nice. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych se dověděl, že hrál v Davis Cupu. Tak tedy k různým těm změnám, opravám a přístavkům, které Saturnin na lodi provedl, přibyla ještě tréninková stěna. A já jsem už raději vůbec nemyslel na to, co tomu řekne majitel lodi. Saturnin si totiž od začátku počínal, jako by ta loď byla naše. Pravím-li, že Saturnin tu loď najal, nesmíte se domnívat, že tak učinil obvyklým způsobem, že ujednal výši nájemného, výpovědní lhůtu, podepsal nájemní smlouvu nebo tak nějak. Řekl mi tenkrát, že nám byla loď zapůjčena zdarma na 50 let. Potom vyprávěl něco asi v tom smyslu, že řekl majiteli, že se chystáme podniknout polární výpravu a že není široko daleko vhodnější lodi než ta jeho. Že je to pro něho, pro toho majitele, veliká čest, že jeho loď bude jednou tak slavná jako Queen Mary a podobné nesmysly. Majitel s tím vším souhlasil s podmínkami, že dáme lodi jméno Lily, Fifi nebo tak nějak, a když objevíme nějakou zemi, nazveme ji jeho jménem. Večer nás navštívil doktor Vlach. Prohlédl si Saturninovi řemeslnické práce a použil této příležitosti, aby pronesl velikou řeč o úpadku řemesel. Vzpomínám si jako dnes, jak jsme seděli na dřevěných palubních židličkách a jak doktor Vlach řečnil. Byl teplý večer, na obloze se objevovaly první hvězdy a naše hodinka byla podbarvena tlumenou směsí zvuků, skládající se ze šumotu města, vzdáleného znění klaxonu, tramvajových zvonců a tichého šplouchání vody. Myslím, že jsem se už zmínil, že mám tetu jménem Kateřina. Teta Kateřina má syna. Je mu 18 let a jmenuje se Milouš. Teta je vdova a Milouš je sirotek, protože strýc František před 10 lety zemřel. Jistě nelituje, že to udělal. Poslouchat celý život přísloví, pořekadla a zrnka moudrosti není maličkost. Teta Kateřina je starší paní, ale odmítá to vzít na vědomí. Strojí se, jako by byla bůh ví jak mladá, nosí senzační klobouky a velmi se maluje, ačkoliv to vůbec neumí. Při chůzi zvláštním způsobem poskakuje a špulí rty. Často se stává, že některý z mužů, které teta potkává, je jejím vzhledem udiven a podívá se na ní poněkud vyjeveně.
tu teta podivným způsobem skroutí obličej, čímž hodlá naznačit, že přemáhá úsměv a po několika krocích si tiše řekne, to byl ale dotěrný muž. A v kavárně vykládá všem známým dámám, že ji na ulici nějaký mladý muž fixíroval a že jí to bylo velmi nepříjemné, že je si vědoma toho, že není žádná mladice, a tak ať si takový hoch najde nějaké mladé děvče a nekouká po ní. Milouš je výrostek neobyčejně hloupý a ješitný. Teta ho rozmazluje a pořád o něm říká. Co pak náš Milouš? Tvrdí o něm, že je neobvykle nadaný, až se tomu všichni diví. Jednou mi teta říkala, že Miloušovo nadání tak zapůsobilo na pány učitele, že bylo rozhodnuto, aby mladý génius byl dán do zvláštní školy. Ačkoliv k tetě Kateřině nechovám zvláštní sympatie, v tomto ohledu ji lituji. Domnívám se totiž, že má velice skličující vyhlídky na budoucnost svého syna. Majetek, který po strýci má, se velmi stenčil a myslím, že se brzo ukáže nutnost, aby si Milouš našel nějaké zaměstnání. Když jsem se jednou tety ptal, jestli už přemýšlela o tom, čím Milouš bude, naznačila mi nejdříve, že to není moje starost, a potom smířlivě řekla, že Milouš překrásně bruslí. Kdybych prý viděl ty figury, no unikum, ta odpověď se mi zdála podivná. I kdyby tomu tak bylo, jak teta říká, co bude pro Boha dělat v létě. Potom teta změnila téma rozhovoru a vzpomínala na svého neboštíka muže. Vykládala mi o něm, jako kdybych ho byl jakživ neviděl. Teta říká, že byl vědeckým pracovníkem. Já jsem toho názoru, že měl malou továrničku na nějaké čistící prostředky a Saturnin jednou řekl, že podle toho, co slyšel, to byla továrna na katastrofy. Saturninovo tvrzení je jako obvykle poněkud přehnané, ale nelze upřít, že ve Strýcově továrně se opravdu udála celá řada nehod. A je téměř neuvěřitelné, že při nich nikdo neztratil život. Na to tedy Saturnin narážel, když prohlásil, že Strýc měl továrnu na katastrofy. Názor tety, že Strýc byl vědeckým pracovníkem, také není možné úplně vyvrátit. V určitém smyslu slova byl člověkem, který objevil celou řadu chemických pouček a pravidel nejrůznějšího druhu. Všechna tato pravidla už před ním objevili jiní, ale Strýc o tom nic nevěděl a nelze proto jeho zásluhy přehlížet. Protože chemii vůbec nerozuměl, byly cesty jeho objevu posety trny a skropeny potem, ale tím větší byla jeho radost ze získání zkušeností. Nebylo mu lze upřít sportovního ducha. Podobal se člověku, který po ovládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům. Dál už mi nic neříkejte. Nechci nic slyšet o tom, že pan Pythagoras, Eudoxus, Euklides, Archimedes a tak dále vymysleli to a to. Nepotřebuju týc z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, tušku a kružidlo a nechte mne na pokoji. Však já na to přijdu sám. A strýček opravdu na lecos přišel. Tak například zjistil při pokusu, který měl velmi vzrušující průběh, že lít vodu do kyseliny je blbost. A vůbec mu nevadilo, že tento poznatek mohl získat z učebnice chemie pro nižší třídy škol středních, aniž by si přitom popálil prsty a zánovní vestu. Chemie byla mu panenskou pevninou, roztočeným větrným zámkem plným dveří, které se otvíraly tajemnými formulemi. Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a žasl, když mu ve skumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Podoben středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezazářil kámen mudrců, nýbrž univerzální mýdlo. Mýdlo vyrobené z bezcenného svinstva nepatrnými výrobními náklady, ale výsledek skvost. Na oltář tohoto svého snu kladl strýc František oběti v podobě nejrůznějších zranění a popálenin, vysypaných oken v laboratoři a nebezpečných nehod v továrně. Těmito stálými nehodami byl personál nakonec donucen žít ve stálém střehu. A tak se stalo, že jednou došlo ke zbytečnému poplachu. Dělníci míchali v kádi jakousi podivnou směs a dílovedoucí se ptal strýce Františka, co z toho vlastně bude.
Strýc byl zachmuřen a v záchvatu náhle upřímnosti řekl: výbuch. Byl velmi překvapen, když po této lakonické odpovědi jeho spolupracovníci propadli panice a dali se na zběsilý útěk. Domnívali se, že strýc řekl výbuch. Saturnin tvrdí, že starší dělníci říkali, že mají povinnosti ke svým ženám a dětem a odcházeli ze strýcovy továrny, aby dali přednost bezpečnější práci v blízké továrně na třaskaviny. Po každé nehodě ležel strýček na starodávném divanu ze zeleného plyše a tiše sténal. Tu přicházeli přátelé a známí a s vyčítavým výkřikem: pane továrníku, nebo kamaráde, usedali na židle s rákosovým výpletem a ptali se, co se vlastně stalo. Po strýcově smrti jsem tetu vydával jen velmi zřídka. Naše vzájemné pocity byly vyjádřeny zdrženlivou přívětivostí, s kterou spolu jednají lidé, nepřekypující radostí nad tím, že jsou příbuznými. Tento nezájem byl bohužel jen předstírán. Později jsem se postupně dovídal, že nebylo ani jediného mého skutku, ani jediné vlastnosti, ani jediné pronesené věty, která by unikla nejpřísnější kritice tety Kateřiny. Myslím, že ani ostatní příbuzní mne neposuzovali lépe. Mezi členy naší rodiny zuří totiž tichý, ale urputný boj. Vypukl asi před 10 lety a jeho účelem je ušlechtilá snaha, aby náš dědeček nevěnoval svou přízeň a náklonnost někomu, kdo toho není hoden. Mám podezření, že dědeček se tím nechutným rodinným bojem všech proti všem baví. Myslím, že mu dokonce není vhod, že já se toho závodu o jeho přízeň neúčastním, ale nemohu si pomoci. Ne, že bych o to dědictví nestál, ale nedokážu, abych se o ně ucházel takovým způsobem, jak se to děje v naší rodině. Nechlubím se tím, chci pouze ukázat na povahový rys, který je takovým způsobem, jak se to děje v naší rodině. Nechlubím se tím, chci pouze ukázat na povahový

Zdvořila se, jako by očekávala, že její přítomnost vyvolá u mne výbuch nadšení. Do váď věž vatlala a jako obvykle chrlila za sebou jedno přísloví za druhým. Mezi jiným říkala, že host do domu, Bůh do domu. Když jsem konečně překonal své ohromení a chtěl jsem využít malé pomlky, kterou teta udělala, abych se ujal slova, uviděl jsem Milouše, jak vystupuje z mé kabiny na přídi, oblečen v pyžama a s cigaretou v ústech. Nevím, jak jsem v tu chvíli vypadal, ale je jisto, že jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říci a že teta Kateřina mi s jakýmsi chvatem povídala něco o tom, že Milouš je nemocen. Lékař prý mu nařídil pobyt na čerstvém vzduchu, protože její finanční prostředky nedovolují, aby ho poslala do lázní, byla starostmi celá bez sebe. Dovedu si prý jistě představit, jak jí bylo. Celou noc plakala. Ano, nestydí se to říci, celou noc proplakala. Zatím se k nám doloudal Milouš a řekl mi: dobrý den, starý brachu. Nemám rád, když mi někdo říká starý brachu. A chtěl jsem to právě Miloušovi jasně říci, když v tom se ozval Saturnin. Chlapičku, povídá Miloušovi, tady se nesmí kouřit. Nebyla to pravda. Vycítil jsem, že Saturninův útok byl odpovědí na toho starého bracha. A pozoroval jsem s potěšením, jak Milouš zrudl. Potom řekl něco, z čeho vyzařovala jeho hloupost v celé své kráse. Já jsem se vás na nic neptal, sluho, povídal Saturninovi. O, promiňte, mladý pane, opravdu jsem vás nechtěl urazit, omlouval se pokorně Saturnin. A vyškubnuv Miloušovi hořící cigaretu zertů, hodil ji do Vltavy. Rozdíl mezi Saturninovými pokornými slovy a jeho neúctivým činem zmátl jak tetu Kateřinu, tak Milouše natolik, že Saturnin měl čas majestátně odejít, aniž kdo co řekl. Teprve potom vykřikl Milouš vysokým hlasem, že je to drzost, a odběhl. Patrně pro novou cigaretu. Teta prohlásila, že můj sluha má velmi podivné způsoby a že se diví, že takového člověka vedle sebe snesu. Na to řekla, že má dojem, že není zrovna vítána a že to do jisté míry tušila, že kdyby nebylo v sázce zdraví jejího dítěte, nikdy by nebyla na tuto loď vkročila. Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi. Odsuzovala prý ten střeštěný nápad bydlit na lodi, ale nyní vidí, že je to velmi romantické a uvědomuje si, že po něčem takovém dávno toužila. Osud mě popadl za límec a vyhodil mě z kabiny na přídi. Osud byl v tomto případě zastoupen tetou Kateřinou, která se spolu s Miloušem do mé kabiny s dovolením nastěhovala. Saturnin se na mne podíval pohledem plným soustrasti a také odešel. Za chvíli jsem ho viděl na nábřeží, jak nastupuje do elektriky. Neměl jsem ponětí, kam jede. Až do Saturninova návratu trávil jsem čas přemýšlením o svých skličujících vyhlídkách do nejbližší budoucnosti. Slunce pomalu zapadalo a s ním mizela i má naděje, že se stane něco nepředvídaného, co přinutí tetu Kateřinu, aby změnila své rozhodnutí a odešla. Byl bych velmi nerad, kdybyste si mysleli, že pohostinnost je cizí mé povaze. Není, opravdu není. Ale kdybyste znali tetu Kateřinu jako já, pochopili byste mé pocity. Není to poprvé, co se zčista jasna nastěhovala k někomu do rodiny. A všichni postižení později tvrdili, že nejlepší, co může člověk v takovém případě udělat, je, když si řekne, přišla živelná pohroma a já jsem ztratil byt s celým zařízením a vůbec všechno, co jsem měl. Je to zlé, ale mohly mě potkat horší věci. Saturnin přišel asi o 8:30. Přinesl malý balíček. Tázal se, jestli mi může sdělit několik informací, o kterých se domnívá, že mne budou zajímat. Že by mi však ještě dříve, než o tom bude hovořit, dal rád otázku poněkud osobní a že si není jist, může-li si to dovolit při svém podřízeném postavení. Když jsem mu řekl, aby zanechal okolku, tázal se mne, zda je správný jeho dojem, že bych přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď.
Odpověděl jsem, že jeho dojem, že

0: přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď, je správný. Saturnin se tázal, jsem-li srozuměn s tím, aby se pokusil změnit stanovisko milostivé paní. Samozřejmě, že jsem souhlasil, ale netajil jsem své pochyby, že se mu to podaří. Místo odpovědi Saturnin konstatoval, že je 9 hodin a že v 9 hodin 15 minut bude kabina na přídi zase volná. Potom rozvázal balíček, který byl přinesl z města, a k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Potom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy přilepené k rumělkové tváři dobrého svědce, na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi on tak byl mohl vzít, a abych se postaral o ně jako o jeho vdovu. Byl jsem tím vším trochu zmaten a díval jsem se za Saturninem s celou řadou nevyslovených otázek na rtech. Nedovedl jsem si představit, co se bude dít, a přiznávám se, že jsem byl vzrušen. Očekával jsem, že se z kabiny ozve buď zděšené tetino zaječení nebo prudká hádka. Nestalo se nic takového a ručička mých náramkových hodinek ukazovala, že uplynulo již 6 minut od chvíle, kdy Saturnin vstoupil do kabiny, tříma je v každé ruce jednu škrabošku. Nastával soumrak. Na nábřeží se rozsvítily lampy a já jsem měl pocit diváka ve chvíli, kdy se rozzáří jevištní rampa a opona jde pomalu vzhůru. Bílé dveře kabiny, ozářené šikmými paprsky elektrického světla, přitahovaly mé zraky a dávaly mi tušit, že budou ústředním bodem scény, která nadcházela. V tom už jimi vstoupil první herec. Byl to hezký světlovlasý muž, držící v rukou škrabošky čerta a Mikuláše. Jakoby se rozhodoval, kterou z těchto úloh má hrát. Potom se smutně zadíval na dveře kabiny, jakoby se něčeho bál. Trhl sebou, když se objevila královna v cestovním úboru. Královna poskakovala k můstku spojujícímu loď s nábřežím a princ chvátal za ní. Když na nábřeží dozněly kroky odcházejících, zvedl muž hlavu a řekl: je 9 hodin 15 minut. Tak to bychom jako měli. Trvalo to velmi dlouho, než jsem se dověděl, co se vlastně v té kabině tenkrát událo. Saturnin oznámil tetě Kateřině a Miloušovi, že jim koupil škrabošky a doporučil jim, aby si je na noc nasadili na obličeje. Přirozeně, že si mysleli, že se Saturnin zbláznil. Tázali se, proč by dělali takové hlouposti. A Saturnin jim odpověděl, že je jim jistě známo, že na lodích nelze vyhubit jisté obtížné hlodavce, o kterých se říká, že první opouštějí potápějící se loď. Řekl jim ještě, že my oba máme již zkušenosti, že je velmi nepříjemné, přeběhne-li vám v noci takové zvíře přes nechráněný obličej. Teta počala kvapně balit své věci. Řeka stemněla a na lodi se rozhostil klid a mír. Samozřejmě, že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin. Chtěl tím patrně symbolicky naznačit, že dědeček má ve svém domě všechno, na co se podíváte, zařízeno na elektřinu. Otvírání dveří, topení, vaření, větrání, osvětlování, holení a zapalování cigaret. Dědeček je mohutný starý pán s brunátnou pletí, šedivými vlasy a veselýma očima. Byl dlouhá léta ředitelem městské elektrárny, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou zemského svazu elektráren, člen správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, v jejíž jméně se vyskytovala taková slova jako elektrický, elektrotechnický, elektřina a podobně. Celý život propagoval elektřinu a říkají o něm, že před lety vypracoval plán na elektrizaci Polabí a po celé délce horního toku řeky projektoval jednu elektrárnu na druhé, takže by byla nakonec voda v Labi už vůbec netekla. musela by být dávána do sudů a posílána do Hamburku vlakem. To byl ovšem jen žert. Ale když si jej lidé vypravovali, cítili jste z jejich hlasu, že mají dědečka docela rádi. Ani u Saturnina tomu nebylo jinak. Myslím si dokonce, že si s dědečkem velmi dobře rozuměli už od té chvíle, kdy se Saturnin starému pánovi představil v přísném pozoru. Přijel jsem totiž tenkrát asi v půli srpna na venkov, abych v dědečkově domě prolenošil 3 týdny své dovolené a Saturnin mne doprovázel. Zpočátku jsem váhal, mám-li vzít Saturnina k dědečkovi sebou, nebo mám-li mu též dát dovolenou a jet sám. Věděl jsem totiž, že se teta Kateřina postarala, aby se dědeček dověděl, jak výstředního má vnuka. Takový mladík a on musí mít sluhu. Jako bych tetu Kateřinu slyšel. Nakonec jsem se rozhodl, že vezmu Saturnina sebou. Dědeček ho přijal jako samozřejmost. Prohlédl si Saturnina stojícího před ním se sraženými podpatky a zdálo se, že je spokojen. Potom se obrátil ke mně a říkal mi to, co mi říká pokaždé, že doufá, že se mi v této samotě bude líbit a aby chodil hodně do lesa. Dodal, že letos bude mít ještě několik hostů. Za týden přijede doktor Vlach. Je už 14 dní ve svém slubu v horách a slíbil, že se jde sem dolů mezi lidi. Z Prahy přijede vnučka dědečkova starého kamaráda, inženýra Tereby. Myslím, že jsem v tu chvíli zrudl, ale dědeček si toho nevšímal. Také Saturnin vypadal, jako by byl to jméno přeslechl. Nevnímal jsem dobře, co dědeček dále povídal a vzpamatoval jsem se, až když se mne žertovně ptal, proč jsem nepřijel po řece se svou obývací lodí. Chtěl jsem mu odpovědět, že mi v tom zabránili jezy četných elektráren, ale pak jsem si to rozmyslel. On vlastně ani na odpověď nečekal a spokojeně a potměšile se pochechtával. Šibalským žoural očkama a z nenadání mne udeřil dozad a pochechtával se ještě spokojeněji. Dosud jsem považoval dědečka za mrzutého starého pána, poněkud zlomyslného a sobeckého. Zdálo se mi, že jsem mu velmi křivdil. Bylo mi ovšem záhadou, odkud ví o mém zájmu o slečnu Barboru. Ale to bylo vedlejší. Hlavní bylo, že ji pozval a že na mne čekala nejrozkošnější dovolená, jakou jsem kdy měl. Příštího dne bylo krásné nedělní jitro. Ležel jsem v poduškách a vdechoval svěží vzduch, který proudil otevřeným oknem ze zahrady. Po bydlení na obývací lodi vychutnal jsem až do dna pobyt v solidním domě svého dědečka. Pocitoval jsem příjemné vědomí bezpečnosti, jistotu, že se neozve z paluby poplašný Saturninův křik, abych se držel, že jede kolem parník Praha. Přitom jsem uvažoval, že musím promluvit se Saturninem vážné slovo. Doktor Vlach se totiž na naší lodi občas vyjadřoval o dědečkovi smutnou dávkou obvyklého sarkazmu. A Saturnin těm hovorům naslouchal s neskrývaným potěšením. Obávám se, že nabyl o dědečkovi mínění poněkud neuctivého a mrzí mne, že jsem ty hovory trpěl. Tím nechci říci, že by snad doktor Vlach dědečka pomlouval. On mu takové věci říká i do očí. Když jednou dědeček řekl, že už zde asi dlouho nebude, podotkl doktor Vlach rozvážně. Já si to představuji tak, že tiše zhasnete obklopen svými příbuznými, z nich každý bude do vás něčím tvrdým mlátit, protože vy byste jinak vůbec neumřel. Dědeček se tomu smál asi půl roku. Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra, pravil, že raní ptáče dál doskáče, mladí ležáci, staří žebráci a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechval dne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čert nemůže, nastrčí bábu. Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice příslovy pochopil, že přijela teta Kateřina. Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat ještě téhož dne dopoledne. Teta Kateřina vyvolala trapný výstup, když si stěžovala dědečkovi, že ji Saturnin nepozdravil a Milouše dokonce urazil. Saturnin jí slušným způsobem odporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit a milostivou paní, že pozdravil. Dokonce si vzpomínal i na druh pozdravu. Řekl jí má úcta. Teta křičela, že to je drzá lež a že ona není padla na hlavu, že prý se, když jí uviděl, ušklíbil a řekl, no má úcta, tomu ona neříká pozdrav. Odpoledne pršelo. Hrál jsem s dědečkem šachy a soustavně jsem prohrával. Dědeček mě přímo drtil. Po páté partii se schovývavě usmál a řekl, že budeme dělat něco jiného. Potom mi vyprávěl poutavý příběh ze svého mládí, když sloužil jako voják v Itálii a zamilovala se do něho jedna hraběnka. Jakmile se setmělo, odešel jsem do svého pokoje, abych nemusel hrát s tetou Kateřinou žolíky. V pondělí pršelo také. Dědeček byl velmi mrzutý, trápila ho dna. Klel jako dragoun, ale to je pochopitelné. Když ho nic netrápí, je milý, veselý a je odhodlán vyzvat kohokoliv na řecko-římský zápas. Ale o tom bude ještě řeč. Den se zoufale vlekl a teprve k večeru dědečkovi bolesti polevily. Potom mi bylo vyslechnout příběh o tom, jak dědeček sloužil jako voják v Itálii a jak se do něho zamilovala jakási hraběnka. Poslouchal jsem to jen tak na půl ucha, protože mi to dědeček vyprávěl předešlého dne. V duchu jsem si říkal, že je to podivuhodné, že uplynuli dva dny, aniž Saturnin provedl nějakou střeštěnost. Zaklepal jsem to na dřevo a dědeček roztržitě řekl dále, potom pokračoval ve svém vypravování. Hned příštího dne si to Saturnin všechno vynahradil. Tvrdil dědečkovi, že umí řídit auto. Dědeček to s radostí uvítal a projevil přání věci ve své staré Fordce, která už dlouhá desetiletí rezavěla v garáži. Saturnin sehnal někde plechovku benzínu a kolem 10:00 tajně vyjeli. Nikdo z nás o tom nevěděl a poplach se strhl teprve, když dědeček chyběl u oběda. Asi ve 3:00 přijel Saturnin na kole a dědečka přivezl fiakr. Neměl jsem nejmenšího tušení, co se stalo, ale dědeček se celé odpoledne nepřestal třást a stále si pro sebe opakoval Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. Saturnin zase někam odjel. Teta Kateřina žádala, abych ji to vysvětlil, ačkoliv jsem o tom věděl zrovna tak málo jako ona. Potom vedla zmatené řeči o nedočkavých dědicích a o atentátu. Nakonec řekla, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Celou středu pršelo. Večer si mě dal dědeček zavolat a vyprávěl mi zase o tom, jak sloužil jako voják v Itálii. Ve čtvrtek se dědečkovi velmi ulevilo a chtěl se mnou hrát šachy. Moc mě to netěšilo, protože venku zrovna chvíli přestalo pršet a já jsem se chtěl jít podívat k řece, ale pak jsem si řekl, že jsem tím dědečkovi povinen. Konec konců je Saturnin mým sluhou a já jsem za ní odpovědný. Teta se divila, že dědeček na mne nezanevřel. Pokládala to za stařeckou vrtkavost a podotkla, že kůň je jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem. Šel jsem tedy hrát s dědečkem šachy. Ačkoliv jsem měl dobrou vůli, nedopadlo to dobře. Nejsem sice vynikajícím hráčem, ale přesto se mi zdálo nápadným, že dědeček dělal rošádu v jedné partii třikrát, pokaždé na jinou stranu. Když jsem ho na to upozornil, velmi se rozčílil a řekl, že ho ničemu učit nebudu, že on už hraje šachy asi 100 let. Propustil mě v náladě velmi nepřívětivě. Když jsem odcházel z pokoje, nabírala teta Kateřina zhluboka dech a to znamenalo, že se chystá říci nějaké přísloví. Podařilo se mi zavřít dveře dříve, než spustila. V pátek měl dědeček velmi dobrou náladu a dokonce se ptal po Saturninovi. Saturnin se dostavil a podal dědečkovi vojenské hlášení. Řekl, že je všechno v pořádku, trafika, že byla dopravena na původní místo a automobil byl dán do opravy. Mechanik však naléhavě žádá nějakou fotografii, aby věděl, jak ten vůz dřív vypadal. Jinak prý neměla nehoda vážnějších následků. Majitel trafiky utrpěl sice nervový otřes, ale nikoliv při nehodě samé, nýbrž při návratu od oběda, když zjistil, že trafika je pryč. Dědeček se smál, nabídl Saturninovi doutník a pak se spolu celé odpoledne bavili. Teta Kateřina dokonce tvrdila, že cvičili. Odpoledne mi chtěl zase dědeček vykládat o Itálii a o té hraběnce, ale já jsem ho prosil, abychom podnikli něco jiného. Bylo to ode mne velmi nepředložené. Dědeček řekl, že mu Saturnin vysvětlil zápas jiu-jitsu a že on, dědeček, mne tomu také naučí. To, co následovalo, se vám bude zdát neuvěřitelné. Přijal jsem jeho žertovný útok trpně a to byla chyba. Jeho první chvat, kterým se pokusil ohrozit moje rovnováhu, vyloudil mi na rtech schovývavý úsměv a ukonejšil mou obezřetnost. Najednou dědeček odskočil stranou a vrazil do mne z boku překvapující silou. Následky byly hrozné. Letěl jsem po parketách napříč pokojem a praštil jsem sebou asi 4 metry od místa, kde jsem původně stál. Když jsem se pokoušel vstát, projela mi pravou nohou oslňující bolest a zatmělo se mi před očima. Dědeček se smál, ještě když mě Saturnin se služebnou Marií odváděli do mého pokoje a volal za mnou, že to přejde. Dopravili mě do postele a poslali do města pro lékaře. Ten zasmušile prohlásil, že budu muset na rentgen a že zítra ráno pošle pro mě sanitní auto. Když za mnou v sobotu ráno zapadla dvířka sanitního auta, viděl jsem, jak zahradní cestou přijíždí slečna Barbora ve svém bílém rapidu. Měla roztomilý sportovní klobouček a moc jí to sluší. Sanitní auto zastavilo před malou bílou budovou a Saturnin se šoférem mě chtěli odnést dovnitř na nosítkách. Odmítl jsem to a za jejich pomoci jsem se dobelhal do ošetřovny. Mé chmurné představy byly porušeny příchodem ošetřovatelky, která nám oznámila, že pan primář tady dosud není. Vzala ze skřínky pár teploměrů a zase odešla. Asi za půl hodiny přišla ošetřovatelka se sdělením, že pan primář již přišel a provádí vizitu. Za dalších 40 minut ošetřovatelka opět přišla a sdělila nám, že pan primář bohužel je už pryč a uložila do skříně teploměry. Zeptal jsem se, není-li zde jiný lékař, který by mi mohl udělat ten rentgenový snímek. Pravila, že snímek by mohl udělat doktor Zajíček. Byl jsem téhož názoru a ptal jsem se, kdy pan doktor Zajíček přijde. Pravila, že doktor Zajíček je přece tady už od rána a nalézá se v inspekčním pokoji. Pan doktor Zajíček přišel poněkud rozcuchán a se stopami růže na tváři. Byl roztržitý a když se mě zeptal, která noha to je, udělal rentgenový snímek té zdravé. Když jsem mu řekl, že mám poraněný pravý kotník, tvářil se nedůvěřivě. Potom se zamyslil, tvářil se soustředěně a já jsem měl dojem, že mi počítá nohy. Konečně se rozhodl vyfotografovat mi pravý kotník a odešel do temné komory. Vrátil se asi za půl hodiny a řekl, že to nic není, že si mám na to dávat obklady z octanu hlinitého a že tu nohu nemám namáhat. Když mě odváděli do haly, kde jsem měl vyčkat na sanitní auto, před nemocnicí zastavil bílý rapid slečny Barbory. A jeho majitelka vstoupila do haly. Usmála se na nás, naplnila prostor zvukem svého tlumeného altu a tázala se, jak to, že už nejsme dávno doma. Sundala si řidičskou rukavici z bílé jelenice a podala ruku mně i Saturninovi. Za chvíli jsme už seděli ve voze a slečna Barbora jela třešňovou alejí na plný plyn. Pravila, že voda stále stoupá a že neví, dostaneme-li se ještě domů. Řídila vůz s obdivuhodnou bravúrou a přidávala plyn s lehkomyslností lidí, kteří ještě nikdy automobil nerozbili. Když jsme se blížili k řece, podotkla slečna Barbora, že se jí zdá, že voda už teče přes most, ale most ještě stojí. Zvolnila poněkud tempo a ptala se, tak co, jedem? Bylo to úplné šílenství. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl, jak se její krásná ústa ušklíbla, když se mě ptala, vy a žralok? A řekl jsem, jedem. Saturnin se na mě podíval s obdivem a pochvalně přikývl. Slečna Barbora také přikývla, sevřela pevně volant a stiskla plynový pedál až podlaze. Bílý Rapid vletěl v bláznivém tempu mezi obě zábradlí a zachvěl se. Nevím, jak dlouho to trvalo a najednou jsme byli z toho venku a pokračovali jsme v jízdě k dědečkovu domu. Když jsme byli asi 50 metrů od krytého vjezdu, začalo boží dopuštění. Prožil jsem již často bouři v horách, ale něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Když mě Saturnin vedl halou, ozvala se strašná rána a já jsem myslel, že uhodilo přímo do domu. Na rozvodné desce něco zasršelo a Saturnin sebou polekaně trhl. Pak jsme se tomu všichni dali do smíchu. Přes leštěné zábradlí dřevěného schodiště se do haly nahnula jakási postava a známý hluboký hlas něco říkal o tom, že hysterický smích jako reakce na prožité skutečné či domnělé nebezpečí se vyskytuje často u lidí podprůměrné inteligence. No to víte, doktor Vlach. Dědečku v dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, někdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nezvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už po druhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla. A tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se Bože a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin měl, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázel, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázel, jestli tedy pana Miloušek jezeru co smutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože ji vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevedle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, že mu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesk rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel: vodu ne, písek! A doktor Vlach si pro sebe bručel: chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakvíknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučil, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Slečna Barbora odešla do kuchyně, aby prohlédla zásoby a pokusila se opatřit nám narychlo něco k jídlu. Měli jsme už všichni hlad. Potom mě dědeček překvapil tím, že se mi omluvil za to poranění kotníku a ptal se, co říkali v nemocnici. Byl velmi rád, že to není nic vážného a pravil, že bych se měl hodně brzo uzdravit, protože se obává, že zásoba potravin, kterou máme, není veliká a je docela možné, že budeme nuceni po dobu své odloučenosti opatřovat si jídlo lovem. Potom bude potřeba každého zdravého muže. Doktoru Vlachovi se ta vyhlídka zdála velmi zábavná. Ale já jsem vzpomínal, jak jsem o minulé dovolené netrefil srnce ze 3 kroků a moje duše se plnila chmurnými představami. Slečna Barbora se vrátila z kuchyně a pronesla populární větu pražských tramvajáků: jsme bez proudu. Dědeček se zachmuřil, otočil vypínačem a tvrzení slečny Barbory se ukázalo správným. To byla téměř katastrofa. Zmínil jsem se, že všechno v dědečkově domě bylo zařízeno na elektřinu. Kterýkoliv člověk mimo dědečka by byl pamatoval na to, že obyčejná kamna jsou někdy lepší než elektrická bez proudu. Ale to se nesmělo před dědečkem říci. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahájil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jistý.
1: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
2: Kdo pak nám to tady žve?
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte, jo. A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Yeah.
2: Prát u sebe, dajdle.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi.
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komeník?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? No. To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: No, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
1: Co, vy vrchního?
2: Ano.
1: Víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovol, tady jsou lítat nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupací knedlíky.
1: Ale jděte, jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince. A.
1: Tak máte jídelní lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Helejte, dejte si vánoční guláš.
1: Už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co? Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční guláš.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě, teď už mám 20 km v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo, zadělaný dvorek.
1: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No, dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
1: No.
2: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
1: No vidíte.
2: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
2: Jo, a máte vůbec na to?
1: No samozřejmě.
2: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
2: Co to?
1: No vykrádám chaty.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Pochopitelně.
1: Pochopitelně.
2: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
1: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
2: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
1: Ne.
2: Ale měli bychom tam hrášek.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: No ten jaký to má?
0: Ano. Pane Prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No pro?
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: Yeah. A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: No.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
0: Tak ten Prášek, hrášek, jo?
1: No hrášek.
0: Pane Prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Nepak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak chcete vánoční gule. Hrášek, jednou hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Zavrň.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holu jako krušný hory po těch kyselých deštích.
3: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
3: Ano,
2: říkala jste Sandokan.
3: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaší hlavičku, ukažte. No, ale...
2: No a co,
3: a víte, že
2: něco?
3: Mám pocit... Jako bych cítila pod prsty mech.
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které se mám dál. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
2: Moderní sportovní
3: jistě,
2: účes, tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: A ještí,
2: co to?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony? Ještí.
3: No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
3: Nebo
2: bych měl na hlavě bodliny,
3: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
2: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
3: No jistě.
2: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
3: No.
2: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
3: Yeah.
2: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
3: Yeah.
2: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
3: Ale no tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka jsem jenom směje. Dokonce mi nedává,
3: ale...
2: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
3: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
3: No,
2: rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
3: Ale no tak. No,
2: je to prý ze švestek?
3: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
3: no,
2: protože
3: ano.
2: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
3: Proč?
2: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
3: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
2: ne,
3: jo?
2: Ráno nebo večer?
3: Večer.
2: Večer, jo? No.
3: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
3: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
2: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
3: No
2: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
3: No počkejte,
2: čím budu rozdávat.
3: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
2: Po půl hodiny.
3: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
2: Já myslím. A
3: pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
2: Dešťová voda.
3: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
2: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
3: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
2: Jo?
3: Jo, jo.
2: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
3: No... Samozřejmě.
2: Víte co?
3: A jak ráda.
2: Já radši zůstanu plešaty.
4: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
5: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
4: ano.
5: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
4: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
5: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
4: No, ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
5: Já třeba, Venoušku, začnu.
4: Ano.
5: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
4: Prosím tě.
5: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
4: jo.
5: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
4: Podívej se.
5: No. A jak si jel ty, Venoušku?
4: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
5: mm-hmm.
4: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
5: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
4: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
5: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
4: To by měl.
5: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
4: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
5: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjá až za 3 měsíce.
4: Která?
5: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
4: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej,
0: který?
1: No? Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
0: No a co ho stihli jen tak tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města,
1: Holka,
0: Venoušku.
1: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěr.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
0: To vole hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: že už to
0: zkusil jednou a ať je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech, tak jak jsme tady.
3: To je to o sexu sečno.
2: Ne.
3: Ano?
2: Ne.
3: Ne.
2: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech, tak jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
3: Takže to nebude o sexu.
2: Tak. Zvolil jsem téma, přátelé, poslední cesta člověka.
3: Ano. Poslední cesta člověka.
2: Co pod tím rozumíme?
3: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárama do Rakouska. Už tam sedí pátý rok.
2: Ne.
3: Přijom blbej kamion cigára.
2: To je jinak. Poslední cesta, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
3: Je to po?
2: Je to po? Je to pohřeb!
3: Pohřeb.
2: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
3: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že to se tak říká, že to je, ano.
2: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Tak vzpomáhám.
2: Víš, o čem hovoříme?
3: No jistě.
2: Jo, tak co je to eufemismus?
3: No eufemismus, že jo, co by to tak, že jo, to je ono.
2: No odpověz.
3: Efismus to je.
2: Ne, efismus to byl rypákismus, ale eufemismus je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
3: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrka změknul.
2: Eufemismus, to je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
3: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
2: Hele, v praxi. Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
3: No, tak to
2: nebojíme se. Nebojíme se.
3: Tak řekněte nějaký, no.
2: Třeba slovo bordel.
3: Ježkrist.
2: To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
3: Hrůza.
2: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
3: Ano, nebo obecní úřad. Co?
2: Opatrně.
3: Jak opatrně?
2: Proč obecní úřad?
3: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel. Ale
2: ti říkám opatrně.
3: Já jsem zrovna minulý týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
2: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy. Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
3: Protože mám pitbula.
2: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
3: Na kastrálním
2: úřadě. Ano, nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
3: No bylo mi divný, že to dělají na počkách. A razítkem. No.
2: Pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
3: Ale o někom jo.
2: Ne, to se prostě nehodí. Ne, ale my jemně eufemisticky můžeme říci, třeba odešel do nebe, že?
3: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
2: Ano.
3: Natáhnul brka, se říkalo. No. Vyhodil ráfy.
2: Ale no tak. To se nehodí.
3: Už je v penálu, když je to učitel.
2: To se nehodí, tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pánbůh si ho vzal k sobě.
3: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
2: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboští.
3: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo? Tak...
2: Prosím tě.
3: Jsi někde jinde, že jo?
2: Alois, pohřeb to není divadlo.
3: Někdy to je pěkný teatr.
2: Ale.
3: Řvou lomněj ruka.
2: Ano. Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, barevného. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
3: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. No. Už měl děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garz. Když mě umřel děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom...

0: No. A se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázali, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s briliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
1: No.
0: To musí být.
1: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
0: No.
1: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovou oblíbenou.
0: To bych nedělal oblíbený, na přání to bych nedělal. To se stávají strašné věci. U nás v Oseku...
1: Ždej pokoj s tím Osekem furt.
0: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. A tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studia. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát, za rok se vrátil.
1: Ale no, tak, prosím tě.
0: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda vůk.
1: No, tak, prosím tě.
0: Ta no. Čuměla.
1: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni, mám rád vůni tvý kůže.
0: To není blbý, to si můžu napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc, to bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát neboštíkovi Pec nám spadla.
1: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
0: Oseku.
1: Oseku. Ještě něco jiného než krematorium?
0: Ještě kafilerii.
1: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
0: Mně je to jedno, podle peněz.
1: Ano, dobře.
0: Mně je jedno, kterým komínem mě vyfouknu.
1: Tak, přátelé.
0: Tak vám potom napadám do očí.
1: Velice...
0: Do oka vám padne, slečno.
1: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
0: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
1: Ne, to nemůže dělat každý.
0: Ale kdybych v masce třeba Mikuláše...
1: Ne. Ani v plynový masce, to ne, prostě ne. Nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
0: Mluvím na sebou, tatínku!
1: Prosím tě, zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu.
0: No právě. No.
1: Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický.
0: Akademický.
1: Nemělo by to znít jako zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů jako číslo 32 57 64/231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla podporována vyhláškou. No, říkám, že se to nehodí tohle.
0: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
1: To je pravda.
0: Nebo u nás... Oseku.
1: Neříkej tyhle věci už.
0: Oseku? Jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal jsi dobře a daleko. Teď už jsi dostříkal a šli jsme do hospody.
1: Ano.
0: Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbítůvek na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
1: Není to daleko 3 kilometry?
0: No je, to já někdy...
1: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy.
0: Ne, 3 kilometry za vozem,
1: ne,
0: jako.
1: To je daleko, říkám to.
0: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
1: Ano, vůz projede a vy na červenou.
0: To je daleko, co tam někdy taky voze, já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
1: Ano, dokonce když pršelo, tak si jednou vlez pod víko.
0: Na víko.
1: Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
0: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brečela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sebe čumila, bač. Ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne? A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, jak říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastný lásky pomat, on se zbláznil, tak ho nechali o samotě, pětně odstoupili pryč, on tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, prase, doleva, nikdo, doprava, nikdo, a Rita, tára, Rita, Rita, tára, Rita. Se stalo v Oseku.
1: Přátelé, prosím vás.
0: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
1: Velmi důležitou věc. Pohřeb

0: by neměl být sponzorován.
1: Ne.
0: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
1: U nás v Oseku...
0: A dej už pokoj, nebo ti
1: se
0: oseknu.
1: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
0: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. Jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší...
1: Hany, Hany, skoč do vany. Aha, Hany, Hany. A mejdličko z jele nemám. Tím kůžičku ti vydrbám.
0: Ale no tak.
1: Nejlepší mejdlo z jelene vyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
0: Vám to připadá jako legrace.
1: Je to jedno.
0: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
1: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom? To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
0: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem.
1: Libreto.
0: Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
1: To je možná prostě takový malý muzikál.
0: Ano, dalo by, to je opera.
1: Opera.
0: Hymnus.
1: Hymnus.
0: Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto
1: jako citlivého.
0: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven.
1: A vytrysklo.
0: Vytrysklo, to přátelé.
1: Včely se rojej, tohle vytrysklo.
0: Vytrysklo to, jako když se včely rojej. A teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na dvou koních najednou. Ano. Má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak, přátelé, Josef Náhlovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
1: Můžu.

0: teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte další
0: něco duní, se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to, tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne, on jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý
1: se...
0: vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak jsi připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Sadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojzpěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval co to za cizotu vedete, ne? A co chcete, ne? Prostě já on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád. Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo. Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, protože jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva. Většinou byly hlášeny ty návštěvy tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dále. A řekl, že ho vítá v plné polní. To nás... Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte, ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty analfabeti. Hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, a takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš, a ti jsem dělal, tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
3: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
4: A nemýlí se, je to možné.
3: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
5: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
3: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let, takové děobky se mu udělali na tváři, že
5: jo? No oni se mu udělali spíš takovýhle, že?
3: Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit, ale proč, proč?
5: No protože ho opustil kolektiv.
3: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
6: No, kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No, co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No, kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech a to je hrozně velká doba. No, kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral.
3: Ano, ano.
6: Mirko Hýl se, ano,
7: a od té doby
6: tvoří.
3: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
4: Mirko Hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš, víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
3: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš, tak neznáš, co znáš. Tady to někde bylo. Ač svou vlastní prací víš, že nechceš.
4: Chceš vědět, že to znáš.
3: Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
8: Ne. Nenuťte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuťte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuťte mne, ne, já opravdu nemohu. Ne!
3: Skončila hra Zábrany.
7: No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
8: Zdravím vás.
7: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
8: No tak já jsem jela.
7: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
8: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná parta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla, jak, byla to právě ta parta, která mi řekla tak.
7: Jak?
8: Tak.
7: Tak?
8: Jak?
7: No, no tak.
8: Ne.
7: Ano, tak.
8: Ne, to nemohu.
7: Ale no tak.
8: Ne, opravdu.
7: Tak zábrany stranou, no tak.
8: Ne, opravdu to nemohu.
7: Ano, tak, no,
8: ne, opravdu, ne.
7: Drogy.
8: Já nemohu.
7: No,
8: ne, nenutem. No, ne, to opravdu nemohu. Ne, nenutem. Ne, prosím vás.
7: Ne!
9: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem asi, že jo,
10: naschledanou. Dobrý den, uklidněte se.
9: Já myslel, že jsem zás vlez někam
10: jinak. Jste tady dobře, co si přejete?
9: No podívejte se, situace se má následovně, já bych se potřeboval seznámit se ženou.
10: Ano, to je mi jasný. Aby vám bylo jasný, my chlapi tady s chlapama neseznamujeme.
9: To mi ani tak moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. U nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne.
10: No dobře, dobře.
9: No to bych byl jedině pouze rád, kdyby to dopadlo dobře.
10: No ne, já myslím, no. Abyste to zkrátil. Jakou ženu byste si vedle sebe tak představoval?
9: To si můžu vybrat.
10: Tak jistě, z toho, co máme na skladě, tak určitě, že?
9: Máte něco čerstvýho?
10: Jak čerstvýho?
9: No jak čerstvýho, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
10: Počkejte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží, hlavně aby vám dotyčná vyhovovala.
9: No to ne, to není pravda, jak to říkáte. Jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valný zájem, víte? Já pak kvůli vám s nějakou takovou tady nebudu celý život, pane.
10: Počkejte, no. Vy mi snad tady něco vyčítáte a já jsem vám ještě nic nenabídl, ne?
9: No právě proto, že jsem mi ještě nic nenabídnul. To já jsem tamhle předloni jsem byl tamhle v tom v Hamburku a jen jsem vlez do toho.
10: Do čeho?
9: Dovnitř. Víte, takové mě bylo ženských, to byste koukal.
10: Dovolte, snad si nechcete plést naší seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
9: Já nekřičem. To oni, když mě vyhazovali.
10: Proč vás vyhazovali?
9: No protože jsem asi pořád zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
10: Je výborný. Pro zajímavost, co jste jí nabídl?
9: No co já jsem jí mohl akorát tak nabídnout? Akorát tak jedině příslib, víte? Že si jí vemu, samozřejmě.
10: Dobře. Chápu. Jakou ženu byste tedy chtěl od nás?
9: No taky takovou. Mě to radila máma, víte. Ona má máma o mě strach. Máma má...
10: Ano, ano. Maso. Moc podobných slabých pohromadě, že?
9: Mě to zaráží. Ona ano. Má máma...
10: No maminka má o vás strach, no dá. No, co chce?
9: Maminka má o mě strach.
10: Ano, ano. Co chce maminka? No.
9: Ona má strach...
10: A co má strach?
9: Abych nějaký nesed na led.
10: Na lep, neříkala na lep.
9: Co?
10: Na lep, neříkala na lep.
9: Neříkala na lep.
10: No neříkala na lep.
9: Jako na hlavu.
10: Ne, ne. Jako na lepidlo.
9: Teď bych jí šahal na lepidlo.
10: Sedal, ne?
9: Sedal. Proč bych jí sedal na lepidlo? Přece se podívám, kam si sedám.
10: No já doufám.
9: No, když mě pozve, no. Konečně.
10: Ne. No helejte se, to se tak říká. Sednout někomu na lep, ne? Co? Jako kdybyste nějaký skočil na špek.
9: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený. Mě to radila máma. Aha. Ona má máma o mě.
10: Já vím, no. Helejte, my se nakonec domluvíme i bez vaší mámy. Mně se to začíná rýsovat.
9: Helejte,
10: vy nechcete hubený,
9: ne,
10: že jo?
9: To se to si... To si radši připlatím. rozumíte? A měla by mít sílu v nohách.
10: To říkala taky máma,
9: taky.
10: Že jo?
9: Taky. Ona má máma a ano. Mě strach. Měla by mít sílu. Ono k nám je to, pane, do patra.
10: Ano.
9: A teď já vám řeknu tu skutečnost, která se tady objevuje.
10: Ano.
9: Ono tahle ty těžký tašky s tím nákupem a s tím kondenzom a všechno. A i se vším.
10: Ano.
9: A teďka ještě tahat ty kýble s tím uhly.
10: Ano.
9: Pane, a kojit přitom.
10: No počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
9: No co, již budu mít hlad?
10: Cože?
9: Chci říct, co když bude mít hlad?
10: Kdo?
9: Co?
10: Kdo?
9: Kluk.
10: Jaký kluk? No. Vy máte kluka.
9: No já ne, ale ona bude mít.
10: Já jsem z vás, jeli.
9: No.
10: S kým?
9: To já nevím, to je jedno. Hlavně, aby měla kluka, aby mě pomohl v sadu, až budu starý, aby mě pomohl, aby mě tam zastal. Zastal jsem tě říct. Aby mě zastal, až budu starý, až my máme sad a máme taky ovocný stromy, aby mě pomohl zatřást konečně s korunama.
10: Já rozumím.
9: My chceme zatřást korunama.
10: Helejte, a nechcete teda nějakou rovnou?
9: Rovnou ty křivou nechci.
10: Ne.
9: Vy se mi ještě smáli kvůli vám.
10: Počkejte, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
9: Jak s dětskem?
10: No s dítětem.
9: S dospělým by to nešlo.
10: Jak s dospělým?
9: No s dospělým dětskem a mi už pomohl třeba s korunama.
10: No to máte těžký.
9: To je těžké, až vás tím zatřese.
10: Ne, já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sena. Teda nebylo by to těžké a nesmělo by vám vadit, že by byla asi o 20 let starší než jste vy.
9: No to by mě silně vadilo, pane. To jsem si rovnou mohl zjít mámu.
10: No heleďte se, já už vám začínám rozumět, aby jsme to teda ukončili. Vám ani tak nejde o lásku, že jo? Vy
9: no.
10: Spíš potřebujete výpomoc v domácnosti.
9: O sílu, no.
10: O výdrž takovou.
9: Aby zabrala.
10: Ano, ano. O vytrvalost a o sílu. No heleďte, jestli vám jde o sílu, měl bych tady jednu lehkou atletku.
9: No, lehkou nechci, víte. To už jste si mohl všimnout, že jsem pěkně vybouřený.
10: No. Ale tohle je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
9: To by mi ještě chybělo, dostala kladivem, víte? Ne?
10: Prosím.
9: Vsteklou nějakou.
10: Není vsteklá, ale když ji nechcete, nemáte jí mít, nabídnu jinou. Pak je tady teda, když jde o sílu, jedině už Marta Buková.
9: Buková, Buková.
10: No co?
9: To je divný jméno.
10: Proč divný?
9: To je divný jméno.
10: Normálně
9: se na mě.
10: No Buková Marta.
9: To by se jmenoval Buková.
10: Ale teď je to jedno, ne? Je to jedno, jak se jmenuje teď. Potom se stejně bude jmenovat podle vás, ne?
9: No jo, vlastně. Luděk.
10: Ale ne, Luděk, podle vašeho příjmení se bude jmenovat. Jaké ráčíte mít příjmení?
9: Já jsem Jedle.
10: No tak slečna Buková se bude jmenovat Jedlová. No.
9: No to se to narovnal.
10: Dobrá.
9: Jedle to ještě šlo, ale Jedlová.
10: Proče, vám se pořád něco nelíbí.
9: A to je divný, vy
10: tak nejste spokojen. Prosím, ať si slečna nechá své dívčí jméno, bude se jmenovat Buková nadále a vy se budete jmenovat Smrk. No, a je to. Každý bude.
9: Jakej Smrk, člověče, já jsem Jedle.
10: No tak promiňte, splecem si dřevo jako dřevo, ne?
9: No to není pravda, ale je každý jen tak nesežené.
10: Ale no tak prosím, tak Buková vy Jedle, no. A jsme domluvený, ne?
9: No, to vám tě pěkně děkuju, člověče. Vy to tak vylepšujete, ale čím dá tím hůř, člověče? Víte, jak bude dole na dveřích vypadat ta vizitka? Buková Jedle! To k nám začnou jezdit pro dříví.
10: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět, ne?
9: To nevím. Jak vy se pro zajímavost jmenujete?
10: No, jak bych se jmenoval?
9: No, je to zajímavé.
10: No, normálně, prosím,
9: no,
10: se jmenuji.
9: Jak?
10: No Hroch, no.
9: A to se nestydíte.
10: A proč bych se styděl? Na co asi?
9: No, to
10: my jsme slavný rod Hrochu.
9: Jo.
10: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, všichni jsme Hroši doma. Pane, já jsem na své jméno hrdý.
9: Jo, no prosím. A odkaď pak jste všichni Hroši?
10: No z Píšťan.
9: To chápu, pane, tam je bahno.
10: Řekněte si to vyjedle a řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
9: Je opravdu silná.
10: A to víte, že ho neotravujte. Je silná jako bej.
9: No, to bylte laskavě. Snad jako kráva, ne?
10: Tak promiňte, Jedle, no.
9: No nic se nestalo, Hrochu. A jak víte, že je tak silná?
10: No protože tady vždycky Marta Buková zápasí s medvědicí o pouti.
9: Jo,
10: no.
9: O pouti?
10: No o pouti.
9: A vyhrává?
10: No, tak minule, pravda, prohrála.
9: A nebo byste mi teda tím pádem radši rezervovat tu medvědici?
10: Jak myslíte?
9: Když na ní vyhrála.
10: No nezlobte se, snad byste si nechtěl vzít medvědici.
9: No hned ne, pochopitelně, že jo? Nějaký čas bych s ní musel chodit.
10: Teda nevím, vy máte ale divný chutě. Vzít si medvědici.
9: Co se diví, co je na tom, člověče? Hejte se, vy jste ženatej.
10: No jsem.
9: No vidíte, když si někdo může vzít hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici. Naschledanou.
11: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
12: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
11: Ano, děkuji. On tam totiž já ji potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
12: Ano, prosím, vemte si tu ano, ano, ano. Nepotřebujeme. Ano.
11: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuju.
12: No prosím.
11: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněvadž já koukám tady z té židli čovářebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
12: Ale prosím, nechte ji tady.
11: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, i kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
12: Jistě, tak ano, tak ji tady nechte.
11: Ano, ano.
12: Prostě chtělo by to...
11: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
12: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
11: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
12: Já jsem to přestal.
11: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, pač já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili. Tak...
12: Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
11: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
12: A fotografii?
11: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou.
12: Tak to tady. Bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
11: Je, škoda. Vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
12: Nemám, je mě líto.
11: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
12: Skutečně ne.
11: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
12: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
11: Ano, no to je pravda, nemůžete.
12: Je mě skutečně líto.
11: Ano, takže...
12: Promiňte.
11: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
12: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
11: Tadyhle vzadu, ano.
12: A
11: ano.
12: Po programu já si napíšu vaši adresu.
11: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
12: prosím
11: hned,
12: vás,
11: ano.
12: Já si napíšu tu adresu.
11: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, abychom to, aby jsme to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
12: No ovšem, jméno samozřejmě, ano. Tak.
11: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
12: komplet.
11: No ovšem, komplet.
12: Dohromady i křestní, ano.
11: I křestní, ano, jsem se myslel. Tak to je křestní, tak to je Holcman.
12: To snad není křestní.
11: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní. To
12: je, tak snad, prosím vás, dohromady,
11: je dohromady celé, celé jméno, celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holcman.
12: Holcman?
11: Ano, s X se to píše.
12: Holcman s X?
11: Ne, Holcman je bez X, Holcman.
12: No tam přece žádné X není, že jo?
11: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
12: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
11: Ne, u Felix je pak vzadu Holcman, u Felix.
12: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
11: To Felix, nebo...
12: To Holcman samozřejmě.
11: Jo, to Holcman, ano, ale vzadu jenom, vzadu
12: ano,
11: se to
12: ano, to je samozřejmě. Vzadu. A to Holcman je s C nebo se Z?
11: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holcman, H.
12: To vím, ale já myslím uprostřed.
11: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
12: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holcman, tu adresu bych
11: jo,
12: si napsal,
11: adresu,
12: bych to mohl.
11: A nebo chcete radní jméno mýho kluka, nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
12: Tak pak je to jedno.
11: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
12: tak,
11: napište.
12: Tak tu adresu.
11: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
12: tak,
11: napsal.
12: No, samozřejmě velmi rád, jo, napíšu
11: tak to
12: dozadu
11: víte, ano, ano.
12: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
11: jo,
12: potřeboval.
11: Jo, adresu,
12: ano.
11: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě se tak nedovede.
12: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
11: No jo, ano.
12: Pohle tu adresu, jo,
11: tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk, jak si. To je stejně, on chodí na tu teorii.
12: Ano.
11: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
12: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
11: To vám je úžasně zajímavý. Jo? Úžasně, no jo.
12: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
11: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak, jak si namátkou.
12: No tón přece vzniká v krku.
11: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
12: V žaludku?
11: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
12: Myslíte učitel zpěvu, ano?
11: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
12: Myslíte vzduch?
11: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
12: A na hlasivkách.
11: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
12: A odborně vibrovat.
11: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
12: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
11: No,
12: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
11: No jo, taky to zkoušel už, ano.
12: Jo?
11: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
12: tak to já chápu to, samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
11: ano,
12: že
11: to potřebuje svůj čas.
12: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
11: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat, já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
12: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tuhle.
11: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
12: Dobrá,
11: přijďte
12: uvidíme,
11: tam někdy mezi nás.
12: Uvidíme.
11: Já si tu židli vemu pro kluka,
12: si
11: no. Ale určitě tam přijďte, víte, my tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskráno, určitě tam.
12: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
11: No kdy, no pak přeci po cestě domů.

0: Pojedeme tenhle ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
1: Jo.
0: A za tu židli, jo.
1: Ty to myslíš takhle, jo.
0: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
1: Jako ze zastromu, jo?
0: Jo.
1: Juk!
0: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
1: Juk! To no. Máme jukat radostně tady na Voráčkovou?
0: Samozřejmě! Stojíš za stromem a radostně jukáš, no.
1: Juk! Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
0: No.
1: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
2: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
1: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracující.
3: No.
1: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčku, a svět byl dnes hned hezčí.
3: Já jsem tě čekala.
1: Hele, Voráčku, a ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
0: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
1: Tak to no slyšíš.
3: Dobře.
1: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
3: No dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
0: No, panouš.
1: Leze to zní jako sklupatý.
3: Dobar.
1: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
0: Dy.
1: Co?
0: Dy.
1: Dy. Co dy?
0: Kamarádi.
1: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčku. Tak teď ty.
3: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
1: Teď ona nedá pokoj a budeš
3: jen šistat. Jsem se těšila.
1: Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi neřekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
3: No, ale učitelské. Já to nemusím rád s tebou, víš?
1: No.
3: To se, aby se nám všichni smáli, ne?
0: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
1: Teda učitelské, umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
0: No, je to trošku.
3: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
1: To není pro nás.
0: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
5: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl sedmiletým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, devátá vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklý? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.
6: Víkend s gizdami a bělaskami. Celkem pěkný sobotní den, který popíšu jindy, mi zkazil podvečerní telefon od segry. Enem jsem pravil halo a už spustila. Vyčetla mi všecko možné od toho, že jsem se narodil až po to, že jsem nic nedal malému gizdovi k narozkám. A dořiti, já jsem na ně zapomněl. Jak na smrť. Jsem taká citlivá povaha, tu jsem se zastyděl. Segra naraz smečovala otázku, jestli mám vůbec ty její děcka rád. Tuž jasné, že mám, no ní. Tuž jestli mám, tak vezmu v nedělu malého na baník. Zbystřil jsem a zoptal jsem se, čemu s nimi nejde švager. Prima zas jakýsi kšolich. Tuž to jistě, v nedělu. To zas asi Kajsigna Sava, nebo z tu jeho chytru partiu vymyšlaju, jak vydělat chechtáky bez roboty. Zkusil jsem ještě chvíli oponovat, že určitě už bude vyprodané a tak podobně, ale segra tasila trumf. Listky už má a dokonca aj na tribunu. Tuž budu jak mamula. Začala se rozplývat o kolegovi z roboty, co bydlí kajsik na zarubku a listky za co si zajistil. Tuž to není poprvé, co o ním tak mluví. Asi si na něho budu muset posvítit, bo švager je sice cib jak lampa, ale jsem ze staré školy a nevěru netrpím. Nakonec se mi kývnul. Bude to taká fajná panská jízda. Večer mě odchytnul Marcel z baraku a vytáhnul mě pokecať na jedno. Tuž jsem v nedělu trochu dospaval. Enem, co jsem dočítal sobotní noviny, už dole trubil taxík na bazali, segřin žigul. Dole jsem trochu zazmatkoval, bo vzadu seděla vedle malého synovca aj kopia segry a šklebila se na mě, jak Pavlovská do kamery. Potom mi došlo, že ju segra nemohla nechať samou doma, bo upřímný synovec nemohl robiť chůvu, bo jel tež fandiť, ale nechal se vysadit už u Alberta. Přece si před partiu nelajzně, že ho vozí mama autem. Cestu jsme prohodili paru dřistů a už segra brzdila u zastavky na bazalách. Chvíli jsem nechápal, čemu lezu z žigula obě děcka a maváju mamě. Ta jim enem podala baťoch, pocalovala každé na jedno lico a pravila, že po sedmé je zpátky. Hodil jsem šípku na kapotu žigula a zařval se mi do stěraču, že co se robí, však to měla být panská jízda, no ní. Kopia začala natahovat a originál vypadal, že se rozejde aj se mnou. A prý, že male jsem tež nic nedal k narostkám. Tuž mě snad neubíde, ni? Na to se nedalo nic řeknout. Tuž jsem zeslez, bo ľudia na zastávce blbě čuměli. Jak jsem se potom smutně čuměl na vzdalující se světla ze cvaklomy, že mala má narostky až v listopadu. Kůra podraz. Tuž jsem oba chachary popadnul za pazury a tahnul jich k braně. Hneď ve vchodě mě nasrala hlídací baba, bo jim prolezla baťoch, vytáhla minerálku a tvařila se, jak by jsem tam chtěl propašovat bombu. Mali byli vyvalení, jak pochopili, že pití s nimi nepůjde. Ta menší začala bečet, že cipne žizňu. V robě se zbudili mateřské city, boju pohladila po hlavě a pravila jí, že tatínek jí jistě co si koupí v bufíku. Tuž do dupiči vypadám jak tatínek, dvůch hárantů. Oba začali vyhlížet bufík a za chvilku už mě tahli k frontě. Každý si poručil kofolu, popcorn, kobzole a slané tyčky. Ještě, že tam toho víc neměli. Chtěl jsem si dát škopek, ale mala nahlas pravila, že mama říkala, abych si pivo nedával. Rudy jak spartakiadní trence jsem popadnul gizdy a valil hledat místa. Lapli jsme na řitě a chvilku byl klid, bo se cpali tým žradlem a chlentali kofolu. Nenapadně jsem se rozhlídnul, jestli tam mě nikdo si z roboty, ti ale naštěstí na tribunu nechodia a skotla mě tu ti sleponi neuvidia. Klid byl enem chvílu. Mala naraz zařvala, že vidí bělásky. Rozhlížel jsem se kolem jak ichtyl na ohňostroj A potom mi zecvaklo, že myslela fotbalisty, co v Pravě vletěli na travu. Půl zápasu přemýšlela, jak nazvat mladobole Slavaky, bo na oranžovo-černu ju nic nenapadlo. Jak po chvíli začal kotel skandovat s námi, štyř slabičný upravený název Baníkovců, obratili se na mě dva rozzařené ksichty, které na mě mrkali a už to vypadalo, že se přidají. Zamračil jsem se na ně a asi se zlekli, bo toho nechali. Emem do sebe vždycky žduchli, jak slyšeli jakousik nadávku. Na ně štěstí kusek od nás seděl zneuznaný trenér, který každou nahrávku komentoval tak, jak by čítal v gynekologické příručce. Podle počtu prázdných kelímků to vypadalo, že druhý poločas už bude držet písk. Začal jsem se soustředit na zápas a na malého, který měl oči navrch pali a furt se ptal, co se tam robí. Já jsem byl ve svojím živlu a vysvětloval, však vítě, jsem sportovec od narození. Mala mi to trochu kazila, jak jsem tam zařvala, jú, ten oranžový pan spadnul, je, ten bílý spadnul taky. Kusek jsem ju odsunul, aby to nevypadalo, že patří k nám. Ale paru šanci jsem potom propasnul, bo jak to mala zaregistrovala, skočila mi na klin a začala mi ze srandy zakrývat oči. Ještě, že to nezrobila ve chvíli prvního baníkovského gola, který dal Magera. Bo bych ju asi daroval tému trenérovi vedle. Řvali jsme s malým jak hňupy. Malá na nás chvilku hleděla a potom si začala robit z letačku loďky. Začalo mi být jasné, že to bude dlouhý zápas. Jak začalo let, Enem smutně pronesla, že jí zmoknu motýlci. Nasadil jsem si černé brýlky. Brankář Baníku měl skoro celou dobu veget, bo se skoro furt hrálo na půlce hosti. Chvílami vypadal, že si zrobí z vypletu branky hupací síť, bo se tam zjevně nudí. Jak hlasatel ohlasil minutu nadstavení a rozhodčí potom odpiskal poločas, ucítil jsem z obou strán celkem 4 hladové a žiznivé očiska. Jak jsem v bufiku platil za 2 parky a 3 kofoly, pivo už jsem měl strach si koupit. Vzpomněl jsem si, čemu jim segra dala do baťoha obyčejnou vodu, bo po kofole jsou pri hyperaktivní. Ty 3 deci skoro exly a já jsem v duchu politoval segru aj se švagrem, že si večer užiju. Jak jsme se vraceli zpátky na lavky, prozvonil mě upřímný synovec. Zavolal jsem mu zpátky a poslouchal, jak do tydlifona nadšeně řve, jestli ho vidím, že mi mává z kotla. Hňup. 8 000 lidí na stadioně. Odplul jsem si a tipnul jsem ho, bo jsem si všimnul, jak se mala vyptava komplet modrobilého chlopa, co seděl vedle nás, jestli fandí Boleslavy. Lapnul jsem ju za písk a chtěl jsem mu to vysvětlit, ale naštěstí vypadal, že k němu ten dotaz ani nedorazil. Po poděkování trenerovi Komňackému se pokračovalo. Děcka byly zklamané, bo jak si motýlci a ti druzi vyměnili strany, už se většinu hrálo moc daleko od nás. Malu už to přestalo definitivně bavit a začala komentovat lidi okolo. Malý je asi po mně, bo dál nadšeně sledoval zápas. Jak tam Tomášák jebnul druhý baníkovský gol, zas jsme skákali jak tvarnice na trampolíně. Pár minut před koncem všech 8 fanušků Boleslavy pochopilo, že už to jejich tým asi nevyrovná, zebrali se a šli dom. Kotel začal vypušťat bengalské ohně, akurat už to by mě zajímalo, čemu hlídačům vadí minerálka a rachejtlení. To děcka nadchlo a začali škemrať, ať tež jakusi grachejtlu vytáhnu. Robil jsem, že neslyším a sledoval jsem, jak se na hřišťu do sebe pustili. Mladí tež stichli, bo už se těšili na bitku. Partia ale už byla asi utahána, bo toho zavčasu nechali a dohrali to v klidu. Hvizd rozhodčího ukončil to boleslavské trapení, které bylo jasné od první minuty. Jenem škoda, že tam Baník nenavalil víc gólu. Jak jsem byl nadšený z výhry, odkýval jsem gizdům ani nevím jak, že jim obům koupím baníkovský šalek. Tuž taky kusek hadry nemůže moc stát. A možná na to přes týden ti mali vydří duši zapomen. Jak jsem s nimi konečně vylez na hlavní magistrálu, Segra právě blokovala zastavku trolejbusu a Poliš, co stal kusek od tamtuť, robil, že u ně vidí. Chudák měl dost roboty s autami a jednu babu, co se rozhodla překličkovat cestu mimo přechod s kočárkem. Strčil jsem gizdy do žigula, otevřel jsem pisk, abych jednu větu popsal, jak jsme se měli, ale potom jsem si to rozmyslel. Mali, plní zažitku a kofeinu, se začali na zadní sedačce rvať. Tuž jsem pro jistotu Segře odmítnul, že mě sveze dom. Segra se tvářila celkem vděčně, bo si asi za ty dvě hoďky stačila vypít kafe a pokecať s kamoškami. Však to ju přejde, až gízdi doma usnu až po půlnoci a mezi tím vyjmenuju všecké nové slova, co se naučili. Pomalu jsem se vydal obvyklu baníkovskou cestu. U mosta vedle radnice jsem viděl grcat jakéhosi kfandu, co se dost podobal na upřímného synovca. Tuž jsem si radši stáhnul kšilt víc do čela. V Jindře jsem doplnil piva, co mi chyběly na zapase, a doma jsem usnul víc udřený jak bělasci.

Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu.

0: velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento to kladivo.
1: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračuj.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo no, koho?
2: A je to ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly.

0: se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
1: Ne, co mě? Všecky chlapy v celém domě.
0: Aha, a čím vás provokoval?
1: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no on tak vrněl, víte.
2: Ale pan Růžička.
0: Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
1: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, to byste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černému volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
0: takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
1: ale
0: že?
1: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád okola. No kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
0: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
1: No, připravoval, no to ne, to ne, no, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
0: pane
1: on byl cejti, dali jsme to
0: vás,
1: pryč.
0: Pros...
1: No.
0: K věci.
1: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak popil, potáh, tak jsem šel domů.
0: A to kladivo jste měl sebou?
1: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, jistota, ono, s kladivým je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
0: ne? Jistě, jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
1: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Nes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
0: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
1: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s Ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
0: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
3: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence, ano. Ano, ano, znamenám si, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím... Cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12 ráka. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličkost. Projekt, který má vlastní? No tak to je dobře. To je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No, já jsem tě ještě malinkost, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to ne, ale ne. Ne, já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12 teráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jste, Rudla! Ahoj, tady Kňourek! Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, tě Bůh. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volný. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Pernštejna. No jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no, no, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchně na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali. Hergot. Nimroda, kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu, znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No, jo. No, tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No jo, já jsem si hned myslel, pač bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.
4: Haló, no, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to má nějaký hovadu, jo, sakra, jo, no, prosím vás, to se potom domluvím, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, že se z toho zbláznil.
5: Vy do mobilu děláte.
4: Nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
5: Ani nás byste nevzal.
4: Ale já bych vám rád vyhověl. Nemám jediný volný okýnko. Nemám.
6: To máte tolik žáků?
4: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
7: Dobrý večer.
4: Teď jsme o vás, Karle, mluvili. Takže vy máte mobilní telefon, teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil, čím začnete?
5: Vydáme mobil.
4: Ne, neříká se vydáme mobil, nýbrž uchopíme přístroj.
5: Dobře, tak uchopíme přístroj.
4: Tak, no, uchopíme, ale jemně, nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
5: Zapneme ho.
4: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
5: Zmáčneme čudlík.
4: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
5: Jo, on?
4: Co on, vy? Vy jste on.
5: Jo. Aha, zmáčkneme tlačítko.
4: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete, budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
5: Menu.
4: Menu, nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
5: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
4: Ale houby.
5: Jo, houby a knedlíky navíc.
4: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
5: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
4: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku. Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
5: Jo.
4: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
5: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
4: K čemu papír? Jaký papír, když ten mobil má 70 pamětí?
5: No.
4: Ještě sto taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
5: 70 pamětí, no, sakrál, já nevím, co mám zmáčknout.
4: Co byste mačkal, co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu, stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám, ping, ping, ping, teď je to jednoduchý. Tady vložit, co vložím? Velkoskat. V, to zakodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
5: A komu jako?
4: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
5: Já ho nevím.
4: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
5: No já...
4: Co nevíte?
5: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
4: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, to je tak odporně jednoduchý a zvědám. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, kůrník šopa, přicházím. Halo, slyšíte mě, velkosklade?
5: Tomu chybí.
4: Velkosklade, slyšíte mě?
5: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
4: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti. To, ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu. Zvednu to.
5: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale...
4: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
5: Sakra, vy to mačkávám, ono to nefunguje.
4: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
5: Hrgově jelita. Hrgově, špatně.
4: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví. Já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
4: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
5: Dobře, tak já...
4: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
5: No, dobře,
4: ping, ping, ping, ping, ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
4: To je tak těžké.
5: No, už to vám zvoní, no.
4: No, zaplať, pán. Bude.
5: Halo, tady je Karel Černoch, objednávám 50 lahví koňaku.
4: No, a je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
4: No, přijelou zboží, vykládají vagóny, to budou skladnice.
5: Cože?
4: Vidíte to promptně.
5: Co? Promptně. Ze zadu.
4: No jistě, že ze zadu, Truhlíku. Snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl. Tam se ženete prdelaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
4: Ale bude. A potom že, šáhne ani nemrknete. Hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
4: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej? Karle, styčte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
6: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
4: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
7: Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodový kurníky. Tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu druhé žárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já pám, já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to jí přece, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čecí scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídá, že takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje. A pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, po to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být třikrát probodený. Menšík vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menšík se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčiší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy a pak hlavně si jste zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. Vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráteně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
8: My bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
9: Já uvítám, to je taky rozhodování.
8: Já chci taky uvítat obecenstvo.
9: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
8: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
9: Jo, to je vlastně pravda.
8: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
9: Jak střihnem, ušima?
8: Ale ne ušima.
9: Jako, co?
8: Jak ušima?
9: Jako oslíče.
8: Ale jako lidi si střihnem. Znáš to?
9: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
8: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo,
9: aha,
8: zkusí to.
9: No, to znám.
8: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
9: No.
8: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověče, jakhle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
9: A jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
8: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
9: No počkej, ale to... To já si prohraju, ne?
8: No ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
9: Aha, a nešlo by to? No jak to? No ale to není spravedlivý, aby ty si Outgregnet vyhrál a já prohrál, ne?
8: No ale vyhrát může jen jeden přeci.
9: No a proč já mám prohrát zrovna?
8: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
9: No jo, to je pravda, ale...
8: No tak vidíš.
9: Moudřejší jsem, já jsem no, na tím hodně přemýšlel, je to pravda, no. Moudřejší jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
8: No to ne, to by si měl kamaráde moc výhody hromady, víš?
9: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
8: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal, jenom to podepíš tady.
9: Ano.
8: Luděk Sobota.
9: Luděk Sobota.
8: Dobrý.
9: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
8: To je zadarmo,
9: dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
8: No vyhrál si právo uvítat diváky.
9: No jsem toho moc nevyhrál. Ale mohu docela klidně zůstat moudřejší.
8: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš vyhrát.
9: A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
8: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
9: Tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
8: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
9: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
8: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.

0: Tak, tak bychom mohli začít, ne?
1: Kolik je uchazečů?
0: Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžíček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano, ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano.
2: No spolehněte se, no jistě. Ano.
0: Ano, tak naschledanou. Naschledanou. Ano. Kvůli Petr Týlovi.
3: No to je jasný.
2: No, no tak.
1: Kolik jich máme přímo?
0: No dva.
3: No, tak to je jasný.
0: No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs.
3: To je jasný.
0: No. Zavolejte Petr Týl.
1: Petr Týl. No.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
0: Dobrý den.
4: Zdravíčko, zdravím vás. Dobrý den.
0: Vy jste pan Petr Týl,
4: ano,
0: že?
4: Já jsem tak smělej.
0: Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře.
4: No,
0: že?
4: To si pište.
0: Ano, jistě pochopíte, že vám musíme položit pár otázek, že?
4: No, jistě.
0: No, no.
4: Jak se máte?
0: To je dobrý.
4: Děkuju, FF.
3: No. No. Tak to je jasný.
0: Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No.
4: Jako o Praze, jo? No, tak ano. O Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne?
0: No, tak...
4: Praha je stověžetá...
0: Taky.
4: Matička, ne?
3: Matička, to je.
0: Matička, no. To bylo hezký.
4: A taky je to...
0: Ano.
4: Tak je to hlavní město, ne?
0: Ano.
3: To je jasný.
0: Ano.
3: Já si to kruškuju.
0: Já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit,
3: no,
0: že?
3: Drtit, no.
0: No a drtit, ano. Naschledanou, pane
4: Petr. Tak čaute.
0: Naschledanou.
3: Tak to je jasný. To si
0: no, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký...
1: Karásek.
0: Já vím. Já, že tady mám dopis, jo, ve kterém nám ho doporučují z Výzkumného ústavu turistického ruchu.
1: Přímo?
0: Jo.
3: To je jasný.
0: Jo, a taky se o něm zmínil šéf propagace.
1: Ono to sem nepatří.
0: No ne, on jen tak mezi řečí, že on
1: ono
0: netlačil.
1: Ono to sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starýmu Spartu.
0: Aha. No.
3: No. Tak.
0: No.
3: Jo, no tak, vy... ale to je, ale... to je jasný. To.
0: Vyzkoušíme a uvidíme,
3: no, musíme
0: že...
3: vyzkoušet.
0: No. Výběrové řízení je výběrové řízení.
3: To je jasný.
0: No. Zavolejte toho Karáska.
1: Pepo.
0: Ale no Pepo, Josef Karásek.
1: Josef Karásek.
0: Vy jste Josef Karásek, ano?
4: Jsem
0: ucházíte
4: Karásek.
0: Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že?
4: Jo.
0: No, jistě pochopíte, že musíme zjistit, důkladně zjistit vaše znalosti o Praze.
4: Jo.
0: Jo.
4: No, tak jo.
0: No, tak...
1: Ahoj.
0: Pane Karásku, kolik má Praha obvodů?
4: Čeho?
0: Jako čtvrtí.
4: Jo.
0: Čtvrtí.
4: Ale má víc.
0: Co?
4: Má 8, ne? 9, 10, 11.
0: Nesprávně. 10.
4: Já to věděl.
1: Prahu protéká řeka Vltava, jak se jmenuje?
0: No.

0: Vltava, ne?
1: No, jasný.
0: Dobrý, Pepo, dobrý.
2: Ano. Ještě jenom takovou, jak řekla, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel?
0: Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně.
2: Hodně.
0: Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion.
2: Tak, no já myslím, že nám to stačí, no, to, že ano, můžete odejít, pane Karásku. Tak,
0: poklona, poklona, no. Ahoj, ahoj.
2: No,
0: ahoj.
2: No tak. Tak
3: Karásek?
2: Návrh na přijetí.
1: No, to je jasný.
2: Ano,
1: to je jasný.
2: Karásek, já si to píšu.
1: Já
2: jo, Josef.
4: Karásek? Hm?
2: S otazníkem.
4: No, proč s otazníkem? Teď je vidět, že zná.
2: Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc.
4: A telefonoval kvůli němu někdo?
2: Ne.
4: Je tu nějaký psaní?
2: Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná.
1: No tak to je jasný.
2: Ale no jasný.
4: No, proč se sem vůbec strachá?
2: Budeme objektivní, že vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Prosím? Já neslyším.
5: Dobrý den. Já mám trošku chrap.
1: No to je jasný.
2: Vy jste Jelínek,
5: ano.
2: A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze. Že, prosím.
1: No to je jasný.
2: Ale řekni.
4: Kolik má Praha obvodů?
2: Tak.
5: Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16.
2: Hmm. No co? Jistě to.
4: Co takhle?
2: Víme.
4: Co takhle Vltava?
5: Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 kilometrů a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry.
2: Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně.
4: Přesně.
2: Ano.
5: Praha má podle posledního sčítání přesně 1,183,000 obyvatel.
2: Okamžik.
3: To se to není možný.
2: No, to není to,
1: no, no já jsem se všeho škrtnul.
2: Ale no škrtnul.
1: Je škrtnutý.
2: Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu tolik těch obyvatel.
5: 183 tisíce obyvatel.
2: Ano. Tak nám je vymenujte.

0: Já mám kamaráda, který poměrně dost kouří, jo. Já vím, že tady vás kouří třeba polovička, jo. Možná doma i vás kouří ještě víc, jo. Ale třeba i 50%, jo. Ale on kouřil kromě cigaret hlavně ty Mariánku, jo, jointy. Jo, a stala se mu taková zvláštní věc, vy se smějete, vy to taky nějak, jako co? No, vy znáte, ne, z fotbalu? Mám pocit, že kvůli vám tady potom, ne, Plzeň hrála 17 zápasů venku? Nejste to zrovna vy dvě, co tady spustili, ne? Dobrý. Tak ten hodně kouří, jo, kouří jointy. A stala se mu právě taková věc, jel svým stařičkým favoritem, jednou pěkně na výlet, jel se projet, a dostal chuť na toho jointa, že jo, normální situace, no vytáhnul si jointa, zapálil, že jo, a povídá, hele, jedu. Dvakrát zatáhnu, prosím tě, jo, projedu zatáčku a staví mě policajti, jo, říkám, tak jsem toho jointa takhle rychle típnul, že jo, o rifle, jo, tak jsem to schoval, vyvětral jsem okýnka, jsem otevřel všechno, co se dalo, přijedu k tím policajtům, začal se hrabat takhle v té přístrojové, kde jste tam otevřel ty dvířka, tam hledal ty doklady a ten policajt povídal, ne, v pořádku, pane, nevzrušujte se, my vás nechceme kontrolovat, nic nehledejte, nám se stala taková drobnost tady, taková prkotina, chtěli bychom vás požádat spíš o takovou službičku, kdybyste byl tak laskav, nám se totiž tady rozbila služební oktávka. A on za 2 hodiny začíná v televizi fotbal. My bychom to tady s kamarádem rádi viděli, protože už máme po službě, ale naši servisáci se sem dostanou až za 3 hodinky. Jo. A tak prostě my tu nechceme tvrdnout, tak jestli byste byl tý dobroty a odtáhnul nás k nám na služebnu. Ten kousek, on je to kousek, ono to je, já nevím, 5-6 kilometrů. On říká, no jasně, než to tam zahákněte, že jo, to já vás klidně odtáhnu. No tak oni se mu tam zahákli na to tažní zařízení, co měl na tom favoritu, jo, on s nima jako opatrně vyjel, aby to s klukama moc nedrbalo v tom autě, tak jako se pěkně rozjeli, no jemu otrnulo, že jo, kámoši, ne, policajti, tak vytáhnul toho jointa, zapálil, že jo. No a normálně ho dojel v klídečku, jel s nima opatrně, lážu plážu, že měl na to času dost. No a dokouřil ho a povídá, čověče, už se mi tak jako hodně zvedla nálada. No, už se mi fakt pěkně jelo, když se podívám do zrcadla a ty vole, jdou po mně, jo, rozumíš, tak podřadil a teď rval toho favorita, prostě, co se do toho, co z toho vymáč, že jo. On říkal, hele, já jel jako blázen, 80, 90, 100, oni za mnou jak přibitý, jo. Teď, ono to tam je takhle z kopce, to znamená, ona ta rychlost mušla čím dál tím, on říká, já už jel 120, teď oni nevěděli co, oni na něj blikali, jenže byli tak blízko, takže on to vůbec nezaznamenal, že jo, tak pustili maják, jo, že mu dali potvrzení, že na něj skutečně mají spadíno, že po něm opravdu jdou, že jo. No mu povídá, hele, já už nevěděl co, tak to rvu prostě toho favorita, co to jde. Znáš to tam, ne, tu křižovatku, je to tam takhle z kopce, tečko, křižovatka, můžeš doprava nebo doleva, jo. Hele, povídá, dorval jsem to do té křižovatky, rozumíš, a teďko nek to znám z těch filmů, že jo, dal jsem blinker doleva, jo, lehce jsem přibrzdil a prasknul jsem to doprava, jo, na to oni samozřejmě vůbec nemohli reagovat, že jo, v té oktávce, takže to vzali skrz, takhle projeli to rovně tam do nějakého pole nebo co, jo, jenže na to reagovalo to lano, jo, to, ono se sice přitrhlo, ale ten drobnej škup stačil na to, aby toho favorita takhle otočil mírně doprava, jo, a on to poslal přímo rovnou do příkopu, jo, tak tam spadnul, auto se mu rozbilo, ty policajti, tím se naštěstí nestalo nic, ty vyjeli někam nějakou louku, tak se zvedli ty policajti, doběhli za ním, otevřeli mu dveře a on říká, já to neřídil. Já jsem strašně rád, kluci, že jste mě zachránili, já vůbec toho řidiče neznám, já jsem si ho tamhle nahoře na kopci stopnul, teď on jel jako blázen, já jsem hrozně rád, že jste nás zastavili, on mě chtěl tady zabít, jo. A ten jeden policajt říká tomu druhému, hele, to je fakt, ale člověče, ten, co nás nabíral, ten neměl takhle krvavý triko. No, ale tak zase jako prozradilo ho nakonec to, že seděl připoutaný na místě řidiče, jo. Takže nečekejte žádnej zvláštní happy end, no, nedopadlo to nějak slavně. No, sebrali mu papíry a dostal obrovskou pokutu, ale jedno poučení pro vás všechny tady i doma bych v tom viděl. Nikdy nepodceňujte policii České republiky. A to ani v případě, že ji máte zrovna na háku. Díky.
1: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
2: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle. A ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
1: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
2: Nouze, no.
1: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
2: ano.
1: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
2: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
1: Ten... Si dáváte do trumpety?
2: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, má to je zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se Subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě oholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subrata, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme. Jo? To, tak prostě já jsem jel... No a teď já jsem, ona stála, ta Subrata tam, u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, a ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem... Tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
1: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně...
2: Na nohách.
1: Vy jste... Jak kdo? Vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
2: No, to je horší.
1: Měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
2: No,

0: pitku a všecko a holky jsou a já ne, jo, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no, budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pála, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
1: A po vojně jste nastoupil do divadla?
0: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesmířitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy, he, he, he.

0: páč, na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál hehe, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělala. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám, to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, jemu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takovej čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on pohá, proč, jak budete hrát na housle? A on pohá, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
1: Nevyužívají pracovní dobu.
0: My jsme na ní čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
1: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
0: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour, jako k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus podsvětí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona, pán, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při té hře jsem skončil, tak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on, kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podal ruku dirigentovi.
0: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti. Jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista. Jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba jo. A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli, pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ti jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky, prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápady, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého Jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, ode všad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert, v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo? Když jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že jo. Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč, koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho Ford, když jsem ho řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama pic a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to, takže co a ty lidi koukali jak šílený, ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus, páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje, tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on jí opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo, to... Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až by aplauz, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízkivku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otella. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No?
1: Strašný. Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu.
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jevišti taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupila na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podějte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme od dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spát, jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je páče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával, k čemu měl a povídá, vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou v hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím, že zvolám. A vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál, takový kluk měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A já pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo, teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, Tak jako dělal, pojď pryč, on páně, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a berete ten penízek, musíte, já vám tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mi udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Dobrý večer, já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám jardu rád a jsem rád, že si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký schromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
3: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéži, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, když jsi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos.
4: Enga.
3: Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Jo, černáverně. To zkusíme.
5: Dobrý večer, pane Polívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
3: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, a to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
5: prosím, jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
3: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláře. Čili, zkuste, postavte
5: jako
3: se
5: vy.
3: Do, jako já. No. Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál. No,
5: pravda. Tak takhle nějak asi.
3: No, a seriózně jsem se tvařil. Tak, já musím najít tu plošku. Nejde. Nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míčku. Teď jde, drží. Bobek žonglérem. Tak. To nesmíte, Pavle, ty jste všechno prozradil, Pavlíku.
5: To jsem udělal velikánskou chybu.
3: Jistě.
5: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
3: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
5: Myslíte?
3: Já tam.
5: Pan doktor.
3: Ne pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Hmm. Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezoun. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako ošklivce.
4: Ano.
3: My se musíme uměle hyzdit. To dá strašnou práci.
4: A vy na to máte nějakou metodu?
3: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
4: Váš vynález.
3: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
4: Jsme dva tedy dvojhyzdič.
3: Ano, zdvoj. No. Budeme se...
4: Chtěl bych ho.
3: Ano. Pánové, dvojhyzdič! Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
4: Ano.
3: To je tam jako zvíkačka, ale potom se prostě otáčí. Ono to samo hyzdičí, no. Děkuji. Ano?
4: Ano.
3: Jo? Hyzdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hyzdíme. Ale v obludí.
6: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě. Ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže... Moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
7: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
6: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
8: Jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa, a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
9: No a milé děti, teď bych vám řekl pohádku. Pohádka má název, jestli si vzpomínám, jo, dlouhý, tlustý a ten třetí, jak se jmenuje, Rychetský. Jo, Rychetský, jo, bys to taky, jo, jo. Rychetský. No, tak já vám nejdřív vypodobním, jak vypadali, jo. Tak ten dlouhý, ten byl tak dlouhý, asi jako 10 Romanů z kamenů nad sebou, jo. A ten tlustý, ten byl tlustý, asi jako moje tchýně, jo. Představte si, že moje tchýně, ona si myslela, že její dcera, že si veme nějakýho, že to bude buď železný nebo kožený, místo toho má kulový, jo. No, tak tlustý a Rychetský, ten bystrozraký, ten byl tak bystrozraký, že musel mít, představte si, šátek, jo, ten na očích šátek, jo, a představte si, že když si ho vyndal, jo, když si ho sundal, tak viděl, skrz všechno viděl, jo, skrz hory, doly, na horách viděl krávy, kozy, jak se pasou, nebo ptáky, jak létají, to všecko viděl Rychetský, vlastně bystrozraký, všecko viděl, jo. Třeba skrz šaty viděl kozy, ptáky, jak se pasou, Rychetský. No, tak to je, a teď oni šli, tyhle tři, a šli, až přišli a potkali prince, a ten princ říkal, no tak to je bezvadný, zrovna bych měl práci pro tři zdatné Ukrajince, pro tři zdatné junáky. No a oni, že teda jo, že se dají do jeho služeb. Tak šli a šli dále, až se dostali k vysoké skále. Přátelé, slyšeli jste to? Já jsem úplně rýmoval verš, jako básník. Úplný básník verš, básník jako ten Johnny Walker. No a teď přišli k té skále a ten princ povídá tomu bystrozrakému, hele, sundej si kalhoty, sundej si ten šátek a udělej do toho, do té skály díru, jo, tunel takový, on to znal z té akce Špinavý pazoury. Jak se to dělá, ty tunely. A tak si sundal ten šátek a udělal do té skály díru, jak do... Jo, no. A teď tam prolezli tou skálou, milé děti. A před nima jezero, jo. Úplný lipno, jo, teď Němci se tam proháněli, jo, na těch surfech a to. A teďka on povídá, ten princ, tomu tlustýmu, hele, tlustý, ty si to vypiješ, jo, už vypij to jezero, ale prosím tě, neser ne, se, ježi, ne surfaře. Víte, aby nevypil ty surfaře. Ten surfař, to by tak nevadilo, ten je hladký, ten je gumový, ale dej si pozor na ten stožár od toho surfu, aby se ti to nezabodlo do propanhrtanu. No, a tak on to vypil, to jezero, milé děti, a byli na dně. Teďka šli po dnu, den po dnu. Dávali si bacha, aby nedostali dnu. A teďka, milé děti, bacha, aby nedostali dnu. A teďka, milé děti,

0: a já tam vlezu a vemu si ho za ženu. To by nešlo, milé děti, protože to ještě v Senátu u nás nepovolili. Už by to povolili, že jo, ale to by museli být všichni teplí. A to oni nejsou, oni jsou spíš na děvky a na prachy. Tak milé děvky, milé děti, to je vlastně kanec. Konec.
1: Jak jsme chovali užitečné zvíře? V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí třpitivý pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával jednou za měsíc listonoš, nesetkal-li se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina, ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička, jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na třídě Wilhelma Píka číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru v Jungmanově ulici dokonce dostal bratr za otázku: máte prase? Od otylého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radostí jej přinesl domů, ale dědeček záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku, což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné podsvinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli od dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo třídou Wilhelma Píka neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to bylo zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takže bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítla již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno, nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její, tedy svoji komůrku, dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým koríkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné půnění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni tu za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední packou, snažila se maminka odvést děti a babičky.

Anušku do bezpečí, neboť jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který asi babičku po tříměsíčním soužití považoval za svoji družku, ji nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však zřejmě pohyb dělal dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchart s pitomělý hlukem k ní přikládal hlavu. Prase se od sousedovy hlavy odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchart spadl ze štaflí, žaluje manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce opatrovíš bylo dusno jak v aréně. Nevím, proč snad ze vsteku zapíchl otec praseti stanový kolík zákrně do boku. Za tento neuvážený čin jsme pikali všichni. Zdivočelý bivoj chtěl se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem odnaproti zazněl zvuk kastanět, probudila se v prasedi španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice, kde v secesním zrcadle spatřilo svůj obraz. To ho rozčílilo a začalo si v ložnici počínat skutečně jako prase. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Stejně nikdo neměl chuť jít bivojovi domlouvat. Přistavili jsme tedy ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes. Ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabijím, vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké rodě majora Diháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a malíři mistru Brázdovi, který byt uvedl opět do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a ne chlévů.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jít 29 tisíc a mám je. Co teď? Zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním v životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodat rychle, vidět, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam jedno za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. A Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře a také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach sakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírají se na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.

0: Provázku. Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech, byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě opuste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co si stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svíně, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěný a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti, a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kudelny. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Trůda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celou dobu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo, oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, kde jsme to poslouchali a furt se ozývalo, oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl, co, jo. A hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo, oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal, dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblátil verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutrie ma to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že jo, já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a ty tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, no, že mě děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říká, co to je tohle? To, co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam sedl, vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral, Zdeněk posmíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop.
1: 24. takt banjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje As, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuli ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, znám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá Western, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam mřve. Lubomír šel, přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal, vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj! Jodlej, no správně, vrať se zpátky a takhle to budete zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště, no.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že o Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřítky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď já jsem jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojnici, udělají ta, on lehne, je mrtvej, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíce, byly deseti tisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali. A Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky rorís a raroch a síček a vlaštovka a koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špač. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázně. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. On přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimír, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Uh. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco napití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli, tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo, že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo, tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho dívá, říká, šák, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spindel, kommst mit mir, Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni Sieg! Heil! Jo? No to bylo neskutečný vlastně. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumi Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdeněk Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo v plamenech, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Takže tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on, čo voli, vyzdu ti ty voli lovi, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápětí zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumím, že já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechaj mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechaj mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten možnalej chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho možnalýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang, to je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek, Atis. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas, to bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Tálské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velice těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo. Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou, to je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako si... Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli. Jo? Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho. Jo? A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on hrál do té doby Míru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet. Je? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty... krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na nokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prostě já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Krutová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, vám to je vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Oddechnout jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?

Keď ideš po tej Copacabane a najednou proti tebe ide blondínka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondínka, mulatka, ešte krajšia čierna, zasa blondínka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svoj krátky život nemôžeš mať ani len 1% z týchto báb, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale to je takový vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, osm náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj, ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. No i to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už bylo hotové, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že?

Vítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že jo, protože tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. My říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No už možná, jsme jeli třetí Ötterget. No tak to ještě, jo. Pak se jeli čtvrtou, teď to bylo nějaký delší, jo. Přijel, to byla konečná, že jo. Že to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme vždycky poslechli všechny, aby jsme se nehrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt děl, ty tam všichni se otočili tím směrem jako a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo. Teď to pohledal, udělal mě. No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo. Jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkejte, 22, 23, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čehu mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj, i sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radši jde vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že? No jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to řekli, že ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano, no tak můžete začínat. Ne, ne, ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynalítá několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, tedy stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat. Já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, Mautsta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, Mautsta. Aha. Věděl jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Teodor Brandt děl. A pořád mu ještě na římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia po dobytí Galiecis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. My jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit. Budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel. A jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Já...
1: Chvilinku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě Rošťák rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch Rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem,
0: promiňte,
1: ani čas se, pane, tady s vámi bavit o první světové válce a nemůžu,
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už pane. No tak co, prosím.
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: ten
0: šišky a mě tím
1: vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co? Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. V roce 1997 oslavilo divadlo Járy Cibrmana 30 let svého trvání. K tomuto výročí jsme v Mistrově Žižkovském divadle uspořádali slavnostní večer zapomenutých věcí zapomenutého génia. Do sálu se vešlo jen 240 diváků, ale protože vás, znalců Cibrmanova díla, je mnohem víc, nabízíme účast aspoň vašim ctěným uším.

0: Odvážili jsme se předstoupit před vás s texty, které na jevišti Járy Cimrmana byly, ale z různých důvodů se z jeviště vytratily. Nejstarší památkou, kterou jsme našli, je báseň. Ta zazněla při slavnostním vyhlášení ceny za nejlepší ženskou hereckou roli na jevišti divadla Járy Cimrmana. Obdržel ji v roce 1967 Karel Velebný za roli matky Žílové ve Svěrákově hře Akt. Cena se jmenovala Zlatá slepice. Báseň tehdy přednesla a Karlu Velebnému mrtvolku s pozlaceným peřím odevzdala herečka Jiřina Jirásková. Dnes vám tuto báseň přednese profesor Pavel Vondruška.
1: Jára Cimrman, Vánice a Metelice, Sibiř, Klánovice, 1903 až 5. Vánice a Metelice, všude vůkol její ryk. Hleďme krauze ponocného, nespočine sobě ani augenblik. Tu uvízne ve závěji levá jeho nožička. Tu uvízne ve závěji pravá jeho nožička. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijí. O čem dumá tupý mozek v této žírné vánici? Že si ani nepucuje beranici. Znáť on pouze povinnosti, zapadlí je po prsa. Když pak ale zatroubit má, nabere luft ve prsa. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijí. Jdi ty krauzi, jdi ty domů, aspoň chvíli dej si rest. Na přemíru poctivosti přicházívá zhusta trest. Tu uvízne ve závěji levá tvoje nožička. Tu uvízne ve závěji pravá tvoje nožička. Jak se stalo, tak se stalo. Kraus do rána umrzl. O čtvrté si ještě houkl, pátou ani nevrzl. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijí.
2: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Cimrman zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Cimrman jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Cimrman ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrana, Milese Davise a dalších, abychom uslyšeli Cimrmanovi neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Cimrmanových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fasciklu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Cimrmanovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré Vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Cimrman k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. a začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hektora Berlioze. Cimrmanovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
3: Ahoj, kamaráde, ty kluku
4: je
3: zlatý.
4: Je Pepo!
3: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
4: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu už ten někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
3: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
4: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype.
3: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
4: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
3: Sakra, ty taky.
4: Sakra, já taky.
3: A taky nevině.
4: Taky nevině. No tak omylem jsem připsal takový sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
3: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
4: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
3: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
4: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
3: No jo, Ryti, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou.
4: Ježiš, to byla ta srdcová, to byla no, kočka.
3: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
4: Jo, no. Vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
3: Jo, takže ty píšeš.
4: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
3: Co?
4: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
3: No počkej, ale za co tě teda platí?
4: No právě za to, že neuveřejňuju.
3: No jo, ale kdo?
4: No postižení.
3: No tomu nerozumím.
4: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
3: Pošleš do časopisu.
4: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
3: No jo, počkej, to už...
4: No, tak vidíš...
3: To mi svítá.
4: No, jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat. No a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
3: No, to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
4: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
3: To bylo, pak
4: jsme se podíli.
3: A skočí ti na to každý.
4: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
3: Sele?
4: Sele.
3: Hele, neměl bys...
4: Sele?
3: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys... Pro starýho kamaráda.
4: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
3: Beru a jedem.

0: Dobrý den, dámy a pánové, setkáváme si po 3 letech opět při sledování našeho populárního pořadu Co týden dal. Já teď prosím reží o první ukázku, která byla odvysílána minulý týden v relaci Události komentáře. Více už napoví redaktor Jan Martínek.
1: S překvapujícím návrhem vystoupilo předsednictvo Národní rady Slovenské republiky. Ve zprávě se uvádí návrh slovenské strany na integraci České a Slovenské republiky v jednotný svazek. Slovenský prezident dr. Vladimír Mečiar prohlásil, cituji, žádné jiné 2 národy v Evropě nemají k sobě tak blízko jako Češi a Slováci. Odvolává se k historické spolupráci a vzájemnému provázání obou ekonomik.
0: Dámy a pánovi, nový téma, kdo začne? Pane Fischera?
2: Já už jsem jednou nastínil, že rozhodnutí musí přijít z obou vlád
3: a v žádném případě nevypisovat nějaké nesmyslné referendum.
0: Pane Fischera, pokud si dobře vzpomínám, v době, kdy se jednalo o rozdělení našich států, vy byste byl i za vypsání Fischerenda.
3: To nevím, kde jste to vzal.
0: Prosím, pane Mečiare.
4: Samozřejmě, společný stát nevylučuje mi, ale obě dva partneri by se mali chovat k sebe jako mladou manželi, aby celá těrcha problémů neostala iba na jednu z dvojici.
3: No, já bych byl opatrnější, než bych strčil hlavu České republiky do chomoutu s republikou slovenskou. Přestaňme se na chvíli bavit o svatbě a nejdříve zkusme jen tak na zkoušku žít spolu na hromádce.
4: S vámi, pan Klaus, nikdy.
0: Pánovi, pomalu. Ekonomická sféra, ještě jednou pan Klaus, protože myslím, že když si chceme něco dozvědět, tak vždycky od pana Klauzy. Takže pane Klauzi, vy jako ekonom jste v otázce nových daňových zákonů snad osoba nejpovolenější. Mám platit sociální pojištění, ano, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění na auto, na byt, alimenty, daně, vyšší nájemné, elektriku, teplo, světlo, plyn, vodu a tak dále, a tak dále. A mě by zajímalo, kolik mi vlastně zůstane pro moji vlastní potřebu.
3: Prosím vás, pane redaktore, mě jako ekonomám zajímají fakta, fakta a zas jenom fakta. Daňová soustava je taková, že vyděláte-li například, představme si imaginární číslo, 10 000 korun, odevzdáte 3 000 na zdravotní pojištění, 1 000 na důchodové pojištění, zhruba 600 za auto, 1 000 korun nájem, 2 000 na daních, světlo, elektrika, plyn, voda a to ostatní asi za 1 000 korun, alimenty a další vaše pohledávky asi 800 korun, takže pro vás zbyde asi kolem 600 korun na měsíc.
0: Ano, ale pane Klauzi, to mi připadá, za toto se přeci nedá žít.
3: Ne, to se nedá.
0: Ale jsou tady drobní podnikateli, jako například Felix Holzmann, kterého známe. Spíše je to komik, ale začal podnikat, takže jaké máte problémy a zkušenosti za nimi vy?
5: No tak podívejte, já jsem měl 4 kozy, ano doma, ve chlívku. 2 kozy jsem vyženil s manželkou, jako na manželce. No a teďko přišli daně, ano. Takže to znamená, že já takhle pěkně tenhle rok odevzdám 2 kozy na daní, další rok odevzdám další 2 kozy. No a 3. rok můžu čekat na to, že o té kozy přijde i moje stará. Co pak si?
0: Ale o to jste řekl trošku. Zjednodušeně, prosím, pane Sobota.
6: Já jsem si vzpomněl zase na jeden vtip. Teď není čas na vtipy, atmosféra houstne, takže dostane slovo pan Binder. Tak to meru, to bude větší sranda.
0: Pánovi, trochu vážně. Pane Bindery, co s Gabčíkovem?
7: Prosím vás, už nehovorte nic o Gabčíkové, ano? Mně se naozaj už snívá o této soustavě vodných nezmyslů na Dunaji.
0: Ano, pane Bindery, vy jste navedl debatu na další ukázku, kde redaktor Jan Martínek cituje z článku pana Klose z Lidových novin. Takže prosím, reží.
1: 3 maďarská plavidla tak dlouho manévrovala do vrat Gabčíkovského zdymadla, až se jim podařilo ochromit řídící a kontrolní systém poškozením kamery průmyslové televize. Nečekaně však vystoupil vedoucí směny a uvedl, že ve skutečnosti nešlo o 3, ale o 1 loď, nebyla maďarská, ale bulharská a stalo se to ve čtvrtek a ne v sobotu.
0: Pánovi, odezněla ukázka, vy už se hlásíte, pane Bindery, takže prosím.
7: Toto sama už netýká, ano. Bol jsem odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby, ano, a bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Dextructa Stav, ako som už spomenul. Tým som sa zbavil Maďarov, áno, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo, je Gabčíkovo. A to ma najväč mi jeduje.
0: Ale pane Bindere, říká se, že pokud dobrý novinář nedostane odpověď, zopakuje otázku. Takže co s Gabčíkovem?
7: Prosím vás, toto sama už netýká. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby, áno. A bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Destructastav, ako som už spomínal. Tým som sa zbavil Maďarov, áno. Zbavil som sa sabotáži. Ale čo mi ostalo je Gabčíkovo. A to ma najväč mi jeduje.
0: Pánovi, buď nejsem dobrý novinář, ano, anebo tudy cesta nevede. Takže otázka jinam, pane Klauzi, máme na krku Vánoce. Jaké budou ty letošní? Budou veselější, bohatší, smutnější, chudší? Jak to vidíte vy?
3: No, každopádně ty letošní Vánoce budou úplně, úplně jiný. Loni se mi Vánoce vůbec nelíbily. Lidi zapomínali na tu ekonomickou reformu. Nakupovali doslova a do písmene jako prdlí, co je napadlo. Letos to nebude možné. My jsme na české vládě vymysleli velice jednoduché opatření. Letos přestává chodit Ježíšek a chodí Santa Claus.
0: No nezdar hodiny. Takže, pánovi, já poprosím režii, budu diplomat, nevím, co říct, takže poprosím režii o další ukázku.
8: Všemi seismografy v Evropě otřásla detonace o síle 7 stupňů Richterovy stupnice. Bezprostředně poté doslova zešíleli dozimetry a vydali alarmující zprávu o drastickém zvýšení radiace na území Evropy. Všechny analýzy a výpočty udali jako epicentrum katastrofy Jaslovské Bohunice. Žádná z kompetentních osob se k výjimečné situaci nevyjádřila.
0: Ano, a pane Mičere, vy jste tu od toho, abyste se vyjádřil. Víte něco o nehodě v Bohunicích?
4: Vím, nepovím. Prosím vás, to, že si elektráreň ubzikně, neznamená ještě katastrofu. Veď mi už nikto nezjistí, ano, lebo celkom nepochopitelně, po banálné, ano, a jednoduché závadě, a reaktor jednoducho ufujazdil preč. Veď mi nevím.
0: Dobrá, takže příliš jsme se nedozvěděli, stejně jako v předchozím příspěvku pana Bindera, ale teď otázka na pana Klauze. Minulý týden jste byl na zasedání braně bezpečnostního sboru. Jsou nějaké novinky z oblasti armády?
3: No tak novinkou je především zkrácení základní prezenční služby na 5 měsíců.
4: My jsme ji prodloužili.
3: Dále snižujeme stavy taktických zbraní a zvýšili jsme příděly potravin, což představuje 15 000 kalorií na jeden den.
4: Kolku?
3: 15 000 kalorií.
4: To je nesmysl. Já jsem to rátal. Několikrát jsem to rátal, ano. Nebo to by každý voják do sebe musel každý den napchat metra a půl pohanky. To je nesmysl.
0: Takže nevím skutečně, co říct. Pane Mečáre, odposlechy na vašich ambasádách. To byl problém před několika lety, ale myslím, že je to problém stále živý, protože tehdy jste v podstatě sekli do živého. Takže jak je to s odposlechy na vašich ambasádách?
4: Počúvajte tak, s uštenicami jsme už prestali a otázku odpočovou jsme na ambasádách vyřešili raz a prevždy, radikálně a vždy. Ano. Všade jsme poslali naše deratizačné komando. To, že boli podaktori diplomati priotrávení, nie je našou chybou, lebo všade jsme vylepili upozornenia v slovenskom a maďarskom jazyku. Môžem zodpovedne povedať, že v súčasnosti na zahraničných ambasádách u nás nie je to jediné štenici, ale žiaľ ani jedného diplomata.
0: Dobrý, ale teď bych si zeptal...
4: Čušaj, ešte som mi dohovoril, áno, prepáčte, že som takto ostrý na vás, ale... Stále sa do toho montujete a neviete, čo sa deje vôbec vo svete, lebo v Amerike na slovenskej ambasáde sme našli štenice. A nie aké také maličké šteniatka, ako boli tu, ale to boli štenice ako 55 beranica.
0: Pánovi, debata o hmyzu je síce velice zajímavá, ale je tu další téma, sociální program. A jak ho plníte vy na Slovensku?
4: Tohoročné Vianoce boli bohaté pre všetkých, pre šlachtu, aj pre nevoľníkov, lebo každý dostal vianočné maškrty, 3 orechy a liter borovičky. Ale ja tu stále trepím a ty nedáš slovo nikomu druhému.
0: Pane Mečáre, nespomínám si, že by sme si spolu potýkali. Jak se říká u vás, húsky sme spolu nepásli, takže...
4: Čo si pcháš húsku do papuly?
0: Nie, ja nevím, ale možná diváci zrovna obědvají, takže dobrou chuť a my voľne přejdeme na iné téma. Je tu pan Slobodník a je tu další téma, tudíž zdravotnictví a školství. Dva obory velice provázané. Jak to u vás funguje, pane Slobodníku?
3: Samozrejme, tieto dva obory sú veľmi previazané, školstvo aj zdravotníctvo, aj tu sme zaznamenali určité pozitívne úspechy. Po zrušení nezmyselných univerzít Trnavskej, Nitrianskej, Žilinskej, Košickej a Bratislavskej sme v týchto objektoch uviedli do prevádzky zdravotné učilištia bez maturity, čo značí, že od budúceho roku bude mať každá dedina svojho osobitného šamana.
6: Ano, velice zajímavá věc, ale pánovi, času moc nezbývá, takže na závěr každý z vás pouze jednou stručnou větou zhodnotí uplynulé, ale pánovi, to tady. Píply mi hodinky a to znamená, že konečně vypršel náš čas, tudíž díky a příští týden opět na viděnou.

Dámy a pánové, v populárním pořadu nesmí chybět ani populární osobnost, a proto je tu s námi několikanásobný zlatý slavík Karel Gott. Než nám zaspíváte duet se svojí zahraniční kolegyní Darinou Rolincevou, položím vám jednu otázku. Znovu sloučení Čech a Slovenska, co vy na to?

0: Vidí úplně všechno, já to zvládnu, ale já jsem ti slíbil, jestli si dobře pamatuješ. Já vím, chyba to šampanské a zákusky, čo? No právě, takže já teď zaběhnu do kantýny, ty to tady trošku pohlídej. Zahájíme za 5 minut. Pánové, prosím vás, začneme za 5 minut, seříte si čas, ano. Je 11 hodin, 48 minut. Pro kolegy s digitálním časem, pendrek, si bytka sněhla. Já si teď skočím do kantýny, takže Zuzankou pozadte si a já jsem tady hned, ano.
1: Páni, takže se posadíme, prosím vás, ano. Teraz nás budou brát kamery. Která, prosím vás, začíná kamera? Dvojka? Ako ju poznám? Čo? Aké číslo? Já nevím, čo mě poznám. Aha, dobré. Ten fúzatý pán za tým.
2: Prosím vás, paní Bubilková, já bych se zmínil o našem spojení.
1: No dovolte, pan Fischera.
2: Ne, já myslím spojení Čechů a Slováků. Prosím vás, o navrhovaném sloučení, ano, spojení České a Slovenské republiky musí rozhodovat kompetentní lidé, což jsou vládnoucí politické reprezentace, ano, a ne občané v referendu, prosím vás, v žádném případě referendum.
1: Tak to se ospravedlňujem, pan Fischera, já jsem asi zle rozumela.
2: Tak se naučte česky, paní Bulbíková.
1: Však já můžem odjít z takto studia, pan Fischera, já tu vůbec nemusím být.
3: Můžu tady něco říct?
1: No tak nech se páči, pan Holcmanu.
3: No tak já bych něco o policajtech. Můžu ještě jakhle mluvit o policajtech v televizi?
1: No však i demokracia, možte.
3: No ne, já jenom jestli tady v televizi ještě nějaký není, víte? No tak to mě potká, on hrá kamarád, víte, policajt. A povídá dvakle ráno na snídaní, no mlíčňáků. A povídám, dá si kakao a dvě housky. A ona povídá, kakao nemáme. A já říkám, víte co, tak mi dejte třeba kus vekyň a kakao. A ona povídá, no není kakao. A já říkám, Hergo, nerozčilujte mě, tak mi dejte dva koláče a kakao. A ona povídá, no lidi není. A já říkám, čože, tohle mi ta žába říct? Tak je to kakao s nachrstnou do ksichtu.
1: Jaj, tak to bylo celkem fasana. Tak. A vy máte voláký vtip, pan Binder, lebo...
3: Prosím vás, vy sa tu vybavujete, ja som došiel riešiť závažné problémy a mám tu zo všetkého taký pocit, že nás Slovákov tu štúdiu normálne ignorujete.
4: Jo, tak to mi připomnělo forele, jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebuji přehodit službu, jo, já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo, a on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo, a ty srandy o půlnoci se tam slíkl ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát.
3: Prosím vás, všetci, ako jsme tu pokopej, jsme došli riešiť závažné problémy budúceho spolunažívania Čechov a Slovákov. Zatiaľ je tu počuť iba srandu od Čehuňov, to je znevaženie slovenského národa.
4: Tak to je nejlepší fóre, kde jsem tady dneska slyšel.
1: Pán Binder, já si myslím, že to nie je dôvod sa škriepiť s Čechmi. Prosím, pán Fischera.
2: Prosím vás, paní Bubínková, sama jistě víte, že v minulosti byla mezi námi určitá averze, kterou bychom měli odstranit. A pokud toto soužití dvou subjektů má být funkční, ano, je třeba nejdříve propracovat mechanismy vzájemného styku.
5: Pánovi, jsem tady, nesouhlas konky, trochu jsem se opozdil, protože jsem poslouchal za dveřma a sotva vytáhnu paty, už mi hučí. Prosím vás, teda někdo z vás, do Zuzanky. Nechová si zde jako politik, ale doslova jako prasák a to, co jsem si musel vyslechnout za dveřma, to mi skutečně zůstává stát. Rozum. Pro dnešek to ruším, ano, rozpouštím to, aspoň se moudřejší, koho zde příště nemůžu brát, takže díky a příští týden na viděnou.

0: Dobrý večer, vítejte u posledního vydání zpravodajství ČTV. Zahájíme nejdůležitějšími událostmi z domova. Česká vláda obdržela pikantní návrh rojalistů Čech a Moravy, prosazující návrat monarchie. Korunovanou hlavou Českého království by měl být král Václav V. řečený Havel, strážcem pokladů vévoda Kočárník, kancléřem kníže Karel Trautenberg, ministrem ekonomie markrabě Klaus Proseka a dvorním šaškem Ivan Sviták. Na Kladně v Domě kultury se konala tradiční novoroční jolka komunistů Čech a Moravy a stoupenců Levého bloku. V bohatém kulturním programu mimo jiné vystoupila také 80-letá národní umělkyně Jarmila Šuláková.
1: Čerešnícky, čerešnícky, čerešně, vy jste sami rozsypali na cestě. Kdo vás najde, ten vás pozbírá, já jsem mala včera večer frajíra.
0: Neoficiální prameny uvádějí, že to byl Miroslav Štěpán. V Bratislavě i dalších městech byla ochromena městská doprava. Ke kolapsu došlo v důsledku stávky rikšu. Stávkou pohotovostí pohrozily i železnice v případě, že dojde ke zvýšení již bez tak vysokých cen ovsa. A nyní zpravodajství ze zahraničí. Ve včerejších velmi pozdních nočních hodinách přistálo ruské kosmické plavidlo Soyuz TZ-72 na povrchu Slunce. Oba kosmonauté Vševolod Lopaťuk a Viktor Sergejevič Stokurev se těší dobrému zdraví a na otázku redaktora týdeníku Pravda, jak se jim podařilo vyřešit problém s vysokými slunečními teplotami, kosmonauté odpověděli: přistáli jsme v noci. Také další zpráva je ze Sovětského svazu. Příliv západního kapitálu se začíná projevovat i v této oblasti. Německý koncern Siemens skoupil většinu pozemků černobylské oblasti a osázel je čočkou. Po sklizni je bude prodávat jako baterie do hodinek. V Paříži byl zahájen autosalon 1995. Bývalá NDR předvedla nový typ vozu Wartburg, který vyniká pontonovitou karosérií nepodléhající módním vlivům. Novinkou je tříválcový dvoutaktní motor pracující na principu náhodných výbuchů. I další zpráva se týká automobilů, tentokrát našich oblíbených favoritů. Automobilový koncern Škoda Volkswagen oznamuje, že se od prvního dne příštího měsíce mění cena ze 186 tisíc korun na 52 999 marek. A nyní zde vítám našeho budapešťského zpravodaje Jindřicha Honzíka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Jindřichu, mám zde velice zajímavé otázky našich diváků, takže začneme s otázkami. Pan Procházka z Kolína, soukromý podnikatel, se ptá, zdali je pravda, že na Žitném ostrově roste pšenice jako telegrafní sloupy.
2: Na Žitném ostrově roste skutečně pšenice jako telegrafní sloupy, místy i hustěji.
0: Další otázka je od paní Novákové z Prahy, která se ptá, zda je pravda, že v Bratislavě je v současné době dostatek masa.
2: Bratislava je momentálně zaplavena masem a masnými výrobky, což se odrazí i v ostatních městech Slovenska, protože výstavka je putovní.
0: Další dotaz je od paní Ireny Skopalové z Otrokovic, která se dozvěděla, že Otrokovice mají být zásobovány jablky z oblasti Jaslovských Bohunic. Paní Skopalová se ptá, zdali jablka z Bohunic jsou jedlá.
2: Jablka z Bohunic jsou jedlá a nezávadná, ovšem ohryzek musíte zakopat 3 metry pod zem.
0: Ano, a nyní zpravodajství ze sportu. Na atletickém mítinku ve finském Lahti náš oštěpař Jan Železný překonal svůj až doposud platný světový rekord v hodu oštěpem. Ten mu však zatím nebyl uznán, neboť použil nový oštěp značky Nemet na místo starého Sandviku. Po podání protestu jeho soupeřů předsedkyně mezinárodní žiry paní Jekaterina Uzbulatovová trvá na tom, že Železnému musí být převážen a důkladně přeměřen jeho Nemet. Naši sportovní střelci mile překvapili na střelecké reví v Madridu. Z nichž nejúspěšnějším skýtařem se stal Bohumil Snajper, který si přivezl 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou, 3 bronzové a 15 broků v zádech. Dušan Slobodník utrpěl šok a lehké zranění při autonehodě svého služebního vozidla Ministerstva kultury. Na vlhké vozovce jeho rikša nezvládl řízení a v pravotočivé zatáčce mu ujeli cvičky. Podle průzkumu veřejného mínění občané přestávají platit poplatky za televizní vysílání. Z 5 milionů televizních koncesionářů k dnešnímu dní přestalo platit 50-korunový poplatek 4 990 000 občanů. Takže toto byla zřejmě skutečně poslední zpráva ČTV.
3: Dobrý den, tak jsem zdravý. Jak jsme se domluvili minulý týden, ale pane Holcmane, mám dojem, že minulý týden se to odvysílalo a už tady nemáte v podstatě co dělat.
4: No počkejte, nemám co dělat,
3: jste říkal? Příští týden? Na viděnou. No tak jsem tady, aby tak nějak. Ale to jste asi špatně pochopil, pane Holcmane. Minulý týden se to natočilo, tento už tady nebudete, protože je tady řada jiných hostí, takže myslím, ale stalo se u nás zvykem, že... Proč jsi vůbec přišel?
4: No tak podívejte, já mám podat tak nějak strach o ty moje kozy a na té daňové politice, na té je vidět, že to vymýšlí člověk, ano, který mu vůbec, ale vůbec o ty kozy nejde.
3: Dobrá, pane Holcmane, stalo se u nás zvykem, že naše hosty nevyhazujeme ze studia, takže se posaďte, ale nerušte, sedněte si. Pánovi, zahájíme naši diskuzi.
0: Čas plyne skutečně jako voda, tudíž hned první otázka. Minulý týden se často hovořilo o sňatku Čechů a Slováků. Takže s čím mi přišlo do vínku Slovensko? Toť otázka pro pana Mečiara.
5: Minulý týždeň, ako sami viete, sa konalo 4. zasadanie UVHZDS, áno, v Banovciach nad Bebravou, kde sme boli nutení zbilancovať uplynuté obdobie. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo sme spravili dobre, čo sme mohli spraviť ešte lepšie. Jednoducho povedané, čo bolo fasa a čo na hovno.
3: Pane Holcmane, prosím vás, nerušte, tady je závažná debata o závažných věcech. Jestli máte něco na srdci, tak to řekněte, ale nerušte. Prosím, máte 2 minuty, já vám dám 2 minuty.
4: Ne, já jsem říkal, že je vtah, kde jste koupil takhle pěkný boty.
3: To jsou autoboty, ty jsem koupil včera u Anděla, u Bati, víte, takže jsou do auta velice pohodlné.
4: Autoboty? A moje ještě?
3: No tak včera večer jich měli plný obchod, takže snad je seženete.
4: Autoboty, říkáme? No to víš, a kolik stojí?
3: No jsou poměrně levné, stojí 190 korun, takže...
4: A moje číslo?
3: No tak to bych musel vidět, jaké máte číslo, jaké máte číslo.
4: No, ADR 1423?
0: Ano, to je velice zajímavé. Mě by velice zajímalo, co se skutečně podařilo Slovenské republice. Protože těch odvětví je hodně. Je to politika, je to ekonomie, je to školství, zdravotnictví a tak dále. Takže můžete nám říct některé konkrétní věci? Buďme konkrétní.
5: O tom by věděl dobře povědět pan Augustin Marian Huska.
0: Dobře, pane Husko, pokud jste odborník na slovo vzatý, takže máte slovo. Průmysl, jaké jste dosáhli úspěchy v tomto odvětví?
6: Prosím vás, v priemysle sme boli veľmi úspešní. Áno, môžem tu citovať niektoré ukazatele, čo sa týče ťažkého priemyslu. Naše drotárne národný podnik samozrejme si vybojovali opäť dobré meno a naši drotári šíria slavu po celom svete. Čo sa týče ľahkého priemyslu, v ľahkom priemysle sa naše baby a devčence nemajú za čo hambiť, lebo sú prvé vo svete. V elektrotechnike, ak vás to zaujíma, samozrejme, všechno nás zaujíma, takže prosím, elektrotechnika. V elektrotechnike sa nám podarilo najsamprv obmedziť a od 1. decembra celkom zastaviť výrobu polovodičov a od 1. januára budeme vyrábať iba celé vodiče.
0: To je velice zajímavé. Mě by ještě zajímaly ty úspěchy v politici. Demokratizace vaší země, protože u nás to proběhlo celkem v pořádku, takže demokratizace na Slovensku. Pane Mičere, třeba ví.
5: Demokratizace se nevyhnula ani Slovensku. Tam se například podarilo zakotvit do ústavy vedoucí úlohu HZDS a pod hradem na Dunaji se nám podarilo zakotvit Auroru.
0: To nevím, jestli je ten správný příklad.
6: Ale vy tady jmenujete samé úspěchy a co neúspěchy, například Gabčíkovo. A od toho je tady opět pan Binder. Takže pane Bindere, správný novinář, dokud nedostane odpověď, tak stále pokládá jednu a tu samou otázku. Gabčíkovo, co s ním?
7: Prosím vás, pan Feket, pan Černý. Já jsem minulý týden nemohl hovorit, ještě nebylo rozhodnuté o Gabčíkovu. Lebo jsou s Gabčíkovom teraz velké problémy, keby se to zavčasu zarazilo. Ale o tom Gabčíkovu. Boli dva privatizační návrhy. Ano. Jeden privatizační návrh bol celkom fasa, druhý bol taký na nič. Já začnem u toho na nič hodného návrhu. Tento návrh sa týkal toho, že by sa Gabčíkovo predalo súkromníkom. Tam by sa otvorila prevádzka, ja neviem, windsurfingu, alebo ja neviem, aké sprostotiny. Ale druhý privatizačný návrh došiel zo zahraničia. Áno, menovite Čečenci a Gruzinci usúdili, že by sa Gabčíkovo fasa hodilo ako čistiareň na pranie špinavých peniazí. Napokon sme zistili veľmi zaujímavú vec, ktorá rozhodla o osude Gabčíkova. Prosím vás. Gabčíkovo sa musí celé zrušiť, rozbúrať, roztrepať na marné kúsky. O tejto veci by som teraz porozprával, ak mám čas.
6: Samozrejme, prosím, hovorte.
7: Posledným príspevkom zo strany federácie na túto stavbu bola jedna Tatra. Nákladné auto, materiál. Všetky Tatry boli z váhostavu, jedna došla z metrostavu. Vtedy nám Čehuni slúbili taký húževnatý materiál, syntetickú novinku, volali to trblietavý kameň. Ten sa nasýpal, prosím vás, do tej hrádze, tam sa to zamúrovalo, zakýdalo sa to betónom. A až napokon vyšlo, že to nebol trblietavý kameň a húževnatý materiál, ale bola to väčšina slovenského zlatého pokladu. No, takže Gabčíkovo sa bohužiaľ musí zrušiť celé. Ale máme také pekné porekadlo, to sa vraví aj v Čechách, že všetko zlé je k niečemu dobre. Hej. Takže tým, že sa ruší Gabčíkovo, áno, sme vyriešili aj problém nezamestnaných. Lebo všetci nezamestnaní po dobu, ja neviem, asi 15 rokov budú búrať od svitu do mrku Gabčíkovo.
6: Áno. Pánovi, dalším členem dnešního týmu od vás ze Slovenska je pan Augustín Marian Hůzka. Pane Augustíne, Mariane Hůzko, už jsem si zvykl na to vaše jméno, rád bych si vás zeptal na jednu věc. Plníte u vás také program výstavby domů, přidělování bytů mladým a tak dále?
7: Prosím vás, stavebnictvo, to je odvetvie, v ktorom sme zaznamenali veľké úspechy. Ja tu v aktovke mám podklady, tu to vyberiem von, pán Čierny, mám to aj s grafmi, tu na kameru si môžete pozrieť. A tu vidno z grafu, tu ak sa pozriete na túto čiaru, že naši murári postavili 3,5 panelových domov, áno, dva tehlové, 182 000 dreveníc, 4 zemlianky a na Štrbskom plese 5 najmodernejších veľkokapacitných iglí.
6: Ano, tolik tedy k výstavbě. Toto jsou asi vaše úspěchy zcela nezvratné. No a na závěr bych se ještě zeptal polnohospodářstvo, jak se říká u vás, u nás zemědělství. Jsou to velice podobná slova. Co se týče zemědělství, jaké tam jste zaznamenali úspěchy, protože ze zemědělství máme problémy ještě dodnes v českých zemích. Pan Lux se s tím stále trápí. Jak je to u vás? Prosím, já nevím. Ano, prosím, dohodněte si, kdo chce odpovídat. Třeba ví, ano, pane Hůzko, prosím.
7: Prosím vás, výrazně stoupla produkce najmä orechov. Tam jsme dosáhli velké úspěchy. A dosiahli sme očakávaného nárastu výroby borovičky, čo predstavuje 3,5 hektolitra na hlavu vrátane školákov. V záujme podpory súkromných poľnohospodárov aj drobných roľníkov sme znížili povinné odvody štátu, takže od nového roka ostanú každému poľnohospodárovi 2 vajcia pre vlastnú potrebu.
6: Pánovi, čas se naplnil, ja vám děkuji. A příští týden na viděnou.

0: nás ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.
1: Začíná se tragédie Hamleta, Králevice dánského, jak nám ji sepsal William Shakespeare, jenže trochu jinak samozřejmě. Hamlet je totiž úchvatná hra, to je trochu přepracovat poněvadž. Tak jak je napsaná, je příliš dokonalá. Začneme třeba tím, jak do ucha bole hlav nalili spícímu tatínkovi. Jak mi otec zaslechl jed, umřel okamžitě. A strejček převzal živnost královskou i s živým inventářem. Maminku vzal si za ženu nevkusně brzo po funuse a já, Hamlet, bloudím v jednom kuse sem tam po hradě Elsinoru. Politkám zlost a me probamář. A trpím samomluvou. Zvláštní choroba. Latinsky se jí říká monolog. A hlavně herci na to umírají. Ofinko!
2: Ano, princi?
1: Pojď sem, začíná divadlo.
2: Ano, princi!
1: Hele, vidíš kolem dokola ty hradby?
2: Ne, princi! Ano, už vidím!
1: To jsou hradby hradu Elsinoru. A na těch hradbách se noc, co noc plouží. No, kdo se tam plouží? No.
2: To nevím, výsosti.
1: Když už jsme to měli. No, na těch hradbách se noc, co noc plouží. D.
2: D.
1: Du.
2: Du.
1: No, no. Duch?
2: Duch.
1: Otce.
2: Duch otce!
1: Kvůli tobě, benzista říká. Kvůli tobě, víš? Kvůli tobě. Duch otce. To jako nevidíš.
2: To totiž ano, tak nějak matně.
1: Vidíš, že vidíš.

0: Buď ty jsi nevešťan, či zatracenec, vzduch ráje přinášej, či pekla žech, měj záměr špatný nebo dobrodějný, tvá podoba to tolik vymáhá, že se tě optám. Hamlete ti říkám, vladaři Dánu, otče, odpověz. Co? Vražda? Jaká vražda? Strejček? Tak nezmije, nezmije. Co, do ucha? Jed?
1: Mluvíte meziměstsky.
0: Tak strejček teda, jo? Ne, ale hajzlík. Zasloužil by naplácat vrah jeden. Kdo já, strejčka? No moment, já jsem Hamlet a ne Zorro mstitel. Ano jo, když já se tak nerad perulí. Co? Jo, to znám. A nebo on mě, to znám. Hele, když ty se mu takhle zjevíš, jo, jak seš, tak mám okamžitě infarkt a je to vyřízen a já ne... Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadáš skvěle. No jak vypadáš? No tak, jako bys igelitu, jo? No já vím, tak jed do ucha, to je blbina, ale když ty taky hned všecko polkneš. Tak bože, tak jsem řekl for, no, tak se hned neto. A tak já to teda udělám, no, tak ahoj, tati.
1: Výsosti, herci přijeli.
0: Skutečně.
1: A co jich je?
0: 5, to ostatní je administrativa. Vítám vás, páni, vítám vás ve spolek. A dávejte pozor. Dnes večer se hrajete před strýcem, před králem nyní. Hru, která v letčems připomíná okolnosti otcovy smrti. Zavraždění krále Gonzagy se jmenuje ten kus. A vsunete tam řeč o nějakých 12-16 verších, kterou se píšu. Sám král se na vás bude dívat a já se budu dívat na krále. Jestli hne brvou poznám, že ten duch mluvil pravdu, což povede k tomu masakru, jak ho znáte z Národního divadla. Můžete hrát.
2: Jsem starý a uondaný člověk, toužící po odpočinku v přírodě. Zdráva s královno. Máme mi nějakou zahradu?
3: Ale ovšem, že máme, milý králi. Krásnou zahradu. Krev a mlíko.
2: Cože? Někdo, že nám podří z kozu?
3: Uklidněte se, králi. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Skutečně? To je tedy opravdu krásná zahrada. Jdu si na ní lehnout.
1: Bude konec.
0: No to víš, že nebudu hrát furt.
3: Lehněte si ale na bok, můj králi.
2: A proč to?
3: No... Kdyby, já nevím, ale třeba kdyby eventuálně vám chtěl někdo něco někam nalejt.
2: A co? A kam? A kdo to?
3: Kdokoliv, kamkoliv, cokoliv.
2: Takhle si mluv s kastelánem nebo s pedelem, a ne se mnou. Co by mě lil, kdo kam?
3: Já nevím. Třeba teď řeknu takovou hloupost. Třeba punč do punčochy. Třeba.
2: A kdo by mohl mít tak pitomé nápady třeba?
3: Nevím. Nikdo mi nenapadá.
2: Tak vidíš, že můžu ležet na znak.
3: Ne, na znak nikdy. Ležet na znak je jedovaté.
2: Ale co to povídáš? 65 let jsem prospal na znak, kromě 2 týdnů, co jsem měl nežit na lopatce. proč bych najednou měl spát na boku?
3: Protože jste státník. Někdo vás na zahradě načapá, jak jste si lehl na svůj státní znak, a co potom?
2: Dobrá, lehnu si tedy na svůj státní bok, ať je po vašem. Ale na kterej, to už si určím sám.
1: A kdy už bude ten konec?
4: Až se hrajou všecko, co si nacvičili.
1: No tě bude.
3: A teď i ten nejprostší divák pochopí, proč se náš kus jmenuje Zavraždění krále Gonzágy.
5: Už jsem tady, křepelko.
3: Máš?
5: Mám.
3: Je prudký?
5: Jako moje vášeň.
3: Ty ďáblíku.
5: Je opravdu spolehlivý. Probátum est. Vyzkoušel jsem ho na jednom komorníkovi. Pořád naslouchal u klíčový dírky lumpík jeden a tak jsem mu střik tou dírkou něco jedu do ucha. Než jsem otevřel dveře, byl mrtev.
3: Dobrá, podíváme se tady za králem. Spí na zahrádce. Ten trichtýř tady můžeš nechat. Král má velký voltec.
4: Teď se dívej, teď to bude napínavý, teď to bude, vidíš, a ani nedudej.

0: tady je. A já teď zmizím. Nechci s tím mít nic společného. Papa.
1: Ahoj.
2: Chytil. Nevydržel ten náš příběh. Poznal se. Mě teď pošle do toho, do Anglie. Nebude vedle sebe trpět blázna. Dá přednost těm, kteří rozumně přimhouřej očička nad jeho lumpárnama. A než nám rekvizitář nafoukne matraci, aby Hamlet mohl plout, poslechněte si píseň o hvězdách, jak ji zpíval sám Hamlet, pro pány i pro dány.
3: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpytí, jak blůza subretí.

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko.

na dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu. A oděn šedým šatem

Do přístavu jsem vstoupil s horečkou nezměřitelnou, protože tenkrát nebylo ještě Celsia, natož Reomíra, a moře toho dne bylo bouřlivé. To be or not to be, učil jsem se z paměti. That is a question. Abych si uměl v Londýně postěžovat, protože tak už to na světě chodí, že nikdo se kvůli bolesti bližního nezačne učit dánsky.

0: vzalo, co? Ofelie se nám pomákla, jak stojí psáno. Zřejmě už přišla na to, že mě neposlali jen tak na služební cestu, jo?
1: A kdy už dojde na tohle?
0: Taky na to dojde. Na každýho jednou dojde. To je lepka komika Jorika. Víš? To byl takovej, tady měl roleničky takhle, kdy už mu uhnili. Hezký člověk, že? Trochu mal šlitr, ale hezký člověk jinak, jo? No, hezký člověk, ale ty zoubky, hele, ty zoubky, vidíš? Ta šestka vlevo dole a ta šestka vpravo nahoře, hele. Jsi určitě nepucoval, tady koukej na to, že určitě si nepucoval zoubky, vidíš, a takhle to potom vypadá, samý kazy, hele, kazy, tetalibuše. Tady je taky tetalibuše. Tady je taky tetalibuše, to je nějaký strejček, to je veliký, ne? Strejček. Taky se mě zdá, že měl příbuzenstva plný zuby. Hele, víš co? Ty se teď seber a běžte učit plavat, nebo to s tebou špatně dopadne v tomhle kuse, já to čet. No, plav. Teď musím ale rychle než omdlit. Joriku, to bývaly estrády.
2: Jsem tu lepku. Ještě jednu plácnu.
0: Páni, tohle si dovolí na Hamleta, na prince. Já jsem věděl, že to bude nějaká moderní inscenace, ale že bude takhle moderní, to jsem nečekal.
2: Stejně tě řeknu, že ta hrobařina je nádherný povolání. Za A. Na žádným jiným pracovišti nemají tolika pomníčků. Za B. Běhává nám tady živá veverka. Za třetí slunce, vodka, vzduch.
3: Už nám tady chybí jenom nějaký děvče.
2: A co Máry?
3: A jo? Zapíme to. A schutí do práce. Kolik vlastně dostaneme od krychlovýho metru?
2: Jako obyčejně.
3: Takže to vememe na pásek.
2: Jako obyčejně.
3: A teď taková zásadní otázka.
2: Ptej se.
3: Jak veliký budeme dělat ty krychlový metry?
2: Sedmdesátkrát 72.
3: Počkej, není to trochu veliký. Co pak to kopeme pro export?
2: Kopem to pro divadlo. A já si nepřeju, aby někdo někde mohl prohlásit, že to nemělo žádnou hloubku.
3: Nerozčiluj se, máš recht. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Počkej. Já přesek žíža.
2: Ježišmarja. Jestli jsi měl rád, já tady mám leukoplast.
3: Ty už nic nepomůže. Ta už dožížala. Zapijme to.
2: A schutí
3: do práce. Do práce já se hrnu vždycky schutí.
2: Já tě znám, z chutí na pivo.
3: Ale to máš těž.
2: Když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký lopatěnko,
3: tak za to dostal při nejmenším volhu. A my už tady s tou lopatou děláme 20. rok. A kde máš nějakou volbu? Ani botyč nemáme.
2: To ti vyjasním. On totiž mezi náma lopatěnko nemohl být žádnej blbec. Protože ono vymyslí lopatu. Lopatu, jo? To není jen tak.
4: Zkusme to.
2: Já tě budu vymýšlet něco, co už vymyslel někdo před náma. To bysme museli přijít na něco, co ještě není.
3: Tak pojď, přijdem na to. Vymyslíme to. Nejdřív, jak by se to mělo jmenovat.
2: Třeba Krambudona.
3: To není špatné. A co třeba... Ovatomanel.
2: To je krásný, ale dlouhý. Já se bojím, aby takový slovo dlouhý neodradilo zákazníci od koupě. Musí z toho pultu jenom tak švihnout. Počkej.
3: Přežeň to.
2: Grdlo!
3: Ano, to je to pravý slovo.
2: Grdlo!
3: Zapíme to.
2: A tu naši

0: objednávám 6 hrobů. Pro Lirta, pro Polonia, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a 5 hrobů. 6. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a je, říct jsem to mě. Jo. A pro sebe. To je typický, já na sebe nikdy nemyslím.
1: My žádný hroby nekopem. My jsme vynálezci drdla a uteč, nebo tě zajedeme volou.
0: Pane, já ty hroby potřebuju, rozumíte? Bez nich by tahle ta tragédie neměla smysl.
2: To je nám jedno. My si jdeme vybrat zálohu na drdlo, potom vymyslíme, co to je, a máme na dosmrti s kamarádem postaráno. Že by to je zarado, že by tu pozarado.
0: Ale pánové, prosím vás, přece mě v tom takhle nenecháte. Nechaj. Obracím se tedy na vás s prosbou, jo? S prosbou se obracím. Jde o ty hroby. Já sám na to nestačím při nejlepší vůli a proto si myslím, že takhle. Helejte, když tak nějak všichni kolektivně, jo? Zapojíme a... Že to by bylo, aby těch 6 hrobů nebylo. Prosím vás, pochopte to, prosím vás, 6 hrobů, to je směšný, přece, no tak směšný, ne, ale teď o nic. No tak nikdo. No nevadí. Tím tedy končí tragédie Králevice Hamleta, ovšem. A řeknu vám, neznám větší tragédii, než tu, která nemůže skončit tragicky, jestli mě rozumíte. Jo. Tragédie, která končí jako fraška.
3: Už co dítě Hamlet pozbyl důvěru svý rodiny, to protože jednou rozbil přes nejpací hodiny. Od té doby Hamlet coby rozpolcený

režisérů hlavy mate, nikdo neví, co je zač. Marně se ho ale ptáte, k čemu je mu smích a pláč. Tváře jako z parafínu, gesta jako šílenec, propil i svou kocovinu, složme se mu na věnec. Na půl geroj, na půl baba,

0: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
1: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
0: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
2: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti. Člověk čistý a nezáludný. Mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
3: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava, la, la. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
4: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím, račte dál.
4: Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím.

0: prosím za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
1: Zajisté, zajisté, pane...
0: Ale Moravec, já
1: pane,
0: jsem řekl.
1: Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
1: To vynechme.
2: Prosím.
1: Ad rem.
2: Prosím?
1: Ad rem. K věci.
2: Ach tak.
1: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal ab ovo.
1: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
1: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
1: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
1: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
1: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
1: Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
2: Je, to jsem,
1: a zdárně, zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
1: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
1: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
1: No, no.
2: Já miluji.
1: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
1: No to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
1: No dobře, ale jak jsi dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
1: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
1: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
1: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
2: Ano.
1: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
2: Ano.
1: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
2: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
1: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
1: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
1: Co jí dělá?
2: Vetrené.
1: Vetrené?
2: Ano.
1: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené, vetrené rovná se potíže.
1: To je italsky?
2: Ne, francouzsky.
1: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
1: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
1: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné.
1: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jaksi řekl bych,

0: středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
1: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, co si koupili.
1: Ano.
0: To trapné, to velmi trapné.
1: No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No, no ale dovolte mi otázku, pane...
1: Morave.
0: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
1: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
1: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
1: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
1: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
1: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
1: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
1: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
1: Ano.
0: A kdo je ta žena.
1: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
1: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, jeden malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdcem. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. A kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spím. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine. A potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti. Bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní. A konverzace...
2: Já
1: Konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřeky, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pralese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal hm? A on udělal Čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smrk svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.

Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to ostl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valne jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víc. Asi kvůli baráku něco. Ale na otce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půlnoci, když byste mě vzbudili, ne, abyste mě chodili budit, ale o půlnoci ještě dneska, jo, kdyby, tak, jak když bičem mrzká. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, jste mě spletli. Ještě dnes, o půl noc, noci, jak když prs, mrz. Jo, takhle, o půl noc, ještě dneska, autodechny, ještě dneska. Když by se mě zmrzkali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkej, ne. Ne, nechte mě bej. Jo, o půl noci, aha, ještě dneska, jo, ještě dneska, když bych se zmrzkal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil.
No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zase třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co jo, že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o to mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Je? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžkovité. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadla.

0: Dobrý den všem, kteří poslouchají tento záznam. Jmenuji se Soja, doktor Soja, a jsem primářem zdejší vesnické nemocnice. Před 2 lety jsem vytvořil zvukový záznam, aby si široká veřejnost udělala obrázek o fungování našeho zdravotnického zařízení. Jsme v Čechách a proto se záznam dostal záhadným způsobem nejdřív na ministerstvo zdravotnictví. Podezřívám mého syna Karla. Nejspíš potřeboval machlast a všechny nás naprášil. Důsledky byly katastrofální. Ministerská komise vletěla do nemocnice jako tajfun na Kubu a již tak nefungující nemocnici nezůstal kámen na kameni. První byla vyhozena sestřička Janderová. Nebýt toho, že přepižlila půlku ministerstva, asi by si do naší nemocnice už nevrátila. Navíc začala hrát šachy. Volala Karlovi asi před týdnem a v telefonu jsem zaslechl, že právě táhne na E55. Jako další byl odejít náš saniťák Berka alias Budkař. Hned poté, co definitivně zbořil jedinou sanitku v nemocnici. Ovšem dokázal nemožné. 12 troska se najednou rozjela rychlostí 179 km v hodině a po nárazu se dotklo pravé přední kolo s levým zadním. A to ještě dojel přes okres pro pacienta a zpátky do nemocnice. Vrátil se do dolů a prý se má dobře. Jezdí na uhelném kombajnu. Pacienty teď svážím já mým 20 let starým Moskvičem. Náš plastický chirurg Stadler si po vyhazovu otevřel soukromou praxi v kočárkárně panelového domu. Zákroku prý příliš nedělá. Jednak se bouřil uliční výbor, protože kočárkárna měla normální čirá skla, a kolem jdoucí tak mohli zhlédnout třeba změnu pohlaví či liposukci. A navíc pan kolega vymyslel novou podprsenku, takže prsa již téměř neupravoval. Mladší ženy a dívky nosí pušapky a pro starší ženy kolega vymyslel až pupky. Kolega chirurg prý dělá záskoky na jatkách, aby prý nevyšel ze cviku. Ruce se mu ale klepou tak, že když má rozpůlit prase jedním tahem, rozřeže ho na kostičky a stihne pořezat sebe i řezníka vedle něj. Očař Pavlák prodává v centru Prahy trojrozměrné obrázky, které sám maluje. Loni prý 2 prodal. Z toho 1 mě. Kožař Stružný má stálý příjem v jednom podniku v Dubí. Moc mu nezávidím. Prý tam lezou filcky jak německé helmy a on sám měl velkou smůlu. Chytil kapavku a to na Medarda. Ze starého složení zůstal jen kolega patolog Chlad, neboli Kmucháček, ale je v kotelně. Dělá tam prý nějaké nelegální pokusy, tak tam radši ani nechodím. No a služebně nejstarší lékař, gynekolog, doktor Líča. Většinu oddělení zrušili, bohužel. Zůstala jen gynekologie a vzniklo protialkoholní oddělení se záchytkou, kde šéfuje můj syn Karel. A aby těch pohrom nebylo málo, Emma přežila. A to i poté, co jsme do ní s Karlem nacpali 52 tablet rohypnolu a pro sichr jsme jí pokousali sousedovou písečnou zmíjí. 2 dny prospala u Kmocháčka v mrazáku na patologii a když jí kolega řízl skalpelem do stehna, klidně a beze slova vstala, sama si našla oblečení a odešla domů vařit oběd. Tak to bude asi vše. Pokud mám říct něco naprosto aktuálního, jsem hotov. Navíc nám takovým způsobem zmenšili finanční toky, že nemocnice schátrala před očima.
1: Pane doktore, tady na balkoně se kouřit smí?
0: To byste neměl, pane Pšenička. Víte přece, kolik lidí u nás ročně zemře na... Právě jsme přišli o předposlední balkón. Ale vlastně přibylo jedno nové oddělení, na to bych málem zapomněl. Máme oddělení pro malé děti. Je to sice víc práce, ale je alespoň větší legrace, než poslouchat nářky starých bab. I když, jak kdy, tamhle jde paní Štajnová s paní Novákovou. Obě mají rok po 90.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, dámy. Tak jak si žijete, třeba vy, paní Štajnová?
3: No tak jak si můžu žít po 90? No mám hezký domov v důchodců, víte. Chodím na procházky, když mě nebolej kyčle. a večer ke mně chodívá pan Goldstein a sedne mi na postel, víte, a přečítá mi z Talmudu, ale krásně, pane doktore.
0: Výborně. A co vy, paní Nováková?
2: No, já mám taky ten domov důchodců se zahradou. Máme tam jezírko, takže krmím labutě, no. Koukám na ty telenovely, víte, no. Večer ke mně chodívá pan Procházka, jo, no. Taky mi vždycky sedne takhle na postel, jako, jo, no. No, Talmud nemáme, tak šukáme.
0: Aha. Je vidět, dámy, že vy doktory nepotřebujete. Přeji vám hezký den a stavte se někdy na kus řeči.
2: No, nashledanou. Tak kam teď? Na Gindě jsme byli, tak zajdeme k Mišákovi na karamel se šlehačkou, ne?
0: Tak takhle bych chtěl žít na stará kolena. Pojďme se podívat na dětičky. Tak co zas tropíte, děcka? Blíží se Vánoce a jestli to vidí Ježíšek, moc vám toho nepřinese. Co pak by si spřál, Františku? Tvoje maminka je tady u nás s bříškem, chtěl bys bratříčka nebo sestřičku?
2: No a když to mámu nerozerve, tak nový sáně s volantem.
4: Ne, Franto, víš, co mi dají naši k Vánocům?
2: Ne.
4: Kolo, tvoje kolo.
0: Zvládáte ji, sestří?
2: No tak jak kde, no. Tak dneska docela třeba ne, teda. Mně připadá, že jsou dost blbý ty děti.
0: To si nemyslím, jsou jen živější a jsou v nemocnici, tak se nudí. Děti, tak. Teď tady sestřičce ukážeme, jak umíme počítat. Tak kolik je třeba 3×3?
2: 1000.
0: No tak ne tak docela, to není správná odpověď. Prosím, kolik je 3×3?
2: Úterý.
0: No, tak to také ne.
2: Sím. 3×3 je 9.
0: Výborně. Jak jsi došel k výsledku?
2: 1000 - úterý je 9.
0: No, zřejmě máte pravdu, sestří.
2: Ale tamhle ten hoch je moc chytrý docela. Já jsem mu dala ty pucle, těch 2000 kousků s tím Titanikem. A on to měl složený už za půl hodiny. Tak jsem mu dala ten Matterhorn, to bylo 5000 kousků, jo. A on za hodinu se zase nudil a měl to sestavený, úplně bez chybečky. Já už fakt nevím, jak ho zabavit. Pucle ho baví, ale víc kousků už nemáme, no.
0: Tak mu dejte pitlík strouhanky, ať skládá rohlíky. Kdyby mě někdo zhánil, jdu za kolegou Líčou a pak zkontrolovat Karla na záchytku. A pak budu u sebe. A kdyby ne, tak budu v kotelně. Asi.
2: Dobře.
0: Kolego, mohu?
3: Ovšem, vy vždycky. Mám tu sice pacientku, ale my jsme zvyklí a paní taky. Vy jste zase přibrala, paní Houšková, vidíte?
5: No, trochu jo.
3: No, ale tak o 30 kilo, že?
5: Já nevím.
3: A ty prsa, ty jsou pravý?
5: No, jenom tohle je levý.
3: Tak si vyskočte.
0: Máte dostatek lékařského materiálu? Nechybí vám něco zásadního?
3: Dobrý vtip. Tento plášť mám na sobě rekordní dobu. Bez 2 dnů čtvrt roku. Už se leskne na loktech. A navíc, když jdu domů, musím s ním ucpat díru ve zdi pod oknem. Ne, že by byla zima, ale lítají sem holuby a všechno mi tady podělalo. Voda tady naposledy tekla předevčírem, ale jenom stropem. Kdy z kohoutku, to už si ani nepamatuju. Mám jedny gumové rukavice na týden a sterilizuji je mým savem, který jsem si přines domova. Katastrofa děsběs.
0: Já vím. Říkáte mi to též denně.
3: No a vy se po každý stejně ptáte. A navíc tohle, já teď teda opravdu nevím, kde... Sakra. Paní Houšková, nemohla byste si prdnout, abych se lépe orientoval?
0: No, já asi radši půjdu. Kdybyste něco potřeboval, stavte si. Jdu zkontrolovat Karla.
3: Dneska vtip za vtipem. Jo, a Karla bych kontroloval častěji, víte. Minulý týden byl od pondělí do pátku ožralej na plech a pak se pokusil mi fušovat do řemesla.
0: Prosím?
3: No, využil toho, že jsem byl na ministerstvu zdravotnictví s mou dizertací. Půjčil si plášť s mojí jmenovkou a celý den ordinoval místo mě.
1: A šlo mu to? On chtěl být původně gynekolog.
3: No, musím říct, že měl kliku. Přišla taková mladá žába, hezky stavěná, ne jako tady ta Ungolfiera. A prý chtěla pozdravit a Karel jí zarazil, strhal z ní hadry, o tadyhle jí skvaltoval na stole. A pak prý jí řekl, tak tohle chybilo mně, no a co chybí vám?
1: Nechte si to prosím pro sebe. Já mu domluvím. Naschledanou. Sakra, to je situace. Když ho budu chtít vyhodit, zase všechno napráší a nám zavřou nemocnici úplně.
6: Dobrý den, pane doktore. Můžu, pane doktore?
1: Jistě, celý se klepete, člověče. Už jste u nás byl?
6: Ne.
1: Dobře, zavedu si vaši kartu. Takže prosím jméno.
6: Pavel Novák.
1: Vy máte problémy s koktáním?
6: Ne, to měl fotr a matrikář byl idiot.
1: Chápu. Co vás trápí?
6: No víte, já pracuji ve zdejším JZD a včera byla trochu nuda, tak jsme si řekli, teda já, Venca a Jarda, jako, že bychom jako mohli zkusit, jak dlouho případně, kolikrát to vydržíme dělat s krávou, jo. A on teda první šel Venca, jo, a vylez za 2 minuty s tím, že to teda nejde, jo. A že to teda jako byl blbej nápad a tak, jo. Pak šel Jarda právě, no a ten vylez za 30 minut a že prý jako jakž tak, že jako dvakrát, ale že nic moc a tak. A že jako asi nejspíš teda vyhrál. No a pak jsem šel teda já, no. A bylo to nějak asi okolo 7:30 večer nebo co a já jsem chtěl vyhrát jako hodně, jo.
1: Dobře, takže jste na tu krávu vlezl, že? A co dál?
6: No, to už bylo nějak po tom kránu.
1: Počkejte, jste normální? Vy jste dokázal piglovat krávu celou noc? To se nedivím, že se celý klepete.
6: No ne, právě já ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná až po 10 litrech.
1: Kristova noho. Tak já vám píchnu nějaká sedativa a 3 dny klid na lůžku, prosím. Kdyby se cokoliv dělo, zavolejte a já pro vás přijedu moskvičem.
6: Tak jo, děkuju, naschánu.
1: Nazhledanou. Bože, to je den. Sestří, můžete na chvíli? Prosím? Ano, hned.
2: No, co se stalo, pane primáře?
1: Přemýšlel jsem chvíli o mentální úrovni dětí na našem novém oddělení a nejsem si jist, že bychom ministerskou komisi příští týden příliš potěšili. Nechcete dětem koupit třeba encyklopedii?
2: No já nevím, no myslíte, že na ní děti budou umět jezdit?
1: Běžte mi z očí, nebo vás přerazím a udělám z vás kostru do kabinetu.
2: Ještě malička jste ten chytrý chlapec, jo, tak mi vyprávěl, že včera viděl sestru Janderovou, jak s pacientem to, no, asi poloha 69, prej.
1: Proboha, nemá z toho psychickou újmu?
2: No to ne, ale jen se tak jako už klebovala, postěžoval si a to mi zakazovala šťourat se v nose.
1: Já ji domluvím. Po 158. A zase zbytečně.
2: Neruším. No já jsem na odchodu. Co je? No snad si nemyslíte, že jsme tady s panem primářem?
7: Kdepak? To byste si nechali otevřený dveře. Abychom si nemysleli, že tady chlastáte.
1: Co se stalo, kolegu?
7: No to je dotaz. Pořád se něco děje. Ministerstvo asi zkouší, co vydržíme. Včera prasknul kotel, takže kotelnu začala zaplavovat voda. Jak tak stoupala, tak ten kotel ještě bouchnul a já vyletěl na ulici okýnkem velkým 20x20 cm. Seběhnu dolů, vodárna vypnula vodu. Ne na chvilku, ale na hned a na furt. Co to znamená, no, že nepoteče voda a já nemůžu topit? Leda tak koťata v kýbli. A nebo vytrháme parkety ze 2 pater, propojíme je dírama v podlaze a jupí čerté, topíme dál.
1: To je závažné.
7: Ale mám i dobrý zprávy. Ví, tak jsem preventivně předělala šlapací. Někdo nasedne na kolo, 10 minut pošlape a vycukne výtah z přízemí do mezaninu. Dál stejně nepojede, protože se nějak zúžili zdí nebo co. Ale to je jen pro případ, že nám ostřihnou ještě letriku.
1: A co záložní zdroje na operačních sálech? Ty fungují?
7: No to jo, ale jinde. Jeden honí venkovní nápis nemocnici a druhý mám dole na pokusy. Nic závratního, sešel jsem z 5 lidí jednoho nebo jednu, on má oboje. Pak do toho pouštím pecky z baterií.
1: Pro boha, nepokoušejte přírodu. Ještě vám to obživne a ohrozí celý personál a pacienty.
7: Kde pak? Už to udělalo 2 kroky, ale pod proudem, takže to neplatí. Jak jsem vypnul proud, fláklo to sebou na zem a už se to nezvedlo. A i kdyby, vrátního přece stejně potřebujeme. A tohle má mozek profesora z Matfis. Ještě to vykastruju, aby to byla jako paní.
1: A jak to uděláte?
7: No, mezi 2 cihly a prásk.
1: Tak to bude asi bolestivé.
7: No, ne, nesmíte tam nechat prsty. No nic, já poběžím.
1: Nebude vám vadit, že dolů nikdy nepůjdu a navíc jako o ničem nevím.
7: Já to chápu, mějte se. Jo a kdyby to vyšlo, dám vám vědět hned.
1: Bože dobrý, co jsem komu udělal? Jestli to praskne, tak se to dozví. Musím asi uchlastat Karla, aby nás nenaprášil. A radši hned.
2: Sestro, polipte mě. Nie, to nemůže. Polipte mě aspoň jednou. Prosím. Ní, už to je proti předpisům, že tu trtkáme.
1: Sestro, nevíte, kde je Karel?
2: V krčme už 2 dny. Vždy dojde někdy v noci, zobere si sako, potom pije a pije a ráno už je tu len sako. A tak to jde dookola, třeba z týždeň.
1: Dobrá, prosím, pojďte se mnou, mám určitý plán. A ten plášť si zapněte, prosím. Byl bych nerad, kdyby se mi ve službě splašila kobila.
2: Krásný den vám venčuju, pane primáři. Tak jsem tady pro ty výsledky.
1: A pan Bandas. Dobrá, pojďme.
2: Pane primáři, minule jsem zatajil takovou drobnostičku. Jo. Ale já vám to řeknu, protože vlastně se nemám za co stydět, se myslím. Já jsem gay.
1: No tak to je skvělé. To jako gay jdete a koupíte si oblek od Versáčeho, že?
2: Ne, já kupuju domácí značky. Buď no name, nebo u větví, ale nikdy nedám víc jak 2000 za sako i s vestou.
1: Dobře, ale jako gay jdete a koupíte si značkové boty, alespoň za 10 000, třeba čerutý?
2: Ne, já kupuju u batě.
1: Nové boty, alespoň za 10 000, třeba čerutý?
2: Ne, já kupuju u batě, vždycky jenom sám.

0: virus HIV. Bože, co to do mě vjelo? Teda pardon, já to tak nemyslel. No co teď, bože, se mnou bude?
1: Mám jednu potěšující zprávu. Není to stav nezvratný. Ovšem, musel byste po dobu jednoho měsíce každý den sníst tak kilo, kilo a půl kysaného zelí a vypít asi tak 2 litry kyselého mléka. Každý den celý jeden měsíc. A pak na kontrolu.
0: Ježiš, tak moc krát děkuju, pane primáři. Naschle. A proč jste mu to urobil však? Tě testy jsou negativné.
1: Dal jsem mu měsíc na to, aby zjistil, k čemu má prdel.
0: Můžem jíst? Slúbila jsem děťom na dětském oddělení, že jim porozprávám o kůzlátkách.
1: Jistě. Jen jim vyprávíte, prosím, o kůzlátkách, ale ne o těch vašich, prosím. Už vás děti viděli i jinak. Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Ještě moment. Kdy mizí to Karlovo sako?
0: Tak okolo 2 ráno.
1: Vložte mu, prosím, do kapsy saka tento zapnutý diktafon. Rád bych věděl, co dělá můj synáček po večerech. Až půjdu domů, dávám ho do sesterny.
0: Dobrý.
1: Primář Soja?
2: Tak 5 kroků bez proudu. Už to asi probrala ta kastrace. Teď se to tady válí na zemi zase bez známek života.
3: Jo, a díky jeho mozkový kapacitě už to mluvilo a vyhrožovalo mi to právníkama a soudem. Vezmu tomu půlku mozku, jo.
2: A nandám tomu pořádný šoky elektrikou. Tak to je zatím všechno, naschle.
1: Nazhledanou. No to je hrůza. Radši půjdu domů hned. Co jsem tu ještě... už vím, kurare a kyanid pro Emu. A diktafon hodím na sesternu.

0: Že by tak táta tušil, že vedu protialkoholní oddělení a sám jsem denně namočený jako houba. Jenže si nikdy nerozumí. Což je dobře. Všem, co není dobře, že si myslí, že jsem udavač, který potopil celou nemocnici. Přitom všechno napráskal bývalý šéf protialkoholního, kterýho jsem teda uchlastal, což zase nemůžu říct, takže je to na mě. No, tak teď se trápím a chlastám. No a ježiš, dneska bych si vylil palici něčím lepším. Ale co tady třeba? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane. Máte rezervaci?
0: Vypadám na Indiana, debile.
1: Ne, prosím. Co vám mohu nabídnout k pití?
0: No tak tamhle je taková hezká lahvička.
1: Ano, tak to je prosím koňak Ludvík 16. Tato lahev stojí 85 tisíc korun.
0: No a mám si urvat límec, nebo tak keď už je na stole?
1: Máte dobrý vkus, pane? Hned jsem u vás.
0: Ty máš štěstí, že už neoperuju. Ty se mi dostat pod ruce, kamaráde.
1: Váš koňak, pane?
0: To mi tady jako budeš fandit, jak chlastám, nebo nemáš nic na práci, lemple?
1: Promiňte.
0: Tak pojď. Tak, ještě do druhé nohy. No, teď obratle. Ahoj.
1: Pardon, přejete si ještě něco?
0: Ne.
1: Nebudete platit?
0: Prosím tě, bereš tady taky pravý perly?
1: Perly? Ovšem.
0: Tak přines talíř ústřic, drž mi palce.
1: Skvělý vtip, pane, ještě přijdu.
0: Teď nebo nikdy, Kájo, zdráme. No tak, takhle se šetří. Já ti dám 85 tisíc. Ty vole, já připadám jak Jekyll Hyde. Víš, s tím mizením saka, to je dobrý form. Hele, diskuška. Tak dám ještě panáka na dobrou noc.

0: Dobrý večer, paní. Nevadí vám ten kravál z té diskotéky?
1: Ne.
0: Co mi ho vyndy? Slečnu, nešla byste tancovat?
1: Celá jo.
0: Tak jdi, já si nemám kam sednout.
2: Kluci, fakt, hele, já poznám podle čichu jakýkoliv dřevo.
0: Počkej, já jsem doktor a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal.
2: Ježiš, tak si mě vyzkoušejte.
0: Hele, zavažte mu oči a dejte mu něco dřevěnýho.
2: Tak tohle to je smrk. Stáří stromu tak 60 let, můžete ho otočit? Jasně, severní návětrná strana Krušných hor.
0: Čiže to není možný. Další věc dřevěnou.
2: No, tohle to je dub stáří stromu takových... Ano, 168 let, můžete to otočit? Jasně, jižní okraj Boubínského pralesa.
0: To je síle, to není možný. Hele, polož mu tam tu bábu, tamhle tu 70-letou svazačku.
2: No tak tady si teda nejsem jistý, můžete to otočit? No tak je to oříšek, ale já jsem to poznal. Jsou to starý dveře od hajzlu z rybářský lodi.
0: To ještě nevsadil, člověč, co bys prohrál? Já jsem byl včera třeba v hospodě a kamarád se vsadil s celou hospodou, že má dohromady se mnou 5 koulí. A když byla takováhle hromada na stole peněz, tak někdo zařval, tak nám to ukažte. Tak jsme šli na hajzlík a Milan říká, Karle, ty vole, jestli nemáš 3, tak jsme v prdeli. Dobrý, ne, tak mi kupte panáka hajzlové.
2: Prosím vás, je tady někdo lékař? Venku leží člověk.
0: Já jsem lékař. Ujděte. Udělejte místo, ať může dýchat.
2: Zavolejte někdo sanitku.
0: No to určitě, to než přijede táta z Moskvičny, tak bude 3x mrtvej. Klid ležte, prosím vás, jo. Máte kliku, že jsem si vzal brašnu a ukradl jsem dost vybavení na to, abych vás tady stabilizoval. Prosím vás, natáhněte mi prodlužovačku s rozdvojkou. Bezvadný. No má zlomený žebra, vypadá to na otřes mozku. Nepravidelný tep. Už to bude. Tak. Kyslíček, pěkně. Ležte klidně. Nemluvte, já vám stejně nerozumím přes tu kyslíkovou masku. Tak tady máte tušku a napište to. Krucinál, ztratili jsme ho. Co to napsal? Stojíš mi na hadicích, Magore. No, tak nic. Tak jdem na panáka a hají.
2: Hele, ten je úplně na plech, ty vole. To je doktor. Hele, strčte mu do kalho tady toho slanečka. Ten až půjde s pískem, ten se bude divit, že na něj vykoukla ryba.
0: Prosím vás, jděte třepák rumu, jo. Počkej, já jsem nechtěl trojitýho, ale 3.
3: No to je snad jedno, ne?
0: No ne, já mám 2 kamarády ze školy. A když ty 3 panáky piju jako po jednom, tak mám pocit, že tady jako chlastají se mnou. A ty jako zaspomínám na ně, jo. Tak to jo. Prosím tě, teď mi dej 2 panáky, jo.
3: A co je, jako ten kámoš jeden umřel, nebo co?
0: Ne, já jsem přestal chlastat. Kluci, já jdu domů, no. Mám to plný sajtny a zítra je taky den. A budeme čůrat. Počkej. Že jsi malej, to vím. Že 2x nevoníš, no tak... To se dneska dalo i čekat. Ty vole, ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička. No, ale jsem doma.
4: Co si přejete?
0: No, co si přeje, já jdu domů.
1: Ale tady nebydlíte.
0: Ježiš, tak promiňte. Počkej, je. Tadyhle to bude.
1: No teď jste tady byli, já vám říkám, že tady nebydlíte.
0: No, pardon, tady, pardon. Ježiš, to snad není ani pravda. Počkej, tak já to vemu tadyhle. Doleva, tadyhle.
1: Helga, tu jsi tady po třetí, ty ožralo, já ti říkám, že tady nebydlíš.
0: No, hlavně, že ty bydlíš všude, náno. Tyhle, malem bych zapomněl zajít do nemocnice, vrátit se jako na věšák, pak zajdu na moje oddělení, prodnu si kofeinovku, sezobnu antabus, uplivnu 6 litrů a pak, aj, musím být čerstvej na zítřek, abych mohl pěkně chlastat.
4: Dobré jítro, kolego. Co pak, že dnes v civilu?
5: A to víte, poslední den, to už si ani nebudu brát plášť. Končím, pane primáři, jednak už 6 let přesluhuju a už mě to opravdu nebaví. Víte co, chlapi potom šílej, ale mě to připomíná rozpitvanýho netopejra. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi fialovou a růžovou barvou?
4: Nevím.
5: 50 let, no. Hlejte, ještě sfouknu poslední urgentní případ a končím. Pojďte dál, paní Blatná. Tak co pak?
6: Ale byla jsem z chodiště a byla jsem líná jí dolů pěšké. Tak jsem se sklouzla po zábradlí a zapomněla jsem na ty ozdobný hřeby a...
5: No tak už nic neříkejte a vy, no, vyskočte si.
6: A navíc jsem se nestihla ani opláchnout.
4: Ale tak...
5: Za ta léta jsem si zvykl, víte, jenom dvě věci na světě jsou cítit jako ryba. Jedna věc je ryba. No. Safriš, teda vy jste si ji vyzdobila. Vždyť ji máte rozsekanou jak Bagdád. Na jakou velikost ji chcete zašít?
6: Já nevím, vemte to třeba podle vaší paní.
5: No tak to byste musela slíst a ještě dvakrát se sklouznout.
4: Nebudu vás přemlouvat, kolego, a ani rušit. Každopádně vám děkuji, že jste vydržel v našem kolektivu tak dlouho a věřím, že se na nás přijdete někdy podívat.
5: Ještěže. A moje oddělení by mohl převzít Karel. Víte, buď se z toho uchlastá a nebo ho ty pipky z toho chlastu vytáhnou.
4: Dobrý nápad, kolego. Proberu to s Karlem v klidu u oběda a věřím, že bude nadšená. Tady Soja.
7: Tak jsem tomu musel vzít celý mozek. Už to běhá bez elektrických šoků. První, co to řeklo, bylo, myslím to upřímně.
8: No nazdar.
9: A další věta byla kontrola občanských průkazů.
10: Kolegu, vy si kolednete u Maléra. V noci to tajně vypustí z nemocnice, ale radši někde dál od civilizace.
4: Nebo to skončí na policejním prezidiu. Já se zblázním. Buď zdrav, Karli. Mohl bys dnes se mnou v klidu poobědvat? Máme si toho hodně co říct.
11: Rád, tatínku. V klidu to znamená někde bez Emy?
4: Klidně s Emou. Pro jednou to snad zvládneme. Tak za 5 minut dole na příjmu. Pojedeme Moskvičem.

0: Tedy vám ty nohy frčí, tatínku, to je smrt, jako když se odkope selka.
1: Kde jste? Kolikrát to budu ohřívat?
0: Promiňte, Emo, ale je pátek odpoledne a končí žně. Zdržela nás kolona kombajnů. Můžete nosit na stůl. Dnes skončil doktor Líča a přál si, aby jsi převzal jeho oddělení. Moc rád, tatínku. Tak, dobrou chuť. Dobrou.
1: Dobrou chuť.
0: Mohli bychom zabít prase, udělat jitrnice, jelítka, tlačenku. Proč jí uhodil, Karle? Nic neudělala. Úplně ji vidím, jak to zase žere bez chleba. Soja?
2: Pane bože, koukáte na televizi?
0: Ne, co se stalo?
2: To hovado, co jsem stvořil v kotelně, bylo zvoleno novým ministrem zdravotnictví. A nemělo nic lepšího na práci, než nabídnout nemocnici k prodeji. A kdo to může u nás koupit? Chápete to? To je konec. Jsme všichni bez práce a tudíž bez nemocnice. To jsem opravdu nechtěl. Že jsem to nespálil hned, tak to začalo chodit a mluvit.
0: Vždyť vám bouchl kotel. Kde byste to chtěl spálit? Za barákem v kopřivách? Nezoufejte. Nemocnici se pokusím zachránit za každou cenu. A možná už vím jak. Třeba to nakonec nebude nemocnice, ale bude naše. Bude dost práce i peněz, takže hlavu vzhůru, neklesejte na mysli a vstříc lepším zítřkům. Naschledanou.
2: Naschle. Stadler, plastická chirurgie v panováku.
0: Tady Soja. Dobrý den, kolego. Jak vám jde živnost?
2: Ničko je tu práda. Nikdo neotravuje, má už rázní volno.
0: Měl bych pro vás práci.
2: Moja koupa?
0: Potřebují poupravit 6 lidí. Nic těžkého. Transplantace černých rovných vlasů, nažlutit pleť a sešik mi točí. Z nemocnice bude vietnamská tržnice a my chceme být přitom. Je to problém?
2: To je v pohodě. Vím, po 15 dnů budete všichni fosáru jako z dynastie Ming. Možná je to pro vás, tak to bude gratis.
0: Moc krát děkuji. Tak to bychom měli. Karle, všechno jsem nahrával. Chceš něco říct na závěr? A může to být veselé, tatínku? To už je jedno, klidně. Emma odchází s kufrem. Konečně. No a to je konec. Pokud někdy narazíte na polorozpadlou barabiznu s úslužnými Vietnamci, kteří pouhým okem poznají číslo vaší boty a obvod pasu, není to obyčejná tržnice, ale bývalá nemocnice na kraji vesnice a její lékařský personál. Buďte na nás milí a mějte se krásně. Jdeme se ožrat, chlapče. Moc rád, tatínku.

0: Ukážte sa.
1: Čo je? Nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
0: Čo?
1: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
0: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky. No.
1: Aha. Nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery.
0: No?
1: Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No, vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomu mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
0: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
0: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
0: Pán Boh.
1: A čo?
0: Polieval muškáty a kýval na mňa prstom takto, tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volali. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No, tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
0: Nie, on v župane.
1: A tak to...
0: On v župane. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
1: Sedeli sme
0: v kabinete. Dobre vyzerá. No na tie roky.
1: No.
0: Sedeli sme v kabinete, výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to. Ano. No tak to už sa dá.
0: A on, viete čo mi povedal, že nás pozná?
1: Ale čo?
0: Áno. Vážne? Díva sa na nás, áno.
1: Áno.
0: Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal?
1: No.
0: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno. Jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédii ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
0: No áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké.
0: Malé, bez rýb! Alebo toko...
1: Bez
0: rýb, bez ostrovov.
1: No ešte s troskotancov budeme živiť.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
1: Tak to by šlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru.
1: Áno.
0: Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej diaľke...
0: nič. Akurát v diaľke
1: by sa rysoval Ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more. Všetci by hovorili vidieť Trebišova umrieť.
2: Áno.
1: Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
2: A musel by vychádzať denník Hlas mora.
1: Áno, Hlas mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
2: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
2: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
2: Chápem vás, Krištof.
3: Jo, ja býval vždycky romantik a cestovateľ. No my Češi už to máme nejak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z týhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vždyť on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si: Přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po ohštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 tisíc lidí, nabito prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce: pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak tři narkomani a křičím: to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá: hašiš došel, tak se vám tam nacpal tři rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předchovat, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry. Je, kde pak Tatry? Co se tam stalo loni mojí manželce, ani nechci dát, dostal jsem telegram hned, přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím: co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo, a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenovi, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.
4: Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste. Když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
5: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
4: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd.
5: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
4: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. Jo. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
5: Kolik vám visel?
4: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme, že jo. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
5: Já ho znám jenom od voka.
6: Jo, tak, jako od vidění.
5: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
6: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
5: ne.
6: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
5: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
6: No, no, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
5: No, no tak tu tam má pořád, víte.
6: Jo,
5: no.
6: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
5: Spolehněte
6: děkuju,
5: se.
6: No.
5: No a právě proto jsem taky tady. Já dobrá. To nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
6: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
5: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
6: A co s ní jako budete dělat?
5: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl.
6: Jo.
5: Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
6: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
5: Ale ne, auto.
6: Cože?
5: Auto.
6: Auto?
5: No.
6: Auto?
5: Ano.
6: No to já snad nepřežiju.
5: No tak tím by se to velice usnadnilo.
7: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
6: Jo, tady leží, no.
7: Pane bože!
6: A vy jste kdo?
7: Já jsem Levoboček.
5: No tak vidíte, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
6: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
7: Levoboček! Pane bože!
6: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
5: No já...
6: A takhle mi ho Fandu oplakává.
5: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
6: Že by příbuznej.
5: Přihořívá.
7: Tatínku!
5: Hoří!
6: Ten konec!
5: A já myslel, že dělá chyby jenom škarta.
6: Marja, tak on se... Dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
7: Ne jednou, třikrát.
6: Jak třikrát?
7: Já mám ještě dvě sestřičky.
6: Ne.
7: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
6: Ale ne.
7: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
6: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde by on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
5: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
6: Jo, no. A kde teda jsou?
5: No to já nevím.
6: No. Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
7: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
5: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
6: ano.
5: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
6: Já jsem Marie.
5: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
6: No, co si to dovolujete?
8: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
6: Vy jste znala našeho Fandu.
8: Znala je málo.
6: Málo.
8: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
6: Cože? Tak vy jste...
8: Jeho tajná milenka.
6: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
7: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
6: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedený funus. Tady se ti sešla kartička. kardan a děvky.
8: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
5: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil. Já jsem Jirka Samec.
8: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
6: Ježiš, kytku.
8: Jak ten uměl být pozorný.
7: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
6: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
8: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
6: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklá ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem se ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. No. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata, děvčata,
1: prosím vás.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. On taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
4: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte tak, paměť na čísla?
1: Tak.
4: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
4: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Holem! Holem! Lepidlo!
0: Ale roztrhaný ti to nikde nevemou!
1: Ježíš, nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
4: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, no a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější půnus mýho života.
5: Někteří z diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Jako každá schopnost, i taková to schopnost má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkala mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas se sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týkala takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešili se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle ABCD, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšlé, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
6: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
7: Pochlouka, pochlouka, pane komisaři.
6: Dobrý den, posaďte se.
7: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
6: No, no ne, jen se posaďte.
7: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
6: tak, moment,
7: tak
6: moment.
7: To bylo tak.
6: Moment.
7: Prosím.
6: Nejdřív projdeme to nacionále.
7: Kam?
6: Vaše nacionále.
7: Jo tak, já poslouchám, že pojedeme do internacionálie.
6: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
7: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
6: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
7: Ne, no tak sláva, vidíte, a stará už doma gruntuje.
6: Jak to gruntuje?
7: No čeká domovní prohlídku.
6: Prohlídku?
7: No.
6: A proč?
7: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
6: Ženatý?
7: A jak, milej pane zlatej?
6: Jak to a jak?
7: No, no to se porad říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porad ještě ženatej.
6: Máte děti?
7: Nemám, akorát Vendu.
6: No. To není vaše dítě?
7: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
6: Ale váš syn to je.
7: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
6: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
7: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
6: No. Tak, abychom se dostali k věci.
7: Ano, ano.
6: Tak, jak to bylo?
7: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
6: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
7: Ne, dýně.
6: A to je máte v kukani, ty dýně?
7: A nepak, to se u nás říká vrátnici, víte?
6: A tak,
7: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
6: Okamžik, já to znamenám.
7: Jo, jdu se podívat?
6: Jo, uslyšel jsem náraz.
7: Co, vy taky?
6: Ne, já píšu výpověď.
7: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
6: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
7: Ale depak nevyšel.
6: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
7: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
6: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
7: Soudruh automobil.
6: A tak, jaký to byl vůz?
7: Zmuchlanej.
6: Já myslím značka.
7: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
6: Tak to byl náš vůz.
7: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
6: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
7: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
6: No a co řidič?
7: No ten by panečku koukal.
6: Já myslím toho, co tam byl.
7: Jo, toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
6: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
7: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
6: No. A nic se mu nestalo?
7: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
6: No jak to, že nemehlo?
7: Nemohlo.
6: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
7: No a třeba ho to nenapadlo.
6: Myslíte, že dostal smyk?
7: Od koho?
6: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
7: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
6: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
7: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
6: No, jednou přijde doba, kdy si budeme počasí řídit sami.
7: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
6: Myslíte, že se toho nedožijeme?
7: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuji od prvního ve vrátnici.
8: A stará tam bude prodávat kytičky. No.
6: Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
8: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálej škubánky s mákem.
6: Taková jako trochu lila, ne?
7: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
6: Číslo jste si nepoznamenal?
7: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
6: A jak vypadal ten řidič?
7: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
6: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
7: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
6: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
7: Depak, on mi žádnou neukazoval. A doby, jestli mě vůbec u sebe.
6: Ale já myslím postavu.
7: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
6: A co obličej?
7: No tak, obličej měl takovou jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
6: No dovolte. A potom odjel, že?
7: Ano, ano.
6: A to se ani neomluvil?
7: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
6: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
7: ale
6: co?
7: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
6: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
7: To pardon. Já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
6: Jak to?
7: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
6: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
7: A víte, že to je možný?
6: No.
7: On trochu šišlá.
6: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
7: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
6: Ano.
7: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
6: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
7: Ne, v tom autáku.
6: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
7: Ano.
6: Tak můžete jít.
7: Děkuji, uctivě.
6: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
7: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
9: Máš-li mě jen trochu málo ráda, Rostomilá, kiku kako, co máš oči černé jako noc? A? Je.
10: Karliku.
9: Lavovom, pankaj.
10: Karliku.
9: A? Je.
10: Říkal jsi něco?
9: Prosím, co? Říkal jsi něco? Ne, nic neříkám, ale
10: to by se taky moc divila.
9: Čemu by se zdivila?
10: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby ses aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
9: To koukám, no. No podívej se.
10: Co?
9: Kolikrát se ti Boženko říká, když hrajou šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím, tohleto střelce. Podívej se.
10: Je tohleto možný?
9: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
10: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
9: No.
10: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
9: No, já pokoukám, no.
10: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělaj sám a já půjdu k mamince.
9: Božka s tímhletím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No. Ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
10: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čakovýho somnambula.
9: Teď by ses měla vidět, Čakovýho somnambula. To ti zas něco odlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hladé. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
10: Já, že si čtu?
9: Ano.
10: Já se učím.
9: No to je u tebe na stejno.
10: No. To je velký rozdíl, je. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
11: Koukej.
10: A poradil.
11: Podívej.
10: Já přece vím akorát z ty příručky,
11: podívej.
10: Že...
11: Podívej.
10: Ale dej mi pokoj!
9: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou stranej čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
10: no, tak
9: žádnou
10: se,
9: příručku
10: nepotřebuje. Karličko, podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
9: No.
10: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
9: Od takže čeho kdybych... tady máš odborníka?
10: Jo.
9: No, takový tak. Teplý lidský slovo no, odborníka, to je na všechny možný příručky. Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
10: No tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
9: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
10: No tak, podívej se.
9: No?
10: Nejprv ten předstih.
9: No tak to by až někde vzadu, víc. To začala z konce. No tak předstih to je, no předstih.
10: No.
9: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
10: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
9: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
10: To je, to vím, no, to vím.
9: Má co, mámo?
10: To techni.
9: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor.
10: Jo,
9: ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z těho, z několika děr.
10: Takže do něj prší.
9: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila. Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty.

0: Je písk a nahoře je svíčka, no, aby bylo co?
1: Do motoru líp vidět.
0: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do motoru?
1: No já nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
0: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože ji tam někdo namontoval, no.
1: Jo, kdo ji tam namontoval?
0: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
1: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
0: Prosím tě, ještě jednou, motor.
1: Motor, no.
0: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počet zase takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prc, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc. Právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, no je to jasný.
1: Ne.
0: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám v 7, mám lidský roky na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpožděný zapalování.
1: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
0: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
1: No.
0: No, dejme tomu po národní, ačko, okay. To je jedno po kterým, no samozřejmě.
1: To není jedno.
0: Tu, krásně, koukám.
1: Moment, s kým?
0: Vždyť jsem píst, s kým by mohl jít, nemám ruce,
1: no,
0: že?
1: No, jen aby.
0: Jdu po národní,
1: no.
0: Koukám před sebe, abych ho něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím, ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
1: Ale to je zajímavý,
0: no.
1: To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
0: Co mluvíš právě, mě jde o auto? Ale najednou mra se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr branavice. No, čili jsem měl zbytečnej předstih.
1: Dobře ti tak.
0: Je to jasný, no
1: dobře
0: tak.
1: Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
0: Doma rostomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
1: No.
0: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků. Ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
1: No.
0: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímý zálí, nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček, kyseláč, vestka, zdrnsnutý těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
1: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
0: Bože.
1: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak sedí za tou babou s tím cvikrem.
0: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
1: To by se ti hodilo, veď?
0: No.
1: No. Mít sám řidičák, jo? A no. Za kým bys asi tak jezdil,
0: co?
1: Já ti to povím. Za ženskýma.
0: S tímhle tím profilem. S těma dvě bradama, prosím
1: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj. Ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty hlavně, když máš MBčko, to je
0: dobré. To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů, byla večeře, já bych nehrál hadem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři.
1: No.
0: Takhle musím svým negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládal, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstih.
1: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih,
0: to
1: víš? To je intuice, víš?
0: No.
1: A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
0: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
1: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc,
0: no.
1: Víš? Já ti řeknu takovej příklad,
0: no,
1: jo?
0: By tak hodná.
1: Jdeš po národní, jo?
0: No,
1: jdeš,
0: jako píst, jo?
1: Ale jdeš.
0: Jako já?
1: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
0: Ano.
1: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakopl. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
0: No.
1: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
0: No.
1: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
0: Bravice, ano.
1: Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže ho na tlouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince. Ty erotický karburátor!
0: Bože!

0: Konečně se všichni dočkali té chvíle, kdy je nadspali do vagonů v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním se ovšem jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát v stoje. No ale to nevadilo. A vojenský vlak vezl do Hliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky. Celkem však se ovšem těm tvorům přece jenom ulehčilo. Bylo to něco už určitého, když se vlak hnul. Ale předtím to byla jenom trapná nejistota, panika, zdali se pojede už dnes, nebo zítra, nebo pozítří. Některým bylo jako odsouzeným k smrti, kteří očekávají se strachem, kdy si pro ně přijde kat. A potom nastane uklidnění, že už to bude odbyto. Proto jeden voják řval z vagonu jako pominutý: jedeme, jedeme! Účetní šikovatel Vaňák měl úplnou pravdu, když říkal Švejkovi, že není vůbec žádný spěch. Nežli se dospělo k tomu okamžiku, aby se lezlo do vagónu, uplynulo několik dní a přitom se stále hovořilo o konzervách a zkušený Vaněk prohlásil, že je to jenom fantazie. Jaké ba konzervy? Takhle ještě polní mše, to ano. Když jsou konzervy, tak polní mše odpadá. V opačném případě polní mše je náhražkou za konzervy. A tak se objevil místo gulášových konzerv vrchní polní kurát Íbl, který zabil 3 mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro 3 pochodové prapory, 2 z nich požehnal do Srbska a 1 do Ruska. Polní kurát rád řečnil i začal svůj řeč takto: milí vojáci, tak tedy si myslíte, že je rok 48. a že vítězstvím skončila bitva u Kustoci, kde po 10hodinovém úporném boji musel italský král Albert přenechat i krvavé bojiště našemu otci vojínu, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobil tak skvělého vítězství. A hle, vojáci milí, na výšině před dobitou Kustocou zastavil se kmet vojevůdce. Kolem něho jeho věrní vojevůcové. Vážnost okamžiku zmocnila se celého kroužku, neboť vojáci. V nepatrné vzdálenosti od maršála bylo pozorovat vojina, jenž se smrtí zápasil. S roztříštěnými údy na policti pociťoval zraněný praporečník hrd, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medaili v křečovitém nadšení. Při pohledu na vznešeného maršálka oživl se ještě jednou tepot jeho srdce a s chromlým tělem pronikl poslední zbytek síly a umírající pokoušel se s nadlidskou námahou plížití se vstříc svému maršálkovi. Popřej si klidu, můj hodný vojine, zvolal k němu maršálek, sestoupil z koně a chtěl mu podat ruku. Nejde to, pane maršálku. Nejde to, řekl umírající vojín. Mám v obě ruce uražený, ale o jedno prosím, sdělte mě plnou pravdu. Je ta bitva zcela dobita? Docela, milý brachu, pravil laskavě polní maršálek. Škoda, že tvá radost je skalena tvým zraněním. Ovšem, vznešený pane, se mnou je konec, temným hlasem řekl vojín, příjemně se usmívaje. Máš žížeň, otázal se Radecký. Den byl parný, pane maršálku. Měli jsme přes 30 stupňů horka. Na to Radecký chopivce polní láhve svého pobočníka podával jí umírajícímu. Tento se napil, učiniv mocný doušek. Zaplať Bůh 1000krát zvolal, namáhaje se políbiti ruku svému veliteli. Jak dlouho sloužíš? Otázal se tento. Přes 40 let, pane maršálku. U Ošper dobil jsem zlaté medaile. Také u Lipska jsem byl. Dělový kříž mám rovněž. 5krát jsem byl smrtelně raněn. Ale teď je se mnou dočista konec. Ale jaké štěstí a blaho, že jsem se dožil dnešního dne. Co mi záleží na smrti, když jsme dobili slavného vítězství a císaři vrácena jeho zem. V tom okamžiku, milí vojáci, Zazněly z tábora velebné zvuky naší hymny, zachovej nám, hospodině, hospodině, hospodině, zachovej nám, hospodine. Mocně a vznešeně nesli se po bojišti. Padlý vojín, loučící se životem, ještě jednou pokusil se vzchopit. Sláva Rakousku, zvolal nadšeně, sláva Rakousku. Nech pokračuje se v té skvostné písni, sláva našemu vojevůci, ať žije armáda. Umírající sklonil se ještě jednou k pravici maršálkově, kterou poceloval. Sklesla tichý poslední vzdech, vydral se z jeho šlechetné duše. Vojevůce stál tu s obnaženou hlavou před mrtvolou jednoho z nejhodnějších vojínů. Tento krásný konec je věru závidění hodný, pravil v pohnutí maršálek, skláněje obličej do sepjatých dlaní. Milí vojíni, já vám přeju, aby se všichni dočkali takového krásného konce. Když si Švejk tuto řeč vybavil, tak se zamyslel a pak prohodil. Já mám moc rád, když lidi blbnou na kvadrát. Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkali se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i s důstojníky krusům za zvuků plukovní kapely. Ale přečtli nám to trošku pozdě, řekl Švejk Kvaňkovi. Velice se divím, že nám to četli až teď, když už císař pán ten befel vydal 17. dubna. Já bych císařem pánem, tak já bych si takový ostrkování nedal líbit. Když vydám befel 17. dubna, tak se taky bude číst 17. dubna u všech regimentů, kdyby šídla padaly. Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a co si psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše, vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce Chodounský. Baloun přežvikoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svýmu nadporučíkovi. Chodounský ho strašil, že teď přestává legrace, že se to bude kulka.
1: No, ale by už jednou toho trápení byl konec,
0: bědoval Baloun.
1: Už jsem měl na mále jednou na manévrech u Votic, tam jsme šli v ohladu a žízní. A když nám přijel batalion s adjutant, tak jsem vykřikl, dejte nám vodu a chleba. No, on otočil na mě koně a řekl, že kdyby to bylo ve válce, že bych musel vystoupit z řady a že by mě dal ostřelit a teď, že mě dá zavřít na garnizon, ale a měl velký štěstí, poněvadž když to jel oznámit ke štábu, tak na cestě se mu splašil kůň, on spat a zlámal si zaplať pámbu vás.
0: Baloun těžce vzdychl a zakuckal se kouskem chleba a když se zpamatoval, žádostivě podíval se na dva vaky nadporučíka Lukáše, které opatroval.
1: Fasovali, páni oficíři, játrový konzervy fasovali a uherský salám. Takhle kouští Čech herkot.
0: Díval se přitom tak toužebně na ty dva vaky svého nadporučíka, jako ode všech opuštěný pejsek, který je hladový jako vlka, sedí, vdechuje páry z vařící se uzeniny u dveří uzenářského krámu. Neškodilo by, řekl Chodounský, neškodilo by, kdyby nás někde čekali s nějakým dobrým obědem. To, když my jsme na začátku vojny jeli do Srbska, tak jsme se přežrali na každý stanici, jak nás všude hostili. No z husík stehínek jsme vyřezávali špalíčky toho nejlepšího masa a hráli jsme s ním vovčinec na plátech čokolády. V Oseku v Charvatsku
2: nám přinesli do vagónu dva páni od veteránu velký kotel pečeného zajíce a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všecko na hlavu. Kaprál Matějka v našem vagóně se tak předspal, že jsme mu museli dát přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a tomu teprve ulevilo a šlo to z něho horem dolem. A když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagonu na každý stanici pečený slepice. No a z těch jsme nic jiného nejedli než mozeček. V Kapošfalvě házeli na Maďaři do vagonu celý kusy pečených prasat a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s ibršvunkem přes tři koleje. Za to už v Bosně jsme ani vodu nedostali. Ale do Bosny, ačkoliv to bylo zakázané, to jsme měli různých kořalek, co hrdlo ráčilo. A vína potoky. No, všichni jsme byli v mátohách po celou cestu. No já neviděl ani na žaludský eso, a než jsme se nadáli na jednou rozkaz, karty jsme ani nedohráli a všecko ven z vagónu. Nějaký kaprál, já už ani nevím, jak se jmenoval, ten křičel na svý lidi, aby zpívali Undi Serben müssen sehen, dass wir Österreicher Sieger sind. Ale někdo zezadu kop a on se převalil přes koleje. A potom křik, aby se dali ručnice do pyramid a vlach hned otočil a jel naspět z prázdny. No, to se ví, jak to v té panice bývá. Tak nám odve sebou flégung na dva dny. A jako odtud tamhle těm stromům, tam už začaly praskat šrapnely. Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všecky na poradu a potom přišel náš oberleutnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jenom německy. A ten povídá blede jako křída, že se dál nemůže jet, trať je vyhozená do povětří, vnosí Srbové, že se dostali přes řeku a že jsou teďka na levém křídle. No ale to prej ještě daleko od nás. A my prej dostaneme posily a pak je rozsekáme. Nikdo, aby se jako nevzdával, kdyby k něčemu došlo. Srbové prej zajacům uřezávají uši, nosy a vypichují oči, jo. Že nedaleko nás praskají šrapnely. Na to prej, aby jsme si nic nedělali, to se prej naše artilerie zastřeluje. A najednou se vozovalo tamhle, kde si zahorou ta. No to prej nastřelují naši mašingevéry. Potom bylo zleva slyšet kanonádu. Ano, my jsme to slyšeli ponejprv, jo, a leželi jsme na břiše. Přes nás přilítlo několik granátů a zapálili nádraží a z pravý strany nad náma začaly hvízdat kuličky a v dálce bylo slyšet salvy a rachocení ručnic. Oberleutnant Macek poručil rozebrat pyramidy a ládovat kvéry. Dienst Führender šel k němu a řekl, že to není vůbec možný, poněvadž nemáme sebou žádnou munici, že přece ví dobře, že munici jsme měli fasovat až u další etapy před pozicí. Před náma, že jel vlak s munici, ale ten už asi, že dostali Srbové do rukou. Oberleutnant Macek stál chvíli jako ze dřeva a pak dal rozkaz bajonet auf. A vůbec nevěděl nikdo proč. Jenom tak asi ze zoufalství, aby se něco dělalo. A potom jsme zase stáli v pohotovosti hezkou chvíli a potom jsme lezli na Pražce, poněvadž se objevil nějaký aeroplan a šarže řvali Alles decken! Z jedné strany hnal se k nám nějaký kavalerista, ještě zdaleka křičel Vojzdy batalionskomando! No, batalionskomandant vyjel mu naproti, ten mu podal nějaký list a zase odjížděl dál napravo. A batalionskomandant si to po cestě čet a tak najednou, jako když se zblázní, vytasil šavli a letěl k nám. Ale Surik, zval na důstojníky. Direkcion mulde, einzeln abfallen. A teď to začalo. Ve vše strany, jako by na to čekali. Začali do nás spálit. My jsme se blížili po čtyřech do údolí, ruksaky jsme nechali na těch zatracených Pražcích. Oberleutnant Macek dostal to ze strany do hlavy a neřekl ani švec. No a než jsme utekli do údolí, jej, to bylo zabitejch a raněnejch. No ty jsme tam nechali a běželi jsme až do večera. A krajina byla od našich už před náma jako vymetená. Jenom jsme viděli vyrabovaný trén. Až konečně jsme se dostali na stanici, kde už se dostali nový rozkazy, sednout do vlaku a jet naspátek ke štábu, Což jsme nemohli vykonat, poněvadž celý štáb pad den předtím do zajetí, o čem jsme se dozvěděli teprve až ráno zase, jo? No, a pak jsme byli jako siroci, žádný o nás nechtěl nic vědět. A přidali nás k 73. regimentu, aby jsme s ním odstupovali, což jsme s největší radostí udělali, ale napřed jsme museli mašírovat kupředu asi den, než jsme přišli k 73. regimentu. A potom jsme... A nikdo už ho neposlouchal. Nebo Švejk s Vaňkem hráli tahaný mariáš, kuchař okultista z důstojnické mináže psal dál obšírné psaní své manželce, která za jeho nepřítomnosti počala vydávat nový teozofický časopis. Balón dřímal na lavici a tak dnes bylo telefonistovi Chodounskému než opakovat: ano, ano,
3: na to nezapomenu.
2: Zvedl se a šel kibicovat k tahanému mariáši. Aspoň kdybys mě zapalil fajfku, řekl Švejk přátelsky k Chodounskému, když už tady jdeš kibicovat. Tahanej mariáš je vážnější věc než celá vojna, než to vaše zatracené dobrodružství na srbské hranici. Takovou blbost udělám. Měl bych se fackovat, že jsem ještě chvíli nepočkal s tím králem. Zrovna teď mě přišel Filek. Já hovado.
0: Kuchař okultista mezitím dokončil své psaní a předčítal si ho zřejmě uspokojen, jak to pěkně složil kvůli vojenské cenzuře. Hlavně byl spokojen s pasáží, kde psal: věř mě, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům, důstojníkům, jejich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl byť i ze skromných prostředků důstojnickou polní kuchyni na frontě uvez v nejlepší koleje. Pamatuješ se, drahá Helenko, že jsi mě při narukování k pluku psála, abych dostal hodné představené? Tvé přání se splnilo. A nejen, že si ani v nejmenším nemohu naříkat, naopak, všichni páni důstojníci jsou našimi pravými přáteli a zejména ke mně se chovají jako otec.
4: Nalej rum, otvíráme novej dům, otvíráme stánek vlastních radovánek.

0: Kozláčí. Děkujeme. Pavel Bobek. Známá vodita. Děkuju.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
1: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
3: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
2: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Stric celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěr Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu.
1: Prosím.
3: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožral a na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
1: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Copak já se cítím osamělá? Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte,
4: jo. Jak to mluvíte s panem notářem?
3: Tak co,
4: Pavlíček, prosím, vy nebo křipíte.
3: Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všecko, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
3: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
3: Jo, vzala.
2: vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: O, ne, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
4: prosím, to, prosím.
2: To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
4: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte, kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít jmění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2 dolary 55 centů.
2: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
5: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2 dolary a 55 centů?
2: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
2: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
5: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
2: No nemusím. Podle chuti. To já jsem ten jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
6: Je to dobrý, prostě to je dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou 2 LPčka, pár singlů.
7: Co hudba k té sbírce básní?
6: Ano, neblázně, to hudbě je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
7: jo. Děkuju,
6: no,
7: ale,
6: ano, víš co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
7: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
6: ano,
7: se.
6: Jo, jednoty.
7: Pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
6: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný, nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co, nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
7: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej,
6: moment, tady,
7: stoh už dohasíná.
6: To je perfektní, no.
7: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Čpícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
6: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát o basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy musíte být nám.
7: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
6: Ajte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
8: No tak já doufám, že teď už je vám to přísloví jasný. Jiný kraj, jiný mrav.
9: No jistě, a okresy do toho nebudem míchat, že to je.
8: To je přísloví,
9: jo,
8: rozumíte? Jako je přísloví třeba s čím, kdo zachází, s tím taky schází.
9: Je tak tomuhle tomu přísloví já rozumím. Já totiž znám jednoho vedoucího skladu, který moc pěkně zachází s jednou skladnicí, takže většinou v tom skladu scházejí oba.
8: Tak to jste tohle přísloví jste taky nepochopila.
9: Jak to zachází
8: schází? Podívejte, s čím kdo zachází, s tím taky schází, to má širší platnost. Vemte si tu paní Adamsovou, jo, no, co hejčkala lvy celý život, psala o nich knihy,
9: ano.
8: No a nakonec jí lev sežral.
9: No, a to není pravda. To byla kachna.
8: Jo. Kachna sežere ženskou. To
9: ale ne, novinářská kachna.
8: To taky ne. Helejte, já vám to přísloví osvětlím pomocí takový jedný anekdoty, výborný,
9: dobře, no.
8: Jo? S čím to zachází, s tím taky schází.
9: To...
8: Tak to, tu anekdotu, jo? Tak jo, to přijde tak. Takhle k lékaři na středisko, přijde pán, třeba pan...
9: No Kubánek, kdy tě to jedno.
8: Třeba Kubánek. Pan Kubánek přijde a... Doktor říká, co vám chybí, a pan Kubánek říká, pane doktore, já mám nervy úplně nadranc. Kam se podívám doma? Krokodýl, já už nemůžu spát, já se bojím. Lékař říká, tak to je banální, to já měl taky před lety, dal mu recept, jo. Dostanete prej pilulky, pane Kubánek. Každý večer jednu pilulku a za týden se přijdete ukázat, jo. Jenomže, co je?
10: Má telefon vrátit si.
8: Telefon, no teď nemůže, paní Bohdalová.
9: No, důležitý, ale to přeci... Musíte na chvilinku omluvit, já jsem tu hned.
8: Ale no,
9: To je moment.
8: No je to možný tohle? Viděli jste to někdy? Já ne. To ještě štěstí, že nedáváme nějaký kus, že jo? Dramatický dílo ucelený, pomáš, teda nevím co. Třeba Marišu. Si odejde k telefonu a... Já, abych se tady sám otravoval a kafe si vařil a sirky do toho škrábal, to by trvalo. No, tak abyste nezapomněli tu anekdotu, aspoň vy, jo. Tak ten pan Kubánek dostal recept, že si má vzít pilulku každý večer a za týden se přijít ukázat. Jenže on ten pan Kubánek za týden nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny A tomu doktorovi to bylo divný.
9: Tak jsem tady, to právě, jak jste říkal, ten pan Kulík, tohle že jo, o tom, tu,
8: Kubánek.
9: Nebo Kubánek, Kubánek, to je jedno, tak on mu dal ty tabletky, no, ten doktor, si, a že se za týden
8: že si má vzít večer jednu ukázat. Tu pilulku,
9: pilulku no,
8: no a za týden, že se má přijít ukázat. Jenže on nepřišel.
9: On nepřišel.
8: On nepřišel ani za dva týdny. Jo. No a tomu doktorovi to bylo divný, tak si našel jeho adresu a že se na něj půjde podívat na Kubánka. Tak tam šel, že jo, v tom domě v přízemí potká nějakou paní, povídá, prosím vás, kde bydlí pan Kubánek, ona povídá ve třetím patře, ale bydlel, už nebydlí, on pan Kubánek už je 14 dní neboštík.
4: Telefon ve vrátnici,
8: tomu doktor...
4: paní Bohdalová.
8: To ale skutečně já, tedy...
9: ale to bude skutečně v momentě, tohle to já jsem tu, ale opravdu tentokrát ne.
8: Tohle to já zatrhnu, tohle nevím teda jak ještě, ale nějak to zatrhnu, paní. Zase k nevíře. Abyste mi nestratili nit, prosím vás. Ten pan Kubánek teda byl, teda on byl neboštík, jo? 14 dní. Říkala ta paní tomu doktorovi. A teď ten doktor se divil, pochopitelně říkal, prosím vás, a co se mu stalo? On myslel si, o něco přejelo nebo tak. A ta paní povídá, ale on pan Kubánek byl na montáži v Africe.
9: Jsem to ale stihla fofrem, víte. Tak ten Kubásek byl neboštík.
8: Kubánek.
9: Nebo Kubánek, kde to byl neboštík. Tam jsme skončili.
8: No, on právě byl 14 dní neboštík, neboštík a ten doktor se divil a povídá, co se mu stalo. A ta paní povídá, ale on, pan Kubánek byl na montáži v Africe.
9: Jo.
4: Přivezli vrátici.
6: To ale už přestává všechno. To
4: pro pana Božáka.
8: Jo, pro mě, pardon, to je pro mě.
9: No je tohle to možný? No to vím, já jsem vůbec ten konec. Ale, že jo, povídá ta paní, on pan Kudrna byl
10: Kubánek,
9: na montáži...
10: Kubánek.
9: Ano, nebo Kubánek, to je jedno. Byl na montáži v Africe. Jo, vy to znáte, jo? Vy to znáte. Tak kdo mi poví konec? Vy třeba. Jo?
10: Ta paní povídá, ale pan Kubánek byl na montáži v Africe. Přivezl si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní.
9: On vlastně ho sežral krokodýla, Kubánek byl sežraný. To je dobrá, kdyby to nebylo tak rozsouraný, tak to bylo... Je, ale prosím vás, teď kdybyste mi udělali jednu laskavost, až bude kolega říkat konec té anekdoty, tak se nikdo nezasmějeme, zůstaneme naprosto vážně. No, my tady jsme celý
8: to byla žena, vědaví, co má koupit na neděli.
9: To nevadí. Hlavně, abyste nezapomněl ten konec.
8: Ne, já to dopovím.
9: My jsme celý...
8: Jistě, žádný, tak on byl neboštík a ten doktor povídá, co se mu stalo, a ta paní povídá, ale...
9: Jo, to, tam jsme zůstali u toho, ale...
8: No, já bych šel dál.
9: Dál byste.
8: Ale, povídá ta paní, on, pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivez si domů krokodýla a nějakej trouba na středisku mu dal prášky na spaní. Jo. Jako pro spaní.
9: Jo,
8: rozumíte, ty pilulky byly na spaní a on si vzal... To je zajímavé, tomuhle vtipu se všude smáli.
9: Ale no nepovídejte, to snad není
8: možný. Říčanek v Sokolovně plakali.
9: No plakali to, jo, ale...
8: Teda smíchy.
9: Smíchy. No
8: to... Rozumíte, ten vtip je v tom, že... Mně nějak není dobře, já... Já mám, promiňte, já mám meprobamátě v kabátě.
9: On má v meprobamátě kabátě a mně už je teď to přísloví naprosto jasný. Holt, s čím kdo zachází, s tím taky schází.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Sheikh Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřísko po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den
Beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6. B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6. B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školou, Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád

0: Ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni tři na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my dva nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal dva stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo dva později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty trojky dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
1: Kolik je v kabinetě map?
0: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
1: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
0: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
1: Zeptal jsem se ho, co chce dělat a Prokop na to.
0: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole, podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velký mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout?
1: Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou.
0: Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohledil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy.

0: Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
1: Tohle je ono,
0: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
1: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
0: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
1: Bylo to zlý?
0: Zavuhlal. Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou, vlastně z Austrálií, vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil. Manželka říká ráno manželovi, který přišel v noci totálně opilej domů, povídá, Toníku, jak je jen možný, že si spadl v noci z postele, ani si to nespozoroval? On říká, ale já jsem nějakou ránu slyšel, no, ale nevěděl jsem, že jsem to zrovna já. Doktor prohlídne pacienta v jeho bytě a když doktor odejde, zeptá se manžel manželky. Říká, poslyš, Anka, neřek ti náhodou, doktor, jestli je to něco vážného? A ona říká, no tak já nevím, no, on jen řekl, že se to poznáš podle pitvy. Dva malí zajíčkové přijdou domů, jsou celý zarousaný, zablemtaný, nějak divně jsou cejtit a maminka jim říká, pro pána krále, co, jak to vypadáte? Co pa se vám stalo? Říká ten jeden, ale my jsme potkali medvěda a on se nás ptal, jestli línáme. A když jsme řekli, že ne, tak si s náma vytřel zadek. Jeden host říká v kavárně, pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín. Manžel říká k manželce, já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že seš distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet. U Žanety je návštěva a ptá se, poslíš Žaneto, proč pak to tvoje děcko spí v tak strašně vysoký postýlce? A Žaneta říká, ale to je proto, aby když z té postýlky vypadne, aby jsme to líp slyšeli. Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra. Povídá jeden, prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat? V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním. A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete. Povídá jeden, pane Kohon, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí, to se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohon říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit. Auto veze stopařku, a povídá on, vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze. Baví se dva, povídá ten jeden, ty můj otec byl velice spořádaný člověk. On přišel málo kdy domů opilej. Ten druhý říká, no jo, máš pravdu, oni ho většinou vždycky přinesli. Baví se dva, povídá ten jeden, hele, já jsem se svou manželkou před svatbou žádnej intimní styk neměl, a ty? A ten druhý říká, no tak to já nevím, no a jak se jmenovala tvá manželka za Svobodná? Povídá jeden, pane doktore, prosím vás, co mám dělat? Mně se vám každou noc zdá, že boxuju. Doktor říká, a to vstáváte ráno jako zmlácenej? A on říká, no tak já ne, ale manželka. Na jedný party říká jeden host tomu druhému, vidíte tamhle tu hezkou blondýnku? To je moje manželka. A ta vedle, ta bruneta, to je zas moje milenka. Ten druhý říkal, tak, to je zajímavý a u mě to přesně obráceně. Povídá jeden, poslíš, ta tvoje manželka, jak koukám, má nějaký nový účes, ne? Ten druhý říká, ne, to není nový účes, to je nová manželka. Manželka říká, Pepouši, řekni mi, kdyby si umřel a já kdybych si vzala nějakého úplně cizího člověka, bylo by ti to líto? On říká, no tak já nevím, proč by mě mělo být nějakého úplně cizího člověka líto. V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se. Říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný. Potkají se dvě, povídá ta jedna, nazdaranka je, já už tě neviděla, no a co je novýho? Ta druhá říká, no tak já se teď budu vdávat, víš, a můj ženich je velice slušný a solidní člověk. Ta druhá říká, no tak z toho si nic nedělej, holka, lepší takovej než vůbec žádnej. Povídá jeden, pro pána krále Toníku, co se ti stalo, že máš tak modrý oko? On říká, ale nejpokoj, to jsem dostal z kašle. On říká, z kašle máš modrý oko? On říká, no jo, já musel kašlat zrovna, když jsem stál ve skříni. Ona říká, já mám ráda vlahé noci a hvězdné nebe. On říká, já taky. A milujete taky vesnu. Ona říká, no tak vesnu ani ne, mě to vždycky probudí. Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Doktor se ptá pacienta, ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře. Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
1: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. 5kilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný 5pokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí pirelku. Počkej. Poocedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?

0: Dienerin, Herr Schustermeister Kajetán. Vos kann ich dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po Německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš. Vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: Slovo familie nebude tak.
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbějí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy du basetl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Czechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že on je Kajetán slzej při slově Čechy. A on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná kdo ví jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Vždyť já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžký. Ševci jsou známí škoti, je jim líto peněz, i když jde o jejich hymno, i když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk?
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli?
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister. Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten. Wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl, du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Gäste bringen.
5: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé. Použij raději. Ein seltener Gast fällt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch. Nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie. Ich sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak copak, copak. Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubenisch ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloubního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Pippi?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte jí entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Copak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No dejme to.
1: On ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt ty německý jazykový znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Ah, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku. Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy
7: a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
7: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
7: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
6: Josef.
8: Gertrudo.
6: Brzy.
7: Co? Co bude brzy?
6: Jazyk.
7: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
6: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
6: Být, býty, kobila, být.

0: Bedy.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se donšajne jeden kurkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nestou?
1: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte,
4: mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro útok.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerwald. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já, všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerwald, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerwaldem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerwald, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
1: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
1: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil,
4: jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
4: Jak konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá.
4: Copak vy to nevidíte, pane Bareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
4: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
4: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwahe. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
1: Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
1: Gertrudo!
4: Ž!
1: Ne!
4: Ž!
1: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Václav.
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: No, tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají huly v kuchyni, nebo šlapat na skory, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího možná nebude zas tak aktuální. Takže

0: mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
1: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
2: Cože?
1: Einkaufen gehen lassen müssen.
2: Aha.
1: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
2: Ano.
1: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
2: Aha. A když se zase uvidíme?
1: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
2: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
1: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
2: Fajn, tak v úterý.
1: Auf Wiedersehen, Liebling.
2: Naschledanou, miláčku.
3: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu, a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
2: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
2: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
2: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist mein...
2: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
4: Víte, mně se taky líbí.
2: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
4: Já už to umím.
2: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš. Zápravu, Mastílek.
5: Hermus, Mareš.
0: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
5: Das ist wunderschön.
0: Nicht wahr?
5: Können Sie mir noch die Melodie singen?
4: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy weg, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
5: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Fünf. Das war prima, prima, Mareš.

0: Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
2: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Gertrudou?
3: Už je to tu zas.
2: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
2: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
2: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
2: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
2: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
2: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jí budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
2: Kdo?
3: On.
2: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
2: Takže třeba já?
3: Jo.
2: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Popakoval po mně.
2: Dürfen.
3: Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
2: Dürfen.
3: Dürfen.
2: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy.
4: Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik z dírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nichts, dír nichts je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
2: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si neprosil.
2: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
2: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetán.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Odložení muži. Sedávají v bistrech a v kavárnách obchodních center. Pijí kávu, kouří, čtou noviny nebo roztržitě listují v časopisech. Co chvíli se zahledí pátravým pohledem do míst, kde před časem zmizela jejich žena. Vydala se na výpravu po nákupech. Někteří odmítají své partnerky na takové expedici doprovázet. Většina žen jde raději do obchodu sama. Nesnášejí nerozumné dotazy. Manželova přítomnost jen znervózňuje. Tumou například rozčiloval dotaz, proč si prohlíží boty, když chtěla koupit kosmetiku. Dráždila jí má poznámka, že pokud chci koupit krém na obličej, nebudu ztrácet čas v místech, kde je krém na boty. Když se mi jednou neuváženě sdělil, že už chápu, jak je možné, že šla hledat zimní šálu a vrátila se s elektrickým kabelem, vyvedla mne z obchodu a odložila mne k ostatním vzbouřencům. Byl to dobrý nápad. Od té doby sedávám v koutě odložených mužů. Rád a zcela dobrovolně. Dokonce mi ani nevadí čekat v sousedství prostoru, kde si hrají odložené děti. Za léta pobytu mezi odloženými muži jsem nabyl hodně zkušeností. Kdykoliv se octnu v tomto místě, odhadnu, jak dlouho je kdo ženatý. Stačí, abych se podíval, co jí nebo pije. Čím víc společně strávených let, tím vyšší počet nákupů. Čím víc nákupů, tím delší čekání. A čím delší čekání, tím vyšší je za to odměna. Starší manželé jsou na první pohled k rozeznání od nováčků. Ti mladší, dosud neskušení, jsou teprve v záběhu. Srkají roztržitě svou kávu nebo Coca-Colu a co chvilku vyhlížejí svoji partnerku. Ti starší, kteří už mají za sebou bezpočet vyzkoušených a opět odložených šatů a tucty párů vrácených bot a střevíců, muži, kteří pročekali za 20 let dobrou část svého života v obchodních centrech, se chovají naopak rozvážně. Znají svou cenu a neprodávají se lacinu. Spokojeně pojídají párek. Vychutnávají své smluvní pivo nebo víno. Pokud následuje zákusek nebo zmrzlina, jedná se jistě o veterány. Tito muži jsou protřelí chlapi ženatí dobrých 30 let. Jednou jsem sedal v obchodním domě, kde žena hledala něco na sebe a vrátila se s poličkou na knihy. Do řeči s jedním veteránem. Krom kompletního oběda o třech chodech měl smluvně zajištěn i doutník a dva koňaky. Byl to sdílný člověk a ochotně mi sdělil své zkušenosti. Vyprávěl mi, jak těžce za mlada začínal. Jak čekával před obchody dokonce na chodníku. Za každého počasí. Trvalo mu několik let, než to dotáhl na sladový bonbon za plnou hodinu čekání. Rozvedl se, když manželka pobyla v obchodním domě 2 hodiny a 50 minut a vrátila se s kabátem, o němž už cestou z domu zjistila, že se jí nelíbí, ale odmítla mu dát třetí bonbon. kvůli zbylým 10 minutám. Když se znovu oženil, rozhodl se, že bude důsledný. Poučen zkušenostmi, dohodl si obchodní podmínky už před svatbou. Svůj tarif promyslel. Do 30 minut měl nárok na oběd. Od 30 do 45 minut dostával navíc doutník. Od 45 do 60 minut směl přestat po 14 dnů držet nemastnou dietu. Od 60 minut do 90 si mohl vybrat. Buď nemusel jít na operu, nebo se nemusel 3x převlékat, když šel s ženou ven. A co, když se manželka zdrží déle? Ptal jsem se ho. V tom případě mám nárok na dovolenou bez tchyně. Tenhle rozhovor se zkušeným veteránem měl pro mne velký význam. Zjistil jsem, že jsem dost pod cenou. Chtěl jsem se ještě poradit o tom, jak bych mohl i bez podpory neexistujících odborů změnit svůj tarif. Už proto, abych nekazil ceny na trhu, ale právě se vrátila kolegova manželka. Muž zřejmě s jejím návratem nepočítal, protože se podíval zklamaně na hodinky. Když odcházeli, pošeptal mi důvod. Představte si, že chybělo jen 10 minut. A mohl jsem celý měsíc kouřit v posteli.
1: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Kdy se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
2: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíl to koupa, který vůl, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s troucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička po ano, no. Máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece... Na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky, plesový. Povídal mi, už stejně nikam nepůjdem. Viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan. Šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sed, klep, zvětový košel a povídá: Kerej vůl! A tatínek dělá.
1: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
2: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak se v pořádku. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z Zdeněk Řehoře povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic. V Průhonicích jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. Já ta moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezitím tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku, a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňem a pán Hanzlíku, pocit, nevíš, na co jsem říšel vzpomenout.
1: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
3: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A Těchhle věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako Ben by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje. A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plný polní s tou puškou si leh na slamí a zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do tý slamy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
3: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
2: Loutkář, jo, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
3: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidrapáč, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
3: vypil.
2: No, tak skvašenej.
3: Ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
3: Klích?
2: Ne polivku, klích.
3: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
3: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
3: Jo.
2: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně, jediná možnost, jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
1: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný. A to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohle. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo? A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo ne, teďka, protože...
2: Proč ne?
4: Ale, tak se...
2: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o 2 minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propad panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali později. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo? Tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo? Tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo? Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle. Abych jako... Let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu, na, pak jsem úplně odpadl, já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík rovnou do nemocnice odvíz a kapačky, víte, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase a já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo? Teďka jsem čekal, že řeknu přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
1: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
5: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul. Jo? A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumí, seš mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám.
1: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
5: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidra svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
5: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Záhorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou mě říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop. Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teatr, panstvo. Teatr je prýma.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér trouba, autor cvůk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackey Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Tak já je měl v Solvině, ale pozor, to jsem dělal... Nemůžu říct rok co rok, to
4: já te... ale po každé. Že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu z těch
1: ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let, až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabijí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak... To neříkám, abych si to vracel. To. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak... A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtilé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpět.

0: zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
1: Pardon, můžu?
0: Podej, první!
1: Neraskáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obličeji, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, ona tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
0: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šefíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí,

0: No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobla autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
1: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil hecniši.
3: Berete brufé?
2: Depa, to mě nepomůže. Já byl na masáži, jo. Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
3: Už to je nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo.
3: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
2: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo.
3: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
2: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
3: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Ona říkala, že prej by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já povám sestro, kde si je mám nachytat?
3: No právě.
2: Kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
3: Cože?
2: No říkala Eros. No to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
3: Prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
2: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
3: Snad ne.
2: No jo, když ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča to má rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě.
3: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: No svítili. Červený,
3: no.
2: oranžový a na zelenou jsem šel.
3: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
2: No vevnitř svítili jenom červený.
3: No jo, hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
2: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prej ona šlape nejlíp z celý ulici.
3: To je přičinlivá.
2: To víte, že jo. No, ona nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo.
3: Jo.
2: A nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
3: No tyr, tyr.
2: No, a ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divil. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 Turků.
3: 10.
2: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 Turků, prosím vás. A 2 bavoráky na spláchnutí. A za celý den měla v ústech jednoho Taliána snad.
3: No to je strašné. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo? Ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje. A ta prej mě spraví.
2: Kadeřábková.
3: Kadeřábková nějaká.
2: Kadeřábková. Člověče, No. Teď to by mohla být moje žena.
3: Co je vás? Proč?
2: No, proč? No, protože já se, podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě. Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
3: Já jsem to nevěděl.
2: Čověče, tady už jde o zdraví.
3: Ne, já jsem zdravý jako řípa.
2: A mě nejde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
3: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
2: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
3: no.
2: Na to ona hodně dá.
3: Ano.
2: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
3: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, naschledanou.
2: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hádat nebo... No. A já najednou ve třetí větě píšu, babička... Jdavše z lesa, roští nesavše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesavše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. Já mám tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
2: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
3: co je?
2: Vás budím.
3: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
2: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
3: Mě vůbec ne.
2: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
3: Člověče, vy nejste lupič. Ne. A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já... Vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
2: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
3: Tady nikdo nepřečítá.
2: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
3: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat. Ve 3 hodiny ráno já vás budu muset zamordovat. Já vás zamorduju. Bude se spát.
2: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
3: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
2: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
3: Nať potřebuje přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
2: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
3: No tak čtěte.
2: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o osmi dějstvích.
3: Ježi Kriste.
2: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
3: Ne, jakou?
2: Taťána.
3: Jo, Taťána, no jo.
2: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
3: Je mi známo, 21 znám.
2: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
3: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
2: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
3: Jeho parta.
2: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
3: Koukejte.
2: Teď přijdou Šternberkové.
3: Poslyšte, příteličku.
2: Ano.
3: Ten revolver je nabitý.
2: Na Ostro.
3: A je to náš výrobek?
2: Zahraniční.
3: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
2: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
3: To je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
2: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
3: Ježiši Krist.
2: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
3: Radši je skočte.
2: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
3: Smrkový háj.
2: Bez háje.
3: Co to? Jděte.
2: Kam?
3: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
2: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
3: Člověče, nic se tam nevejdou.
2: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
3: Nožičky.
2: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
3: Co jsem tomu udělal?
2: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
3: Já se nedivím, já tak.
2: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, Žáby chytá táta Pepíčku.
3: No, Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesu chytržení.
2: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
3: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi proti vnímu.
2: Dikvor mu ji taky nikdo nechytí.
3: Že ne?
2: Až na konci 8. jednání.
3: Tak přec.
2: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
3: To se nediví.
2: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
3: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
2: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
3: Tak čtěte, položte to a čtěte.
2: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
3: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
2: Vážně?
3: To budou návaly.
2: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
3: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
2: Jedině 2000, jinak budu muset...
3: Ale mějte rozum, podívejte.
2: Kde jsem to přestal, Pepíček. Mámo, já chci žábu.
3: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
2: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
3: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
2: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
3: Co ještě chcete?
2: Pane řediteli, já
3: no,
2: bych...
3: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
2: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
3: Ne.
2: Mám číst, anebo střílet.
3: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
4: Teď si, kolegyně, prosím vás, představte lékařskou ordinaci.
5: Na co?
4: No na co, protože chci povídat takovou příhodu, která se stala v lékařské ordinaci. Tak si představte lékařskou ordinaci.
5: A proč?
4: Prosím vás, nedělejte potíže. Mimochodem, máte moc pěkný šatičky.
5: Fakticky se vám líbí. Mě
4: moc.
5: Taky, no.
4: Moc hezký. No, já jsem je obdivoval už jako malý chlapec, přesně, vzpomeňte si.
5: No, teď si myslíte, že jste vtipnej.
4: Ne, já si myslím, že byste si měla představit lékařskou ordinaci.
5: Ani mě nenapadne. A já si just představím něco jiného. Já si představím třeba kravín. No, nebo louku plnou kytiček.
4: Dobře, tak si představte louku plnou kytiček. No. Všichni vědí, o co jde. Do té louky vstoupí rozjařený pacient.
5: Já si představuju kravín.
4: Tak do kravína vejde rozjařený pacient a povídá, já nevím, pane doktore.
5: Ne, slyšeli jste o soudruzi zemědělci, on pustí do kravína vopilce a ještě za přítomnosti veterináře.
4: Jakýho vopilce, jakýho veterináře, prosím
5: vás? No tak
4: vás.
5: Podívejte se, třeba nevíte, co je to veterinář, ale co je to opilec, to víte zatraceně dobře.
4: Počkejte, jako narážíte snad, že snad...
5: No já jsem mluvila s vaší paní, víte, chudinka, no a... svěřila se mi. Co vyděláte, to prej propijete.
4: No a za co jsme si asi koupili chatu a barevný televizor a robota?
5: Patrně za prázdný lahve.
4: Poslyšte, kolegyně, já mám rád váš humor, ale co je moc, to je moc.
5: Aha.
4: No ne, tohle opravdu,
5: no
4: to,
5: jo,
4: to byste se mě
5: dotkla. Kolega je nervózní, on je v poslední době strašně nervózní. Tudle mi povídá, prosím vás, dejte mi jeden dinil, ale pro boha, zavírejte tu krabičku potichu. No nervózní.
4: Kolegyně. Víte, co se o nás šušká mezi lidma? Že se nenávidíme my dva, že se nemůžeme vystát.
5: To se nešušká, to se říká nahlas.
4: No, vidíte, no, a vy ženete vodu na mlejn.
5: Já. A co bylo s těma šetičkama? To nebylo na mlejn. No to bylo na hydrocentrálu.
4: To bych vám nesměl vůbec už nic říct, pěknýho.
5: Ale, Ne, počkejte, ale
6: já mám nápad.
4: Jo,
6: jediná možnost, jak se vyhnout tomuhle tomu podezření, je mluvit unizono.
4: Jako najednou, dohromady. No jo, to bychom se nemohli ani napadat, ani přijít.
6: Ale má to háček.
4: Jo.
6: Nezůstane legrace.
4: No to je fakt.
6: Jedině,
4: že bychom i vtipy povídali unizono. Vejde do lékařské ordinace rozjařený pacient a povídá. Já nevím, pane doktore, co jste mi to dal při 14 dny za prášky, ale já se po nich cítím o 20 let mladší. Výborně, jí lékař. A co tomu říká vaše paní?
6: Co by tomu říkala na to pacient? Já jsem ještě nebyl doma. Doma, nashledanou, teda s váma povídám.
4: Já byl dobře.

0: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné je opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku, panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký. Při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas, se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasíden. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na moru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená, 2 koruny 15. Facka s rozbijem, 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
2: No vře?
1: No, jak si jí to řekl?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějakej vědec, že jsi nějakej doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samej.
2: No jaký ten samej, když jsem ještě žádnej nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
1: Kvůli pláště.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte.
1: Ty tydly dáte.
2: No ty tuluty, jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč jsi to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o tituluty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: No, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírám.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: Titul máš.
2: Co?
1: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
1: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
2: No tak to je teda nejdřív tydli dáte a teď jsem doktor.
1: No, že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
1: Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
1: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
2: No.
1: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
2: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý fort. Třeba o tom chlapu, jak se převlíčí.
1: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
1: No, buď ta hodnej.
2: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
1: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
2: Na první ne?
1: No to bych řekl, že ne.
2: A na kolikátý?
1: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
1: Cože? Příslušnice?
2: Příslušnice. Ta bude chtít ukázat v občanku hned na první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleně.
1: To je možný. No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No, měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No, ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej.
2: Měla pistoli. Má tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
2: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ji odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakázal. No,
1: tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
1: Tady je zlato, drahý kamení.
2: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 23.
1: A chtěl bys jí vidět už dneska?
2: Chtěl, já už se nemůžu došel, ona je tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no, určitě
2: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je tohle? Tady je i pistole.
2: Pistole. No ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to se máš, to nemůžeš udělat.
2: To jí nemůžu neudělat. No to jí musím udělat. To. Podrž
1: mi ten deníček.
2: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový. To udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo. Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
1: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, veď?
2: Je a hezký.
1: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
2: Těším, strašně no. Se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Slavnější než ten doktor z titulu.
1: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
3: A světlo do prdele.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Už to jede?
3: Ahoj, ahoj. No co jede? Hovno jede.
4: Kolik máme?
3: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
4: Nebudem se hádat dneska. Ne, ale bude ostrý.
3: Ne, a to má klidnou takovou hladinku. A občas... Chcete něco k pití, rychle?
4: Ne, dvojku se tak.
3: Dvojku produkce!
4: Přineste, prosím. Panáka, nech se to pšt.
3: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Řmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
5: Dobrý večer.
3: Jirka.
6: Dobrý večer, ahoj.
3: A David.
5: Dobrý večer.
3: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
5: No, začít. My děláme teď takový seriál o městě.
3: Dobře, Jirka.
7: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
3: blahopřeju a Jirka.
6: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
5: To je přesný docela.
3: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
5: parabola určitá.
3: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
6: Spíš taková hyperbola možná.
5: Asi metafora. Ale necháme toho.
7: Sinusoida to můžu.
3: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stánci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
8: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších. O tom se dejí nevěřit. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová. Jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom. Jo.
3: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je pod vás.
6: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
3: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, Dodašama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tamhle zase.
8: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pitlík samozřejmě.
4: Pitlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška. No, krásná.
3: Já můžu se vyvíjet s těma postavama.
8: Evolovat.
3: Ten s těma.
4: Kobylka.
3: Potápí. Hlemíško, já věřím.
4: A ta se vyvíjí.
3: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
6: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pitlíka a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
3: Já musím potvrdit, že tady jmenej rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pán, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
6: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
3: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
4: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že... Já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku a když potom srovnáte, přátelé,
7: Tohle. S tímhle. Tady to, v tom nejsou slova. V tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
6: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál. Tam prostě...
3: Já namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
6: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
3: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
6: No přesně takhle.
3: O rouchách, to není vtip o rouchách.
6: Ani o záhybech.
3: Ne.
8: No. Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
6: No to jsme ti
8: dali. Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo, a on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já jsem tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
6: To je jasný. Ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se napsal. Takže... No.
3: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad to říkám.
8: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
3: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
6: Koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.
9: Taková dne u nás. Ve světě je taková tradice komických dvojic, komediálních dvojic, jo. Voskovec a Verich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které je Hardy. Tají se.
10: To je pravda, pane Kopecký. No.
9: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercema před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení, že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To... A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovi čtyřci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, který opravdu lidi si pletou, ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Satinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulici, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říkal, ale to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový leta, nevím to. Tak co budeme dělat? A on tak na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Šterc, jdete dál. Tak to bylo podruhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned objednul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali, a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel, přišel jsem tam. A tam stál ten vedoucí z jeho paní, hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl ze Štercem. Čili třetí omyl s Jardou Štercem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu, ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smol jak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Proč mám stres Molia, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu, to dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mi lidi ptají, který je Lasica a který je Satinský. Kluci, já vás tady vítám, ahoj.
11: James.
12: Prosím, pane.
11: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
12: Ještě nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
11: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
12: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
11: Snehom?
12: Skvelý postreh, pane. Snehom.
11: A to už je január? A kedy bol december?
12: Minulý rok, pane, na Silvestra.
11: No, Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
12: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
11: Nešťastná náhoda. Však, James.
12: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
11: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať. Ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
12: Áno, pane, potom už nezjapala.
11: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
12: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane. A na druhé nikdy nevidel.
11: Úbohý Albert. ale varoval jsem ho, aby nemachroval s tím jeho iskrivým pohledem.
12: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili jste ho k televízoru a kázali jste mu pozerať neme grotesky.
11: Stále otravoval, že nemá dost zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. Ale aj tak to bola nuda, James.

0: poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
1: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrinu.
0: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
1: Doktor Killer tvrdí, že Parkinsonovu.
0: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
1: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
0: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. Ak je to Parkinson, okamžite ho dám zmrasiť.
1: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
0: No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
1: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
0: James! Ty bratislavský pučista! Opováž sa ma dotknúť!
1: Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice.
0: No, no čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky?
1: Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
0: Opováž sa, James! James? No, James?
1: Pane, no,
0: odlož tú striekačku, lebo... Au!
1: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
2: Čest práci, soudruzi.
3: Halt, kampak.
2: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
3: Moment, jaký bezpečnosti?
2: Bezpečnosti práce.
3: Hejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmí tebe ve službě ožralej.
2: No dovolte, co pak já jsem opilý?
3: No, samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
2: No a?
3: No, já jsem tady sám.
2: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátnici.
3: Jo, to bývalo. Bývalo, nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
2: No, to je správně.
3: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Mě táhne na cemr.
2: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
3: Opovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. A máte u sebe foťák?
2: Já a na co?
3: No, abych vám měl co zabavit.
2: No tak, to nemám.
3: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
2: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
3: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
2: Prosím?
3: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
2: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moje legitimaci?
3: Tohle to?
2: Ano, ovšem.
3: To je vaše legitimace?
2: Ano, ano.
3: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
2: No, vždyť jsem vám ji dal.
3: Cože?
2: Vždyť jsem vám ji dal.
3: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to, to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
2: Ne, bratr.
3: Jo, tak vy jste národní socialista.
2: No, Krista, pána.
3: A jo, klerikál.
2: Ale dovolte.
3: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
2: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
3: Opovažte se něco takového na mě chtít?
2: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
3: Co, Mochomůrka?
2: Richard.
3: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto.

0: Satane jeden.
1: Máte moje legitimaci.
0: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
0: To je to, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
0: tak moment, moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
0: Ještě ne.
1: No, tak se podívejte.
0: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No, tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
0: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No, prosím, tak teď mě vidíte, ne?
0: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
1: No tak Sláva, tak teď mě vidíte, ne?
0: Takhle nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
1: Nemám.
0: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
1: No zaplať pámu.
0: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
1: Jo? A prosím vás, který?
0: No, to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
1: To musí být nepříjemný pocit, že?
0: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje bez nás, já mu nadávám.
1: Vy s ním mluvíte?
0: No jo, jenomže on mi nerozumí.
1: Jak to?
0: No, on je nemluvně.
1: Mnoho se u nás změnilo.
0: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
1: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba pohostinství.
0: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
1: Ano, a v čem? No,
0: hlavně v cenách.
1: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
0: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechce zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
1: Vidíte, co se tady děje, pusťte mě okamžitě dovnitř.
0: Jen přes mou zříceninu, soudru.
1: Tak mi zavolejte ředitele.
0: Lepá, ten se s váma vůbec nebude bavit.
1: Proč?
0: On jde na vojnu.
1: To máte tak mladého ředitele?
0: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
1: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
0: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
1: Kam?
0: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
1: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
0: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
1: No dovolte, jaké úplatky?
0: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
1: Za co já bych vám dával úplatek?
0: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
1: Já jsem poctivý člověk.
0: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde, to já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano. Sondro, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul. Že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě. Dobře, musím to sepsat.
1: No to zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Hlavního inženýra, prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu čistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrých 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne.
2: Tak, co je se? Co, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě.
1: Tak pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou prevíti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.
3: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo. Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se.
2: Ty jsi hajzel, Franto, jo?
3: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle. Jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je.
2: Jo.
3: To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt jo, až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umělám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohrom, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Asi nemůžu pomoct.
1: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko. A on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, con la gelosia, so che tu...
0: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bej.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme. No. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári!" Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: "Tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo?" A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: "Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo?" "A kdo, Frantíku?" "Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka." "Kdo?" "Ten náš šéf, že?" "Náš šéf a Američanka?" "No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo." "No tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že?" To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dovolit. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: "Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to..." "Ale proč, nebo co, vždyť já jsem přece to nemohl říct, já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?" "Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct?" "Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytahat za ouško." No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomínu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po ty silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: "Ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole." Říkám: "No to je možný, no a co?" "No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu." Říkám: "Proč? Hopni do rigolu." Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: "Jak se ti šlape?" Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: "Baf, to jsi zlikl, co?" Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák.
1: Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. Jo? To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to. Tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jo, jo. Pořád se něco děje.
1: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat.
3: Jak mama dodrbala mikrovlnky. Po Vánocích si mama mezi řečí postěžovala, že se jí růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Už to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do 7. kolena, před očami hvězdiče jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před pár rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil inde a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tuž se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude gůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil se mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkušala. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že prý jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí, a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si v tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž foter to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci. A jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potem už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama prý, jestli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prý chtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídani. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídani. 4 jeby, jak zděla na celý barák, a foter tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co jí tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

0: šéfe.
1: Dobrý den, co si přejete?
2: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
1: Já?
2: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
1: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
2: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám, jak vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych, přece to, moment.
1: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
2: To je mi jedno, co děláte, ne?
1: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
2: Jo tak, klid k tomu potřebuji, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
1: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
2: Vy jste tady dva?
1: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
2: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde je na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
1: no. To je v pořádku, ale já jsem
2: nikomu. Třikrát zvonit, no.
1: Aha, ale vy jste nezvonil.
2: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
1: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
2: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
1: A co, kdybych nebyl doma?
2: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
1: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
2: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
1: No tak a... nerušte a jděte.
2: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
1: Jaký doktor?
2: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
1: To jsem já.
2: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
1: Já jsem vás neobjednával.
2: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
1: Dcera emigrovala do Albánie.
2: Tyrány.
1: Ano, to jsou rány.
2: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
1: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
2: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
1: Do sousedů mi nic není.
2: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
1: No, sousedi jsou moc starostliví.
2: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
1: Co tedy chtějí sousedi?
2: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
1: Cože mi kape?
2: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
1: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
2: klidně moment, ale neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou.
1: No. Starostliví.
2: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedi jsou důležitý, no.
1: A jo, tady žádná voda není.
2: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
1: Nekape.
2: No.
1: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
2: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
1: Až to začne kapat, já vás zavolám.
2: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
1: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
2: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
1: Proč?
2: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
3: Další!
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prosím si.
5: Jo. Tak, co vám chybí?
4: O, pane doktore. No, je to asi týden, co jsme hráli desovku s klukama.
5: Ano.
4: Jo. S Puckou. A byli jsme na hřiště. S Puckou. Jo. Jako s Merunou, jako s Míčem, jo. Jsme hráli prostě s klukama.
5: Ano.
4: Byl tam Jirek, že jo, pak teda se
5: no a co se vám stalo?
4: Prostě,
5: co se
4: jo, vám... protože měl hrát beka.
5: Pak co se vám stalo?
4: Se teda dostavil. No prostě, to se nám stalo. Hráli jsme desovku, jo. Najednou po půl hodině, jo, přestanu házet DS, jo. A najednou se mi tady vyrazil levej blok. Koukám, že tady máte pěkný psa, pane doktore.
3: To si nevšímejte.
5: Ukažte, projděte se tady.
4: Co?
5: Projděte se takhle.
4: No jo.
5: No jo. No to je od páteře, to je jasný. To je levej blok, doleva to jde?
4: No doleva to takhle jde, ale takhle ne, takhle ne.
5: Je to citlivý?
4: Cože?
5: Je to citlivý, to místo celý.
4: No, ještě.
5: Ukažte.
4: Ještě. Ne. Ne, nic necítím. Necítím nic.
5: Vidíte dobře?
4: Vidím.
5: Jo. Přečtěte mi tamhle ten vrchní řádek.
4: Ten vrchní, jo. Tak to nevidím.
5: To je jasný. Jste krátkozraký žaludek?
4: No, ten snese všechno. No, tak to je dobrý.
5: Posaďte se.
4: Jo.
5: Podívejte se. Jo. Je to vážná choroba. Jo. Nakažlivá. A jo. Není vyloučeno, že jste bacilonosič. Jo. Co jste na to používal? Léčil jste se nějak?
4: No, tak léčil. No. Kluci něco mě poradili, že jo. No, měl jsem ten stranicin. Pak jsem dvakrát denně užíval bacillobilakirin.
5: Ano.
4: Hoffmanovy kapky, ráno teda, jo. No, dával jsem si zábal.
5: Pomáhal?
4: Stranický, cože?
5: Pomáhal to?
4: Ne, to bylo úplně zbytečné.
3: Chaotin.
4: Chaotin taky, no.
3: Chaotin taky.
4: No. No, co ještě? Rudotel jsem měl, že jo?
3: No, to jo.
4: No a včera jsem si ráno jsem si udělal vývar z kabrhelníku, no a potom jsem se vám, pane doktore, doslova, jak se říká.
5: No. To víte, no. To je jako kdybyste léčil chřipku.
3: No, to je jasný případ, pane doktore.
4: Posra.
5: Sestro, předepíšeme chartin.
3: Dizidento,
5: tím si to budete potírat zemně každý den, zevně.
3: Rumlovy pralinky,
5: ale pozor na klaustrofobii, protože to jsou vedlejší účinky. Přeci jenom ty léky nejsou ještě vyzkoušené. No a budete muset do izolace. Je to nakažlivá choroba, sestro, poučte pacienta.
3: No, tak jste hodně nakažlivý. Takže hlavně nesmíte se stýkat s lidma, vlastní příbor, vlastní sklenice, na nikoho mluvit, ani dejchat, ani do telefonu.
4: Teda,
3: jo, hlavně se nestýkat teda s lidma, to jste pod zákonem. Jinak.
4: Pane doktore, to je pech, protože já tak strašně rád organizuji, víte, já tak rád žiju v kolektivu.
5: Ukažte mi krk. Řekněte
3: ne.
5: Tak pěšťany slijač.
3: Tak to už je jině bahno. A hlavně se nestýkat s lidma.
4: No jo.
5: Tady máte recept a zastavte se.
4: Až se ztratě.
3: Bratia.
5: Sestro, běžte další.

0: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancor? Tam někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cancou. To je jeden od nás. My ho vozíme s sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád, no. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, se si já přišel.
1: Já nevím, díky bych. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No, zůstaň tě.
2: Mám začít?
1: No.
2: Dbát lásky, se si já přišel sama z matky duši. Když nám přišli, se zavřu ve cistinách. Ještě jednou. Dbá lásky, strací si a přišli, jak sama z matky duši, když nám přišli, se strací ve cistinách. Odčekli s tím za nic.
1: Já mu nerozumím ani slovo.
2: Dbát lásky.
1: Dbát lásky.
2: Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracená. Když skrývá prasklou duši.
1: Hřích skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Oprava. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ale ne. Jak sama z matku duši?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, z matek jako chaos,
1: to
2: chaos,
1: sama chaos. Matka duší, chaos, chaos, chaos!
2: Nuši, ty dáme si
1: číslet! Nuž nemáme!
2: Ne, nuž jako hola, hola, hola!
1: Hola, hola, hola!
2: Dáme si číslet! Máš si dva
1: číslet! Hola, hola!
2: Tasí!
1: Hasí!
2: Tasí!
1: Hoří!
2: Tasí!
1: Tasí!
2: Set meči!
1: Set meči!
2: Moment!
1: Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: A to je jedno!
2: No, je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všecky! Když nám již mizí
2: láska!
1: Ksimenina! Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu. Já bych si tam nepřijal ani písmenko, tady při sexy jako šraňky.
1: Já bych.
2: To chci zvládky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky. To musíte číst, jak se to čte, jak si to píše, čověče.
2: Chocholouš se nečte Ksoksolouš. Já se držím textu.
3: Ale ty to musíš jít, až se to čte, až se to píše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatoristo? Na koho, na mě, na zaměstnance?
3: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se chamažel. Můj slavý duch se chamažel. Tedy ne můj slavý duch. Můj slavý duch, ale já to musím říkat, protože to říkáš ty. Můj slavý duch se chamažel. Můj slavý duch se chamažel. Netrucuj!
1: Váku trafiku.
2: Můj slavě se kamažel. Řekni to těm lidem! Můj slavě se kamažel.
1: Evo, travoj. Můj slavý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Suflér povatenej.
4: Víc než nemil jsem vás.
1: Já vím, víc než ty milece. Jsem vázán od sídíkem.
4: Ať jsem v žalosti. Ať jsem v žalosti.
1: Ale já si můžu
4: dělat. Ať bojí s protivníkem. Odevzdám čistou krev. Mlčně říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem je udržel. Jak jsem udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč, proto lík nebalosti. Před. Teď. Ty hraješ.
3: No tak co mi to vedeš?
4: Pomstě!
3: Pomstě!
4: Bez milosti!
3: Bez milosti! Na jej!
5: Ukázky, které teď uslyšíte, jsou z představení Dobytí severního pólu.
6: Tady jsme byli na rozpadcích, zda je sem vůbec zařadit, protože jsou závislé na vizuálním vjemu. Ale nakonec jsme vsadili na vaši představivost.
7: Vážení přátelé, já bych vás teď poprosil o trochu trpělivosti. Víte, divadlo nedělají jenom herci. Divadlo to jsou také pracovníci, kteří zajišťují jeho vchod v zákulisí. My v současné době scháníme nového technika. Dali jsme si do Mladé fronty inzerát a přihlásilo se nám 9 uchazečů. My bychom je postupně rádi všechny vyzkoušeli. Já vím, že si možná říkáte, proč tím otravujeme při představení, proč si ho nevyzkoušíme jindy. To je totiž tak, my máme tu zkušenost, že ten pracovník nám v prázdném sále tu zkoušku udělá, ale pak přijde představení, sál je plný lidí a ta tréma, ta psychická zátěž mu sváže ruce. Takže to, co předtím hravě zvládl, najednou nejde. Takže jsme si řekli, že bychom vyzkoušeli ty pracovníky prostě v tom prostředí, ano, v jakém oni budou pracovat. Aby se nám nestalo jako třeba loni, že jsme přijali velice šikovného chlapce, ale strašného trémistu, který doslova zkazil představení. Když měl zhasnout rozsvítit, pletl magnetofonové pásky, jeho vinou dokonce došlo ke zranění, protože na konci, když měl stáhnout oponu, tak byl tak strémován, že se jenom křečovitě držel kliky. Nechtěl se jí pustit. Takže jsme ho nakonec museli praštit tyčí. Tak já bych tedy rád dneska vyzkoušel jednoho z těch uchazečů. Je to pan Roman Mnicháček. Tak pane Mnicháček, vy chcete pracovat v našem divadle?
8: Ano.
7: Ano. A co vás vede k tomu, že se o tu práci ucházíte?
8: Nerád chodím do divadla.
7: Hlasitěji by to nešlo?
8: Ne.
7: Tak já to budu tlumočit. Pan Měcháček říká, že rád chodí do divadla. Ale nespokojili jste se s tím, abyste tam chodili jenom jako divák, víte?
8: Ano.
7: Ano. Chtěl byste se na tom představení jak aktivně podílet, víte?
8: Ano.
7: Ano. No a co by vás bavilo v divadle dělat? Neslyším, pane Mnicháčku.
8: Já bych chtěl pracovat tak, aby mě v divadlo nebylo vidět.
7: Aha, tak to je zajímavé přání, víte. Vy jste neslyšeli. Tak pan Mnicháček říká, že by chtěl pracovat tak, aby ho nebylo v divadle vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, vidíte. Přikivuje. No. A pane Měcháčku, kde jste pracoval předtím?
9: Strašidelný dráze.
7: Teď jsem rozuměl na dráze, ale nerozuměl jsem na severozápadní. Jo, na strašidelné. Na strašidelné dráze. Ta nepatří pod ČSD. Zatím. A pane Micháčku, jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci?
9: Bral jsem klobouky.
7: Cože jste?
9: Bral jsem klobouky.
7: Aha, bral klobouky. Ano, to znám. Rozumíte, jak ti lidé tam v tom vozíčku v té tmě jedou, tak tady soudruh jim bral klobouky. Ale vracel jste, doufám. Ano, vracel. No. Takže jste vlastně také pracoval v zábavném programu a také tak, že vás nebylo vidět, víte. Ano, říká, že kdyby ho nebylo vidět, že by to nebylo tak strašidelné. Tak teď přistoupíme k té praktické zkoušce. Vy jste si vytáhl tu otázku začátek představení, tak nám to ukažte. Uvedeme divadlo do toho stavu, v jakém bylo na začátku, to znamená opona je stažená. Reflektory jsou zasnuté, svítí lustry. Ano, ještě ty reflektory zasněte. Ano. No a teď nám, pane Měcháčku, to představení, jak my říkáme, rozjeďte. Lustry. Ještě svítí lustry. Oponu vytáhnout nahoru. Tak, vážení přátelé, stala se taková malá nepříjemnost, že pan Micháček asi tu oponu porouchal, takže nejde otevřít. Ale už na tom pracují naši technici, takže snad jde do pořádku. Či vidíte, řeklo by se maličkost, že a jakou může sehrát roli. Myslím tedy zápornou roli. V divadelním provozu. Na jiném pracovišti, když se to stane, tak třeba v továrně, když nejde otevřít opona, tak ten provoz se celkem bez toho obejde. Ale v divadle ne. V divadle se kvůli tomu kolikrát i přeruší představení. A to je nepříjemné. Představení sotva začne, přijde vedoucí souboru, omluví se, a diváci jdou domů. A vstupné se v tom případě nevrací. To je na tomto smutné. Protože část představení už byla odehrána. V každém případě je to sporné. Rozhodně by se nevracelo vstupné celé. S tím nepočítejte. Já myslím, že kdyby to někdo chtěl dát k soudu, takže by nepochodil. Protože ti herci mohou vlastně tvrdit, že to představení odehráli, jenomže je nebylo vidět. A ne jejich vinou. A tak myslím, že už to spěje k zdárnému cíli. Tohle není ten technik, co ho zkoušíme. To je jeden z našich nejzkušenějších techniků. Pane Rumena. Pane Rumena, jak už jste u nás dlouho?
10: Pátý rok.
7: Aha, tak vidíte, to už je náš zkušený technik. Vy tam vylezete nahoru. Mám vás přidržet, pane Rumena?
10: Můžete.
7: Ano. Protože kdybyste spadl, tak to by nebylo nebezpečné jenom pro vás. To byste mohli zabít i tady diváky, tady v prvních řadách. Možná, že by diváky zajímalo, kde jste pracoval předtím, než jste přišel k nám.
10: Udržbě veřejného osvětlení.
7: Aha, v udržbě veřejného osvětlení. No. A proč jste ho tamtud odešel?
10: Kvůli závratí.
7: Vážení přátelé, já jsem si teď vzpomněl, že bych vám mohl říct si takovou zajímavost. My chystáme na premiéru této hry takové překvapení pro diváky, že totiž o přestávce budeme při této hře, jenom při této hře, jako jediné divadlo v republice prodávat polárku. Co myslím hodí. Samozřejmě ne my, my jsme herci, že? My na to máme jiné lidi.
10: Můžete mi podat ty kleště, prosím vás?
7: Ano. My, herci, tady nemůžeme dělat všechno, že jo? jste říkal?
10: Přidržel byste mě.
7: Přidržet vás?
10: No, já si musím natáhnout.
7: Aha. Tak teďko, kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků než posledně. Tak, prý je to už dobré, jdeme dolů. Takže můžeme pokračovat.
10: Bohužel, nejde to opravit.
7: Aha, tak asi by bylo nejlépe, kdybychom udělali přestávku. Ano, to je dobrý nápad. Tady kolega Weigl navrhuje, že by se kolegové přestěhovali před oponu, takže bychom tu první část dohráli a vy byste přišli jenom o tu hru. Tak to myslím, že je dobré řešení. Takže já myslím, jestli s tím kolegové budou souhlasit, vrátíme se k případu Mustáčka. Najednou to jde. Čím to bylo?
10: Korybut se ožvejkal.
7: Víte, že jsem si to myslel. Ožvíkaný korybut. Tak tím to bylo. Takže my se teď vrátíme k případu pana Měcháčka. No, já myslím, že se mnou kolegové budou souhlasit, že se nepočínal špatně. Tedy za to oponu nemohl, to byla technická závěra zřejmě mimo jeho možnosti. Takže já myslím, že by mohl pracovat ovšem pod dohledem, ano, pane. Řekl jsem pod dohledem, pane Rumlena, dohledně.
11: Vážení přátelé, prosím, abyste nyní zachovali naprosté ticho a věnovali pečlivou pozornost zvukovému záznamu, který právě uslyšíte.
12: Tomáši, hned jsem zpátky. Musel jsem si někam odskočit.
11: Děkuji. Jistě rádi omluvíte sníženou kvalitu zvuku, když vám prozradím, že byl pořízen fonografem. Ano, pradědečkem gramofonu a magnetofonu fonografem. Hlas, který jste slyšeli, byl zachycen na tento váleček, který jsem objevil při exkurzi v bývalých laboratořích Tomáše Alvy Edisona v Menlo Parku, nyní Edisonově muzeu. Na pouzdře fonografového válečku je uvedeno datum nahrávky 17. říjen 1889 a označení Unknown Voice, neznámý hlas. Mohu vám s radostí oznámit, že se mi podařilo tento neznámý hlas identifikovat. Zjistil jsem totiž, že v době od července do listopadu onoho roku 1889 pracoval u Edisona kromě Jugoslávce Nikoli Tesly jediný Čech, Jára Cimrman. Proč tehdy zanechal Edisonovi vzkaz na zvukovém vále Čech, Jára Cimrman? Proč tehdy zanechal Edisonovi

0: Tentokrát ovšem zpomaleně, abychom jej mohli plně vychutnat. Taky vás to vzalo, že? A prosím kolegu Šebánka, aby pokračoval.
1: K Cimrmanově činnosti v laboratořích Tomáše Alvy Edisona bych ještě rád poznamenal, že Jára také spolupracoval na vynálezu žárovky. Proto se také původně nazývala Járovka. Kromě toho se podílel i na řadě dalších vynálezů, nesoucích značku TAE, Thomas Alva Edison. Připomenu několik z nich. Dvojsměrná lokomotiva pro jízdu tam a zpátky. Využití ležících pacientů k pohonu dynama. Inovace pštrosů jako tažných ptáků. Kleště k přenášení žhavých meteoritů. Přenosná fotokomora umožňovala vyvolávání snímků za chodu. Vagón k vyklápění vagónu. Odpalovací rampa na přípravu vagónu pro železniční neštěstí. Cimrmanův umělý pacient Krankenstein dokázal simulovat 67 různých nemocí, z toho 9 nakažlivých. Vedle něj pro srovnání je úplně zdravý člověk. To je víceúčelový tachometr. Kromě ujetých kilometrů ukazuje krevní tlak řidiče a hladinu bílkovin v jeho moči. A nafukovací kombinéza pro aviatiky. Předchůdce padáků. Kombinéza se během pádu sama nafoukla a zajišťovala měkký dopad. Na snímku je francouzský aviatik Marcel Paté, který tuto kombinézu vyzkoušel jako první. Při druhém pokusu jako poslední.
2: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je radost.
3: Armáda za mnou! A levá! A pravá! A levá! Tak, stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! Taky, paní, víte?
2: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, uniformy máme nový, ne? Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Do deště, víš, člověk neví, on to teče tadyhle, člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář, výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
4: Koho hledáte?
2: Vás, mlináři.
4: Mě?
2: No.
4: A co chcete?
2: Co?
4: Co chcete?
2: Aha. Jo, nesu candáta ze zámku. Argo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
4: A komu?
2: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
4: Mně? Mandát? Od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
2: Ježíš, to byla pecka.
4: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý.
2: To jo. Tak to já, kdybych jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. No. Ale, dít mináři, nic, já jsem ve vaší straně. Teda

0: na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, teď já taky mlináři o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mlináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijde paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Lejte, mlináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne. Víte, restituce řádí, no. Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čobeče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy s kobylama, ne. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
1: Ke komu?
0: Potěmkin, znáte?
1: Ne.
0: Ne? Úžasný architekt. To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a doopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo! Mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je slejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
1: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
0: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináři, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
1: Vy máte ještě nějaký?
0: Co?
1: No tak máte nebo nemáte?
0: A co máte na mysli?
1: No, ten mandát!
0: Já mám ještě druhý mandát!
1: No, ale...
0: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Helejte, vy jste to věděl! Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou? Já jsem jí tam nedal. Ta půjde za družice, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletějí. A to vaše děvče taky, mlináři.
1: Taky nikam nepojede.
0: Ano, já jsem si to myslel.
1: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
0: Co se jí stalo?
1: Zimou prokřehla!
0: Já myslím, že spadla z bicyklu a...
1: Sebral jsem jí jako...
0: Třeba jako ptáčka.
1: Ne třeba.
0: Ptáčka ne třeba?
1: Ptáčka třeba!
0: I na mlejně, že jo?
1: Ano! I na mlejně. Jako... Ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
2: Mrcha je... jedna!
1: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
3: Lásko, Bože, lásko.
1: Hanička.

0: jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod radu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen. Aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo,
0: už nemusela čekat. Co to má znamenat?
2: Že tu není, že tu není.
3: No, váš muž není, ne?
2: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
0: Klásek?
2: No, řekněte ne.
0: Ne.
2: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mleť. Najednou taková starost dvomletí, jen jsem se ho hlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
2: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
2: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
4: A kdo?
2: Karty.
4: Haničko.
2: Jen se smějte. Karty pověděj svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
4: A co říkají?
2: No vždycky to samý, mlináři.
4: Kde jsem, Klásková? A víte to jistě?
2: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
4: ale...
2: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
4: Haničko, prosím.
5: Ne, vochechule rozhodně ne.
4: A vy jste ho při něčem načapala?
2: Jako při čem?
4: No myslím
2: při
4: tak při jako při normálně. No na to uvážené,
2: Rychačo. Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
2: No já ho taky uvítám, votipéra.
4: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec
6: ženská. Sluníčko.
4: A je tady.
2: Kdo?
5: Michal.
4: No ten Hasselmann, tato mácká, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
2: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, obklíčíme ho.
5: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
2: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
5: Ale babičko, Libor se nedá.
2: Libor je hodnej, Libor dá.
5: Ano tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
2: Kdo?
5: Libor.
2: Náš Libor, no ten se nedá.
7: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
4: Je, pozdrav pánu, Haničko.
5: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
4: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde cíl. Já jsem tak urajtovaný.
8: Jo, nebyl tady učitelský.
5: No jo, byl, ale ušel pryč.
4: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak když ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
5: Jo,
4: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
5: Ale pozor, vás tu žena hledala.
4: Co, mě?
5: No jo, vás a tu ze zle.
4: Mě, žena moje, mě?
5: No vás?
4: Mě, moje.
5: No jste Klásek, ne?
4: Co?
5: Jestli jste Klásek.
4: No jak když, jo, ne.
5: A teď?
4: Teď se mi to zrovna nehodí. Moje, zlé, je, ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
5: Až jste si vybral, co?
4: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. A... Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na vomak jenom tak, no. Já jsem musel něco strašného províc, pane Bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem proved. No, no, to... Ale já mám doma slovo, svobodný, když si ho koupím, no. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím, hledajte.
5: Pojďte si se mnou.
4: Tuhle jsem, Haničko, představte si. Přišla k nám návštěva, já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
5: To
3: Cože jste, že?
4: No jo, jo, žiž, ona si tam ráda hraje. Tak se říká. Mámo, vylez z bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
6: No.
4: Ježišmarja.
6: Co
4: kdybych
6: třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko.
6: Co kdybych třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
6: Já ti dám voda nahoru. Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi za sebe? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej.
4: No.
6: Zasutý Zemánkový, co?
4: Ne. U Zemánkový ne.
6: Ne, tak u Kerry.
4: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
6: Ne. A Haničkovou nezná Zemánkovou.
4: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
9: Já teda jo.
4: No, tak Hanička tam chodí, jo. No. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, jo. Zemánková! Že jo, to je ta... Jaký chrastě, bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte... Počkej, neblbně, ale ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá? Diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježec, spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se na BJ pita rozpíchá, já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
6: Já ti dám letí.
4: Ano.
6: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu.
4: Ano.
6: Ale až doma.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
10: Jak vám návštěva?
4: Snad ne, mušketýr.
10: O ne, sám pan vrchní.
11: Hele, mlinář. Ale no, podívejme se. Mlináři.
10: Byl tu mušketýr?
4: Byl. A vyřídil.
10: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
4: To doufám také vyřídil, ne?
10: No to taky vyřídil, to jo. To teda tak, to jestli, že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je rejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
4: To neuvítám.
6: Pane vrchní, cvakněte si.
4: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
10: Nic mu nedávíte.
4: Kluci, to je obsluha.
10: Nikam nepojedu a pinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
4: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
6: My máme všeho dost.
4: Jo.
10: Babičko,
4: na to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
10: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
6: Měli bychom mít psa.
10: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
6: Pošel.
10: Už nechci ho pošel. Že i vy jste naší krve.
4: Kdo?
10: Vy.
4: My?
10: Vy.
4: Vy?
10: No vy ne.
4: My ne? Tak kere, Ježišmarja. Sakramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mlináři, takže nepojedeš?
10: Ne.
4: A nechci se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
10: Ne.
4: Jsem vyřízený člověk. Hele! Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
9: Je. Ráda.
10: Drž se textu.
9: Jo.
4: Co je?
9: Ohohoho! To se načekáte.
10: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
11: Ježišmarja. Ježiš, ty podaný si žijou.
0: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
4: Mináři, nehraj si na Zemana.
11: A i oni pochopili, který ho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
6: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
11: Jo, personál, pane Franc.
4: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
0: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
4: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
11: No pojďte, spuste raport.
4: Všechno v pořádku na to vítání?
3: Prosím, všechno, jak se patří.
4: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
3: Ovšem, zahraničí.
4: Už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
3: Ovšem zahradníček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost nebo co?
4: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. No to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Tam mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
0: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
3: Ježiši, co to měl?
0: Muhu?
4: Hejte, vám než bych to vysvětlal, se to rozplyne, to nemá cenu.
0: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No,
3: prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň, fábor, družice, kuň, fábor, družice.
0: Jako malý dítě, kuň, fábor, družice, kuň, fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
4: Ono ještě je, že jo?
0: Víte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten pacholek mlynář? Kruci, a co to jeho děvče?
3: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
4: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Sakramente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
3: Ano.
4: To víte, že jo? Ta víme tak nějakou dňou. Jako zjezdila svět, že? Vy musíte mít chlap.
3: Ježiši, chlap? No fuj.
4: No je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
0: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
3: Ano.
0: Hejte se, umyslně bych na potlesku netrval.
4: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
3: Tisíc kulí.
4: No jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
0: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
4: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám.
11: Už to bylo dobrý.
0: Pane Franc, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
3: To jsem si prosím nechal já sám, že?
0: To snad se šílel, člověče.
3: No proč?
0: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
3: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
0: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska pohřejeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátili jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
3: Já.
0: Nebudem se hádat, já.
3: Já.
0: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
3: No, sesumíroval, že jo.
0: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projev a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
3: Božinku, já?
0: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
3: Ježiši, to jo.
0: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
3: Já jsem Kněžna, jo?
0: No?
3: Já jsem Kněžna, no.
0: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo? Ježiš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
12: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
0: Vy jste mazený.
12: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi, jezdili, tak co? Měli si co odvážet? Se to odváželi, člověče?
0: Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni rád. To víš, jo? To bychom měli z Rejžej růžence, tak. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že se chystám kurletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, ho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, styk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
3: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
0: No a když je to proba.
3: Tak si to probněte.
0: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, jdete k tiští panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch kvátech funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní Kněžno. To je paměť. Ale plbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
3: Talže mě, prosím.
0: To?
3: Talže mě.
0: Tam je talže mě.
3: Talže mě.
0: Tátíška s někým hrotem nebo... Skupa. Kdo jsem pustil?
13: S prominutím, urozený jemnost, pane direktor.
0: Jak se sem dostal?
13: Vaší milosti poníženě netajím.
0: No to ještě, abyste nám něco tajil.
13: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, aby se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
0: Teda učitelské, vy to drmolíte. Vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní Kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. To by se časem našlo, ale...
14: No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franz, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v prachárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
15: Pani...
14: To nemůžu je nadvedávat.
15: Pani kněže na jedle.
14: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Franz!
16: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
13: Žel, nemohu být veselý.
16: Tak jako já.
13: Jasnosti.
16: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
13: Ano, ne, ano.
16: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat, já ano, ven, ven, ven, mine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
13: Kyselo.
16: Kyselo? Bože. Oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby. Šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala. Pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní rosy. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
13: Prací?
16: Prací.
13: Tady.
16: Tady.
13: Vyloučen.
16: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
13: Takový je tu lid.
14: Malý jasnosti. Chytelský s námi. Rašte se posadit. Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Pojď. Rovnat, úsměvy, nejjasnější, to je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno.
13: Ne, proti.
14: Já jsem to zase zapomněl, jak je to dál? Poraďte mi, dlouho. Já chci poradit a ne. Dlouho. Se tlačíte na mý místo, pane Franz. Dlouho.
16: Toužebně.
14: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
16: Pan Vrchní.
14: Ano, prosím, přijete si platit nebo... Jo.
16: Všem pánům za slavné uvítání.
14: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase, děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No se to tak rychle stříhá, já to nestačím zachytit. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franz, promiň, no. Nějaký pohrábl najde, nebojte se do...
4: Já co si, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba, nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
15: Můžu?
4: To je spíš otázka pro vás, pane právnice. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
15: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
4: Co to kecáte, když se dívejte třeba? Ježiši, mane, ano, držte si redlík, já jsem si rodil. Humber, to jede, co to plázdíte, prosím? Pane Francis, nevím, jdu tam za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
15: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
4: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Francis. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu zevnitř, běžte. Co vás to napadlo, člověče nešťastná, člověče málo šťastná, on jí řekne pano, slyšel jsi to? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy, stará motika. Jasosi, promiň. Jasosi, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasosi, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasosi, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale Jasosi, schválně se mi nedostavil. Problém, tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy pochopitelně podaný není jasnosti, že? Má svobodný mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
16: A co je to?
4: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, podpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
16: Ten zámeček je zařízen?
4: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz, tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
16: Děkuji vám.
4: Prosím vás.
16: Liď, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si, ale abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Já jsem si. Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, co?
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale.
1: Jucu, ale, už jsi držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne. Ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane plán, strachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty pechy na trachtací proplastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co, dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste ráčila nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět? Ty blaze.
4: Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, jde. Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
1: Pane Franz, vy jste diplomat! Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Co mávejte jim taky?
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíš, že můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hastermann, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf. A nic.
0: Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hruha věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, neblbni. Hele! Ne, počkej, vydrž to. Hele! Já jsem šel jednou lesní pěšinou.
0: Fakt, čupeče. Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají.
0: Fakt, čupeče, fakt, čupeče.
1: Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 borboček, jediná značka tam nebyla, čověk.
0: Fakt, fakt.
2: A, oh, Hastermánek. Pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čověče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartýr. Jsem tam vlít, jsem zachránil tenhle mantl. Tady si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. Komlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych sem se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych sem chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Když jsem chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili do mova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko a do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Ale... Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak, člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal?
1: Strana zelených.
0: Víte, proč mě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej.
0: Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
1: No, to mi řekli, že je blbej argument.
0: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
1: Ne, anebo já se manem se utopím.
0: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. No je to furt jeden a ten samej chlap. Přišel starosta a on pojádám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a už jste se pádlovat.
3: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci diskrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat
0: bez.
3: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, čověk.

0: Brakakaka!
1: Je dobrý den, Michale.
0: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Jožišmar. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
0: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
0: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
2: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
2: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlýn?
2: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucerno! Až k zámečku! A v noci!
2: Budu muset.
3: Žeby si se neponížil, Libore.
2: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
0: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
4: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
4: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky. Podívej, počkej.
2: Sakramenty.
4: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý tak.
2: Ne.
1: Jo.
2: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
2: Jo. Teď zase já, jo, a ty ne? Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď, přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní a more. Náš Vrchní a more.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevíčky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
4: Ježiši, Maria.
1: Ne, ještě jednou.
2: Ne, ne, netřeba opakovat, ne, ne.
4: Ježiši, Maria.
2: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne.
4: Porád žeru nějaký pilule a... Ty musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košily noční, vemu dřeváky a... Ha!
2: Bože. Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
3: A pan Vrchní.
4: Ke jasnosti.
3: Co vy tu?
4: No, já venčím čokla.
0: Jasnosti. A co by tu, co by tu? Co by tu? Co by tu? Vy tu co?
3: Chci vidět...
2: Ježišmarjo.
3: ...toho vzpurného mlináře.
0: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
3: Ne, ten mlynář, ten zámeček v lesích nezajímá.
0: Jo, zámeček, mlynář.
4: Párchát jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
3: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní. Pojďte, já se si...
3: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlynář konec je pouště. Pojďme, jasnosti.
3: Pane Vrchní.
2: Ano?
3: Kam odešel mlynář?
2: Nevím, jasnosti. Vy mě neustále testujete.
4: je to český mlynář, no někde mele, mele, mele, mele.
0: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný, pozor, to je muž.
5: Ano, muž, jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
0: No hlavu možná, no.
5: Toť síla.
0: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
6: Paničko, paničko, co jste to?
0: Skrýme se.
6: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude zauklízen.
0: Ještě k tomu dvou.
5: Jak je urostlý a samý sval.
0: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane,
0: ano?
5: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
0: Ne, já jsem s tím nemohu to nebolit. Já ptím na vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
0: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
0: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
0: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer, to my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Takhle chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
7: A co si radši psát?
0: No, už měkne. Jsem zde stran lípy a stran té...
7: Haničky.
0: No. Dobrou. No. Dobrou. Sakra.
7: Jasnosti, vy chcete, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám, důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte.
0: Mlynáři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
0: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré lípy.
7: To neučiním.
8: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičku, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
0: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou lípou je prý poklad, se k nám donesl mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla mít královská koruna, že by si nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, že jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
8: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
0: Prosím. Ta lípa padne, mlýnr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha! Ha! Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
0: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
0: To byste nabídl.
5: Ale já.
0: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
0: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
8: Di, Libore, di.
0: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti. Ty žena a skrotila jste ho?
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
8: Já do vás vidím.
0: Kecá babka.
2: ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož. A sluší mu to.
4: Sluší mu to.
2: Klesaj vám měřítka.
5: Ale to není všechna tvá povinnost.
2: Jasnosti.
5: Posvítíš mi.
2: Sluší považte, teď v noci k zámečku u jezírka.
5: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
2: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím,
5: ale... Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
2: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
5: Ne, děkuji. To nemohu přijmout. Dobrou noc.
4: Dobrou noc! No to teď, až budu do zámku vypravovat dobré prostě, jsem ve stavě ruky, jak já jdu po
5: zámku. Nože, my půjdeme.
9: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Libore! Libore, nechoď!
9: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
1: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
9: Hanka, pusť!
4: Paní Knižno, kde jste? Paní Knižno!
2: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pepře, to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, že my už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No? Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu? Představte si, ona si popatří nějakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo? Ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo? Ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo a jo. Ježišmarja, já tady dám, já mám být doma. Mámo! Mámo!
10: Klásku!
4: Jo!
10: Klásku, kde jsi?
4: Mámo!
10: Klásku!
4: Jo!
10: Klásku, kde jsi?

0: rozmnožuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
1: Jsem bývalý ziponňáky. Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejtalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
2: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
1: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu, a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve stmívá, čovače. Tak jsem to příteli brachu vzal domů kolem hřbitova.
2: Ježišmarja, dych tam straší.
1: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš, ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou. Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, teď já ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl, špricl mi, ne? Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
2: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
1: No, pamatuj si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali k noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, ale on takový dřevař tam s tou tekerkou, víš, tam sedí někde u toho spalkot, no to nevidí na to práci, těla, to nemůže tekat, no to viděli, to nejde, protože oni tam podávají spalky, těla, tak ono toho těká, tou těká, to lítají, ti políkají, těma, a on těká, jak ty nevíš, tak jde těma, těká, těho, podívej, a ještě těkou, těká, detektor, raděj, to detekne, tu těto spalku a konec, těla, no. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Zaj, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
2: Co?
1: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tady paní dělá, najednou se nazvíhla země, ne země,

0: Víš, země... Země ne země, země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne země, země ne země, země. Ale ty koukáš, zajíce. Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země... No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je země, země, matka země, jo? Země matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvíla drn. Drn, drz. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic. No nezvedlo se to? Země se odklopila. Tam byla, najednou vykouchla hlava, velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dědka. Ba, počkejte, jiná je. Ne, vykouchla hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás.
1: A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
1: Co?
0: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovou lechamrač jsem to ještě neviděl.
1: To myslelo tebe, viď?
0: Ale ne, to myslelo nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
1: Myslel,
0: to byl hejkal. Už podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na dresu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
1: Nebyli.
0: A kdo to byl?
1: To nevím.
0: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmáraný ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají. No. Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraj hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zobáček a zvolá.
3: Pryč,
0: pocaj, to je jiný zobák. Pryč, pocaj.

je tam tma a černo. Minář, vy máte u sebe zbraň.

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
0: Kde? Ano, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází tam.
1: Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. Dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poručíte, paní kněžno.
1: Povídej, co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranou.
0: Jak poručíte?
1: Stranou, za strom.
0: Za strom, myslíte? Já. Tam. Ó, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost.
1: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mne nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno, doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář? Mlynáři.
0: Paní kněžno, kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy, mlynáři.
0: Kudy. Tady jste, paní kněžno.
2: Mlynáři, nezalejzejte. Já jsem vás viděla. Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic. Helejte se, pojďte na světlo, než si tam pro vás žádnu.
0: Klásková, dobrý večer.
2: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
0: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
0: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
0: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
1: Mlynáři, křivdíte mi.
0: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům!
1: Mlynáři,
0: běda jim!
1: Mlynáři, promáš! Mlynáři, křivdíte mi!
3: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte, zajíčku, zpár nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku, já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta Buzová nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery na ní.
5: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě.
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy?
6: Pojďte, chlapi. Hle, učitelský, co on tady?
0: Si hraje na hřiba satana.
3: My jsme chtěli hrát kasací.
7: Kasací, jo? A komu pak šelmo? No, kde pak je to děvče zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
3: To prosím nevím.
6: Aha, jak by nevěděl, že má s mlynářem spolky.
7: Oni jistě ví, kde mají tu skrejš.
6: Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
3: Já prosím o skrejši nic nevím.
7: No, jsem si mohl myslet, kde je to děvče, to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku, to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídítka, on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláků husí stehno.
3: Rozenosti, smiloval se.
7: Smiloval se on. Na svojí dorničkou se smiloval. Ta by se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
3: A když povím,
7: no?
3: Co s Haničkou bude?
7: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
3: Ne, to ne, nepovím.
7: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři. Moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
3: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
7: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajízit, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
3: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
7: Sehne, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
3: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
7: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
8: Ano já.
7: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
8: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
7: Vinaři, nerozčujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. Ptejte se dobrovolně.
8: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
9: Vinaři, vydržte.
7: Vydržte, vydržte. Vydržte.
9: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
7: Na tiči.
9: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
7: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajku, ne?
8: Nebojte se, nic není pravda.
7: Spát!

0: otevře a z lípy vystoupí Hanička. Hanička.
1: Libore, Libore, ty jsi mě naša. Vrátil jsi se ke mně.
2: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásko.
3: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
4: Toto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
2: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady se.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Prosím vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
1: Poslala mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
0: Takže vy tu Cimrmanovu brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
1: No to je byla škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
0: Čili naopak překládáte ji z češtiny do francouzštiny?
1: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
0: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
1: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy Chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
0: Nebyly to dudy?
1: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovali jako hrabě von Saxis.
0: A jak to dopadlo?
1: Ale tak to dopadlo výborně. Drtivá většina tří hudebníků byla proti. A dva se zdrželi. Ovšem nikdo neví, kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začal nejprve říkat von Saxisy a později saxisfony.
0: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
1: Ovšem to zavinil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodu nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
0: A tím to skončilo?
1: No, ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorovů.
0: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thun von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
1: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vaserklapkami.
0: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vaserklapky nemají.
1: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je alt saxofon.
0: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane Velebný. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
1: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná, tak to potom nechal předělat na bludiště.
0: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš.
2: Panejko, ambulanta, my letíme nahoru. A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc. Ty vole, já mám fougla 30 cm dovnitř, to je přetížení.
3: Já jsem to asi udělal pod sebe.
4: Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako som si sadal.
2: Jak se to letiště vzdaluje?
3: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
4: Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta. Ale nikto sa to nedozvie.
2: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů.
3: Teda,
2: pokud je to vejtřaska.
3: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na té cisterně srozsvítily a ještě debilně blikají.
4: Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vybehly.
2: No, tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě...
3: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé.
4: Lebo ti hovno vybehlo do helmy.
2: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejen, že ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
3: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků.
4: A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom mojí, idem od vás. Neublížil som.
2: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
3: Země. Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už je v druhý botě.
4: A proč se vraví modrá planeta, však nie je modrá, je celá dojebaná.
2: Aha, a to už je měsíc.
3: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
4: Otváram helmu, či je tu vzduch.
2: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
3: Tak co, je tady nebo ne?
4: No, troška smrdlavý, ale já si hej.
3: Rup.
2: Tak ukaž, otvírám. Je tady.
3: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
4: Pozri, co jsem našel, ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
2: To bych pakrát ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
3: Ty tě tam mají na každém krachu.
2: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
4: A čo, jste nenašli Bačou alebo čo?
2: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce a když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako aspoň oštěpok. A on, že prej taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce. A když jsme byli na kopci, tak on řve, Česi, pojďte sem, pojďte. Tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce. A když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
3: No to jsi tak vymyslel.
2: Jo, ale k tomu se...
4: Ší kokot.
2: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
4: Já čo keby si nebol.
2: No tak bych byl nepřipoutaný.
3: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
4: To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera nebo předvčerom...
3: Co to meleš?
4: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A keby že si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
3: A ťa zabiju, ti dobytko!
2: Hele, mrknete se z okna. Rudá planeta.
4: Ty kokoť, to je Mars.
3: A zpomalujeme.
2: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
4: Takže je to marťanská cisterna. Jaj. A já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku. Navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
3: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul?
4: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí.
2: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádne otrlý nátory. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš ako první na Marsu. A ešte ťa veze marťanská cisterna, ktorá sa 20 let učí ABCD. Aniž bys... Jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
3: Já? Zapil jsem prášky na spaní šaratici.
4: No a co stretním s Marťanom? Bude mať skafander plný kozmickej stravy.
3: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado.
2: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
4: Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a ja už viem, že tu najebeme do rybníka.
3: Ježiš, držte sa!

0: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. No ale, ano, přátelé. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak si všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřít si napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat, abyste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
1: Já myslel Mimoň.
0: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohled. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne? Takže pane Prudel, děkujeme. A teď tady máme Teresku dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou líčidla se skrývá mist Česká republika, Tereska dobrovolná. Ahoj, Teresko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starý, mladší, starší, mladší spolužák, že?
2: Ano.
0: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátelé, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
3: Jako repetent.
0: No, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
3: Jsem myslel, že to bude delší, tak nazdar.
0: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirka, počkej, to byl žart, rozumíte. To byl žert, já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli, přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalejší, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, protože jsem si zapomněl občanku u nás.
3: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsem ji nechal na hotel. A nevěděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj ty jsi tam přijel na zájem.
0: Tam přijel já.
3: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
0: Říkám, ne. Protože jsem nevěděl, co si zase napáchal. Říkám, pro jistotu ne. No tak mu vraťte tady tu občanku. A říkám, samozřejmě jedu do vlasti. Já se za ním zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti. Já jsem byl někde na hotelu zase. Naopak v Praze. Jeho občanku jsem nechal u sebe doma. Moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jet večer hrát poslední leč s Pecou, musím jet hrát na Slovensko, rozumíš, do Bratislavy, my tam hráváme každý měsíc. na Slovensku.
3: S-studio.
0: S-studio. A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, no, tak si říkám, co teď? No tak, no teď má barťák tady občanku, zkusíme to na barťáka. No tu občanku jsem si dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
3: Pinka.
0: Peca, jo, protože jsme jenali poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme. A tentokrát po mně chtěl občanku. Protože obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, protože já jsem dost známý, víš. Mě znají celníci, no. Teresko. No a teď, a on se podíval na, to, na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku. Podíval se na mě a říkal, jeďte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku. A říkám, dobrý den, dobrý den. Prosím vás, minule. A on říkal, no minule. Vy jste si všiml? A on říkal, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl a proč jste nereagoval? On říká, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. To jezdí na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdy do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří. Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? A oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, víš, jak se to projevuje? A říkali, prostě neotravuje. On říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku, pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém, hele, to ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žralíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a to ti ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. Já jsem tam odešel. Ke kterému, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
3: Doktor B?
0: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru už čekal, že jsi pozval
3: sestru.
0: Kamaráda a dvě sestry a čekali a on přišel. Co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
3: Nezvyklá ročáda.
0: Doktor je v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám myxomatózu. Říká, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Já, volno, ne. Chutná mrkev. Já, salát. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovým, ty ten ocásek mají ty bany, víš? Už se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk? Že si tím říkám, budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek. Tak, hovořme o přírodě, hovořme o kráse. Teresko, nazdar. Jej se, opravdu sluší ti to i takhle v civilu. Ty studuješ?
1: Psychologii, angličtinu.
0: Čověče, psychologii, angličtinu, to je na jedné škole?
1: No, je to na Univerzitě Palackého, ale je to na pedagogické a na filozofické fakultě.
0: No tam, tak dvě vysoké školy.
1: No.
0: Dvě vysoké školy. Já maminku tvoji znám také tatínka. Nazdar, Jura. No, on nás fotili si dávno, už ještě dávno. Já dokonce si pamatuju tebe.
1: Já jsem byla škaredé dítě, že?
0: Člověče, to si nepamatuju. Ale nezdálo se mně, že jsi na cestě k trůnu.
1: Velice pěkně řečený.
0: Jo, tak byla jsi takové, jako, že jo. My se dost vlastně často vydávali, jo. I s tatínkem, i s maminkou. My jsme přátelé a ono vlastně, když si to člověk vezme kolem a kolem, kdyby se to semlelo trošku jinak, tak jsi mohla být moje dcera. Že, tatínku? To by zovšem nebyla mis. Že, maminko? Teresko, já jsem rád. A se rád, že jsi to vyhrál, nejen protože jsi z Brna, že jsi fajn holka. A že jsi z Brna. Teresko, máš to dobrý pocit, to doufám, že jo? To je hezký pocit, byl nejhezčí, aspoň na rok.
1: Aspoň na rok, jo.
0: Pak budeš více mis už potom, jo?
1: Ne, pak už budu stará mis.
0: Jako post-mis.
1: Už budu post-mis.
3: Old-mis. Ex-mis.
1: Ex-mis. Ex-mis.
0: Nechal jsem si také říct, s panem Bartoškou se zbytečně nebav. Je to sice můj kamarád, ale je to trošku lotr po pravici. Ne? Tady ale po levici je taky lotr. Se takže... taky, bav se se mnou, děláte, je to můj pořad. Když mluvíme o těch kamarádech, tak představ si pan Bartoška, ty hezky zpíváš taky, jo? Pan Bartoška při zkoušce na zpěv, nebo ze zpěvu, dá se říci?
3: Ze zpěvu.
0: Ze zpěvu, dá se říci, ze zpěvu. No tak on zkoušel spíš na zpěv, než ze zpěvu. A on měl zaspívat, já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Hezky to zpívá. A on, lidová píseň, a jak ona začala hrát na to, on trošku měl samozřejmě trému, jak ona začala ta učitelka hrát na ten klavír, a ona skočil, já mám koně, vraný koně.
3: Ale po postoupil jsem.
0: Ne, tam vznikl tvůj pověstný šarm. Protože ten zpěv si musel ušarmovat. Já jsem si vždycky představoval, Teresko, kdyby to bylo opačně, rozumíš? My jsme tam jednou, já jsem byl jednou v porotě, to byla myslím druhá mis, Ostrava, a já jsem tam byl pozván, byl všem zapletaný, protože se známe, jinak by mě tam nikdo nepozval do poroty. A já jsem tam přijel a teď, já trošku jsem se samozřejmě ostýchal a přijel taky tehdejší ministr financí, pan Klaus. Pan Klaus byl ministr financí, on nebyl vždycky premiér, jak by si někdo rád myslel. A představte si, já bych přijel, a teď byl přijel pan ministr, on byl sympatický, tehdy. Všem, tehdy byl sympatický všem a teď je sympatický jenom několika málo nám, věrným kamarádům. No ne, no, teď jsme seděli v takový šatni, to byla taková šatnička na stadionu, že, a ten tam byl jenom, no ne, on takový. A teď on říká, no ale já jsem, to bude za půl hodiny, já jsem ty děvčata neviděl. Tak někdo aktivně prostě, děvčata, pojďte se ukázat panu ministrovi. A teď jsme tam seděli. Gott Karel, Polívka Boleslav, Klaus Václav a ještě takový dva bezvýznamní porotci. A Miloš, tedy byl Miloš zapletal prezident tedy a doteďka mis, ten si taky trošku ostýchal, protože najednou tam nabíjeli ty děvčata v těch plavkách. Víš, jak je člověk člověku v plavkách, že? A navíc v tom studeném světle z té zářivky, to vidět, každá vrásenka, každé klopítnutí, každá piha, Ty se nechceš dostat do televize. Tady s těma slovama nemůžeš dosvědčit každý vymrlátko, víš? Každý vymrlátko, každá husí koška. No? A kuženka, dobře, tak. A teď já jsem neviděl kam s očima, ale to myslím, neviděl, ne, že bych se čumil, bo jiné, já jsem naopak klopil. A Gott Karel a Klaus Václav klidně se dívali. Měřili si a i ty dva bezvýznamní porotci taky si měřili odzora dolů, zleva doprava, prostě to tam rentgenovali, já nevím. Protože jsem si představoval, že tam stojíme my. V trenýrkách. Václav Klaus, Karel Gott, Polívka Boleslav, ty tam stojíme a je na nás všechno vidět. Každá plombička, každé lehké vyhřeznutí masůžníky, je slyšet každé zamrzání v koleni, že si to obrátíš, rozumíš? Začínající bříško, tenora, víš? Nebudu jmenovat všechny ty naše vady. Je jich hodně, rozumíš? Já jenom říkám, jak musí být hrozný tam stát před těma chlapama a před těma očima, které hodnotí.
1: Aspoň někdo s náma soucítí.
0: Já soucítím s vám, protože si umím představit, že soutěžím...
1: V kráse.
0: Já bych uměl ve fraku. To už, jak máte ty roby, to už je ti i tobě líp, že jo?
1: No určitě.
0: A ty taky předvádíš?
1: No, 4 roky tak. Více či méně, jako koníček je to výborný. Jo. Baví chodit po mole v nějakých hezkých šatech. A trošku herečka občas.
0: Jo, že to je příjemný pro tebe.
1: Je to dobrý, no.
0: A ty máte na škole zahraniční studenty, protože já si musím dostat k těm dopisům. Nějaký zahraniční, co se neříká už teď?
1: My jsme tam měli Slováka jednoho.
0: No jo, ale za naší dobu byli Kubánci. Za naší dobu byli...
3: Angolané.
0: Za naší doby.
1: Ale jo, vzpomínám si ve vyšším ročníku jeden tmavý, ale nevím odkud je. Myslím, že někde z Afriky a hrozně krásně mluví česky. To je nádherně.
0: Říká?
1: Tak Rostomila.
0: Pondelí.
1: Jak?
0: Pondelí. Pondelí. To už je ten soufal tady, Tomáš Zihlav, říká, že tam kdysi asi, když ještě byli cizinci, teď už prostě, ne? Rozumíš, zahraniční studenti, teďka už... No, tam ten Černoch, ten může být třeba soused, jo? Proč? Mně se to líbí. A teď tam sedí a čekají na lékaře, nějaká prohlídka si studentská a teď oni pilně si tady tihle kluci, si zahraniční studenti, opakují češtinu. A ten jeden říká, týden. Říkají, týden. Tak oni ho nechají, vyslovuje blbě. A on říká, pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle. Co říkal sakra? Vyšlo mě 6 dní, to si říkal v hlavě v jeho řeči, jo, protože většinou cizinci myslí jako v té svý řeči. To není vidět, ale oni myslí ve svý řeči a mluví v naší, rozumíte?
3: A pak to tak dopadá, víš?
0: Já to znám z domu. Tak čest mu vyšlo, tak říkal, ne, počkej ještě jedno, tak pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle, sobota, pátek, středa, úterý, pondělí, a zase šest. Ten druhý říká, počkej, pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle. A teď tam ti našinci, takzvaní ti našinci, ti tam mám. Jako tady sedíte vy. A ty říkají, já mám! Ty říkají, nezařívám, já mám! Ty budou všichni stichli i ti našinci. A on. Pondělí. Já mám. Pondělí, úterý. Středa, listopad, pátek, sobota, neděle. Dobrý. Počkej, králíka znáš, králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš o psovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historku. Paní Smutná, Tanwald. To je spíš o psovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historku a

0: který mu říkal Favorit, že Favorit byl na něj hrdej, za Favoritem nosili všechny ty králičice a Favorit sem, Favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho Favorita má v tlamě. Říkal, když má Favorit. Tak co teď? Pust co? Pust Favorita! Rexy, pust Favorita! A teď pustíš ho ten pes, tak on Favorita umyje, vyfenuje, Favorita, počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje, počkáš, oni jdou do práce, vplíží se na dvorek, Favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce, a jednou soused úplně bílý, přes plot, můžu s tebou, Franto, mluvit? Ještě to venku. No pojď dále. Nic si dáme. Rozliš, tak si rozlil. Já prostě jsem, já nevím, co se, co... Já, Favorit. Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, Favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný, voněl, pomrl znova v králíkárně. Zajímavé ovšem je, že to píšou... Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky smutný Stanvaldo a Soňa není Stanvaldo, ale Soňa ten nevím tady, kde, odkaď ona je, nebudu to hledat.
1: Stejný příběh.
0: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž o Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Se, říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jdeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák za něho se dal, říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojď, jdeme. To jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš.
2: Ale nepadlo to na mě.
0: Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo, to by šlo.
2: Který?
0: Z Brna.
2: Jo.
0: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlený taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam má samozřejmě dekla, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak to tam skočí, jo, tak se tam vyšvě do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřený s košem v tom kontejneru. No, tak začne s tím škubat a jak s tím škubu, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je smrdné, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík, kde jenom vidí kontejner uprostřed cesty. Jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích? Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete? Ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí.
2: To auto.
0: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlujte policii. No jel jsem prostě. No a vidím kontejner, že jo? No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru

0: Neru.
1: Pavel Spiro z Prahy?
2: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
1: Bulharský.
2: Spirov. To nevím, Bartoš, Spirov.
1: Olivka.
2: Dobrovolná já. Spirov, a ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Opil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, bo lidi léto, je červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč? Já to klidně sjedu. A ty začnou štenglou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
1: Vnízu.
2: Vnízu, no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup. Tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svišti, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková. Zlomená noha, chuděrka. Otřes vosku, chuděrka. Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. Probuď se. Vstavnitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče. Já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčková. A paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. A se dostane na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čověč, no prosím tě, ona, bába, čověč, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař, narazil do mě lyžař, no kde, no u mýho bytu, červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii. A řešte to, Spirove, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu. Že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, To znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to? Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zazvoní, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma. Ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje. A on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě. Ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už z hůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriál věrci. No ale to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl. Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, a my jsme celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, za to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj. Vezme se župan a zaboukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po třech letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po třech letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felicii, že jo, jak se kupuje. A no, tak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čeče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. Tak pojedou do, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, dosti umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle a teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinaví, manželka trošku taky na sukničce měla, no a on samozřejmě zatříská, děcka, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Nemu říká, dejte si panáka se mnou. Úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope. Tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajt. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokal mě. Já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se... No tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v této hospodě, Oldřich Čal Plachta. Ze Slavkova, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.

0: nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
1: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
0: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
1: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel. Tak.
0: Děkujeme vám, pane pytel. Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
2: Vždyť se mu tak bude říkat.
0: Je to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
1: Ano. Tak, moje ruka šátralka už chmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
0: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Jeli všechno.
1: Co?
3: Já vím. No. Splet jsem se.
1: No, tak. Moje ruka šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém.
3: Já sám?
1: Je to slavnostní chvilka.
3: Tak chtěl by jsem.
1: No, chtěl?
3: Moc by jsem chtěl.
1: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
0: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
1: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
3: Ne.
1: Je to slavnostní chvilka?
3: Nechci.
1: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
3: No, takhle to taky nepřečtu.
1: Co s tím?
3: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
2: Takhle bych to přečet taky.
3: Jízdní řád.
1: Co je s ním?
3: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
1: Nesouhlasí?
3: Ale možná souhlasí, ale nerozumím mu.
1: Tak se to nauč.
3: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
1: já vím,
3: podívej,
1: já vím.
3: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
1: Co?
3: No dva skřížený meče, teď se podívej.
1: Vy doma jíte dvěma meči?
3: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
0: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. Tak to je jasný.
1: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
0: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího. Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka.
1: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha Střed v 7.51.
3: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
1: To tam třeba ještě vůbec není.
0: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
1: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. No nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
0: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
1: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
0: Proč by mě krad někdo zavazadla?
1: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
0: Jak o ně můžu přijít, žádný nemám.
1: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
0: Samozřejmě.
1: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
0: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
1: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
0: Nemám.
1: Tak proč jedeš do Kolína?
0: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
1: 7.51.
0: Ten mi naštěstí ujel.
1: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
0: Si vyřeším sám.
1: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
0: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém ponocování.
1: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
0: To vím, co s tím chceš dělat.
1: Začínat o hodně dřív.
0: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme o 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
1: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
0: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
1: No.
0: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
1: To je různý.
0: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
1: Je to různý.
0: Není to různý, 8 hodin má spát dospělý člověk.
1: Tak z toho tě vyvedu, to je pověda, podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
0: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucenej si vynaleznout žárovku.
1: A v tom něco je, to je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
0: Zakladatel ponocování.
1: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
0: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
1: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný. Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
0: Štrosy.
1: Ne, menší, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
0: Ponocný dělal hů, hů.
1: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
0: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, hů, co potom dělala sova?
1: Sova?
0: No sova.
1: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
0: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím sovu ptáka.
1: Symbol moudrosti.
0: Ano, toho myslím.
1: A co má být se sovou ptákem?
0: No co dělala sova pták, když ponocný dělala hů.
1: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
0: A sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hů.
1: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
0: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
1: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli potně dělat? Každej bejt ponocný nemůže.
0: No, mohli hráči grošádu.
1: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
0: No ba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
1: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
4: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.
5: Tak dětičky, jestli jde za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme 3x. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na to tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca v kastrolce, na tom pravdy.
6: Prosím, pane učitelku, já ne, to byl můj bratr.
5: No co, jak to bratr, no a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
6: Prosím, pane učitel, to nešlo.
5: A proč to nešlo?
6: Já jsem byl zaměstnán strašně.
5: A co jsi dělal?
6: Já jsem tu kočku držel.
5: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na tvý místo a sednou. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
6: Ječmen je z rodu mužského.
5: A proč?
6: Protože má fousy.
5: Já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV., to chci vědět.
6: Karel IV. Umřel.
5: Ano.
6: Karel IV. Umřel.
5: No to vím, že umřel, ale kdy?
6: Umřel?
5: No to se ví, že umřel.
6: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
5: Ne, oni to budou oznámovat, že jo? Senout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
6: Kolumbus objevil Ameriku?
5: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
6: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
5: No žilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku
6: před.
5: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
6: Co se kdo to utíká?
5: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
6: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
5: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8
6: je? 7x8
5: je? Rychle?
6: 42.
5: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi v počítači 14, máme 12, 27, 2, 2, jo, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
6: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
5: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonu, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
6: Jo, pane učitel, to říká ona.
5: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost. A pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují. Ty se tak směješ.
6: Kráva vůlatele přežvíkují?
5: No?
6: Kráva vůlatele přežvíkují?
5: No proč? Než se rozejdeme rychle.
6: Kráva vůlatele přežvíkují? Protože jsou dopisek, pane učitel.
5: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska, mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, vedřiny jsou.
7: Dobrý den, pane Grundle.
8: Je, dobrý den, pane Carboch.
7: Co pak tady děláte na lavičce?
8: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
7: Ale jo.
8: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
7: Myslíte sem na lavičku?
8: No, tak kam jinam?
7: No tak jestli není moc studená zrovna.
8: To není, to ne.
7: Tak by si kvíli přisedl, no.
8: No.
7: A jo.
8: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
7: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
8: To chápu.
7: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
8: Tak.
7: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
8: No.
7: Jak je tohle možný?
8: To nevím.
7: No jo. Co vám hledáte?
8: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
7: Jste tady měl někde řízek?
8: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
7: Jo. Jsem někam na lavičku?
8: No, jsem zrovna.
7: Jo?
8: Ano.
7: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
8: No to byl.
7: Jo?
8: No.
7: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
8: A víte, že to je možný?
7: Jo?
8: Proč se ptáte?
7: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
8: No jo, to je možný.
7: No jo?
8: A hřeje vás to hodně?
7: No dost vám.
8: Jo.
7: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
8: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
7: Že jo?
8: Jo.
7: Já se o to již taky myslím, víte?
8: No jo.
7: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
8: no
7: že jo?
8: Právě. To je mi taky divný.
7: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
8: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
7: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
8: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
7: Ne. Co bavíš, řízky nerad, nebo co?
8: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
7: A
8: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
7: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
8: Tak to, že najednou nechcete.
7: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
8: Jo.
7: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
8: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
7: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
8: Ale jo! Vincio, vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
7: Ale jo, to jo, já bych si dal.
8: Tady náhodou, víte,
7: no jo,
8: takže...
7: tak to jo, to víte, zase...
8: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
7: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
8: No jo.
7: Nějaký moučník nebo co, ne?
8: No, říkám, závin.
7: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se to jmenuje?
8: Závin.
7: A, jo.
8: Vy to neznáte?
7: Jo, to já znám tohle, jo.
8: Kdyby byste to neznal.
7: Už jsem taky někde jet tohle, co.
8: Kdyby by ne.
7: A, jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
8: No všem, jo. Jako, říkám, jablečnej závin.
7: No jo, opravdu no. Dobrý, jo, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
8: Vždyť, když je to jablečnej závin...
7: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá, jo. No. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
8: A? Kdepak? Jabka!
7: Jo, jabka, aha.
8: Jabka.
7: Opravdu dobrý to je, jo. Chutná no. Skoro jako štrůdel.
8: Ale to je přece štrůdel.
7: Jo, to je štrůdel,
8: no,
7: jo.
8: Vše, no.
7: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
8: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
7: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
8: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
7: Aha, je no. To opravdu moc dobrý, ano. No. A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
8: Dobrý je to.
7: Jo.
8: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
7: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě sobě.
8: Ale vy mě nerozumíte.
7: Ne?
8: Jabka v županu jsou pečivo.
7: Jo?
8: No.
7: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
8: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no? Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
7: Jo?
8: No.
7: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
8: A neupečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
7: No to je možný, no. Jo, jo.
8: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
7: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
8: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
7: Jo.
8: No.
7: A on ten župan se peče sebou?
8: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
7: No to je pravda.
8: No.
7: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
8: Naopak to chutná výborně.
7: Jo.
8: Vy si to zkuste někdy udělat.
7: Jo.
8: No.
7: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
8: No, ty jabka v županu.
7: Aha, takhle, jo, jo.
8: No. A jak se to dělá, to no, máte...
7: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
8: Jo.
7: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak...
8: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
7: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte?
8: No proč, když je to dobrá kuchařka?
7: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
8: No.
7: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
8: Jo, jo.
7: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
8: To jste tomu, pane Carbo, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
7: No já už taky mám posvačně, no jo.
8: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
7: Víte, já už chodím půl roku do kurzu na vaření.
8: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
7: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
8: Jo, tak.

Přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl tohle dobrý, to u nás zavedu, tohle volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interview s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou. A jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili na sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kůň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kůň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kůň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zas přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a byčel mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A hej, já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle vysadně, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Dá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok,
Překážka je konicizm. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu, za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili, tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím 1000krát. Však koní šetřte! Prosím 1000krát! To dobyče se strašně umí ptát. Proč nesní žít víc?

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane Vista, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím. Nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila. Ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn. Takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Tam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to volový. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně

Zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že ho každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že to, co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale měl. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvezli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra, a dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: tak si ty na kytku ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A podle rozhodu se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro něj hodlá žít.
1: Sreja.
0: Snad řekl jsem být.

Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapacen tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá. Že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdot. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbnete, tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a na sliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený na sliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova, tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam,
kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, no dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou, že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak si tím letadlem vznášeli ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůze. A tím to došlo na mě a já nenou koukám náš Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti, Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové od židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne? O 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prolali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že?
A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že jo. Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že jo. Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. Haha. A on říká, nejenže je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jedinej doletěl zdráv. Jedinej. No, dost voletadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co se obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem. On může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Takový krásný, kladný, přitakávající smích. A taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady, říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho. Že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří.
Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.

0: No tak dobrý, krásný. Pojď, já ti pomůžu.
1: To už je konec?
0: No jo, už musíš. Do tašky, svačinu do tašky. Klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez. Teda oblečená, ale bez navštívenky.
2: Žofie Melicharová, zaslovna Jitka Mulavcová.
0: Ahoj.

0: Tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku.
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidíš.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
1: Mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
0: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
1: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
0: Ale ty přece na premiérách nejsou.
1: No to je škoda, to vás okrádají.
0: Ten čaj je vařící.
1: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
0: No, byl to film, který...
1: Opravdu?
0: No tak budeš mluvit ty nebo já.
1: Ty, miláčku, ty.
0: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
1: Jo, a co děj?
0: Prosím?
1: Děj.
0: Jaký děj?
1: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
0: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
1: jo.
0: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
1: To děláš hezky.
0: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
1: To je strašné.
0: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
1: No, pak je to strašně úchvatné. Tak no. Ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
0: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
1: Na tu hadici?
0: Ne, na ní.
1: Na co ti filmaři nepřijde?
0: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
1: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
0: Jo, ale neví o tom.
1: Jo, on jako ty, viď?
0: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
1: No.
0: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
1: A odkud?
0: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
1: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
0: Ježiš, Maria, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
1: Já to neviděla.
0: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem.
1: Jo, to by si nehráli, protože to znám, no. Pokud to natočil.
0: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
1: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
0: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
1: je od té pumpy.
0: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
1: No, No, ono, jestli si neubírala, víš.
0: Prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, když povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
1: Nestyda.
0: No, počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
1: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
0: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
1: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
0: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Je tak ono to má pokračování.
0: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: Nebo,
1: a je. Nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu. Ahoj, táto.
2: No, nazdar.
1: Ahoj.
2: Pořád je to stejný. A tady na té čekám, jak to je máma na 156. díl telenovely.
1: Táto, to budeš koukat. Byla jsem u astrologa.
2: Cože?
1: No, u astrologa jsem byla, no.
2: No, zase jsi si přidala nějakou aktivitu.
1: No, a
2: minulý
1: co?
2: Týden si byla u psychoanalytika, teď je to astrolog. Každý den posilovna, dvakrát týdně squash.
1: No, protože potřebuji zpevnit postavu, víš?
2: Ty nepotřebuješ zpevnit postavu, ty potřebuješ podepřít rozum mámovi. Podá děláš hop někde ve Ficentru, až ti z toho přeskočilo. Můžeš mi říct, proč jsi si přibrala ještě astrologa?
1: No, abych věděla, kdy mám svoje šťastné dny, abych mohla začít.
2: S kým chceš začít, nebo s čím?
1: No, chci napsat román, tato.
2: Cože?
1: Chci napsat román.
2: Ty román, teď jsi nedala dohromady nikdy ani kloudnej dopis. Teď mi tady necháváš na stole vždycky nějaký vzkazy jenom. Tady jsem u Anči na meditaci s léčitelem. Vem si z lednice salám, dej psovi granule, vyměň koťce piliny.
1: A nepopleť to.
2: Ano, a nepopleť to, ne, já budu jíst piliny, to no. Víš, že jo, tak daleko ještě nejsme snad, ne?
1: No, tak teď chci napsat román.
2: No, dobrý, no. A jak se to bude jmenovat?
1: Prohlédnutí a ne život s mamlasem.
2: Kdy jsi s ním žila, prosím tě?
1: No hádej, můžeš třikrát.
2: Když žiješ 30 let už se mnou.
1: No, 30 let, to je materiálu, co táto? To by hodilo i na dva díly.
2: Hele, tak dělej si, co chceš, jenom mi řekni, proč to budeš psát?
1: No,
2: co tím chceš do cíli?
1: Protože chci vstoupit do Evropské unie na úrovni. Ne jak ty, neandrtálec z východu, který ví z toho aktuálního stavu kurzu koruny sleduje aktuální stav zásob naší lednici.
2: No. Já to nemám co sledovat. Zásoby piva v naší domácnosti jsou na tom, jak náš rozpočet. Trvale deficitní. Jo, víš, že teďka vyrábej prej nový pivo?
1: Jak?
2: Pro senátory a pro poslance. Tomiku?
1: Jak se jmenuje?
2: Parlamentní ležák.
1: Prosím, to je opravdu, ale primitivní forta to.
2: No, já jsem zapomněl, že už máš ouška člověka, který chce vstoupit do Evropské unie na úrovni. Tak já ti něco povím, evropská mámo. Unii je to jedno. Ta se na nás stejně těší, jak šílená kráva na testy.
1: Prosím, že... A víš... A víš, že se té Evropě vůbec nedivím. Ty můžeš přispět k rozvoji Evropské unie akurát rozšířením zásoby urážek na mou adresu, víš?
2: Myslím tě, mámo, takhle to nebyl. Já tě neurážím.
1: Ne.
2: Já tě cvičím, aby si byla odolná, protože ty žiješ s dobrákem, ty jsi se uměla přitočit.
1: Jo.
2: Ale představ si, že by si potkala v životě nějakou nedobrou povahu, teď by si si nevěděla rady.
1: Prosím tě, nemel nesmysly, stačí nahlédnout do mých poznámek pro můj román, no, například tady, letos odovolené v Orlických horách, když jsem si zapomněla občanku a recepci.
2: No, to jsme nemuseli do hor, ty zapomeneš občanku i v Nížině.
1: No, a recepční v hotelu ti řekl, pane, jestli nedokážete, že je to vaše manželka, tak vás nemohou ubytovat společně. No, a tady je tvoje odpověď.
3: odpověď. Pane recepční, já vám nejen nemohu dokázat, že to je moje manželka, ale já se o to ani nebudu snažit. No. A ještě si dodal, protože konečně vidím šanci prožít dovolenou v klidu aspoň v noci.
2: No, a stejně klid nebyl, kde no. Si celý noce ťukala na zeď jak datel, který hledá práci.
3: No, protože si chrápal i přes zeď a já jsem tě ani nemohla polejt, protože to jedině na tebe platí, když spuštíš ten svůj koncert.
2: Za to ty, no. Ty spíš tiše jako myška, ty skřípeš zubama jak ještěr z Jurského parku.
3: Prosím.
2: Mě to děsí, já z toho mám sny, tuhle se mi zdálo, že jsem si přiskřip do zipu kůžičku, prosím tě. Hé, mámo, já se s tebou nechci hádat. Víš, že jsi moje bohužel všechno, vždyť jsi můj poklad, který bohužel nejde uložit do kampeličky. To by byl elegantní způsob, jak o tebe přijít, viď? Hele, mámo, co to čichám? Co to čichám? Hmm? Ty jsi si koupila nějaký nový parfém.
3: No konečně, že ti to došlo. Koupila jsem si, to je pravý francouzský, jsem ho koupila na trhu ve slevách, víš?
2: A můžu se taky postříkat?
3: No můžeš, voní to příjemně, že? Ne,
2: to jsem neřekl, ale určitě by to zabralo na klíšťata, víš?
3: Říkám, že to je pravý francouzský značkový parfém.
2: No určitě. Na trhu budou prodávat pravý značkový parfém. Nějaký Rus vzal doma do kufru moskovské duchy, přijel s tím k nám, tady na to nalepil Eiffelovku a český slepice se na to chytli.
3: I můj parfém.
2: Ne, mě nevadí, no. Já jsem rád, že ho máme vemo sebou na dovolenou. Až pojedeme vlakem, tak celý kupé budeme mít pro sebe. No. A když postříkáš dveře, tak nám nepřijde ani průvočí, mámo. No, tak to je parfém. Jestli tímhle parfém, mámo, se připravuješ na Evropskou unii, tak je mi jasné, proč tam po vstupu 7 let nesmíme pracovat. No musíme vyčichnout, mámo. No a pak už nás Evropská unie nebude zajímat, protože to budeme oba v důchodu.
3: No, ano, tak teď si kápl božskou, tak tobě vadí, že jsem stará.
2: Ne,
3: že?
2: Mě nevadí, no. Že jsi stará. Mě vadí, že jsi moje stará, víš?
3: Prostáku, takovou ženu, jak jsem já, si nezasloužíš.
2: Gratuluju, konečně ti to došlo. Nezasloužím. Já nevím, za co mě nebesa trestají.
3: Víš, co mi řekl astrolog?
2: No, jestli je to chytrý astrolog. Tak ti, mámo, řek, aby si umyla doma okna, protože jestli je neumíš, tak já musím na okna namontovat stěrač, aby jsme rozeznali aspoň, kdy je den a kdy je noc.
3: Víš co, tatínku, když přes okna nevidíš, tak si je otevři, protože já za to nemůžu, že v Praze je zvýšená prašnost. Mě prostě nějaký blbý okna nezajímají. V Evropské unii si na takovéto podřadné práce berou ženy uklízecí čety.
2: Hele, mámo, prosím tě, nezačínej zase s úklidovou četou, to už tady bylo, tuhle blbost jsme už jednou zkusili. Měli přijít v pondělí, úterý nic, ve středu nic, ve čtvrtek, v pátek se přihrnuli a za vyčištění jednoho koberce vzali tolik, že jsme mohli mít novej peršan i se šejkem. Já nevím, proč ty nemůžeš aspoň jednou měsíčně místo posilovny vzít kýbl a hadra uklízet sama. Stejně ti to nejvíc sluší, když máš šátek, tepláky a kýbl v ruce. Mámo, to omládneš. To vypadáš jak dorostenka.
3: Jsem tě, nech si ty keci, na to ti nenaletím. Prostě zvykni si na to, že já nejsem nějaká uklizečka, já jsem o něco víc.
2: Jo?
3: Ano, a dneska mi to potvrdili astrolog. Víš, co mi řekl?
2: Ne.
3: No, že jsem v minulém životě byla dcerou faraona v Egyptě.
2: Co?
3: Byla jsem dcerou faraona v Egyptě v minulém životě.
2: Nekecej. Můžu vedle tebe zůstat sedět? Tak matko, ty jsi byla dcerou.
3: Matko.
2: Ty jsi byla dcerou faraona? Hele, nemohl by mě ten tvůj astrolog sehnat nějakou ženskou, která byla v minulém životě kuchařkou v Čechách? Tu bych fakt potřeboval víc momentálně než dceru faraona. Mámo, já mám takový hlad, že si někdy pouštím televizi, abych zálit reklamu na jogurt.
3: Jo, a taky prý v prosinci objevím svou největší životní lásku.
2: Kde, prosím tě?
3: V Itálii na pláži.
2: Tam jí máš potkat,
3: ne? Ano.
2: V prosinci?
3: V prosinci.
2: Na pláži?
3: Na pláži, v Itálii.
2: To bude nějaký pingvin asi,
3: no. Aby ses nedivil, víš, protože... Jo, a taky bych si měla zajít do nějakého kosmetického salonu a změnit imidž, mi řekl.
2: To je pravda, hrůza se má střídat, ale není to zbytečný takhle vyhazovat prachy. Skoč sousedovi, on nám půjčí včelařskou kuklu madl a máš to.
3: No, no, prosím tě. To bylo vtipné taky, opravdu. Se ti povedlo, skutečně. No. Hele, podívej, tady jsem si koupila katalog nejmodnějších účesů. Co říkáš na tenhle?
2: Co pak ten účes a ty hlavy, že se tomu propůjčili? To teprve začínají, ne?
3: Ne, to se teďka tak nosí.
2: To je hotový účes?
3: To je hotový účes.
2: Hele, to nemusíš tak ke kadeřníkovi. Prosím tě, to se rozběhni, zavři oči, vlítni do živýho plotu, já tě pak vytáhnu za nohy a seš účesaná, můžem naplést.
3: No, prosím tě, že já se s tebou radím, všechno schazuješ, prosím tě. To by normálně ani nevadilo, kdybych ti utekla s nějakým jiným chlapem, že?
2: Nevadilo, a nevím, proč bych litoval cizího chlapa.
3: Hele, táto, neštvi mě. Dokáže tě ještě vůbec něco vzrušit?
1: Jo, dokáže. Jídlo.
2: Ano, to přiznávám. Teď tebe vidím každý den. Jídlo málo kdy, mámo.
3: No, moderní je nejíst. Co? Co se tak na mě díváš?
2: Co moderní?
3: Jsme třetí nejotilejší národ na světě.
2: No, no, tak k tomu já jsem nepřispěl. No. To nikdo mě nemůže podezřívat. Já mám opačný problém. Já když cházím k nám do úřadu, my tam máme dveře na fotobuňku, tak musím na rohožce zadupat, aby si mě vůbec technika všimla a pustila mě dovnitř.
3: Já nevím, proč by zrovna tobě já měla podstrojovat, kdy jsi ty udělal něco pro mě.
2: Prosím tě, každý den.
3: Nesplnil jsi mi nic.
2: Co jsem ti nesplnil?
3: No, jenom si vzpomeň, minulý týden, no, jak jsem ti říkala, že bych potřebovala, abys mi koupil horské kolo, protože bych si chtěla zašlapat na čerstvém vzduchu.
2: No, když jsem to zařídil.
3: Řekl, no, co jsi řekl, jo, maminko, ty si chceš zašlapat na čerstvém vzduchu, no, tak to ti schvaluji. No, a vynesl jsi mi na balkon šicí stroj. To je horské kolo máš,
2: no, samozřejmě. Samozřejmě, no, že ho mám. Já ho potřebuju. Teď, když není co k jídlu, tak na něj sednu a jedu do hor na lišejník.
3: No, no vidíš, a já jsem chtěla, abychom si dělali rodinné výlety na horském kole všichni.
2: S kým?
3: I ještě maminka.
2: Jaká tvoje matka?
3: Moje matka.
2: Prosím tě, na horský kolo neblázni, teď ho ani nemá.
3: No, tak bys si vzal na rám.
2: Na rám, ona mi ho se sedne a budu mít horskou koloběžku. Prosím tě, měj soucit s kolem. Víš, co napsal básník Jiří Walker?
3: Ne,
2: miluj věci, mlčenlivé soudruhy, protože lidé nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás. Jak by se na mě dívalo moje horský kolo, kdyby si sedla na něj tvoje matka? Když to by byla poprava bicyklu.
3: Prosím tě, si uvědom, že moje maminka má normální plnoštíhlou postavu.
2: Ty jsi
3: zbla. Je to umělkyně, víš?
2: Tvoje matka je umělkyně,
3: ano.
2: Prosím tě, od kdy?
3: Od příštího týdne má vystupovat se skupinou Maxim Turbulence.
2: Co to je za skupinu?
3: No to je ta, jak zpívají. Jede, jede mašinka, kouří
2: jo,
3: se
2: já vím, jízkovinka. Já vím, já vím. Tak no, to jí matka, jestli vemu na jeviště, přisedne mašinku ke kolejím. To bude první širokouhlý koncert na světě. Je tvoje matka umělkyně. Horský kolo, na to se nesmí ani podívat.
3: Já nevím, co ty pořád máš proti postavě mé maminky, opravdu.
2: Nic, nic, ta štihloučka, tvoje maminka jak váška, když si vzpomeň, co nám řekl taxikář. Když se u nás to je maminka upravila jemným likérem, že nemohla na nohy. Pane, to je finta, vy jste říkal, že mám odvést tchyni a tady na mě čeká nějaká stará zmalovaná Almara. Prásknu dveřma. A já musel objednávat traktor, vy?
3: Prosím tě, jsi to celé vymyslel.
4: No, určitě.
3: A pamatuj si jednou provždy, moje maminka je dáma. Hmm. To je moderní evropský typ. Po ní Unie sahne všemi deseti.
4: No jistě, dvěma by ji neutáhla. No, no.
3: Ta je tak elegantní, že ani nepotřebuje taxík, to stačí, když mávne a každý řidič zastaví.
4: To věřím, nejen zastaví, vystoupí z vozu a dá ruce vzhůru.
3: Sem tě nepláci, Evropa se otvírá, ty jsi čím dál víc zabedněnej. A teda nevím, co si s tebou ta Evropa zrovna počne, ty jsi takový český beran, víš? Hmm. Ale já tě do té Unie dokopuji, to kdyby věřím. Tě to mělo stát život.
4: Ano, jako berana hladovýho mě tam dokopy. Bééé. Podej mi slánku.
3: No a co?
4: Ti už tam půjdu jako beran, já si líznu aspoň, abych měl dostatek jódu.
5: Vojáky je těžko vychovávat, řekl účetní šikovatel Vaněk. Voják, který nebyl na vojně potrestán, není voják. To snad platilo v míru, že voják, který si odbyl bez trestu svou službu, měl potom přednost v civilní službě. Dneska právě ty nejhorší vojáci, který jindy v míru nevlezli z arestu, jsou ve válce nejlepšíma vojákama. Já se pamatuju u 8. maršky na nějakého infanteristu Silvánusa. Ten měl dřív trest za trestem a jaký tresty? Ten se neostýkal ukrát kamarádovi poslední grejcár a když přišel do gefechtu, tak první prostříhal drát hindrnisy, zajmul tři chlapy a jednoho hned po cestě odstřelil, že prej mu nedůvěřoval. Dostal velkou stříbrnou medaili, přišly mu dvě hvězdičky a kdyby ho byli pozdějc, nebyli pověsili, byl by už dávno cuk sfíru, ale oni ho museli pověsit, protože on po jednom gefechtu jste přihlásil na rekognoscírung a nějaká druhá patrola od nějakého jiného regimentu ho našla a kšacoval mrtvoli. Našli u něho asi 8 hodinek a moc prstenů. No, tak ho pověsili u štábu brigády. Z toho je vidět, poznamenal Švejk moudře, že každý voják si musí sám vydobýt svýho postavení. Ozval se telefon. Účetní šikovatel šel k telefonu a bylo rozeznat hlas nadporučíka Lukáše, který se ptal, co je s konzervami. Potom bylo slyšet nějaké výčitky. No doopravdy nejsou, pane Oberleitnant, křičel do telefonu Vaněk. No kde by byli? To je jenom fantazie ze zhora od intendantstva. To bylo úplně zbytečné ty lidi tam posílat. Já vám chtěl telefonovat. Pardon? Že jsem byl v kantýně? Kdo se tu povídal? Jo, ten okultista, kuchař, ofici z mináře. No, dovolil jsem si tam zajít. Víte, pane Oberleitnant, jak nazýval ten okultista tu paniku s těma konzervama? Hrůzy nezrozeného. Ne, nikoliv, pane Oberleitnant, jsem úplně střízlivý. Co dělá Švejk? Tady je. Mám ho zavolat? Švejku, k telefonu. A kdyby se vás ptal, jak jsem přišel, tak řekněte, že v pořádku, jo? Švejk se hlásil u telefonu. Švejk, poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Poslyšte, Švejku, jak je to s těmi konzervami? Je to v pořádku? No nejsou, pane Oberleitnant, ani potuchy po nich není. Přál bych si, Švejku, abyste se vždycky u mě ráno hlásil, dokud jsme v lágru. Jinak budete stále u mě, až pojedeme. Co jste dělal v noci? Byl jsem u telefonu po celou noc. Bylo něco nového? Bylo, pane Oberleitnant. Švejku, nezačínejte zas blbnout. Hlásil někdo od někud něco důležitého? Hlásili, pane Oberleitnant. Ale až na 9. hodinu. Nechtěl jsem znepokojovat, pane Oberleitnant, byl jsem toho dalek. Tak nějak sakru, řekněte, co je tak důležitého na 9. hodinu. Telefonogram, pane Oberleitnant. Já vám nerozumím, Švejku. Já to mám napsáno, pane Oberleitnant. Přijměte telefonogram, kdo je u telefonu, máte to čti nebo nějak tak podobně. Krucifix, Švejku, s váma je kříž. Řekněte mě obsah, nebo na vás skočím a dávám hned jednu takovou, tak co je zas nějakej bešprechung, pane Oberleitnant? Dneska ráno v 9 hodin pana Obršta. Chtěl jsem vás budit v noci, ale pak jsem si to rozmyslel. No to by tak ještě scházelo, opovážit se burcovat mě kvůli každé hlouposti, když je na to dost času ráno. Wiedrein, bešprechung, der Teufel soll das alles buserieren. Pověste sluchátko a zavolejte mě k telefonu Vaňka. Účetní šikovatel Vaněk u telefonu. Rechnungsfeldwebel Vaněk, Herr Oberleitnant. Vaňku, Najděte mě okamžitě jiného pucfleka. Ten Lota balón mě do rána sežral všecku čokoládu. Uvázat ho, ne, ne, ne. Dáme ho k saniterákům. Chlapi jako hora, tak může tahat raněné z gefechtu. Já ho hned k vám pošlu. A vyříďte to v regimentskanclaj. A vraťte se hned ke kumpanii. Myslíte, že pojedeme brzo? Není žádný spěch, pane oberlejtnant. Když jsme měli jet s 9. marškumpanii, tak nás tahli celé 4 dny za nos. S 8. jak by smet. A jenom s 10. to bylo lepší. To jsme byli Felddienstfleck, v poledne jsme dostali rozkaz a večer jsme jeli, ale zase za to potom nás honili po celých uhrách a nevěděli, jakou díru na kterém bojišti mají s náma ucpat. A během té doby, kdy nadporučík Lukáš stal se velitelem 11. marškumpačky, ocitl se ve stavu zvaném synkretismus, to jest ve filozofii, že usiloval rozpory pojmové vyrovnávat i pomocí ústupku až k smíšení názorů. A proto taky odpověděl. Ano, může být, to už je tak. A nemyslíte tedy, že se dnes pojede? V 9 hodin máme bešprechung s panem Oberštem. A propo, a víte o tom, že jste Dienstführender? Já jen tak. A zjistěte mě, počkejte, co byste mě tak mohl zjistit. Zjistěte mi seznam šarží s udáním, od kdy slouží, a potom zásoby kumpanie. A nacionálnost? Ano, ano, a to taky. Ale hlavně pošlete mě toho nového pucfleka. Co má dneska s manželem dělat Fenrich Plešne? No, no, no, Vorbereitung zum Abmarsch. Účty přijdu podepsat po mináži. Nikoho nepouštějte do města. Do kantiny v lágru, po mináži na hodinu. Zavolejte sem Švejka. Švejku, vy zůstanete zatím u telefonu. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem ještě nepil kafe. Tak si přineste kafe a zůstanete tam v kanceláři u telefonu, dokud vás nezavolám. Víte, co to je ordonant? Běhá to, pane oberlejtnant. Abyste tedy byl na místě, až vás zavolám. Řekněte ještě jednou Vaňkovi, ať pro mě vyhledá nějakého pucfleka. Švejku, halo, kde jste? Zde, pane oberlejtnant, právě přinesli kafe. Švejku, halo! Slyším, pane oberlejtnant, kafe je úplně studený. Vy už znáte dobře, co to je pucflek, Švejku. Prohlídněte si ho a potom mě to sdělte, co je to zač. Povězte sluchátko. Vaněk strkaje černou kávu, do které si přilil rum z lahve s nápisem Tinte, se podíval na Švejka a řekl, ten náš oberlejtnant nějak křičí do toho telefonu, já jsem rozuměl každému slovu. A vy, Švejku, musíte být velmi dobře známý s panem oberlejtnantem. A my jsme jedna ruka. Jedna ruka druhou meje. My už jsme spolu moc toho prodělali, víte? Kolikrát nás už chtěli od sebe roztrhnout, ale zase jsme se sešli. On se vždycky na mě spolech, se vším. Až se tomu kolikrát sám divím. Taky jste teďka jistě slyšel, abych vám připomněl ještě jednou, že mu máte najít nějakého nového pucflecha a já, že si ho musím prohlídnout a dát o něm dobrozdání. On, pan oberlejtnant, s každým pucflekem není spokojený. Plukovník Schröder, když si na konferenci zavolal všechny důstojníky pochodového praporu, učinil tak opět s velkou láskou, aby se mohl vymluvit. Kromě toho bylo nutno učinit nějaké rozhodnutí v aféře jednoročního dobrovolníka Marka, který nechtěl čistit záchody a byl pro vzpouru poslán plukovníkem Schröderem k diviznímu soudu. Od divizního soudu přibyl právě včera v noci na Hauptwachu, kde byl držán pod stráží. Současně s ním dodán byl do plukovní kanceláře přípis divizního soudu, nesmírně zmatený, ve kterém se poukazuje na to, že v tomto případě nejde o vzpouru, poněvadž jednoroční dobrovolníci nemají čistit záchody, nicméně však, že jde o subordinationsverletzung, kterýž to delikt může být prominut řádným chováním v poli. Z těchto důvodů, že se obžalovaný jednoroční dobrovolník Marek posílá zpět k svému pluku a vyšetřování o porušení kázně se zastavuje až do konce války a že bude obnoveno při nejbližším přestupku, který spáchá jednoroční dobrovolník Marek. Když tedy začal Bešprechung před projednáváním tohoto případu, sdělil plukovník Schröder, že je nutné častěji se stýkat před odjezdem, který na sebe nedá dlouho čekat. Na stole byla připevněna před ním mapa bojiště s praporky na špendlíkách, ale praporky byly přeházeny a fronty posunuty. Vytažené špendlíky z praporky se válely pod stolem. Celé bojiště hrozně zřídil v noci kocour, kterého si chovali písaři v plukovní kanceláři a který, když se v noci vydělal na rakousko-uherské bojiště, chtěl lejno zahrabat, vytahoval praporky a rozmazal lejno po všech pozicích, nadsíkal na fronty a Brückenkopfy a zaneřádil všechny armádní sbory. Plukovník Schröder byl velice krátkozraký. Důstojníci pochodového praporu se zájmem se dívali, jak prst plukovníka Schrödera se blíží k těmto hromádkám. Odtud, pánové, k sokalu na buk, řekl plukovník Schröder věštecky a posunoval ukazováčkem po paměti ke Karpatům, přičemž zabořil jej do jedné z těch hromádek, jak se kocour staral udělat mapu bojiště plastickou. Was ist das, meine Herren? Otázal se s údivem, když se mu cosi nalepilo na prst. Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst, odpověděl za všecky velice zdvořile hejtman Sagner. Plukovník Schröder vyrazil do kanceláře vedle, odkud bylo slyšet hrozné hřemění a hromování s příšernou hrozbou, že jim to dá všecko vylízat po kocourovi. Výslech byl krátký. Zjistilo se, že kocoura před 14 dny přitáhl do kanceláře nejmladší písař Zwiebelfisch. Po tomto zjištění sebral Zwiebelfisch svých 5 švestek a starší písař ho odvedl na Hauptwachu, kde bude tak dlouho sedět, až do dalšího rozkazu pana plukovníka. Tím byla vlastně ukončená celá konference. Když se vrátil plukovník Schröder celý rudý v obličeji k důstojnickému sboru, zapomněl, že má ještě porokovat o osudu jednoročního dobrovolníka Marka. Řekl zcela krátce, prosím pany důstojníky, aby byli pohotově a vyčkávali dalšími rozkazy a instrukce. A tak zůstal dál jednoroční dobrovolník pod stráží na Hauptwache a potom tam ještě k němu strčili frajtra Peroutku od 13. marškumpanie, který, když se včera rozšířila pověst Polágru, že se jede na pozici, se ztratil a byl ráno patrolou objeven u Bílé růže v Bruku. Vymlouval se, že chtěl před odjezdem prohlédnout známý skleník hraběte Haracha u Bruku a na zpáteční cestě, že zabloudil a teprve ráno celý unavený, že dorazil k Bílé růži. Byl zatčen v posteli u růženky od Bílé růže. Situace byla stále nevyjasněná. Pojede se nebo se nepojede? Švejk u telefonu v kanceláři 11. maršky vyslechl nejrůznější názory, pesimistické i optimistické. Tak například 13. marškumpačka nezdílela vůbec žádné optimistické názory. Naopak telefonovala, že právě se vrátil kaprál Havlík z města a slyšel od jednoho železničního zřízence, že už vozy jsou na stanici. Vaněk vytrhl Švejkovi sluchátko z ruky a rozčileně křičel, že Eisenbonáci vědí starého kozla, teď, že zrovna byl v plukovní kanceláři. Švejk se trvával u telefonu s opravdovou láskou a na všechny otázky, co je nového, odpovídal, že se ještě nic určitýho neví. Takovým způsobem odpověděl také na otázku nadporučíka Lukáše. Co je u vás nového? Ještě se nic určitýho neví, pane oberleutnante. Vy vole, povězte sluchátko. Potom přišla řada telefonogramů, které Švejk přijímal po delších nedorozuměních. Tak například jeden telefonogram byl tak rychle diktován, že Švejk z toho zachytil na blok jen to, co vypadalo jako šifra. In der Folge genau erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholt werden. To jsou všecko zbytečnosti, praví Vaněk, když se Švejk nehorázně divil, co napsal a třikrát za sebou si to hlasitě přečítal. To jsou samý hlouposti, ačkoliv čert ví, taky to může být šifrovaný. Ale na to tady nejsme u kumpanie zařízený, to se může taky zahodit. Já si to taky myslím, povídá Švejk. Kdybych oznámil panu oberleutnantovi, že má in der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholt werden, no ještě by se urazil. No někdo je vám nedůtklivý až hrůza, pokračoval Švejk, zabořuje se opět do vzpomínky. Jednou si měl z Vysočan elektrikou do Prahy. a v Libni k nám přisedl nějaký pan Novotný. No jakmile jsem ho poznal, tak jsem šel k němu na plošinu, no a dal jsem se s tím dohovoru, že jsme oba z Dražova. On se na mě rozkřik, aby ho neobtěžoval, že prej mě nezná. No já mu to začal vysvětlovat, jen aby se upamatoval, že jsem jako malej hoch němu chodil s matkou, která se jmenovala Antonie, a otec se jmenoval Prokop, a že byl šafář. A ani potom nechtěl nic vidět o tom, že se známe. Tak jsem mu ještě řekl bližší podrobnosti, že v Dražově byli dva Novotný, Tonda a Josef. On, že je ten Josef, že mě psali o něm z Dražova, že postřelil svou ženu, když ho kárala z pití. A tu se vám on rozpřáh. Já jsem se uhnul a on rozbil tabuli na přední plošině, tu velkou, před řidičem. No, tak nás vysadili, odvedli nás na komisařství a ukázalo se, že on byl proto tak nedůtklivý, poněvadž on se vůbec nemenoval Josef Novotný, ale Eduard Doubrava, a byl z Montgomery v Americe. A tady byl navštívit příbuzný, ze kterých pocházela jeho rodina. Telefon přerušil jeho vypravování a nějaký chraplavý hlas z oddílu strojních pušek se opět tázal, zdali se pojede. Je prý ráno bešprechung u pana Obršta. Ve dveřích se objevil celý bledý kadet Bigler, největší blbec u kumpanie, poněvadž v jednoročácké škole se snažil vyniknout svými vědomostmi. Kývl Vaňkovi, aby za ním vyšel na chodbu, kde s ním měl dlouhou rozmluvu. Když se Vaněk vrátil, tak se pohrdlivě usmíval. Je kus vola. Tady u ty naší maršky máme ale exempláře. Byl taky u vešprechunku, jo? A když se rozcházeli, tak nás řídil pan oberleutnant, aby všichni cukskomandanti udělali kvervizitu a aby byli přísní. A teď se mě sem přijde zeptat, jestli má dát uvázat žlábndanti udělali kvervizitu a aby byli přísní. A teď se mě sem přijde zeptat, jestli má

0: pana oberlejtnanta. Mějte fištrón, odpověděl Vaněk. Na všecko je dost času. Ostatně já myslím, že si pan oberlejtnant na balouna zvykne. Tu a tam mu něco ještě sežere a pak ho to taky pustí, až budeme v poli. Tam často nebudou mít co žrát oba dva. Když řeknu, že balón zůstane, tak se nedá nic dělat. To je moje starost a do toho nemá pan oberlejtnant co mluvit. Jenom žádnej spěch. Vaděk si lehl na svoji postel a řekl, Švejku, vypravujte mě nějakou anekdotu z vojenského života. To by šlo, odpověděl Švejk, ale bojím se, že zase bude někdo na nás tady zvonit. Tak to vypněte, Švejku, ošroubujte vedení nebo sejměte sluchátko. Dobrá, řekl Švejk, snímaje sluchátko. Já vám povím něco, co se hodí do tyhle situace, jenže tenkrát místo opravdový vojny byly jenom manévry a byla taky taková panika jako dnes, poněvadž se nevědělo, kdy vyrazíme z kasáren. Sloužil se mnou nějaký pořídskej šic, hodný člověk, ale nábožný a bojácný. A ten si představoval, že manévry, no to, že je něco hroznýho. Že na nich lidi padají žízní a saniteráci, že to sbírá jako padavky na marši. No a proto pil do zásoby, a když jsme vyrazili na manévry z kasáren a přišli k Míšku, tak říkal, já to hoši nevydržím, mě může zachránit jen sám pánbu. A potom jsme přišli k Hořovicům. A tam jsme měli dva dny rast, poněvadž to byla nějaká mýlka. My jsme šli tak rychle kupředu, že by jsme bývali byli s ostatníma regimentama, který šli s námi po flíglech. Zajali celý nepřátelský štáb a to by bývala byla ostuda, poněvadž náš armádní sbor měl to prosrat a nepřítel to měl vyhrát, poněvadž u nepřátel bylo jedno utahaný arciknížátko. No, tak ten šic proved tohle. Když jsme lágrovali, tak se sebral a šel si něco koupit do nějaký vesnice za Hořovicema. A vracel se k polednímu do lágru. No, bylo horko, napařenej byl taky akorát. A teď viděl na cestě sloup, na sloupu byla skřínka a v ní pod sklem docela malá soška svatýho Jana Nepomuckýho. Pomodlil se před svatým Janem a povídá mu, to je ti horko, kdyby jsi měl aspoň tak trošku, vyjď se napít, seš tady na slunci a furt se asi potíš. No, tak zatřepal feldflaškou, napil se a povídá, nechal jsem ti taky lok svatý Jana z Nepomuku, ale lek se, vyžunk to všechno a na svatýho Jana nezbylo nic. Ježíš Maria, svatý Jan Nepomuku povídá, tohle mě musíš prominout. Já ti to vynahradím, já ti vezmu sebou do lágru a napojím tě tak slavně, že nebudeš stát ani na nohou. A milej šic z lítosti nad svatým Janem z Nepomuku rozbil sklo, vytáhl sošku svatýho a strčil si pod blůzu, a odnes do lágru. A potom si svatý a Nepomucký spal na slámě, nosil ho sebou na marších, v teleti a měl velký štěstí v kartách. To měl. Kde jsme lágrovali, tak tam vyhrával. Až jsme takhle přišli na Práchensko, leželi jsme v Drahenicích a on všechno sakum pak prohrál. No a když jsme potom ráno vyrukovali, jo, tak na hrušce u cesty vyslal svatý a Nepomucký oběšený. No tak, to je ta anekdota. A teď zase zavěsím sluchátko. A telefon opět si odnášel záchvěvy nového nervového života, kdy stará harmonie klidu v lágru byla porušena. V tu dobu studoval nadporučík Lukáš ve své komnatě právě doručené od štábu pluku šifry s poučením, jak je luštit, a současně sekretní šifrovaný rozkaz o směru, kterým se bude ubírat maršbatalion na haličské hranice. Luště tyto cifry, povzdechl si nadporučík Lukáš. Der Teufel soll das buzerieren.
1: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám k tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy

0: se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, zajíčku.
1: Prosím, ale...
0: Nesvítila nám elektrika, že ano?
1: No.
0: To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku. Dík svému orlímu zraku.
1: Ale já jsem to, prosím, též četl.
0: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
1: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
0: Cože?
1: Ne, o v kroužku.
0: O v kroužku. Za ranč o v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny.
2: Černovlasou Marie.
0: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
1: Podle hvězdy na prsou.
0: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr, já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
1: Když
0: po přestřelce vstoupí do nálevny a praví: dejte sem tu bouchačku, cizinče. A muži kolem mu řeknou: o co řeknou muži kolem?
1: Dobrý večer, šerife.
0: Muži kolem řeknou: štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
1: Ano, byl to poctivý boj.
0: Ale je to slabé, zajíčku, to opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš ve 100% muže, širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, zajíčku, zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
2: Nic.
0: Chyť se rukama, oblohy skunku, ukaž. Cože? Ty mi čteš pod lavicí šiktance ničemu? A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šiktance verše a dáš to doma podepsat šerifovi. Otci! Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
2: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se, prosím, učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
0: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
2: Ne, začátky taky, prosím, taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
0: A co dělalo slunce, zelený?
2: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
0: No dobře. Dobře, hombre. Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, zajíčku? Zelený!
2: To říkal jim.
1: Jack.
0: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto a hrabal se přitom oběma rukama, kde? Ve vlasech, váno, ve vlasech! Tak vy takhle na mě, ničemové! Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové! Na trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
3: Ach jo.
4: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí od Jiráska starý pověstí český. Pojď!
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den.
5: To jsi ty?
6: Co provedli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý.
5: Jsi ty?
6: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
5: Ale jo, poznám. Ale už.
6: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
5: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
6: Fluidum, říkáš?
5: Ano, něco takového je.
6: Když myslíš. Tak, budeš se tázat i mě.
5: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, buď to hodně.
6: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
5: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci. Naše první setkání.
6: Osobní
5: lidské setkání.
6: Ano.
5: Kdy, kde, jak, co?
6: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
5: Tak jest.
6: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
5: To nevíš?
6: Ne?
5: No v té době ne.
6: Ne.
5: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tamhle jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
6: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
5: Ano, ano, tak, no. Tak.
6: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
5: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
6: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
5: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Sucho Kobylin, Smrt Tarelkinova.
6: Smrt Tarelkinova, ano, správně.
5: Ty jsi hrál jistého Varavina.
6: Varavina, ano.
5: Ano.
6: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
5: hereckou lekci?
6: Hereckou.
5: Ano.
6: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, ovšem, marně.
5: To je zajímavé, že lidsky jsi imunní.
6: Ano,
5: absolutně, co je lekcí, já už jsem ti v životě
6: dal. Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
5: Tak,
6: jo.
5: Ano, ano. A toho hloupějšího jsem hrál já.
6: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
5: Ne,
6: pozor, aby to nevypadalo, jako že mě nekotíš. Ne. Ty zrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, který myslím Kačalu.
5: Šatalu.
6: Kačalu. Kačalu.
5: Ne, Kačalu.
6: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že si před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
5: Ano.
6: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
5: zametali
6: a takto.
5: A to pro tebe byla lekce?
6: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
5: To je pravda. To
6: když
5: je
6: není jenom nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
5: Ano.
6: Ano. Takže to bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně let, to bylo v 45. roce.
5: Co byla druhá premiéra, naše mise?
6: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
5: Tři mušketýři, ano, ty jsi byl D'Artagnan.
6: Ano, jsem
5: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
6: Ty jsi hrál kardinál
5: Richelieu.
6: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
5: Jej, jako dnes to vidím.
6: Jo, ano. Já to budu líčit tady, dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale
5: neslyším nic.
6: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám? No tak ty
5: no,
6: jsi byl kluk.
5: Skočme to.
6: Skočme v pubertě, ale já už jsem byl
5: puntičkář.
6: No. Dobře. Jo? Rok sem, rok tam. Nebudem to počítat.
5: Nebo epochu.
6: Epochu, ano, tak nebo epochu.
5: Kterou
6: ano.
5: Spolu vytváříme.
6: Tak,
5: bez děk. Aniž bychom chtěli.
6: Samozřejmě. A Byla premiéra Tří mošketýrů, já jsem tedy měl hrát o D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
5: skutečně... Řekl, že přelíčený.
6: Přelíčený, ano, ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
5: A že taky nemám to postavení. To
6: ano.
5: To bych se tak neklepal přece, že?
6: Samozřejmě, že? Ano. A ty se tam třásel přes zrcadlo, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Opakovat
1: ano,
6: roli.
1: Ano,
6: ano. A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem myslel, že se ptáš do tence. A já jsem říkal, no...
1: Kde jsi byl?
6: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, ano.
5: To bylo snad za 7:30. Ano. Já už hodinu předtím, že soustředěno, no? Nedostatek talentu se musí dohájet, píry, svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, elegama, si kráčí to. Nechápal.
6: Ano. Nechápal. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
5: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
6: Ano.
5: Rozumíte?
6: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
5: jo,
6: a...
5: Jo. Lidi chytají tebe.
6: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedený je
5: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju, taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Jo?
6: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraješ výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
5: Nejlepší říct afinitu.
6: Afinita?
5: Afinita. Sklon, sklonost.
6: Děkuji ti, já to je. Dobrý mít pro sebe vzdělance.
5: Promiň, já to vím, já jsem ano, já, ano, až ano, protivný, jak ano. Já jsem. Až protivný, jak já jsem vzdělaný.
6: Ano, tedy mě.
5: Ano.
6: Jinak nejno, tím okouzluješ. Kde koho? Tam je ta dívka září přímo.
5: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
6: To věřím. Korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já jsem v šatně, já na mě únava...
5: Vejde a lidi se probudějí.
6: Ano.
5: Jo? U mě je to naopak.
6: Ano. Přišel jsem a ten Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, říkám, co jsem měl dělat, od 5 začal době. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
5: Nevyčítám.
6: Hlavně když seš v tom filmu ty, tak
5: nevyčítám,
6: já se
5: nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že to omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako od Neštovice, jo?
6: Ano.
5: Kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
6: Aha, je. Ano, to chápu.
5: To je, ano. S promenutím, to je bez humoru.
6: Ne, to je bez humoru, ano, to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
5: No.
6: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý.
5: Ano, no to vidíš dneska.
6: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala nevím kolik, 20-30 korun, za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo. A pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
5: Já taky,
6: já jsem hrál.
5: Greenstein?
6: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce,
5: Ano, od plic, prostě
6: ano, protože...
5: srdečný, bodrý člověk,
6: no.
5: Palivec.
6: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct bez studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce, pak jsem rád, tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
5: A Duba.
6: A Duba, na to poručíte, Duba jsem rád, no. Já jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
5: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
6: Ano,
5: se splnilo.
6: Mě ještě neznáte. No, tak jsem rád toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Čvejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
5: Poplach
6: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
5: to byl, způsobem. No, ano, jestli, no, štěky, to, no. To byl Kožich. Z té inscenace,
6: ano,
5: jak se hrál, jo?
6: Jak hrál jedou, Lohinský toho,
5: no, Putinského,
6: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já v té době žasnu, proč ty hraješ lidi? A hrál psa krásně, jak jsi měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
5: No potom, jo, Cenerentola, kterou
6: jsem... Cenerentola.
5: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to se nespomínáš?
6: To už nevím.
5: To už nevím.
6: To byla ta Sněhurka, nebo to ne Sněhurka, ne Cenerentola.
5: Popelka.
6: Já si tyhle bytosti pletu. Bontempeli,
5: Cenerentola.
6: Bontempeli.
5: Adamová hrála.
6: Cenerentola, no, Popelku.
5: Hrál to Kadeřníka, že?
6: Ano, já jsem hrál Prince.
5: No, ale no, hrál. No. Byl,
6: ano, já jsem, ano.
5: Byl, tam byl Prince.
6: Ano, tam byl Prince, ano, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
5: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
6: A já jsem ti řekl, co máš tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
5: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic.
6: Ano.
5: Mildo, tady jsou kluci z Pelařimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechového.
6: Ano.
5: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
6: Ano, ano, to je
5: v pleci,
6: rozhovory, ano. Improvizovan.
5: Ano,
6: Mirek Lipský. Mirek Lipský, no, vynikající, ano. Výborný představení.
5: No a my jsme se toho zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
6: Brodský, ty, Zázvorková,
5: ano,
6: já.
5: Ano,
6: 4 jsme tam přešli.
5: Spáčil.
6: Taky Spáčil. Ten později.
5: Hlinomaz byl, počkej. Jak to bylo s Hlinomazem?
6: Ocho, ten taky od někud přišel. Skladna. Ve Vík byl skladní.
5: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
6: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
5: A to se tajilo, doufám.
6: Jo, ještě dneska se to tají.
5: Aby si nepřítel netrouf.
6: Ano, ano. Naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
5: Žeho, čert ví, co se s tebou
6: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
5: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
6: s tebou,
5: se s tebou
6: dělo. No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do Studia Národního divadla. A, tenkrát,
5: ano, pěšky dokonce.
6: Pěšky?
5: Jo. No to bylo za rohem.
6: To bylo přes rok. No.
5: Já bydlel v Jámě.
6: No, tak to si byl blízko. No.
5: Ve Studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takové, opravdu zajímavé.
6: No, tam si hrál tehdy krásný role, já jsem
5: krásný
6: tam
5: parka.
6: No. To bylo v Mozarteu, my jsme začínali s nějakou...
5: Ano, ano. Větrný. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
6: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo.
5: Ano,
6: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A Tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
5: Elite, takovou, jak si elitu, elitu souboru.
6: Ano, ne? Elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
5: Někdo proletí.
6: Někdo proletí, že jak šlajsnou. A něco mává tam režisér. Co?
5: Asi, že je to příliš dobrý.
6: Ubrat. No, my budeme pokračovat. V Národním jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
5: Ne.
6: Že daleko, ne?
5: No, ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
6: No.
5: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
6: A kdo jo?
5: Jednak.
6: Řekni mi, kdo jo?
5: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
6: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
5: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satyry.
6: Ano, Vodičkova ulice.
5: Dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
6: Tam by se byla lepší, ano.
5: A za několik korun na bedničkách, prostě se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Meruňkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
6: No to tam přišel Verich potom.
5: Pak přišel Verich. No. Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak snadné, jak si. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
6: Lidi vykecají kde co.
5: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Very slyšel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
6: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví onemocno a tak dále. A ty ostatní role tak trošku vodbě, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohl říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
5: Ano.
6: Skutečně se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
5: Takže je hezky.
6: Ano.
5: Hezky, to přesně.
6: Ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem taky ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zahraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Já si to pamatuju.
5: A to je škoda, já to rád slyším.
6: No, já ti to budu.
5: Já tak potřebuju masírovat sebevědomí.
6: Dobře.
5: Přijď někdy. No a Verich co?
6: No a Verich se přišel na to představení podívat, jo. Ale tady to bylo, tady jsem hrál já milovníka a sedl si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Verich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tehdy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Vericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černý nespí, no. Čerta, taky jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
5: Vzpomínáš si, jak to bylo?
6: No.
5: Jak jsme seděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano? Přišli jsme na nápad Milence z kiosku. Verich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
6: Ano, máš pravdu.
5: Já jsem někdy mu Trnkovi do bytu.
6: Aby dělal se.
5: Aby dělal se, no. A říkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
6: No,
5: jo? Ano. No, to vidíme. No.
6: Takže Trnka dělal scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea Disi.
5: Ano. A ten to režíroval.
6: Tam, a to režíroval.
5: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
6: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takový jako intrikána, že to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
5: S odporem, ale?
6: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
5: A prodejela.
6: Původně. Jo, prodejela, pardon.
5: Jo, ano, Rudolfa Dejla.
6: Jo, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dale. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to podělal já.
5: On byl nemocný.
6: Ano, nějak tak důvod. Nějak, prosím, ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dej dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále, a Černý kdy nespí.
5: To jsme dělali,
6: to režíroval. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dejlem v šatně, to byly tak fantastické legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dejl s Voskou, to tež, pokračovat Václavem
5: Voskou. A už se drhlo asi.
6: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dejla. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
5: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
6: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
5: Oni to z díky odmítli.
6: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda, národní umělec, nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
5: nervózní,
6: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. A tak jsme potom na tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říká, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
5: Jo?
6: Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ano. Ale nepatrná část skutečně. A
5: bylo intelektuálové.
6: No, ano. Tam byly takové scény, kdy jsme hráli dva takový účetní, kteří v noci vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
5: Že na tom někdy něco je, že je lhostejné.
6: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně parodováno a že tedy má své opodstatnění jevištní. Takže tvrďák, to bylo takové krásné divadelní dobrodružství. pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
5: No to bylo velice.
6: To bylo fantastické. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jakože byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou, že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
5: Spontánněji.
6: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
5: Ano.
6: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal s dobře utajenýma houslema. To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a protože on to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
5: To je takzvaný černý humor. To mám strašně rád. Jo? To mám hrozně rád dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
6: Berme to jako takové.
5: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
6: Dobře.
5: Já, víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
6: Fajn,
5: jo?
6: To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, hocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, hocho? No tak...
5: Já ti řeknu k Tvrďáku.
6: No.
5: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
6: No já taky.
5: Já přijedu někam. Kromě toho, že si mě spletl, říkají, že ten horníčku.
6: To mě taky. Já jsem to za tebe platil. V
5: Tak kromě toho, že to přehlédnu velkolice, tak je fakt, že říká, je tenkrát, a vy jste si se vydali legraci, a to byla legrata, to bylo fakt.
6: No, ale taž se dál, hochu.
5: Co bylo pak?
6: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
5: Dívej se, kdo to narežíle?
6: Stal si dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spolu setkali.
5: Byly dvě myšlenky a jedna.
6: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
5: Já jenom jednu. Já jenom jednu.
6: Jenom jednu, právě. Na tu druhou se nezmůžeš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle. Kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak si přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát, kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský, nadšený, byl okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. On říkal, ne, ty přijde doktora, dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod tím si někdo taky vomdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci zále.
5: Víra tvá tě uzdraví.
6: Ano, samozřejmě.
5: Obavy tvé tě posílil.
6: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kata blázen, tak tam byly taky krásný legrace různý.
5: Tam byly veliký legrace.
6: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
5: ne, vznikl, to
6: byl jednou dva. Promiň,
5: byl
6: jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
5: Poslední naše předscéna, tu jsem vždycky strašně měl, jak se potkáme v tom.
6: Jo, jo, ano.
5: Ahoj, ahoj, ahoj. Ano, ano, ano.
6: Tak to bylo takový naše, bych řekl, společný, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
5: cestou,
6: je...
5: Cestou, necestou?
6: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takový ten herecký, pravě slova smyslu,
5: ano, ano.
6: No. A já jsem spíš to, tak, to cestou takový jako to autorskýho herectví, nebo
5: ano, ano, psání. Ano, ano, ano, neodporovat, prosím.
6: Ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že jo? Kde vytváří postavy.
5: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
6: Ano, postavy.
5: Seč jsem.
6: No.
5: To někdy není moc.
6: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se tak jako ty cesty se rozešli, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
5: Ano, ano. Lehce si kynout se.
6: To, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohle to a to.
5: Co peníze, nebo ženská.
6: To ženská, ano.
1: Oj.
6: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, já, tudy zase se mi ptají novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
1: Ano.
6: Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
5: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
6: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama, on furt nad těma, nad známkama.

0: Dobrý poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přijal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct si, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici Semtex. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si radí ukázku.
1: Teď už teď rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebrzte, na pohádky už jste velký. Houby se malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Ojej, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezelux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste záky včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Vy ty bolševiky taháte i do partaje, jo.
2: Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spíš je vidět, že v naší straně je svoboda.
2: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano. Všech bolševíků velitel, to je teda fakt nářiz.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
2: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
2: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safašnosti protahla do časných ranných hodin.
2: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprodáme my, prodáje někdo jiný. Ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
2: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
3: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnou profisí a nám nedat nic.
2: Pane Klauzi, proč furt kopety pana Želince pod stolem?
3: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
2: No tak to prr teda, prr.
3: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
2: Ano, tak z toho chápu prr d na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
3: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
2: Aha, takže i pivo?
3: Ano, i pivo.
2: A víno?
3: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
2: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
3: No taky.
2: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
3: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
2: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
3: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandalinky s nápisem Mandalinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
3: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapošti s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
3: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
3: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: Ona zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
3: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych blil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pálovi, díky, příští týden naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama.
1: Tu motyl, motyl, motyl, za 73 jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily. Chlapci, nemám ani jeden volný ús. Snad, co máme dělat?
2: Hele, koukej.
1: Oříšková deli a je po prdě.
3: Ty, já se na to opravdu...
0: Eurotel vás najde všude.

0: dělal do k vám kůžátka.
1: 0609 36 36 00.
0: Strejda, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

0: V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda.
1: Mm-hmm.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým. Vážené poslankyně,
1: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináře ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či vdím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
1: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste vy, prosím, račte, dáte si něco na mě?
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
1: A jaké to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, dvojku bílého rumu.
3: Pardon, já si dám, prosím vás, Red Bull. Rumu Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutelaxem.
1: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnici, tak, a hrnaně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pane, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
1: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného přetrázelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
1: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
1: No tak já radši půjdu vodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nígry.
3: Odčenášenci na nebesíhu.
1: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruse.
3: Hele, neprovokujte, Fomo.
1: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste panite Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml.

0: Wagner! A je to tam, ano, rozhodnu to. Stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýnu. Spláchnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeman.
1: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

0: Provázku. Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech, byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat, ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky, Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž vydělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to, no, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za náma a říkal, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá se nic dělat, no, jsou to svině, no. Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti, a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kudel. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? No říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celý den. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo, já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moment, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu. Jo? Ještě chvilku se vozívalo. Oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postiženej a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal, dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínku, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblákl verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok. Jo? Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobilo. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo. Jako, jo? On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. On říkal, že mě děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkal, co to je tohle? To, co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, fuděl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop.
1: 24. takt Benjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmáte.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, tam základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, ty začali zpívat ty zbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Wester, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní zbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomír, a podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý odnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western, nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj!
0: Jodlej,
2: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště. No.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde a teď asi jaký kluci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš a teď on jako tohle teď přiběhnou ty zbojnici, udělají ta, on lehne mrtvé, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak jsme pak řekli, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, který jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byli tisíc, to byly deset tisíc, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali. A Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá. To... Ne, tam byli výhradně špač. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázně. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. On přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli, zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říká, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler. Jo? A teď tam nastoupil a řekl, was macht der Spindel, kommst mit mir, sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli, heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, sík, hajl, jo. No to bylo neskutečný vlastně. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, pak do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak leda jaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej, toto chytne jednou, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenál Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 000, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 000 a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on, čo voli, vyzduti ty voli lovi, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. 1, 2, teď bouchli dveře, on, bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. 1, 2, 3, bum, bacha, zase někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 000, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a to takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říkal, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Když jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, když jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No, jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač ho řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet. Je? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přeme dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kryková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte: ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?

Jožko Cíler s námi robil veľmi často, slovenský architekt. Keď vyhral kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnosť vystavovať v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil sa, týden nemluvil. My sme furt, Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z neho vyšlo první slovo. Říká, rozumieš, keď ideš po tej Copacabane a najednou proti tebe ide blondínka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondínka, mulatka, ešte krajšia čierna, zasa blondínka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svoj krátký život nemôžeš mať ani len 1% z týchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? Říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

0: tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj.
1: Ale Tuček taky veze šicí stroj.
0: A kdo je to Tuček?
1: To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj.
0: No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, člověče?
1: Já jsem šetřil z diet.
0: Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vést sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte.
1: 1000 korun?
0: No a kolik jste si představoval?
1: Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil.
0: Dejte mi 500 a táhněte k čertu.
1: Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co?
0: Neuvěřitelný to. Na Elsinor taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já nejdu. A už byl hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo.
1: Co je?
0: On si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že jo, protože tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí. No tak to ještě, jo. Pak jsme jeli čtvrtou. Teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo. Jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový, nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a... A už rejpal, jo? Už jel. A teď ten furt jel. Ty tam všichni se otočili tím směrem, jako. A tam stál ten náš náměstek a dělal. Do toho ticha, jo? Teď to pohledal, udělal.

0: No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, jo, 2, 3, 4, 5, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, ale dejte mě, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona to 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.
1: Tak je hodně dětků, co se fintěj. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. Je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, to se na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá. To mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakli třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď před ním blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapík hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, to říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká, až jdou holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75 vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lepka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani to nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje a to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli na půl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej.
2: Že proč se mu špatně dýchá.
1: A ten Láďa je takovej cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát.
2: Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě.
1: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu?
2: Má husu.
1: Ono, počkejte, husu, stehno nebo prsa?
2: Ale celou.
1: Povídá, no jo, vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
2: Ale doktore, teď je to dutý.
3: Než přijdou, se to jmenuje, a teď to musím říct znova, než přijdou, zmocní se mé ženy náhle nepopsatelný neklid a ona se bez bližšího varování pustí do úklidu. Připraví si přístroje, nářadí, nejrůznější chemické přípravky a dá se do práce. Běhá s velice silným vysavačem po bytě a vysává vše, co se jí nezdá. Pak naleští linoleum a pustí se do čištění koberců. K tomu účelu má jiný přístroj, který po sobě zanechává jakousi vlhkou stopu. Po této stopě se pak žena vydá, aby ji přečistila jakousi pěnou, která je k tomuto účelu určena. Nějaký čas se po stopě vydával i pes, ale brzy zjistil, že jde o stopu zcela bezvýznamnou a ztratil o ní zájem. Po kobercích se žena pustí do čištění oken, která otevře do kořán, bez ohledu na to, jaké je venku počasí a zda je zima či jaro. Cídí okna a zpívá si jakousi zvláštní píseň beze slov. Myslel jsem si, že je to jakési zaklínadlo čističů oken nebo nějaká hymna a pozoroval jsem proto muže, kteří tuto činnost provozují, ale žádný z nich si nespíval. Když vyčistí okna, pustí se do klik a všeho kovového. Jednou se dokonce zmocnila mých klíčů od bytu a začala je leštit. Když jsem jí je pod záminkou, že musím jít pryč, vzal, pustila se do čištění nůžek a kladívka. Při čištění kovových věcí si žena nespívá. Viděl jsem ji, když polévala jakousi tekutinou plechový budík, neboť na něm nalezla otisky prstů. A sledoval jsem ji, když kartáčovala ledničku, ale pokaždé tak činila i soud spotichu. Dříve než přijdou, pustí se má žena také do dveří, stolů, knihovny a židlí. Po nich přijdou na řadu lampy, lustry, ale také gauče, postele a všechny záclony, včetně přikrývek a ubrusů. Když je hotová, přikáže nám, abychom ji s dcerou ukázali své kapesníky. Pak se dá do obrazu, botírá prach na květinách i kaktusech, profukuje telefonní sluchátko, protřepává bržované knihy. Někdy se nám podaří utéci ven, ale stává se také, pává bržované knihy. Někdy se nám podaří utéci ven, ale stává se...

0: Nechoďte do ledničky, řekne. Pak nám zakáže vstoupit do kuchyně, do druhého pokoje a nakonec i do koupelny. Nadělali byste mi tam, řekne na vysvětlenou. Jindy nebereme telefon, protože bychom ho ohmatali. Když jsme ještě kladli odpor a hájili jsme se, ale dnes už nemáme ani odvahu vzít si hrníček a udělat si kávu.
1: Promiň, a ty to nečteš po každý jinak teda.
0: No, protože se mi to...
2: Ještě jednu verzi.
0: Mně se to zalíbilo. Když můžou šmykat, tak a něco dělat.
1: Mně se to líbilo, ta druhá byla ještě lepší než ta první, no.
0: Ale já už bych to radši nechal, jinak tady budem dlouho. No, to jsou ovšem jen maličkosti. Vezmeme-li v úvahu, že bychom kvůli tomu všemu šlapali po čerstvě vyčištěném koberci a brali za kliku, nebo že bychom si dokonce pak sedli na židli a dotkli se u brusu. Víme dobře, jak je v těchto chvílích citlivá. A dáváme si pozor. Dnes už nás ani nenapadne něco jíst, protože víme, co by s ženou udělal pohled na několik drobečků. Nepijeme, máme-li žízeň, protože víme, že skleničky, ba i psí miska, že to vše je naleštěno, vycíděno a dosucha otřeno. Pokud je o psí misku, činí tak žena proto, že by mohla přijít návštěva se psem a cizí pes by se prostě misky našeho psa nedotkl. Nečteme noviny, ani knihy, protože to všechno vyžaduje pohyb a přemítané listy víří neviditelný prach v bytě. Nepouštíme ani rádio, protože knoflíčky jsou naleštěny a předem připraveny tak, jak je to dle ženy vhodné. A samozřejmě nekouřím, protože bych znečistil jeden ze zcela nablýskaných popelníků, které jsou připraveny pro ty, co přijdou. Potom konečně přijdou. A my všichni utíkáme honem na záchod a do pokoju a scháníme cigarety a běžíme se konečně napít nebo telefonovat. A když se na zemi objeví první kousek dortu a host ho rozšlápne a přenese na podrážce do chodby a na terasu, září žena štěstím, usmívá se a říká, že to vůbec nevadí, protože není problém to zase uklidit. Malé děti smějí sahat ručičkami od šlehačky po ledničce a rozlévat Coca-Colu. Tatínek je uklidněn, když se dozví, že popel na koberci nikomu nevadí. A mamince se dostane ujištění, že trocha rozlitého vína u brusu neuškodí. Máme ještě jiný. A v tu chvíli se všichni uklidníme a chováme se zcela svobodně, neboť víme, že toho musíme využít. Alespoň do té doby, než odejdou.
1: Tuhle povídku přečtu s určitou láskou, protože souvisí s kouřením, jak už jsem předeslal.
0: No to jsem myslel, když jsem to vybíral.
1: O kterým se dneska vždycky mluví jako o něčem, co v podstatě je spojený jenom se smrtí. A mě na tom popuzuje celý leta. Jedna věc, já neříkám, že cigarety jsou zdraví, chraň pánbu, ale pokud budu na drogách, čím těžších drogách budu, tím větší péči od státu dostanu. A dokonce všichni víte, že je taková ta pohotovostní služba drop-in, když vám dojdou drogy, tak oni vám dají malou dávku, abyste se nesvíjeli na národní třídě třeba. Zatímco, když vám dojdou cigarety, není kam jí.
0: Nic.
1: A je to taková klasická droga nás, bývalých mužů, jak říkám, ne těch komunikativních metrosexuálů, protože jim je odporný dým i pach.
0: Same sex dancers.
1: Ano.
0: Jsem se dočet. Dva muži spolu tančí.
1: No.
0: Jsou v tom soutěži.
1: Zatímco my jsme ještě garnitura starších kovbojů, co trochu kouří a trochu jezdila na dobytku. Takže... Ale... To, co budu číst, jako kdyby mi z duše a

0: srdce a mysli mluvilo.
1: Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě. Jo, začnu přirozeně narozením. Musím vám říct, že koluje řada pověstí o mém přirození. O mém, Ježišmarja, o mém narození. Ale představte si, že jsem se nedávno seznámil ve vinárně s jedním jasnovidcem, který geniální jasnovidec. Představte si takovej, že on dokáže předpovídat nejenom budoucnost, jo, ale dokonce i minulost. Představte si, jak jsem s ním mluvil, že on, tenhle ten jasnovidec, on hádal mě, jako moji minulost, z mýho kafe, jo. Nejdřív z mýho kafe, pak z mýho vína, teda, a pak z mýho koňaku ještě. Když to všecko dopil, tak představte si, na co on přišel, že já jsem se vůbec původně neměl narodit jako chlapec na Žižkově, že jsem se, představte si, měl narodit původně v Thajsku, tehdejším teda Siamu, jako děvečka, teda jako děvče, teda dívka. A rodiče moji thajští se těšili, že ze mě bude děvka a že je budu živit. Já jsem se nakonec taky těšil, jo? Ale nějak se to zvrtlo všecko a představte si, že nějak při té roznášce těch dětí do domu, jo, nějak asi, já nevím, jak se to mohlo stát, jestli vrána s tím čápem se minula nebo co a ten čáp tý vráně mě vyšťoural ze zobáku. Nebo co, prostě jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužského pohlaví a ještě k tomu u nás, jo. Jo, a já, oni mě uklidňovali, prej, to říkal ten jasnovidec, oni mě uklidňovali, že prej se narodím do národa, který toho do skvělého národa, národa, který toho prožil strašně moc. Představte si to, přátelé, 300 let úplné pohody. Jo. To kecám. Úplné poroby. 300 let úplné poroby. A že už mě prej čeká jenom zbytek Hitlera, celý bolševik a Havel s Dášou. Já se říkám, prosím vás, a dočkám se aspoň té bavlně, té sametové revoluce. A oni nejen to, ale i prej i té velké televizní. Prej. No. A měl pravdu ten jasnovidec. Představte si, určitě na tom něco bylo, protože třeba jak jsem měl být ta siamská kočička, jo? Teda ta holčička, tak jsem měl mít šikmý oči a skutečně, když mám mít narozeniny, jo, tak ty oči mě svěděj, natejkaj a pod očima se mi dělají pytlíky. No a taky, jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, tak to vlastně taky se tak trochu naplnilo, jsem si uvědomil, že já vlastně miluju všechny lidi a za peníze jim poskytuju rozkoš tím, že jim připravuju veselé chvíle. No, mám pasáka, tak. To je Ivan Mládek. Někdy mě pase on, někdy se pasu sám teda, jo. Moje manželka ta říká, že si asi brzy budeme pás všichni teda. Ale musím vám říct takovou jednu důležitou věc, takový poznání, že tím, to jsem si ověřil v posledních letech, co tady v tom státě žiju, že vlastně se ten plán toho osudu mýho.
0: Abych se stal tou prostitutkou.
1: Se vlastně naplnil beze zbytku. Až jsem si uvědomil, vážení přátelé, že žiju v jednom velkým bordelu.
2: Dobrý den. Co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
3: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
2: No,
3: ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
2: Aha, tak dobrý.
3: Hledejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
2: Vy mě přímo děsíte.
3: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hledejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
2: Ano.
3: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
2: A já?
3: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
2: Jenom duši.
3: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte? No,
2: tak se posejte.
3: Děkuju, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
2: No, tak pojďte.
3: Tak hledejte, mám tady pár takových otázek,
2: ukažte.
3: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
2: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct. No, tak bych si to mohl aspoň promyslet,
3: to,
2: ne?
3: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, abyste odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
2: Znám.
3: Jo.
2: Já byl svého času podezřelý z velezrady.
3: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
2: No prosím.
3: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
2: No prosím, prosím.
3: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
2: No.
3: Co říkáte politický situaci?
2: No, podívejte se,
3: no,
2: to je...
3: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
2: No počkejte, ne. Se vším ne?
3: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
2: no,
3: ano?
2: No.
3: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistika, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
2: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
3: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
2: jo.
3: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
2: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
3: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
2: No. Víte, ještě k tomu ty srážky.
3: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
2: Jo?
3: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
2: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
3: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
2: A. Tak dál.
3: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
2: No.
3: To je idiot, co?
2: No, vy ho znáte.
3: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije, pije?
2: To nevím, já ho nikdy neviděl.
3: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři. Do Bulharska,
2: ale ne. K moři.
3: Do Jugoslávie.
2: Ale ne, k moři piva někam.
3: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
2: Jo, ale to tam nepište.
3: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
2: Já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
3: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
2: Ale ne, doma máje.
3: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
2: No.
3: Otázka 7. Jak máte velký byt?
2: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
3: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
3: No jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano? Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano? Tak dál.
2: Vy byste měl být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
3: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
2: Darmo mluvit.
3: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
2: Já děti nemám.
3: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
2: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
3: Dobrý.
2: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
3: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
2: Ale to je nesmysl.
3: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
2: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
3: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale můj starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
2: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojen nejsem.
3: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
2: Prosím vás, co je komu do toho?
3: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
2: No, jak dej, no, ty to znáte.
3: No, jak pak bych to neznal. Tak hled, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
3: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
2: Jste opravdu fikanej.
3: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
2: No tak.
4: Kolegyně, vy tomu nebudete věřit, ale já jsem se chtěl s váma poradit.
5: No.
4: Já mám v poslední době hrozný problémy s usínáním.
5: Copak? Porouchaný televizor?
4: Ne, já nemůžu usnout v posteli.
5: Ne.
4: Já i zhasnu a všecko.
5: Já.
4: A ne padnout do náruče Morfeovi.
5: No tak zkus ty spát sám.
4: Já spím sám.
5: Ale no, teď jste přece říkal něco o náruči.
4: Co? No dovolte, prosím vás. Do náruče Morfeovi, to je řecká mytologie, přece to musíte vědět, ne? Morfeus,
5: no,
4: bůh snů, Morfeus.
5: Ale to já vím, ty taky Morfeus podsvětí, že? Ale
4: já vám
5: poradím, helejte, zkuste počítat. Mně to teda pomáhá. Já řeknu 1, 2, 3 a jsem v limbu.
4: Jo. Fakticky to takhle rychle funguje?
5: Ale tak někdy tam nepřeháněla, někdy musím říct i 4, že jo? Ale jsem blindy.
4: No jo, víte, já se v té posteli nenudím, to ne, to si nestěžuju.
5: No já taky. To já taky.
4: No tak o vás teď nejde, teď si stěžuju já, že jo. Já se převalím na tu stranu, já na tu druhou stranu, já si lehnu na záda.
5: Na bříško už by to nešlo, to byste se zase...
4: No. Já jenom, víte, mám obavy, jestli to není příznak nějaký skrytý choroby.
5: Ale tak to já vám poradím. Hlejte, no. Zajeďte si do Hacmanic za Lukáškem.
4: Kdo to je?
5: Je to možný. Vy neznáte Lukáška, to je přece zázračný doktor. Tomu přinesete lahvinku.
4: A co pije?
5: Ale ne, to lahvinku s tím.
4: No s čím se ptám právě?
5: No, s tou, no.
4: Kterou?
5: Nejlíp raní, no.
4: No tak.
5: No, hlejte.
4: Rozumím. Ještě lahvinku.
5: Lahvinku, lahvinku. No. A oni takhle veme tu lahvinku.
4: Vlastních zdrojů teda, no.
5: Oni takhle veme, zatřepe s ní, podívá se a řekne vám rovnou.
4: To je raní.
5: To jsou špatný ledviny, čep na mandlích a voda v koleně.
4: No tak to nevím, proč bych tam jezdil pro takhle blbý zprávy teda.
5: Ale ne, tak to byl jenom příklad, pochopitelně. On vám třeba řekne, že jste zdravý jako řípáš na tu cukrovku.
4: Taky není dobrý příklad tohle, ale... Víte, já těm šarlatánům ze zásady nevěřím.
5: Ale Lukášek není šarlatán, to je přírodní lékař. On taky všechno léčí bylinkama, ale prosím, mě je to jedno. Klidně si zajděte na středisko, tam vám udělají rentgeny, což je strašně nezdravý. Strávíte tam 3,5 dny, dostanete recept a v lékárně vám řeknou, zeptejte se příští týden. Klidně si jděte.
4: Ale... To on ten, jak se jmenuje?
5: Lukášek.
4: On ten Lukášek pozná každý neduch, každou chorobu?
5: No jestli. Já tam byla například s hlasivkama. Já jsem takhle mluvila.
4: Prosím.
5: No, a Lukášek povídá, už jste to někdy měla?
4: Jo.
5: Já tam už 3x.
4: To je roztomilý, ale...
5: Ale nepříjemný.
4: Jo, to věřím, no.
5: A Lukášek povídá, jo tak 3x. Tak to už vím, co to bude. To bude recidiva.
4: No tak to, když on pozná, poslyšte, i tu recidivu,
5: no.
4: Tak to já si tam za ním zajedu.
5: To je moudrá řeč, to je moudrá řeč.
4: Tak já jdu, já půjdu balit.
5: Ne, moment, musíte nějaký časek počkat. On, Lukášek má teď něco se žlučníkem, nebo co, on sám ani neví, ale je fakt, že teď leží v plzeňský nemocnici.

0: Dobrý večer. Vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte. Ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne, dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude stíhán, protože žetonu máme na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu bývojí Slavíčíček.
1: Nazdar, kucí, nazdar.
0: Nazdar. Ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
2: Dobrý večer, děkuji.
0: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
3: To jsem já. Ne?
0: To jsem já. Promiňte, já to nedopověděl, kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
4: Kdo jste a jak se jmenujete?
5: Jmenuji se Josefa Krčná.
6: Jmenuju se Josefa Krčná.
5: Jmenuju se Josef!
0: No snad Josefa, ne?
5: Ne, totiž ano, ano, Josef.
0: Viděli jste, co dělá tréma. Josefy se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte, ano, poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh. Josef je krčné číslo 1. Či Josef je krčné číslo 2? Mohl se ale také stát. Josef je krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš, půjdu, prosím.
7: Co? Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
5: Ano.
6: Ano.
5: Ano.
7: Tak to vystačí.
0: Bivoj! Bivoj Slavíčíček.
3: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
0: No počkejte, koho se ptáte?
8: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
5: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já, když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
8: Dvojko, vy jste taky propadala?
6: Taky, v obecný.
8: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
5: Josefa Krčná a propadala jsem špridlema u postýlky.
8: Aha, vy nejste vdaná?
5: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
8: Jo, a jak se jmenoval?
5: Josef Lalo.
0: Prosím, prosím, ještě otázku?
8: Ne, už jsem se vyčerpal.
0: Tak, doktor Mňouk, prosím.
2: My tedy, prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží s tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel, profesor Bernard.
0: Je to jistě velice zajímavé, ale ano. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
2: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já.
0: No, kdybyste se mohl zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím?
2: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
5: Já.
2: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize Se ženou se nežeň. Je dosud dostání.
0: Hlásí se náš důchodce, prosím.
9: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
10: Já jsem v podnájmu.
9: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě líto.
0: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
9: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych se rád zeptal, Jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva, že jo?
6: Ani byt, ani chajdu, vůbec ne. Nic.
9: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
0: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
9: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
5: Ale, já mám, že byste mi nehádal 39.
9: A sakra, tak to by mohla být ta pravá malininka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
0: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl. Snad má ještě někdo dotaz, prosím.
7: Co myslíte? Vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
5: Ne.
6: Vůbec ne. Zvlášť u vás.
5: Je to rostomilé, pane Špunt.
7: Děkuji.
0: Tak prosím, ano. Čas uplyne a šuplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda. Všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota. Co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
7: Jsem povahy veselé. Ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak by se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj tip jednička.
0: No a šampion by Vojislavičíček.
1: Dvojka, kluci, dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povyrůst, aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
0: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
2: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že? Tedy chybí mi, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
0: Ano. No a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardín z Prahy, co soudíte vy?
9: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, gospodě, až tohle skončí? Že bychom těch pár pětek, co nám za to dají, někdo spolu promenčili?
0: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
7: No prosím.
0: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk, gratulujeme, pane Slavičíče, no, gratulujeme, pane Bernardi. Ne, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné, vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet dřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni, kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po dalším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši Oryty uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání je dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo,
1: Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní bouře, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře v okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili. Tam se smluví všecko možné o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický. Ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, lomcovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec
jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všecky byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesembák? Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Theodora Schütze, a sice v Gounodově Faustu. Proč Theodor Schütz? Theodor Schütz to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primár nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Schütz dělal neobyčejný. Schütz

0: tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šit začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji. Pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát. Pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podíval a povídá, polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi. Koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal, poslyšte mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka vlasti paní Horvátová rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá, mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště. Vyser se na ní, jsi kníže.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo? A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesej, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
2: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorává, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková, hlava jí

0: končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polivku, já než vás vždycky obsloužím a stejně čeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polivku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pamažu na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no, pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
1: Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohleto, to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal... Vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mému kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, žvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhý době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část stupně do zipu a tudíž jí bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mně teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já? A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajtský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká: potřeba, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizujou hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, anebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna, ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou, dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, tak říká, proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centr města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralej ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontinku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tady je ty ono, no jiní, no, no, daj si si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam mají oni kama, a tady byl mou oni, mení a sa jí ti ti kone, jo, no, lebe tako to, jo, ty kama, no, jí ti si, jo, oj, ma no, jo. A pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, ani. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, ukazujte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta, a ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu, a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumí, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. A Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns, a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálie, není opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Pojď, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podkleskne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no ne, no jestli tam nejsou žraloci. Prostě něco by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože oni ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad nám, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatej. Nebo jsme jeli potom, v jeepu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták. A pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče. Už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, 5násobně rozvsteklenej krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Tím zobarem říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve 2. poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky. šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Naše divadlo je na Václavském náměstí, to víme my a vy také samozřejmě. Často tedy máme možnost pozorovat život na tomto náměstí a proto to říkám, je co pozorovat. Vytěžili jsme z toho několik situací, jednu si dovolíme připomenout. Pošlete sem zadrženou, pojďte paní. Pojďte rychleji. Klid, paní, nekřičte. Dneska se budu vyptávat já. Vy jste tady v krátký době u nás po čtvrtý, že jo?
1: Ano, jsi po čtvrté, bratko můj lůbezdý.
0: Nechte si tituly.
1: Pako velko boždý, již po čtvrté, vy jste ještě dík, když se vám nehádala z ruky.
0: To je taky zbytečný, víte.
1: Ale ukažte mi tu ručku malučku.
0: No tak prosím.
1: Půjte, tlapa. Tato čára se mi velmi nelíbě krátka.
0: No snad neumřu.
1: To ne, ale šary vary, co to vidím, asi vám někdo ukradne pedle.
0: Hejte, nechte si to. Nechte si vaše nesmysly, Novákova. Jmenujete se Novákova?
1: Novákova, tento týden Novákova.
0: No. Tak Novákova, chlapci s oddělení si s vámi nevědí rady, tak dneska bychom to probrali tak nějak spolu komplexně, ano.
1: Komplexně tedy, ne?
0: Ale než se podíváme do protokolu, který jste nám minule v roztržitosti skoro podepsala, tak bych si potřeboval ověřit nějaký novinky o vaší rodině. Kolik máte dětí?
1: Oj, to...
0: Já vám pomůžu, hodně, že jo?
1: Hodně, no.
0: Těžko bychom to asi přesně spočítali. Těžko. Nezahálela jste v mládí ve vašem pojízdném rodinném domku?
1: Touha přišla.
0: Touha přišla, jo. Někdy dvakrát denně, co?
1: I osmkrát.
0: Jo. A cože tolikrát?
1: Nebylo co dělat, ještě nevysílala televizní stanice Nova.
0: Aha. Takže jste si dělali bingo sami.
1: No.
0: Ale zavřený synek jenom jeden.
1: Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívaj se amnesty.
0: Ano. A to nám právě dělá veliký starosti. Potřebovali bychom je dostat zase tam, kam patří.
1: A za rok nebo za dva začí.
0: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat. Hned. Takže uděláme takovou dohodu, Nováková. Já vám povím něco nového o vašem Ferkovi, který, jak známo, jedinej sedí a vy budete zpívat o těch, který s nám potulují.
1: Zaspíval všecku víkend.
0: Ano, spolehal jsem na vás, ano.
1: Spolu...
0: No jistě, spolupracujeme úspěšně už léta. Krycí jméno?
1: Divá Bára.
0: Tak Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na jeden rok.
1: Ale pašel Ferku.
0: Úžasně si polepšil. Víte, co mu pomohlo? Kamarádil se s Bachařem. Opravdu si rozumějí ve dne, v noci spolu, jak dvě hrdličky, radost pohledě. Pořád se držej za ruce nebo za něco. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatba.
1: Sobáš? Sobáš.
0: No, to vám bude slušet. A voholte se jako dneska, to vám taky sluší. Tak teď vy, Nováková, kde najdeme ty ostatní?
1: Tak jeden je v Žilíně, ostatní jsou na Slovensku.
0: Jo. A co tam dělají?
1: Brousí nožíky, asi se něco chystá.
0: Nechte si to, tam je všechno v klidu. Nebo vás zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Doma nemáte žádného vejlubka?
1: Jenom jedno vejlubko, ale to je analfabet.
0: Jak to analfabet? Je po vás?
1: Ale ne, ale už má 17 roku a ještě není v invalidním duchu. Chodí do práce.
0: Chodí do práce.
1: Fuj, no analfabet, jeho táta, to je to samé.
0: Jak to? Taky chodí do práce?
1: Ale fuj, to ne, to musí uživit rodinu. Ale chodí do ulic, jak vidí, že někde někomu něco přebývá, tak to přijde se domů, že dám to většinou.
0: Aha, takže na vašeho pana manžela bych se vlastně měl taky podívat.
1: A teď vy znáte mého analfabeta z televize.
0: Nespomínám si, teda v televizi jsem viděl v poslední době několik nových analfabetů.
1: Musíte ho znát z televizního pořadu, hledáme nové talenty.
0: Ne, to jsem neviděl.
1: Soutěžili jsme v davovém zpěvu. Erotický písně.
0: Jo, vy taky.
1: Hlavně.
0: Jo, tak to jsem moc šťastný, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
1: Nakonec o ničem, protože komise nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem.
0: Aha, a jaké to bylo slovo?
1: Puj, no to neřeknu, jsem slušná osoba. No pak jsem u soutěže.
0: No to nejste, to ne.
1: Ale že jste to vy, bratko můj lůbezdý, tak vám ho nakreslím.
0: Hejte, Nováku! Nechte si laskavě vaši nástěnou geometrii. Proč vám to slovo vyškrtli?
1: Protože soutěžící tak tajně nazývali přece Filipovi. Říkali ty dost.
0: Tak dost, Nováku, a to stačí. Nedělejte ze mě blbce, když jsem policista, začínám tušit, o jaké slovo asi jde.
1: A, takže to tu vás na oddělení taky máte?
0: To víte, že máme. A bohužel ne jednu. Tak Nováková, k tomu protokolu. Tak vytrváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí pouze na houbách?
1: A nejvíc houby rostou za kodě takovýhle vaškové.
0: Jaký vaškové?
1: Vaškovky takovýhle.
0: Vás neblbněte, Nováková, nebudem se bavit o houbách. V zabaveném košíku jste neměl houby, tam jste ukrýval 38 peněženek.
1: Peněženek, no, protože houby nerostou, jelikož je sucho.
0: To je pravda, je sucho, ano.
1: Sucho jako v roce 47.
0: Možná větší.
1: Řekněte vy mě, bratku, můj lůbeč. Pomůže nám opět sovětský svaz.
0: No tak na to bych nespoléhal. Nováková, sovětský svaz je sám na suchu, víte. Kromě toho se rozpadl.
1: Komplexně
0: se rozpadl.
1: A co tomu říká Vladimír Ilič Lenin?
0: A co by tomu říkal Lenin? Ten spadla z višně, ne? Ten je dávno mrtvej.
1: Ale fuj, že vy nás učili, že jde smrtelný.
0: Vesad, buví, co vás učili, ho si pletete. To vám asi říkali, že jeho dílo je nesmrtelný.
1: Jo, dílo.
0: Dílo, no. Vidím, že jste ho četla. No.
1: Tak vláda už to má za sebou.
0: Cože, co tady pobuřujete? Vláda je stabilní. Vláďa Ilič to má za sebou.
1: Vláďa Ilič to má za sebou, kde taky není nejlíp sovětský zase rozpad. Kde mír zimě bude právo.
0: No jo, nemám strach, vy si něco najdete. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. No. Tak znova Nováková. Vy trváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí na houbách a při té příležitosti, světe div se, jste z ničeho nic našla 38
1: peněženek. 38
0: peněženek
1: jste si, že nám neuspolu.
0: Počkejte, klid, Novák. No tak to přeháníte. Novákova, sklidněte se, podívejte se. Nechte to. Novákova, tady vám upad mikrofon z toho. Novákova, tohle si skovejte na festival etických skupin. Ještě si popovídáme. Kde jste ty peněženky hledala?
1: Na zemi.
0: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
1: Jo, a co jsem asi tak dělala, když na zemi nebyli?
0: Ještě jo, ženská.
1: Řekla jsem si, Mario, co není na zemi, bude ve vzduchu. A co není ve vzduchu, bude hod v kapsách.
0: Jo, a jak tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
1: Neměli se mi ples do cesty, ksindl německý turistický. To oni za Václavem pošlapali pod houby, že houby nerostou. To oni vykoupili všechnu bekerovku, že malí děti teď nemají co
0: knížat. Nestáčejte řeči nám, to je zbytečný. To znamená, že kdybych já šel kolem vás, tak mě taky vyčarujete peněženku?
1: To by nestálo, za to vím, kolik berete měsíčku.
0: Nebuďte drzá, nechte si vaše hodnocení.
1: Chudák malá.
0: Co jste s těmi penězi zamýšlela?
1: Chtěla jsem přispět na nové uniformy, no, aby naši strážci pořádku nebyli SS bubaci. Ale byli fešáci, pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čižmičky, naleštěné jako na Pražském hradě, když vítali páka velkobožného, pana knížete Schwarzenberga, a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
0: Tak a máme ji. Urazila šlechtu. Děkujeme. Ben, babo, budeš si sednout.

0: Prosím?
1: Dejte si pov.
0: Už jsem si ho dal.
1: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
0: Poslouchám vás.
1: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
0: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
1: Babička.
0: Babička? Kulák, bába zase jediná.
1: Moment, buchte, jak to jediná?
0: Jediná bába.
1: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
0: Opravdu? Tady sám víte, pane lejtnant, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
1: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
0: Byste museli mít tinky.
1: Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
0: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane lejtnant, sirote, tři otcové.
1: Poslyšte, buchta. Není vám to nějaký podivný, tři otcové?
0: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka. Tak dítě co dítě.
1: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
0: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane lejtnant.
1: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
0: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
1: Poslyšte, buchta. I to je přece proti přírodě.
0: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
1: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnáře, vy zakuklený anarchisto.
0: Sám jste...
1: Co jste měl z přírodopisu?
0: Co je to? Já z přírodopisu. A, to se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem, propadl, jednou jsem neprošel.
1: Jednou jste co?
0: Neprošel.
1: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
0: Ano.
1: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
0: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
1: Porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
0: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval. Právě protože jsem to uznal, že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já myslím, že taky umřel, pane lejtnant.
1: Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
0: Tak jsem to právě udělal tak,
1: co jste
0: udělal? Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
1: Tak se mě to líbí, buchta.
0: No,
1: tak se mě to líbí.
0: Můžu jít, pane lejtnant?
1: Ne, ne, ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
0: Ještě jednou mám připravený.
1: Cože?
0: Na Vánoce.
1: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
0: Děkuji, pane lejtnant.
1: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
0: Můžu jít, pane lejtnant?
1: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
2: Od pane lejtnant, oni mají paměť. Pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
0: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
1: Jaký nevlastní dědeček?
0: Jak to nevlastní dědeček?
1: Já tomu nerozumím, buchta.
0: No on se nám utopil.
1: Cože?
0: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
1: Poslyšte, buchta.
0: Brybnice.
1: On, že se utopil.
0: Brybnice.
1: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
0: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadl.
1: Jak to je?
0: To stalo v rohu v telegramu.
1: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta?
0: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
1: Tak jdete na mě.
0: Pane lejtnant, já furt, mamínko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník, tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehambějí.
1: Poslyšte, buchta, poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
0: A můžu,
1: já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašťákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
0: Odchod. Mohu opakovat?
1: Opakujte.
0: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak ty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá necháte zavřít se všema fotrama.
1: Řekl jsem podstama.
0: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
1: Po žádným pohřbu, bude to hned.
0: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
1: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho.
0: Co?
1: Tohle.
0: Vnuka.
1: Vnuka, to jsem chtěl říct.
0: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekni zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys byl přišli, pane Hajetná? Pustěj mě, pustěj mě.
3: Buchta. Soustředěj se. Podívej se mě do očí. A poslouchaj. Donive, uši mám.
0: Budu vás poslouchat do ucha.
3: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
0: Buchta. Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec.
3: Buchta.
0: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
3: Kdo vám to posílá?
4: Ty telegramy mě posílá teta.
3: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
4: Já... Teta má příjmení... Ovšem to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale jakkoliv já říkáte, to neposílím už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
3: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
4: No pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávám.
3: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
4: To byla vaše sestřenice.
3: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
4: Vy jste říkal, proč jste pána moje ne?
3: No pochopitelně.
4: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamci, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
3: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
4: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
3: Tak dost povídá,
4: Buchta.
3: Počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
4: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybíjí.
3: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat. Je to tak?
4: Já za ní jezdím, ale co jste to říká?
3: Jezdíte se tam miliskovat.
4: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem zapněné. To je všecko.
3: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
4: S mýma příbuznýma?
3: Pochopitelně.
4: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť teď jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
5: Sobota ze Zdenku. V pátek jsme v robotě oslavili začátek prázdnin, bo Miruna celá nadšená, že se nemusí 2 měsíce trapit s učením, postavila po obědě na stůl flašu. Dom jsem šel přes Masarykač, bo jsem si tam u jedného kamoša vyzvedával DVDčko. Celou cestu jsem toho litoval, bo podle názvu to určitě bude Capina. Bo po čím jiným můžu robit tužit jak po chlapách, no ní? Na Masarykaču to bylo jak v zoo. Samé klece, rachot a milion očumujících lidí. U Radka jsem dal kafe, mrknul do jeho DVD teky, kaj má hlavně díla filmového studia Verbatim. Místo jedného jsem zebral 5 kolec a valil jsem dom. Z neba začalo tež valiť, tuž jsem dom dorazil jak finalista Miss Mokré triko, akurát, že mi nikdo celou cestu netleskal. Doma jsem vrazil film do DVDčka a lapnul na řic s kobzolami v misce. V polovině filma mi volala Zdenka, jestli platí zítra naše rande, že její mama jede s Bobičkem na chatu. Malý synek ve mně zaryčel z česky. Ale do telefona se mi klidně řeknul, že jasné, že platí. Potem, co si ktočila, co jsem moc nevnímal, bo jsem se snažil zdvihnout ovladač nohu ze země z tepicha, až jsem se zarazil, jak pravila, jestli jí pomůžu zítra vybrat plavky, co se chce koupit do Chorvatska. Jasné, že já. To bych mohl robiť denně. Domluvili jsme se, že ju po obědě vyzvednu, mrknem do obchoda a valíme zpátky k ní dom. Jak jsem se zas zadíval na film, zastydli fon. Mama. Kura, ona má bez tak moje DVD napojené přes tydlifon a vždycky, jak se na cosi k fajného čučím, ona to vidí a otravuje. Mama mě zvala v nedělu na oběd, že přijde segra aj z rodinu. No vida, dlouho jsme se neviděli, co? To tak. Cosi jsem zamručil, že mám možná šichtu, abych si nechal čas na rozmyšlenu. Poté mama dodala, že nemám zapomnět zítra posekať travu na zahradě a to mi zatlo, bo jsem na to zapomněl. No zapomněl, já jsem ségru nebral moc vážně, tuž jsem si to ani neukladal do paly. Honem jsem zebral ovladač, už jsem v tým tak dobrý a už chápu, že moji předci byli orangutani a nacvakal jsem stránku 171 na teletextu. Přitým jsem mlel jakési kraviny. Jak jsem zjistil, že zítra má přijít okluzní fronta, už mi nic nebranilo slíbit, že travu posekám. Spokojený sám ze sebou, že jsem to tak fajně zařídil, jsem si šel zrobit večeřu a jak jsem se dodíval na četníka, zecvaklo mi, že jsem se předtím nedodíval na to DVD. Ráno naštěstí lelo jak z konve, přesně podle plánu. Honem jsem mamě zavolal, že holická úprava zahrady se bude muset odložit a že jsem z toho nešťastný, ale na oběd přijdu. Po obědě jsem se doma sprchnul, učesal a navoňal, však víte čemu? Startnul svoju formulu a vyrazil ku Zdence. Cestu se mi cinknul, takže už stala před domkem a mavala na mě jak na taxika. Lapla vedle mě a prý směr Shopping Park. V duchu jsem se zoptal, čemu ní Carrefour, však to je blíž a bebechy tam jsou stejné, no ní. Ale radši jsem nahlas nic nepravil, bo jsem nechtěl zdrbať ten večer. Ani jsem netušil, kolik malých krámků je v tým parku. Včil už to vím. Milion. Zdenka si totiž nekupovala NM plavky, ale aj sluneční brýlky, plážovou tašku, krém na opalování, krém po opalování, šampo na opalování, plno malých pixel s dalšími krémami, hůčku na palu, asi šestero trik, tři tílka, jakési kraťasy, sandále do vody, sandále na procházky, nafukovací balon a liter ferneta. Prolezli jsme komplet všecké kramky, a to ni jenom v tým šokingu, ale aj v Tesku a v Kerfu. Byl jsem z toho tak unavený, že jsem radši držel pisk, jak jsem viděl těch paru špagátů, co si koupila místo plavek. Ale mi bzučela kupa připomínek, že jak jede beze mě, enem s kamošku, že by bylo nejlepší, kdyby se kupala enem v prostěradle. Ale byl jsem utahány, tuž jsem byl ticho. Jak na mě visely tašky, jak baňky na vánočním stromku, narasty dlifon. Zdenka mi musela zašmatrať v kapse. Tuž to by bylo celkem fajné. Akurát, že mi volala mama. Zdenka robila handsfree a já jsem musel na celé kolo poslouchat, že už mě prší a jestli seču trávu. Připadal jsem si jak vesničan na vycházce ve městě, bo se jací si k mladežnici vedle požduchovali a ukazovali si na mě pazuru. Všecko zlé je k čemu si dobré. Naložený jak velblud jsem dotáhnul kupu igelite ku Zdence, zkontroloval byt, jestli se tam kajsík neschovává ta zubatá hryzací bestia, co funguje na vyskaz. Dal jsem si dvojitého turka, bo jsem skoro usínal a chvilku jsme jenom tak plkali. Potem mi šla Zdenka ukázat v ložnici hromadky, které měla přichystané na balení na ten mořský aerobik. No, ale mě spíš zajímaly ty její hromadky, které má tak fajně uskladněné na těle. Dom jsem šel chvíli před půlnocí. Utahaný jak lano od vytahu na bezručů, ale na ksichtě jsem měl permanentní úsměv. Akurát mi včil vrta palu, čemu Zdenka nepotřebuje odvést k autobusu, jak jede ve středu do toho Chorvatska.
6: Před Ostravou

žili nad Ostravou. Pojď, má milá, pojď ke mně v hněza, žili nad Ostravou. Pojď, má milá, pojď ke mně.

0: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan z mužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu.
1: On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, oozing life. Someone speaking round the corner, wow. It is someone. McDonald, I buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, bu

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu, a tedy ne nepodoben šikmé věži v Píze, posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala

0: Ta jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus, zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mně vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděný.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne? Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.

0: Vážení cestující, vítá vás kapitán letounu Airbus A300. Letíme v letové hladině 11 000 metrů nad zemí. Okolní teplota je minus 50 stupňů, teplota v letadle 23 stupňů. Přeji vám příjemný let.
1: Ježíš, co děláme v letadle? A všichni?
2: A když jsi to vymyslel, tak co se divíš?
1: No, tak jsem to vymyslel, tak jo.
2: Je, čeká nás Bush.
1: Jo, my letíme do Bushe, africký.
2: Ne, Bush, George, v USA.
1: Teď já mám letenku jenom do Vršovic.
2: A ve Vršovicích je bouřka, ale nepřijímají. Aspoň si vyzvedneme nový uniformy ve FBI, když ona tolik stojí.
1: No, to je FBI, tyhle. Hele, ale až uvidí Maňase, tak rychle zjistí, že takovou uniformu nemají. Zase mu jí bude šít ten dědek, co dělá plachty na Avie.
3: Ne, já jsem zhubnul.
1: Jo, a kde ty vole, když jsi skrmený jak prase?
2: Tož když mu chutná, ze žrádla je živej, ne?
4: Já využiji té chvilky před přistáním a půjdu prozkoumat odvod exkrementů z letounu. Mohl bych to pak využít třeba na chalupě.
1: Jo, ty máš chalupu 11 000 metrů nad zemí, jo?
4: Ovšem, že ano.
1: Co to mele?
2: Ne, on to stavěl na moři noze kvůli mně. Já mu slíbil, že ho s brachama vyčurujeme tak, že to ještě neviděl.
3: Hele, letušk a veze pití.
1: Říká se letuška.
3: To je pán letušk.
1: No, tak to není letušk, ale steward. Palubní steward.
4: Dáte si whisky?
1: No to si píš, draku.
4: A vy?
2: Tuž. Ale mě se ani neptej, lemplej a nalejvej.
3: Můžu s váma mluvit?
1: No, proč bys nemohl? Mluv.
3: Ale o samotě.
1: Jo, a kde? Na záchodě za prvé je Prouza, který studuje, jak padají kajmani a vidry z letadla. A za druhý, i kdyby tam nebyl, nechci, aby si ze mě až do USA všichni utahovali, že jsem homokláda a že si vodím na hajzlích šamstra a ještě takhle hnusnýho.
3: Tak půjdeme aspoň ke kuchynkám.
1: Ježíš Maria, no tak co je?
3: Já jsem normální.
1: Jo, tak to je bezvadný, viď? No, tak já si jdu sednout zase, nazdar.
3: Ne, já
4: jsem fakt normální, jsem agent protiteroristický brigády. Hrál jsem blbce, abych se dozvěděl víc.
1: Sáňky borový, tě prsk. A o co jde?
4: Ten šejk, co sedí přes uličku, je zbrožek v převleku. Ale nevíme, co přesně chystá.
1: Že on chce zase rozmlátit mekáče.
4: No to asi ne, chystá něco většího.
5: Hledáte něco?
1: Ne, hajzlík je obsazený, tak jsme tady v kuchyňce, protože jsme homoklády. Hledáme něco k pití.
5: Tak si jděte sednout, já vás obsloužím.
1: Dobrý, tak jo, my ho oťukneme, pojď k Sindla. Stuarte, tady je to u suchánku, jo, jako nebo...
5: Ještě si dáte whisky?
1: Jasně. Hele, já to neplatím, páč, je to zadarmo, jo, tak nalej všem i dětem, ať si zvykají.
5: Whisky, pane?
6: Ne, díky, já nechci, já nemohu. Vy budete mít za chvíli hodně starostí a já půjdu asi řídit.
5: A něco k jídlu?
6: Ne, mám něco v kapsách, takže radši jděte dál, voli. Haleluja.
1: Hele, šejk, neznáme se náhodou?
6: No, známe se, voli, a moc dobře.
1: Jo, známe se. A známe se všichni dobře, co jsme tady?
6: No, velmi dobře, voli.
1: Tak teď se soustřed, šejk. Poslední otázka. Nejsi náhodou zbrožek?
6: Jsem, jak jste mě poznali.
1: Tomu se říká redukce a policejní čuch, vole, kam pak?
6: No tak, mám takový tajný plán, který vám nemohu prozradit. Jediné, co mohu...
1: No?
6: Mohu vám všem požehnat, vole. Haleluja.
2: Ne, já ti můžu dát do držky zase. Oh,
6: to mi nevadí, já ti ještě nastavím druhou tvář. A teď vám radím, vole. Jděte ode mě dál. Mám ledacos po kapsách, vole.
1: Jo, to asi těžko, páč by tě v hale naprášili reflektory kovu.
2: Ale neříká si náhodou detektory?
1: Asi jo, drž hubu. Hele, zbružek, postav se k tomu čelem a ne prdelí, přemýšlej. Odsud nikam nezdrhneš, navíc seš obklíčený. Za tebou sedí Holcman a Drahoč, před tebou já a Demeter, a hajzlík hlídá Prouza a na křídle chodí z... Ježíš, no jo, na křídle chodí z Horný, ten je šikovné, hej.
2: Hele, a proč chodí po křídli?
1: No, protože se v letadle bojí, tak letí venku na křídle. No, já nevím, čemu se divíš.
4: Přátelé, čural jsem jako obvykle a Rakousko už hlásí podivně žlutavé krupobytí. Aha, kolega Zbrožek.
1: Brouza, ty mazy hlídá hajzlík. A ne, že vybombarduješ Vídeň, opatrně.
7: Promluví k vám kapitán letadla.
2: Čiže toho jsem se obával už od startu. Teď nám nahlásí, že máme poruchu obou motorů, pak řekne, abychom se podívali z okýnek a nakonec nás uklidní, že to nejsou obláčky, ale padáky a tímto se s námi posádka letadla loučí.
1: Ale nesejčkuj.
3: Ne, to by nevadilo, já měl brachu upadat tu šístu.
1: No, tak pokračuj, my víme, co myslíš.
3: A tam je učili, že když vypadnou bez padáku, musí mávat rukama a říkat sem jestřab, sem jestřab. Tož to a pomáhá to. No jednou vyskočil s paratušistama jenom s baťohem, ne? Jo, a rozplácnu se. Ne, mával rukama, pak ještě rychlejc a pak nejrychlejc jak moh, jako.
1: Jo, a co?
3: Ne, musel doletět to letadlo a zeptat se velitele, protože zapomněl, jak se ten pták jmenuje.
1: A ty kecáš.
3: Ne, ať umřu a zem mě vyhodí, jestli kecám. Já mu věřím.
1: Ale nehraj debila, ty.
6: Hele, na nic, no. Já si skočím převlíknout, pomodlím se a půjdeme na to.
1: No tak, převlíknout se snad může, ne? Padej.
7: Vážení cestující, hovoří kapitán letadla.
2: A jejda, čověči, oblášky.
8: Vážení cestující, podle sdělení řídící věže, máme na palubě nebezpečného pasažéra. Pokuste se jej, prosím, odhalit a eliminovat.
1: Sáďky, borový, tak nevím, co je horší, jestli letadlo bez posádky nebo šílenec v letadle. Kdo to může být?
2: Hele, a nemyslej z horního, pořád mašíruje po křídle sem a tam.
1: Ne, o něm vědí, on to má dovolený.
3: Já myslím.
1: No ty nemyslí a nehraj debila, nebo se eliminuju tebe, ti.
3: Tož není to ten steward?
1: Hele, to se čte steward za prvé a za druhý. Proč zrovna on?
3: Tož nejprvná zožere to visko, pak si s náma bude dělat, co bude chtít. To už jsem zažil na vinobraní. Náš kapelník od cymbálu mě ožral a pak mě ve stodole dvakrát.
1: Ježíš, mě je blbě.
3: Hej, i kdybych věděl, kdo to je, tak mi to nebude nic platný. Já nevím, co je eliminovat.
1: No to máš dát někomu do držky, takže se nehne.
3: Jo, přes držku je latinsky eliminovat, jo.
4: Přátelé, tak jsem se lekl, že mi uvízla dvoukilová puma v trenkách. Zbrožek se převleká v kuchyňce do maskáču.
1: Fofrem, jdeme ho se eliminovat. Sáňky, borový, Ješkovi brejle, ten mentál si tady rozdělal oheň.
2: Čiže já jsem na to vyfíknul. Vypadá jako nedvěd na Strahově, Češi, maskáči, klobouk se šiškama.
6: Táborák v plápli, táborák v jasi.
1: Co je co, jako což je nebo co?
6: Já jsem vám říkal, že mám ledacos v kapsách. V jedné kapse sírky a větvičky a ve druhé špekačky, vole, halleluja.
3: To jsi ty oburta aspoň odtoď, už je černý jako šuvix. Ne, jde mi kousnout, ne, já neměl bušta ani nepamatuju. A nebo chceš radši se eliminovat, jako?
4: Tady by to chtělo trochu rozhořet. Mám náhodou sebou měch ke grilu.
3: A já si opeču brambory v popelu.
1: Hele, říkám ti, nehraj debila, nebo si je taky opeču a ve tvým popelu. Hele, nezdá se vám, že malinko padáme, jako nebo co?
4: Přesně tak, pánové. Podle sdělení pilota prý kvůli tomu táboráku padáme.
1: No jo, hele, z horní visí na křídle. Ne, tak ne, z horní padá. Ježišmarja.
6: A padá k zemi letadlo. Trala, trala, tralala.
2: Hele, ono, činá tím víc to hoří, tak tím rychleji spadáme.
1: Pánové, hasíme, rychle vyndejte fougly a kropte táborák.
3: Tož.
1: Furt málo, všichni. Maňa skropí, ale nezamořuje, prosím tě.
3: Bono somu.
6: A padá k zemi letadlo. Trala, tralalala.
1: Zavři písk, blázne. Tak, honem. No, dělej, Holtzmann, krop.
2: Počuji, že to není jen tak, já než najdu to svý 2-centimetrový hovado. Jo, mám, tak. A pojď, tak.
1: Ježíš, já už vidím baráky. Ježíšku v nebíčku, krop, dělej. A jo.
9: Co to děláš?
1: Cože? Ježíš, matko, nechte mě spát, pro boha. Co bych dělal? Mám divoký sny? Vám se nikdy nezdálo nic divokýho, nebo asi cože, nebo co?
9: Nezdálo, ale vždycky jsem šla včas.
1: Kam?
9: No na záchod asi. A ne, že to udělám do peřina, ještě budu řvát krop, dělej krop.
1: Ježíš Maria, jsou 3 ráno, já teď nebudu řešit pár kapek v posteli, no.
9: Pár kapek, když je to louže až do světnice.
1: No, tak jsem si utvrknul 6 litrů, no, zpěte, matko.
9: No, pokom ty seš takový prase.
1: No, asi po vás, máti, dobrou.
10: A jedeme na Slovensko, blížíme se k hranicím, moravsko-slovenským hranicím.
11: A teď mě napadá, nedej bože, aby to tam... Takhle
12: vypadalo. Tak já budu dělat celní a pasovou kontrolu.
13: Ne, nestrašte s tím.
14: To je jenom hra, prosím tě. Si.
15: Jaká hra? Já tady mám celní a devizový prohlášení, pěkně to vyplňte.
11: Kolik se může vyvážet peněz?
15: 1000, jenom tam, a když jdeš zpátky, tak to musíš mít ve stovkách.
13: Ale ne, můžeš vyvážet normálně všechno.
11: Můžeš jet ale jenom jednou ročně, zpátky ovšem můžeš kolikrát chceš. No,
13: tak to je demokratický.
16: Platón se zabýval výzkumem jesky.
12: Kolik sníš jako za den, tak pro to, sebe?
14: To bychom měli nějak pašovat, to ostatní, co vezeš.
15: Já bych nevěděl, co bychom pašovat.
14: Já dokonce slyšel, že na hranicích běžně slíkají.
15: No počkej. No, co ty Slováci, co k nám jezdí úplně normálně?
13: No jasně, když to jde normálně, můžeš normálně.
15: Když můžou, tak můžou.
14: No, když nemůžou, tak asi nechtějí.
15: Ale oni totiž Slováci se sami mezi sebou dělají na kvalitní a nekvalitní. A ty kvalitní, prostě ty kvalitní můžou jezdit pravidelně, ale omezeně. A nekvalitní nepravidelně a velmi omezeně.
14: Já dokonce někde četl, že někteří musí s ručitelem z doložkou.
13: No. Počkej ty. No a co ty manželství teda smíšený, když třeba on je na Moravě a ona žije na Slovensku?
14: No,
13: ale,
14: no počkej, těm je dovolen malý pohlavní styk přímo na hranicích na nádraží.
16: Dnešní speleologové lezou do nějaké díry. Platón do žádné díry nelezl a jeskyni si prostě vymyslel.
15: Podívejte, co na hranicích. To jsou hranice.
16: Perdele znamená rumunský záclon.
15: Už jde.
17: Dobrý den. Celní a pasová kontrola. Převáží někdo něco?
15: Ne.
17: Co ten fotoaparát? To je, a ta kamera?
15: To jsem v celní prohlášení není kolonka, že bych to musel vyplňovat.
17: Ano, to máte pravdu. Ale filmovat a fotografovat stejně nesmíte. Tak já si to vemu. Na co by vám to bylo?
15: To je moje.
17: Čo bylo, to bylo. Teraz je to naše.
15: To snad nemyslíte vážně, ne?
17: Ale. Kde máte batožinu? Vy?
14: Tady.
17: A čo tam máte?
14: Osobní věci.
17: Hej, láskavo, otevřte to.
15: Proč? Nemusí ukazovat nikomu.
17: Otvorte to. Prosím vás, já se s vámi nebudem. A, no já si to všechno zoberu. Otvorte to.
15: Tak opravdu za to tak.
17: Tak toto jsou vaše osobné věci? Obujte to.
15: To vstepuje.
13: To je moje, jako já jsem...
17: Hádám, pánko, taky drzí. Ale to nebude.
14: A
17: toto je čo?
15: Televize.
17: Televize?
15: Ano.
17: To já vidím. Ale to se nesmě prevážat přes hranicu. Táto federální vecička. I s tím federálním programem. Rozuměli jste? A toto je čo?
16: Noviny, dnešní.
17: Tlač se nesmě prevážat přes hranicu. To vám nepovedali v té vašej Prahe? Háda mě.
14: Jsme se neměli jezdit.
15: My jsme měli jezdit.
14: Neměli, já jsem říkal, že to takhle dopadne, protože takhle to není vyřešený,
13: Pozor na jazyk! Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne tak býti má, bratři moji.
17: Kolegyně, mášte?
18: Pojď, povolí ti hodit.
17: Vaše pasy.
15: Já se ho pohladím.
17: No tak to nejste vy, ukažte se z profila.
19: No, další
17: pasy.
20: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
21: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
20: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokán. Říkala jste to,
21: ano,
20: říkala jste
21: Sandokán. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, a co? A víte, že
20: něco?
21: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
20: Mech?
21: Ano, mech.
20: Říkáte mech?
21: No jistě.
20: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které se mám dál. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
21: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
20: Moderní sportovní
21: jistě,
20: účes?
21: Ano.
20: No tak ten by mě možná slušel.
21: No jistě.
20: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
21: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
20: Cože?
21: A ještí,
20: co to?
21: Ještší hormony.
20: Ještší hormony?
21: Ještí. No.
20: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
21: Abych
20: měl na hlavě bodliny,
21: ale ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
20: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
21: Jistě.
20: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
21: No.
20: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
21: Yeah.
20: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
21: Yeah.
20: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
21: Ale no tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
20: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
21: Nerozumím.
20: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
21: No,
20: rozumíte,
21: no.
20: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
21: Ale no tak. No
20: je to prý ze švestek?
21: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
20: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
21: no
20: protože
21: ano.
20: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
21: Proč?
20: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
21: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
20: ne,
21: jo?
20: Ráno nebo večer?
21: Večer,
20: jo?
21: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
20: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z
21: blínu
20: a durmanu, no.
21: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
20: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
21: No
20: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politik tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
21: No počkejte,
20: čím budu rozdávat.
21: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
20: Na půl hodiny.
21: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
20: Já myslím.
21: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
20: Dešťovou vodou.
21: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
20: Dejte se dost a po další si... půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
21: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
20: Jo?
21: Jo, jo.
20: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
21: No... samozřejmě.
20: Víte co?
21: A jak ráda.
20: Já radši zůstanu plešaty.
0: Nad řekou Blanicí tyčí se hora. Chudé tam políčko sedláček hora. Hloubě jí zatlačil do země radlici. Kov narazil. Vyora přilbici. Tak pověst nelhala, jsou tam a čekají. Děti mé, neplačte, nezoufej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hory se ozývá zlověst

0: Hej, páni rytíři, něco se děje. Mohli to být i poplach.
1: Tak, páni rytíři. No, pane Hinku. Zvonec. Pane Smil, vypadá to na něco většího.
0: Jo, a co je?
1: Co je? Celá hora se chvěje tak, abych vyrazil, ne?
2: A počkej, Bůh ví, co se ti zdálo.
1: Jen poslouchejte, pane Hinku.
3: Má pravdu? A zní to dost celně.
1: Tak já běžím.
2: Pomalu, Šlutko, pomalu. Víš, co máš dělat?
1: Ale vím, pane přednosto, vždy tam nejdu prvně.
2: No tak.
3: A jak se něco dovíš, hned se vrať.
1: Zajdu do hostince, dám si pivo, dvě, tři... Dvě. Poslechnu si cvrkot a mažu zpátky.
3: S tím pivem to nepřeháněj, abych tady nezapisoval takový prkotiny jako posledně. Že piju kafe.
2: To je pravda.
3: A nebo že vynalezli cvikr.
1: Rozumím jenom ty důležitější věci. Prolévání krve, přesuny vojsk, Turci na Moravě,